0: raci hynou. Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace a 74-letý kouč skončil krátce po návratu z mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
1: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s jeho Africkou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff a Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilce po vítězství nad Japonskem 2-1 a za necelou hodinu proti sobě nastoupí Maročané a Nizozemci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nadměrný náklad na D5 za Prahou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D5 za Prahou potkáte konvoj s nadměrným nákladem. Vezou pivovarnické nádoby do Plzně. A náklad má šířku téměř 6 metrů. Provoz, tedy dejte pozor při předjíždění. Teď jsou někde v okolí Rudné. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením u Velké Bíteše. Na kilometru 162 je uzavřený levý pruh. Silničáři se tam budou pohybovat až do 6 hodin ráno. Aktuálně se projíždí plynule. A ve směru z Brna do Prahy na D1 je zúžení u odbočky na Osovou Bytýšku. Na kilometru 154 se bude projíždět opět do rána až pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: 6 minut po 2 hodině noční Radiožurnál tradičně patří soutěži a dnes tomu nebude jinak. Mám tu pro vás jako výhru audioknihu na Radiokartě a jedná se o psychologický román Sestry od Martina Uhlíře. Vysokoškolský pedagog po rozvodu vyrazí nabrat na odlehlý ostrov novou sílu do života a narazí na 2 velmi odlišné sestry Lilu a Marii. A jak to dopadne, tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 150. Nebo 255 na konci. A volat do soutěže můžete právě teď.
2: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Zpěvačka LP zazněla v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a zároveň i celý zbytek týdne tedy známe a pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonu a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně?
3: Pavel.
0: Pavle, slyším, že jste na cestách, je to tak?
3: Ano, ano.
0: A to jedete někam třeba na dovolenou nebo pracovně?
3: Ne, jedu s kamionem do Německa.
0: Jasně, tak ta dovolená by byla lepší varianta, ale chápu, že na to si asi ještě budete muset chvilku počkat. Četl jste knižní podobu audioknihy, o kterou hrajeme? Nečetl.
3: Ne.
0: A výhra by byla pro vás, nebo byste někoho potěšil?
3: Byla by pro mě a pak byste viděl.
0: Dobře, tak já doufám, že vás audiokniha na cestách potěší, protože dnes není soutěžní otázka, takže vyhráváte. Já gratuluju. Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Je to informace za milion, jaké bude skutečně počasí během naší dovolené. Jenže když si otevřete třeba tři aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi nebo čím více se jejich předpovědi shodují, tím je vyšší pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
1: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelu předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená příjemnýma teplotama.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 a nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. Ať už jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou nebo na srážkovou a bezesrážkovou, a pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, a tak jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
2: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
1: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
2: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva

0: 2:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáden nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelce na místě zadrželi. A Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. A společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také 6-dílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Sport. Paraguajští fotbalisté vyřadili v prvním kole playoff mistrovství světa Německo po penaltovém rozstřelu, ve kterém zvítězili 4-3. Zápas skončil po 90 minutách remízou 1-1. V prodloužení další gól nepadl. Postup do osmifinále slaví taky Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem. Za necelou půl hodinu se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají o účast mezi nejlepší 16 Nizozemci a Maročané.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici z Chebu do Plané. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Jezdí se teď plynule. Na D5 z Prahy vezou do Plzně nadměrný náklad. Jde o zařízení pivovaru na dvou soupravách. Jde o velmi rozměrný náklad a může být obtížně jej předjíždět. Buďte opatrní. Teď jsou mezi Mítem a Rokycany. A na nehodu pozor na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní. U Staré Vody havarovalo osobní auto, narazilo do překážky. Na místo jedou policie i hasiči, čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. A přes den pak čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. A hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. A večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě republiky naměří kolem 25, na jihovýchodě bude až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Evropská unie musí pracovat na tom, aby měla vlastní firmy provozující umělou inteligenci. Říká to v nejnovějším díle našeho pořadu Bruselské chlebíčky eurokomisařka Hena Virkkunen. Evropská unie by se podle ní měla zaměřit i na podporu technologických startupů. Ukázku pořadu uslyšíte v nočním Radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hudební novinka v nočním radiožurnálu, to byli Framus 5 a s nimi Michal Prokop. Teď už slíbené téma. Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a také ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přináší. Podle eurokomisařky pro technologie a bezpečnost Heny Virkunenové, proto Evropská unie nesmí podcenit ochranu spotřebitelů. Říká to v našem podcastu Bruselské chlebíčky.
1: Myslím, že k tomu máme v Evropské unii dobrý přístup, protože máme akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla, ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
2: O tom byly před 20 lety točené sci-fi filmy a teď to téměř prožíváme.
1: Ano, a u těchto případů vidíme, že jsou stran uživatelů vysoce rizikové a proto musí být takové systémy testované, než vstoupí na trh. A právě tento týden jsme o nich zveřejnili pokyny a čekáme na připomínky zainteresovaných stran, abychom definovali největší uživatelská rizika. Legislativa, která se jimi bude zabývat, vejde v platnost asi za rok, dva. Ale bez pochyby existují sféry, kde AI dělá důležitá rozhodnutí, která mají dopady na každodenní životy lidí. A v Evropě chceme zajistit, aby byly tyhle systémy testované, než vejdou na trh.
2: Říká eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hena Virkunenová. Celý díl bruselských chlebíčků i s dalším hostem si poslechněte na webu Radiožurnálu nebo v libovolné podcastové aplikaci. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Zatímco většina souborů uzavírá sezónu, Laterna Magica míří na divadelní festival do Avignonu. V rámci OFF programu tam 4. července uvede světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Vychází z libreta Perpetuum mobile od Václava Havla a půjde o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Když se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile aneb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velmi velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: To je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantastické.

Začátku playoff pro vás máme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pojďme si připomenout ještě na začátek to, že od včerejška je po výhře 1-0 nad Jihoafrickou republikou v osmifinále šampionátu Kanada. Včera večer a taky dnes v noci už jsou známí další dva osmifinalisté. Brazilci zdolali Japonsko 2-1 po obratu a gólu Martinelliho v nastaveném čase. A o velké a zatím největší překvapení mistrovství světa ve fotbale se postarali hráči Paraguaje, kteří vyřadili po penaltovém rozstřelu silné Německo. Německo muselo ten zápas nejdřív dotahovat, protože prohrávalo 0-1, pak vyrovnalo na 1-1. V prodloužení gól nepadl a tím pádem rozhodovali penalty a v nich Paraguajci zvítězili 4-3. Teď Mexiko, Monterrey a zápas mezi Nizozemskem a Marokem, který už za malý moment začne. Hlavním sudím je Brazilec Sampaio, v nizozemské brance Verbruggen, tři obránci Ake, Van Dijk a Van Hecke, v záloze Van de Ven, De Jong, Grafenberg a Dumfries, před nimi Gakpo, Somerville a Broby na hrotu útoku. V marocké brance je golman Bonu, před ním Hakimi, Diop, Riad a Mazraoui, v záloze Buadi a Ainaoui, Diaz, Unahi a Hanus a na hrotu Saibari. To je marocká sestava, tedy sestava týmu, který obhajuje v úzovkách na světovém šampionátu ve fotbale čtvrté místo z Kataru. Zápas začal nizozemskou rozehrávku a je to dlouhý nákop Van Hekeho, který zastavuje Issa Diop před pokutovým územím Maroka. Následovat bude za malý moment tedy nizozemský aut kousek před nizozemskou střídečkou, kde stojí Ronald Koeman, slavný nizozemský kouč a bývalý fotbalista. Na druhé straně je pochopitelně Mohamed Ouahbi, který vede marockou fotbalovou reprezentaci. Aut nizozemců už proveden a to směrem dozadu. Nizozemci kombinují kolem středového kruhu na své polovině. Míč má teď po Akem Van Dijk. Van Dijk rozehrává z osy hřiště do pravé strany na Dumfriese. Dumfries vrátí až dozadu na brankáře Verbruggena. A znovu taky Van Dijk. Maročané nikam nespěchají s napadáním. Postupné kombinace nizozemců. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Čtvrté utkání prvního kola playoff mezi Nizozemskem a Marokem zatím 0-0. Druhá minuta utkání v mexickém Monterrey. A teď taky zákrok stopera Issy Diopa, který zastavil na levé straně Mickeyho van de Vena. Na balónu jsou teď Nizozemci, kteří rozehrávají přes Akeho a znovu se hlásí o balón van de Ven. Nizozemci zatím nepouštějí Maročany na balón. Maročané drží blok na své polovině a nechtějí pustit Nizozemce do zakončení. Zatím dvě minuty bez střely na branku, ať už na jedné nebo na druhé straně. Bez jakéhokoliv zakončení se zatím hraje v mexické Monterrey, ale první by mohlo přijít teď, protože Shadi Riad hraje nakonec out pro Nizozemce, kousek ale od rohového praporku, takže Nizozemci zůstávají v nátlaku teď na začátku třetí minuty tohoto utkání, tohoto boje o osmifinále mistrovství světa. Nakonec sudí z Brazílie Sampaio viděl, že ten balon proskočil kolem rohového praporku za koncovou lineu, nikoliv za tu postraní, takže je tu první rohový kop Nizozemska v zápase v polovině třetí minuty za stavu 0-0. Rozehrávat bude Crescencio Somerville z levé strany. Z pohledu Nizozemců ještě brazilský sudí Sampaio ukazuje dvěma, respektive čtyři hráčům v malém vápně, ať se tam nepostrkují. Dva Nizozemci a dva Maročané. Teď tedy rohový kop Crescencia Somervilla, který kroutí balón z levé strany na malé vápno, ale Diop si naskočil a hlavičku je před pokutové území. Ten míč stíhá Grafenberg a nakonec ho pouští do zámezí, takže z toho bude out pro Nizozemce na útočné polovině. Za malý moment taky řekneme posluchačům Radiožurnálu o tom, jak se vyvíjí dosavadní průběh utkání. Začala čtvrtá minuta zápasu Nizozemsko-Maroko, zatím 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
Pokračujeme tedy živě na radiožurnálu Sport. Mezi tím, co jsme informovali posluchače radiožurnálu, tak nic podstatného, co se týká změny skóre, jen se posunul čas na konec čtvrté minuty. Nizozemsko-Maroko stále 0-0. Teď je faul napadajícího De Jongha před 16 Maročanů. Na zemi zůstal El Ainaoui.

Tak z toho bude rozehrávka pro africký stát nebo zemi, respektive reprezentaci africké země. Tedy rozehrávka Maroka. U balónu už je připravený hráč Lil Buadi, který ohromil hned v prvním zápase šampionátu proti Portugalsku svým výkonem. Maročané postoupili ze své skupiny, respektive proti Brazílii, omlouvám se, Maročané postoupili ze své skupiny, tedy nakonec ze druhého místa, a teď v mexickém Monterrey hrají a proti Nizozemsku zatím 0-0 v polovině páté minuty. Teď vlastně poprvé v zápase u balónu fotbalisté Maroka kombinují ze středu do pravé strany. El Ainaoui si vybírá Diaze, do kombinace se zapojuje taky Unahi, který rozebíhá na pravé straně Hakimiho centr vedle pokutového území, ale hodně přetažený, na hřišti ho nestihne Elchanus. Míč proletěl až do zámezí a rozehraje ho za malý moment Denzel Dumfries, tedy obránce Interu Milán. Na konci páté minuty je to 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. V dalším utkání prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale už známe 3 finalisty. Kanadu, Brazílii a taky Paraguay, která senzačně vyřadila Německo po penaltovém rozstřelu. V něm vyhrála 4-3 v základní hrací době. I v prodloužení padly jen 2 góly, respektive v těch úvodních 90 minutách. Ty skončily remízou 1-1 a v prodloužení už další branka nepadla. Brazílie, připomeňme, porazila Japonsko po obratu a gólu Martinelliho v nastaveném čase 2-1. Nizozemsko-Maroko stále 0-0, 6. minuta utkání v mexickém Monterrey. Zatím se hraje bez větší šance, ať už na jedné nebo na druhé straně. Teď rozehrávka Nizozemců od golmana Verbruggena do pravé strany na stopera Van Hekkeho. Jeho dlouhý nákop, který míří až na útočníka Brobyho, který se přetahuje se stoperem Maroka Riádem. Odražený balón je taky pro fotbalisty africké reprezentace, ale Mazraoui, zdá se, nestihl už ten míč na hrací ploše. A tak Nizozemci zůstanou na polovině soupeře. Z pravé strany bude vhazovat teď Denzel Dumfries. A možná si vybere i útočníka Brobyho, takže ano, aut letí do pokutového území, ale zastavil ho jeden z Maročanů, pak rána Hrafenbercha, kterou taky zastavuje El Ainaoui, který tam byl připravený z pozice záložníka, ale Nizozemci dobře napadají a Somerville má teď balon na pravé straně, ale narazil znovu do Unahiho, který teď může rozjet další útočnou akci Maroka. Saibari svedl souboj s Van Hekkem u nizozemské střídačky. A podle brazilského sudního Sampaia to bylo čisté, a tak dopředu peláší Dumfries, už je vedle pokutového území a tam přiletěl s kluzem El Ainaoui. Byl tam taky Mazraoui. Další souboj, který svedl Hrafenberg s Elchanousem, a sudí Sampaio ho hodnotí jako nedovolený. Z pohledu nizozemského bránícího hráče nakonec na zemi skončil opravdu Elchanus, kterého povalil liverpoolský středopolař Ryan Hrafenberg k zemi. 8 minut, respektive 8. minuta začala ze zápasu Nizozemsko-Maroko, stále 0-0 v boji o osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Utkání zatím bez šancí, ale hodně svižné. Dalo se to předpokládat, oba dva týmy mají velký potenciál, spoustu mladých hráčů, kteří na té evropské, chcete-li i světové úrovni, protože Golman Bonu je třeba brankářem saudsko-arabského Al-Hilalu, jsou opravdu jedni z nejlepších. A tak kromě zápasu Brazílie a Japonsko i ten mezi Nizozemskem a Marokem vypadal v tom programu prvního kola playoff světového šampionátu opravdu velmi výživně. Už je rozehráno a další vášně na trávníku v mexickém Monterrey. Brazilský sudí Sampaio uklidňuje hráče teď na konci 8. minuty za stavu 0-0. Bylo to mimo záběry, které jsem měl k dispozici, souboj útočníka Saibariho a obránce Van Hekkeho. Saibari padal k zemi. Van Hekke mu trochu pomáhal rukama, Saibari chtěl ten míč prodloužit takovým tím kopem přes hlavu, ale trefil Van Hekkeho do obličeje. Van Hekke mu se to nelíbilo, tak se oba dva trochu postrkali, ale nebylo to nic vážného. Brazilský rozhodčí Wilton Pereira Sampaio tak uklidní oba dva zúčastněné v tomto souboji a bude se pokračovat dál v utkání prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale. Nizozemsko-Maroko zatím 0-0, posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport, případně třeba na webu iRozhlas.cz. Slibovali jsme vám všechna utkání
vyřazovací fáze světového šampionátu živě. Taky pro vás máme i v nočním vysílání teď ve 3 hodiny a 8 minut našeho času, respektive v 9. minutě utkání Nizozemsko-Maroko 0-0. Míč mají Maročané, konkrétně obránce Riad, dává ho vedle sebe na Buadiho. Záložník Lille prodlužuje na Diopa, tak Nizozemci teď nikam nespěchají a zůstávají na své polovině. Vyčkávají, co předvedou Maročané teď v postupné kombinaci. Zatím jsou to přihrávky buď do strany nebo dozadu od záložníků, takže Maročané stále s míčem na své polovině. Riad dává do levé strany Mazraouimu. Po Mazraouim, chtěl jsem říct, už bude hrát Buadi, nakonec ale balón nedostává. A míči jsou teď Maročané stále, konkrétně El Ainaoui, který rozehrává do pravé strany. Tam je Díaz, který vrací zpátky na osu trávníku. Nizozemci už chtějí mírně napadat, ale Somerville si nakonec rozmyslel ten sprint proti Mazraouimu a vrátil se zpátky do toho bloku, který je srovnaný kolem středového kruhu. Teď už přichází dlouhý balon na Saibariho. Saibari si dává míč kolem Dumfriesek a toho povalil k zemi v souboji jeden na jednoho uvnitř pokutového území Nizozemců a rozhodčí Sampaio z Brazílie i před zraky šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina odpískal nedovolený zákrok útočícímu hráči, tedy Saibariemu, který se prosadil právě i proti Brazílii v tom zmiňovaném úvodním utkání pro oba týmy na mistrovství světa 2026. Brazílie už je v osmifinále, Maroko o něj pochopitelně bojuje proti Nizozemsku. V mexickém Monterrey je to stále 0-0 v tomto utkání už v 11. minutě. Teď rozehrávka Nizozemců takovým balónem těsně nad zemí, ale hodně dlouhým od brankáře Verbruggena až do útočníka Brobyho. Broby svedl souboj ve středovém kruhu s Issou Diopem, oba dva se velmi dobře znají z anglické Premier League, protože Diop nastupuje za Fulham a Broby za Sunderland. V tomto miniduelu vítězem Broby, protože Diop fauloval, takže Nizozemci rozehrávají na začátku 12. minuty. Van Hecke u půlící čáry vybírá si Somervilla. Somerville hraje zpátky Van Dijkovi, kapitán Nizozemců, vedle sebe doleva na Nathana Akého. Aké už má míč u své levačky, jeho oblouček do pokutového území. Broby tam svádí souboj s Riadem, ale Riad chytře pouští ten míč za sebe až pro brankáře Bonua ve 12. minutě. Tak stále čekáme na první zakončení mezi tři tyče, ať už na jedné nebo na druhé straně. Teď zase k 16 Nizozemců, pádí tam kapitán Maročanů Hakimi, ale i ten muž, co nosí pásku na oranžovém dresu, tedy Van Dijk. V tomto souboji vyhrál Van Dijk, míč si hodil kolem Hakimiho a rozehrává přes levou stranu. Postupný útok, teď už zase doprava z pohledu Nizozemců. Van Hecke přechází, respektive přebíhá s míčem u své pravačky polovinu hřiště, dává Dumfriesovi do pravé strany, Dumfriesu v centr, který skončil na penalti v 16. Maroka u Diopa. Stoper Maročanů odkopl ten balon do levé strany a v akci může pokračovat Mazraoui. Mazraoui na balónu, přihrávka s El Ainaouim, který taky hraje dozadu vedle pokutového území Maročanů. Tam chtěl napadat Somerville, ale neměl podporu od Brobyho a spol, takže se opět Nizozemci vrací do toho defenzivnějšího postavení kolem středového kruhu. Nenapadají soupeřovou rozehrávku až u jeho šestnáctky, takže Maročané můžou postoupit s míčem u svých kopaček až k půlící čáře. Následuje přihrávka ze středu do levé strany, tam chtěl hledat Ainaoui v náběhu buď to Elchanuse nebo Saibariho, ale míč byl pro oba dlouhý. Saibari nejspíš i v offsideové pozici, takže pustil ten balon vedle nizozemské branky a Bart Verbruggen bude za malý moment rozehrávat. Na konci 13. minuty Nizozemsko-Maroko 0-0. Hraje se v mexickém Monterrey na velmi pohledném stadionu, který pojme přes 40 tisíc fanoušků. Pochopitelně i tenhle zápas prvního kola play-off mistrovství světa bude pochopitelně vyprodaný. 14. minuta 0-0 Nizozemsko-Maroko a opravená rozehrávka Nizozemců už se může hrát. Sampaiovi z Brazílie, tedy hlavnímu sudímu, se nelíbilo to, že Maročané zřejmě vtrhli do 16. ještě před nizozemskou rozehrávkou. Pak už Nizozemci rozehráli dlouhým nákopem na Brobyho. Broby svedl další souboj s stoperem Riadem. Myslím, že ne první a rozhodně ani poslední v tomto zápase. Souboj těžkých vah. Tentokrát si Broby pomáhal
nedovoleným zákrokem. A tím pádem tedy můžou hrát Maročané ze své obrané poloviny od záložníka Pouladiho do levé strany neúspěšně. A tak je z toho míč pro Nizozemce. Autové vhazování mezi střídačkami z pravé strany. Denzel Dumfries si vybral Van Hekeho, ten předal De Jonghovi. A s míčem už můžou pokračovat Van Dijk a taky Nathan Ake. Ake si vybírá De Jongha, De Jongh dává z osy hřiště do pravé strany. Maročané se snaží o napadání, konkrétně Unahi se Saibarim drobně stínují tu rozehrávku Nizozemců, která teď vede dozadu až k brankáři Verbruggenovi, který si tradičně stoupil před své pokutové území a rozehrává do pravé strany Van Hekemu. Van Heke si vybírá Van Dijka. Van Dijk na ose hřiště, na levé straně má připraveného Akeho. Míč mu nedává, dává ho na střed hřiště Kraftwerkovi. Liverpoolská spolupráce v nizozemském dresu. Teď už na levé straně si vyměnil balon Van de Ven s Kraftwerkem. A na balónu znovu Nathan Ake, který už má balón u středového kruhu. Dává ho doprava Van Hekemu. Teď je to opravdu vlažná rozehrávka Nizozemců, která zatím nevede nějak blízko k 16. Maročanů. Teď se to může změnit. De Jongh si vyměnil balón s Van Dijkem u středového kruhu. Maročané ale rychle zalezli pod míč, takzvaně, jak se říká ve fotbale, a už jsou někde na půli cesty mezi velkým vápnem, tím svým, a půlící čárou, tedy ti hráči, kteří jsou nejofenzivnější, což znamená, že jsou Maročané opravdu teď hodně zalezlí. Byť následná kombinace Nizozemců dozadu znamená, že už se Maročané zase trochu mohli dostat na půdu soupeře nebo na polovinu soupeře. Saibari teď vybíhá až proti Verbruggenovi. Golman Brightonu ale rozehrává bez problému na střed hřiště, respektive doprava Van Hekemu. Van Heke na střed Kraftwerkovi a už letí dlouhý balon za obranu. Samrville je před brankářem, bodujem, ještě dává vedle sebe Brobimu, ale tam se vrátil Diop a přestřelil maročskou branku. Udělal dobře, to byl obraný zákrok, jenže asistent rozhodčího Sampaia Pires viděl offsideovou pozici od nabíhajícího Krisencia Samrvila. Bylo to těsné v souboji s Mazraouim. Myslím, že pokud by padl gól, tak by opravdu rozhodovali centimetry. Vzhledem tomu, že gól nepadl z té nizozemské akce, tak se to ani zkoumat nebude. Platí verdikt rozhodčího, tak daleko ještě ve fotbale nejsme, aby se u videa zkoumaly i offsidy, které neznamenají následný gól, offsidy nebo neoffsidy. Pravda je taková, že je to 0-0, jsme v 17. minutě, v době, kdy si taky stoper Riad musel vyměnit dres, protože po tom předchozím souboji s Brobim ho měl roztržený. Už je zpátky na trávníku, na konci 17. minuty se může hrát dál. Nizozemsko-Maroko v prvním kole playoff mistrovství světa ve fotbale stále 0-0. Na balonu jsou teď Nizozemci, poté co rozehrávka Maroka dlouhým nákopem nenesla úspěch. Chakpo chtěl rozeběhnout Brobyho přihrávkou mezi obránci Diopem a Riadem. Ten balon neprošel přes stopera Fulemu, tedy Diopa, a tím pádem v 18. minutě na jejím začátku vhazují Nizozemci na úrovni velkého vápna z levé strany. Van de Ven si vybírá De Jongha, De Jongh kombinuje nakrátko s Akem. Teď kousek od středového kruhu, De Jongh si vybírá Van de Vena, respektive Van Hekeho, který vrací zpátky Van Dijkovi. Zahraje si taky Nathan Ake, Ake dává do levé strany Van de Venovi. Van de Ven zpátky na střed De Jonghovi. Maročané teď zatažení v hlubokém bloku před svou šestnáctkou. A tak to zkouší Nizozemci nákopem do pokutového území, aby překonali pár desítek metrů. Broby ale zůstal ležet před pokutovým územím. Po souboji s Riadem právě na Brobyho měl letět ten balón, takže znovu bez šance z tohoto nákopu do pokutového území. A na začátku 19. minuty za stavu 0-0 pokračujeme tedy rozehrávkou Maročanů. Z jejich obrané poloviny na balónu Riad, po něm si míč vyžádal El Khanous, který dlouho nebyl u balónu, a tak z pozice levého křídelníka vyběhl až ke středovému kruhu. El Khanous, po něm může hrát El Ainaoui, který už opět posílá balon do pravé strany na Diaze. Brahim Diaz, křídelník Realu Madrid, spolupráce s obráncem Paris Saint-Germain a kapitánem Maroka Ašrafem Hakimim. Hakimi si znovu žádá balon, tentokrát od Khanouse, který mu ten míč
posunul zpátky, znovu Elkanus na balónu, teď v souboji s Van de Venem získává autové vhazování pro svůj tým, nebo to nakonec znovu bude rohový kop. Vypadá to opět na rohový kop, stejně jako na druhé straně, taky ten míč skotačil kolem rohového praporku, nakonec přešel brankovou čáru, takže na začátku 20. minuty pravdní roh pro Maročany v tomto boji o osmifinále světového šampionátu ve fotbale. Hlavní muž marocké reprezentace Ašraf Hakimi rozehrává z pravé strany centra na bližší tyč a výborný zákrok Frobruchena. Brankář Brightonu se vytasil na brankové čáře, ještě pokračuje akce Maroka a rána zpoza pokutového území, která letí nad nizozemskou branku, byl to Buadi, který se do toho opřel a Frobruchen už zasahovat nemusel, ale už má první zákrok brankář Nizozemska. Bylo to po hlavičce El Ainaouiho, který si naskočil na ten balón na bližší tyči po rohu od Hakimiho a mířil velmi dobře, bohužel pro Maročany, do prostoru, kde stál Bart Frobruchen, a nizozemský brankář tak zareagoval k zklamání Mohameda Ouahbiho, tedy trenéra Maroka, takže vytěsnil první střelu na branku mimo pokutové území. 20. minuta 0-0, Nizozemsko-Maroko, Maročané pokračují v náporu. Po tom dobrém rohu Diaz vybojoval balon před 16. Saibari, přiklepl Hakimi, mu jeho rána, Frobruchen levé tyče se znovu musel zaskvět, tak teď to byly horké chvilky pro nizozemskou 16. a výborné dva pokusy od marockých hráčů. Ale Bart Frobruchen teď předvedl tedy fantastické zákroky, nejdřív pro hlavice od El Ainaouiho, teď po ráně Ašrafa Hakimiho zpoza pokutového území. Hakimi mířil do růžku toho horního, ze svého pohledu do toho pravého, ale Frobruchen byl připravený. Teď druhý roh Maroka, tentokrát De Jong nepouští před bližší tyčí, před tou levou z pohledu Nizozemců, k zakončení žádného Maročana, a Maročané se vracejí s míčem až do středového kruhu. Balon má konkrétně Mazraoui, dává ho Saibari, mu ten si míč pouští vedle pokutového území kolem Dumfriese a Van Hekeho. Maroko pokračuje v akci, konkrétně teď Unahi, který dává pod sebe El Ainaouimu. El Ainaouiho přihrávka do 16. Hakimi ztratil balón, jenže Nizozemci se teď nemůžou dostat ze sevření. Řekneme o tom taky posluchačům Radiožurnálu v reportážním vstupu zhruba na minutku a půl. Nás ale posloucháte dál na Radiožurnálu Sport, zatím 20. minuta, Nizozemsko-Maroko 0-0 a začátek tedy 22. minuty. Maročané měli dvě velké šance, Bart Frobruchen obě vytěsnil. Teď Maročané kolem 16. centr do vápna a nic z toho nebude. Zatím jsme v polovině prvního poločasu, je to 22. minuta, která se teď hraje v mexickém Monterrey, Nizozemsko-Maroko zatím 0-0, ale o hodně nebezpečnější jsou reprezentanti africké země, tedy Maročané, kteří měli dvě velké šance po rohovém kopu, nejprve, který rozehrával z pravé strany Brahim Diaz, zakončoval záložník El Ainaouí hlavičkou tak, že musel hodně zaměstnat brankáře Barta Frobruchena nizozemské brance. Frobruchen vytáhl ten zákrok na začátku 20. minuty a na jejím konci se znovu musel zaskvět na své brankové čáře, to poté, co Maročané ještě pokračovali v té akci po rohovém kopu a před pokutovým územím dostal hodně prostoru kapitán týmu Ašraf Hakimi, jeho prudkou střelu do levého horního rohu, ale Frobruchen znovu zlikvidoval a tím pádem tedy platí skóre 0-0 i ve 23. minutě tohoto zápasu v mexickém Monterrey, který bude pokračovat zhruba za minutu. Teď je tady přestávka pro oba týmy pro občerstvení. Jenom připomeňme ještě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, že známe další dva osmifinalisty. Brazílie porazila Japonsko 2-1 a Paraguay senzačně vyřadila Německo poté, co ho udulala v penaltovém rozstřelu 4-3. Základní hrací doba i prodloužení nabídli remízu 1-1. Nizozemsko-Maroko tedy zatím v prvním kole play off o postup do osmifinále mistrovství světa. 0-0, hraje se 24. minuta. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme dál na Radiožurnálu Sport v době, kdy se stále Maročané i Nizozemci občerstvují. Je to 0-0 a zmiňovali jsme i pro posluchače Radiožurnálu, že Maročané měli dvě velké šance v rozmezí zhruba minutky. Nejprve po rohovém kopu Diaze zakončoval tedy hlavou El Ainaouí, hodně nebezpečně z prostoru mezi malým vápnem a pozicí, odkud se kopou penalty. A
Verbruggen vytáhl tedy na brankové čáře famózní reflexivní zákrok, možná ještě hezčí. Pak vytáhl o pár desítek sekund později, když spoza pokutového území pálel nebezpečně Ashraf Hakimi. Fanoušci Maroka a Nizozemska se zatím baví v ochozech stadionu Monterrey, ale taky utírají pot ze svých čel, protože v Monterrey je velké vedro, byť mexického času je tam teď 7:30 večer, tak stále přes 30 stupňů. I s těmito teplotami se musí fotbalisté vypořádat na mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě pro oba týmy trochu nezvyk po základních skupinách, protože pokud se nepletu, tak jak Nizozemci, tak Maročané hráli v základních skupinách pouze ve Spojených státech amerických. A do Mexika, tedy do té nadmořské výšky, se dostávají vlastně poprvé na tomto turnaji. Zatím to negativně ani pozitivně ani jeden z týmů neovlivnilo, co se týká skóre. Je to 0-0, Nizozemsko-Maroko, 25. minuta na svém konci. A teď nizozemský aut, který bude rozehrávat Dumfries po té hydratační přestávce. Už putuje balon zpátky do toho obdélníku narýsovaného na trávníku stadionu v Monterrey. Dumfries chtěl najít Somervilla na útočné polovině, nepodařilo se mu to, byl tam v obležení 4 hráčů a tak Maročané znovu můžou zakládat postupný útok přes svou obranu a teď levou stranu Mazraoui si vyměňuje balón s Riadem. Riad dává na střed hřiště pro Buadiho, Buadi následně hraje na pravou stranu na Hakimiho, Hakimi si zase vybírá i Sudiopa, Diop si zase přihrává teď s El Ainaoui to byl, který přeběhl teď s míčem půlící čáru a může pokračovat s El Khanousem, je tam taky Unahi na pravé straně, respektive levé straně z pohledu Maročanů. Mazraoui mu vrátil zpátky, pak už ale Unahi narazil do svého soupeře, kterým byl De Jong, někde na půli cesty mezi velkým vápnem a půlící čárou nizozemské poloviny. Znovu míč u 16 nizozemského celku. Van Hekke končí na zemi po souboji s Unahim. Brazilský rozhodčí Sampaio tam rychle běží. Van Hekke už po druhé v zápase dostal zřejmě do hlavy. Poprvé se to po souboji, který byl nezaviněný, nebo o tom úderu kopačkou od útočníka Saibariho, obešlo bez karetního trestu. Teď tedy jsem zvědavý na to, jak to sudí Sampaio vyřeší. Myslím si, že možná žlutá karta pro Unahiho, který je zodpovědný za své tělo. No, ale pozor, to byl přímý loket do obličeje Van Hekkeho od marockého podhrotového ofenzivního hráče. Ale sudí Sampaio ukazuje, že vlastně jen Unahi pokračoval ve svém pohybu zády k Van Hekkemu, trefil ho do obliče a tak se to obejde bez žluté karty. Ve 28. minutě Nizozemsko-Maroko dál 0-0. Van Hekke je v pořádku, už je zpátky na trávníku, takže to asi zas tak hrozné nebylo. Nizozemci můžou rozehrávat. Verbruggen vybírá si Van Dijka. Van Dijk hraje doprava na Van Hekkeho, kterému se nabízí De Jong na pravé straně, záložník Barcelony. Teď chce spolupracovat se Somervillem na středu hřiště. Somerville pak nepřihrál přesně Grafenberchovi a tak jsou tu znovu Maričané s postupným útokem. Jenže přihrávku Buadiho vystihl teď na levém křídle na chvilku Nathan Ake, ne na dlouho. Maročané se znovu zmocnili balónu, na útočné polovině už s balónem pracuje El Khanous na levé straně, po něm Mazraoui, už taky Unahi, který se zapojil do kombinace, nasadil jestečky Dumfriesovi a na levé straně El Khanous, jeho centr, který proletěl celým velkým vápnem zleva doprava a Saibari ho nezakončil, Hakimi ho nestihl, což znamená, že následuje tedy autové vhazování Nizozemců z levé strany v době, kdy v utkání Maročanů s Nizozemci začíná 29. minuta, stále posloucháte Radiožurnál Sport a zápas, ve kterém zatím gól nepadl. Připomeňme, že v osmifinále mistrovství světa ve fotbale už jsou Kanaďané po vítězství 1-0 nad Jihoafrickou republikou, Brazilci po výhře 2-1 nad Japonskem a senzačně i Paraguajci, kteří porazili Německo po penaltách 4-3 v zápase v Bostonu, který je v normální hrací době
a prodloužení nabídl jen dva góly, takže to bylo 1-1 po 90, respektive 120 minutách a v tom rozstřelu tedy rozhodlo až to kolo číslo 1, kdo z koho. A Paragvajci tedy v něm byli šťastnější a nakonec zvítězili 4-3. Zpátky na zápas do Monterrey, na utkání mezi Nizozemskem a Marokem je to stále 0-0. Na začátku 30. minuty budou rozehrávat z levé strany Nizozemci autové vhazování. Aké si vybírá Van Dijka, po Van Dijkovi Van Hekke. Na pravé straně už je s míčem u kopaček Dumfries, dává ho zpátky na střed Somervillovi, Somerville zase dozadu. Maročané teď zatažením na své polovině, Nizozemci budou dobývat od středového kruhu, zatím čekají na vážnější příležitost nebo zakončení na brankáře Bonua, který je zatím bez práce. Na druhé straně už Bart Verbruggen, tedy nizozemský golman, musel vytáhnout dvě velké šance Maročanů. Jednak hlavičku El Ainaouiho, jednak zakončení Hakemiho zpoza pokutového území. A Nizozemcům se zatím do ofenzivy nedaří. Na konci 30. minuty jejich rozehrávka nebyla trpělivá. Zkusili to Nizozemci křížným pasem od půlící čáry do levé strany a na ten vysoký a dlouhý míč nemohl dosáhnout křídelník, nebo v dnešním zápase spíš takový ten moderní wingback, krajní obránce Van de Ven. Rozehrávali Maročané aut z pravé strany po půl hodině hry 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem v době, kdy už jsou Maročané s míčem u svých kopaček na své polovině. El Khanous si vybírá na středořiště Bouadiho. To je pohledná kombinace Maročanů, kteří si věří i v těžkých pozicích. Bouadi, mladý záložník Lille, teď rozebíhá Saibariho na levém křídle. Saibari zatím není v offsideu, může pokračovat v akci. Už je v 16, zasekává Somervilla, ale ten míč mu odskočil od nohou a naopak Somerville se může vydat dopředu. Saibari se k němu vrátil, stáhl ho k zemi. Ve 31. minutě to nebude znamenat první žlutou kartu, ukazuje brazilský rozhodčí Wilton Pereira Sampaio. Takže na konci 31. minuty je to stále 0-0 a Nizozemci budou rozehrávat těsně před svým pokutovým územím utkání v Monterrey. Zatím nabídlo dvě velké šance, obě měli Maročané. Obě skončily na výborném zákroku golmana Barta Verbruggena. 32. minuta začíná s rozehrávkou Nizozemců 0-0 v souboji Nizozemců a Maročanů v prvním kole play-off světového šampionátu ve fotbale. Nizozemci už s míčem na kopačkách na polovině soupeře, ale ztrácí tam balon na pravé straně. Kombinace Dumfriese a Somervilla úspěšná nebyla. A teď taky informace pro posluchače Radiožurnálu v době, kdy Nizozemci zatím kombinují na své obrané polovině. Na míči Aké. A teď znovu Van Dijk. Na konci 32. minuty Nizozemci hrají s Marokem 0-0. Maročané měli dvě velké šance, ale zakončení El Ainaouiho a Hakimiho skončili na zatím výborně chytajícím Verbruggenovi. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, Pavel Tilšar, Radiožurnál. My tady pokračujeme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku kombinací Nizozemců. Na pravé straně je Grafenberg, který si míč bere na střed hřiště, dává ho Van Hekkemu. Van Hekke po něm už bude s míčem pokračovat Aké. Aké na levé straně má Van de Fena. Maročané před svou 16. Nizozemci stále dobývají a zatím nejsou úspěšní v té fůzovkách házenkářské kombinaci a obléhání. Co teď Van Hekke zkouší to po pravé straně, dává tam Dumfriesovi. Dumfriesovi se nabízí znovu Van Hekke na pravé straně, ale dál od 16 soupeře. Teď nemá kudy, Van Hekke nakonec to zkouší obloučkem na Dumfriese, k němu se rychle vrátil Mazraoui, nefauloval a dá Maročané můžou jít dopředu, jenže hra je zastavená a důvod vám řeknu hned teď, offside, jak ukazují rozhodčí v čele se Brazilcem Wiltonem Pereirou Sampaiem. 33 minut za námi z dalšího už čtvrtého zápasu prvního kola play-off mistrovství světa ve fotbale. Nizozemsko-Maroko zatím 0-0. Maročané v ochozech stadionu v Monterrey jsou zatím hodně hlasití. To, co slyšíte pod mým hlasem, jsou zejména tedy maročtí příznivci, kteří se baví dosavadním průběhem utkání. Byť mezi 16 je to hodně vyrovnané, ale byly tu ty dvě šance, o kterých jsem už víckrát mluvil v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, a to zakončení El Ainaouiho hlavou po rohu Hakimiho a pak po
zakončení právě marockého kapitána, který pálil zpoza pokutového území. Proti oběma střelám zasáhl reflexivně Bart Verbruggen, nizozemský brankář Brightonu na klubové úrovni. I díky němu, no možná zejména díky němu, je to zatím 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. 34 minut za námi. Nizozemci teď na balónu u středového kruhu. Van Dijk posílá křížný pas ze středu do pravé strany na Dumfriese. Přesný. Dumfries dává Somervillovi, ten je v pokutovém území. Somerville tam štrikuje, ale neproháčkoval se kolem Elchanuse a Riada do zakončení Bunu. Tedy stále bez zákroku marocký golman v tomto utkání. Van Dijk vystihl rozehrávku Maroka, teď Dumfries dává před 16 k Hakpovi, tam ale vystoupil proti Hakimi, jenže ten míč si ukopává do zámezí a tak z toho bude rozehrávka Nizozemců na útočné polovině. Budou svěřenci Ronalda Koemana vhazovat z pravé strany. Ještě ale brazilský rozhodčí Sampaio chvilku pozastavuje rozehrávku Nizozemská, jestli tam nebyl nějaký nedovolený zákrok při předchozí situaci. 35 minut téměř za námi, Nizozemsko-Maroko 0-0, přiznám se, že jsem zatím nepostřehl důvod, proč by se měl zkoumat případný přestupek proti pravidlům v 16. Maroka. Možná ruka záložníka Maroka Buadiho, ale víc se dotkl ruky záložníka Lille, jenže to bylo poté, co přihrával do země Denzel Dumfries a od země se míč odrazil do ruky Buadiho a v takovém případě fotbalová pravidla říkají, že to ruka na penaltu pro soupeře není. Takže pokračujeme dál bez pokutového kopu. 0-0, 36. minuta. Nizozemci rozehrávají od středového kruhu. Na balonu je Van Dijk. Má ho teď ve středovém kruhu a nabízí se mu Van Hecke. Van Hecke na pravé straně, jeho centrovaný balon do pokutového území odvrací Hakimi před 16. Jsou teď Nizozemci aktivní a získali znovu balon. De Jong neodhodlal se k zakončení, dává ho ten balon Dumfriesovi a Dumfries získává pro svůj výběr z Nizozemska další rohový kop v tomto zápase, měl by být druhý, takže taky na rohy vyrovnáno, 2-2 na góly, je to 0-0. Týmy zatím nejsou úspěšné v zakončeních, respektive Maročané si dvakrát vylámali zuby na Verbruggenovi. Na druhé straně ještě Bonu, někdejší spoluhráč třeba i Tomáše Vaclíka ze španělské Sevy. Nemá zákrok, 37 minut, 0-0. A teď roh Nizozemců, z pravé strany rozehraje Somerville. Křídelník West Hamu a spoluhráč Tomáše Součka z tohoto londýnského klubu. Centrovaný balón, který letí na zadní tyč, kde je Dumfries, ještě ho vrací do ohně. Dumfries, ale je to o hlavičku Mazraouiho, takže se bude roh opakovat, ukazuje brazilský rozhodčí Wilton Pereira Sampaio. Následovat tedy bude rohový kop číslo 3 pro Nizozemsko z pravé strany. Balónu připravený opět Somerville, vlastně nemusel ani odbíhat od toho rohového praporku, protože míč se mu tam rychle vrátil. 37. minuta, už končí Nizozemsko, Maroko zatím stále 0-0. V době, kdy si Somerville chystá rohový kop, Somervillu v centr, který letí na Van Dijka, ale za ním hlavičku je Mazraoui, Van Dijk nedosáhl, skóre se nemění a Bonu je stále bez zákroku. Co teď Van Dijk, respektive De Jong, který musí s míčem pracovat kousek od středového kruhu jako poslední hráč, Saibari a Diaz ho nevyvedli z míry, takže stále je to 0-0 a Nizozemci rozehrávají 38. minutě zápasu v době, kdy má Van Hecke zdravotní problémy a je to konkrétně roztržený obličej. Trochu se podivuje i Ronald Koeman a Ruud van Nistelrooy, jeho asistent u nizozemské reprezentace. Přiznám se, že nevím, jestli to je ještě důsledek toho, co se stalo v nějaké 30. minutě, kdy Van Hecke ho trefil do obličeje Elchanus, respektive unáhy, ne,
teď je to důsledek toho, co se stalo před chvílí v 16, jak teď můžu vidět na opakovaných záběrech, které máme na Radiožurnálu Sport k dispozici. Van Hecke tam nešťastně upadl pod dvojici vyskakujících hráčů na ten rohový kop, tedy pod Mazraouiho a Van Dijka. A myslím, že Mazraoui, tedy marocký obránce, nechtěně zasáhl Van Heckeho kopačkou do čela a tak se teď z čela obránce už ne Brightonu, ale Tottenhamu v anglické Premier League line krev. Takže možnost pro občerstvení pro oba týmy ve 39. minutě utkání Nizozemsko-Maroko 0-0 a teď je tedy chvilku se nehraje na stadionu v mexickém Monterrey. Máme tedy na Radiožurnálu Sport čas si znovu připomenout to, co se stalo vlastně dnes v noci našeho času a bylo to dost zajímavé. Německo, velký nebo jeden z velkých favoritů, tým, u kterého jsme očekávali, že se v osmifinále poměří s Francií, se do osmifinále šampionátu vůbec nedostal, protože prohrál německý celek po penaltovém rozstřelu v Bostonu s Paraguají. Tým z Jižní Ameriky zvítězil 4-3 po penaltách, poté co v úvodní 90 minutovce padly dva góly, po jednom na každé straně, když se prosadili Enciso a Havertz, takže se šlo do prodloužení za stavu 1-1, v prodloužení další branka nepadla, takže rozhodovali penalty a v nich byli Paraguajci úspěšnější, vyhráli tedy 4-3, když třeba právě autor toho vyrovnávacího gólu Havertz neproměnil, ale bylo jich víc na straně Německa. Ještě předtím včera večer českého času Brazílie zdolala Japonsko 2-1. Favorit toho zápasu to neměl vůbec jednoduché a rekordman v historii mistrovství světa, pětinásobní šampioni, vyhráli po obratu nad Japonskem 2-1 gólem až v nastaveném čase, když se trefil Gabriel Martinelli. Ještě předtím vyrovnával Casemiro, který předtím v prvním poločase udělal chybu za stavu 0-0, kterou Japonci potrestali, takže Brazilci museli otáčet skóre zápasu, přesto to zvládli, s Japonskem vyhráli 2-1, postoupili tedy mezi nejlepší 16 a čekají na soupeře, kterým bude buď to Norsko nebo pobřeží Slonoviny. Ale zpátky do Monterrey, protože tady už se znovu po ošetření Van Heckeho může hrát, 41. minuta na svém konci, Nizozemsko Maroko stále 0-0, v době, kdy se hra znovu pozastavuje, a to proto, že na polovině Maročanů byl míč v pohybu, když Maročané rozehrávali volný přímý kop, a to se samozřejmě nesmí, takže opakovaný volný přímý kop z obrané poloviny Maročanů už rozehraný, teď už jsou reprezentanti africké země na polovině hřiště, na balónu je Unahi, dává ho do levé strany Mazraouimu, Mazraoui si vybírá znovu Unahiho, pak už může hrát Elchanus, přihrávka do levé strany zastavená pravým bekem Nizozemska Dumfriesem, ale jeho pas po pravém křídle končí v zámezí, takže zase Maročané na balónu ve 42. minutě. Van Hecke má teď takový růžový, chcete-li červený přeliv na svých blondětých vlasech, před chvílí mu z čela tekla krev a proto se nehrálo v mexickém Monterrey. Van Hecke už je zpátky na hřišti a může pokračovat v tomto utkání, což je určitě podstatné pro kouče Nizozemska Ronalda Koemana, byť má pochopitelně na lavičce náhradníků spoustu skvělých hráčů, včetně třeba i Jorela Hata, mladého talentovaného obránce z Chelsea. 42 minut za námi, 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem, poslední 3 minuty základní hrací doby je prvního poločasu, určitě ne úplně poslední, protože minimálně 3 minuty se nastaví za tu hydratační pauzu, ale jak jsem zmiňoval, tak Van Hecke byl delší dobu ošetřovaný, takže budeme určitě pokračovat, řekl bych, minimálně 5 minut nad rámec úvodní 45 minutovky. Stále 0-0 Nizozemsko-Maroko, boj o osmifinále mistrovství světa ve fotbale, teď nic závažného. V době, kdy jsem se na chvilku odvrátil od toho dění na trávníku, abych připomněl, co se zatím stalo. Dosavadní dvě velké šance Maročanů zůstaly na rukavicích Verbruchena. Teď už znovu útok Nizozemců a oblouček do pokutového území. Samrvila předstihl Riad a přes hlavu posílá Mazraoui míč mimo 16, ale ještě se tam vrací do pokutového území. Dumfries se nepustil. Mazraoui k zakončení. A pak už hraje Elchanus vedle 16 Nizozemska. Ale teď Evropané dobře napadají a míč má Samrvil v souboji s
záložníkem Lille úspěšnější. A teď Rána van de Ven spoza pokutového území. Boru má první zákrok u své pravé tyče. Tak to zkusil van de Ven, jeden z nejrychlejších hráčů anglické Premier League, který má spíš na starosti bránění, ale umí i parádně vypálit. Teď to ukázal fanouškům v mexickém Monterrey. Práskl do toho levou nohou spoza 16 a golman Boru se proletěl ve své brance. Spíš u horní tyče než u té pravé vytěsnil zakončení van de Ven. Budeme pokračovat rohovým kopem i na radiožurnálu Sport. 44. minuta zápasu prvního kola play-off světového šampionátu ve fotbale Nizozemsko-Maroko 0-0. Po dvou krásných střelách spoza 16, ale ještě hezčích zákrocích brankářů Fulbruchena a teď tedy naposledy Bonua po zastavení balónu od marockého brankáře. Následuje nizozemský rohový kop, ale stále nemůže kopnout do balónu Crescencio Somerville. Myslím, že to je on, který stojí u míče, protože v malém vápně marockého pokutového území se postrkuje několik hráčů. A tak sudí z Brazílie Sampaio nechává rozehrát až teď. Broby nezakončil na bližší tyči, navíc tam byl útočný faul, jak ukazuje Brazilec Sampaio, a tím pádem se Nizozemci k dalšímu a druhému zakončení na golmana Bonu a nedostanou. Byl tam opravdu Broby, který, ale řekl bych, úplně Bonu a nějak rukama nerozhodil. To byl souboj, ve kterém to možná trochu sečetl Brazilec Sampaio celému nizozemskému týmu za ty předchozí strkanice s Maročany. Tady Broby jenom vyskočil, vůbec nehrál rukama do golmana, ale jak si sudí Sampaio ctil to, že by měli být brankáři minimálně v malém vápnu ve své 16. alespoň trochu chránění. 45 minut za námi, nastavuje se ještě 6 nad rámec prvního poločasu. Maroko Nizozemsko stále v Monterrey 0-0. Zápas prvního kola play-off mistrovství světa ve fotbale. Všechna utkání vyřazovací části už vám na radiožurnálu Sport nebo na našich streamech, třeba na webu irozhlas.cz, budeme přinášet živě. Platí to i v noci ve 3 hodiny 45 minut v noci na 30. června. V noci, která je i v Monterrey hodně horká, respektive v Mexiku stále ještě večer a skoro 8 hodin v Monterrey, kde teď můžou útočit Maročané, ale daleko přes polovinu hřiště se nedostávají, konkrétně Díaz se Saibárím. Na konci první minuty ale chybují taky Nizozemci v rozehrávce, respektive Cody Gakpo, který míč nespracoval u lajny. Maročané vhazují. Na konci první ze 6 nastavených minut Nizozemsko-Maroko stále 0-0. Během poločasové přestávky se můžete pochopitelně na naší stanici těšit taky na zprávy a dopravní servis. Stihneme to s ohledem na to, jak se nastavovala první půle, stále nastavuje první půle zápasu Nizozemsko-Maroko. Druhá ze 6 nastavených minut. Maročané hrají s Nizozemci v Monterrey stále 0-0 a teď jsou na balónu reprezentanti africké nebo severoafrické země. Na míči konkrétně stoper Riyad ve středovém kruhu. Na levé straně má připraveného Mazraouiho, ale hraje vedle sebe doprava na Bouadiho. Bouadi si vybírá Diaze, zatím téměř neviditelného hráče marocké reprezentace, byť je to možná jedna z největších hvězd vedle Ašrafa Hakimiho. Diaz teď ale podržel balón, předal ho Bouadimu, na pravé straně už právě Hakimi, který narazil do Gakpa. Gakpo pak se chtěl zbavit soupeře Zidanovkou, což se mu nepodařilo a Maročané můžou útočit. Přidávka pro Saibariho a Saibariho špatné zpracování v pokutovém území. Není z toho další velká šance Maročanů. Stále 0-0 i ve třetí ze 6 nastavených minut nad rámec prvního poločasu. Výborná akce Gakpa, nakonec to Zidanovka mu vyšla, respektive přihrávka nebyla dobrá. Na střed hřiště tu vystihli záložníci Maroka, respektive El Ainaoui, který pak hledal tím pasem mezi nizozemskou obranou v náběhu Saibariho, ale Saibari prudký míč nespracoval, takže rozehrávají Maročané od svého brankáře, respektive, pardon, Nizozemci od svého brankáře Fulbruchena, a to přesně už jsou u poloviny hřiště. De Jong dává Graffenberchovi, který ale ztrácí, a teď je tu akce 3-3. Táhne jí El Ainaoui, Van Hekeho se nezbavil, skvělý skut Van Hekeho, ale ještě akce pokračuje a před 16. Rána, která přeletěla nizozemskou branku. Byl to Unahi, který vypálil z hranice 16 metrů.
Poté, co šli Maročani do rychlého kontru 3-3, Hrafenberg ztratil míč u středového kruhu po souboji s El Ainaouim, kterého ještě zastavil Van Hecke, pak ale Saibari odstavil čistě od balonu Akeho a k zakončení se dostal dobíhající Unahi, který to zkusil taky prudce do horní poloviny nizozemské branky, tentokrát přestřelil. Takže Verbruggen stále na dvou zákrocích, na druhé straně Bonu na jednom, Glomani zatím hvězdami svých týmů, což znamená, že je to 0-0 ve čtvrté ze šesti nastavených minut. Pokračujeme tedy v našem přímém přenosu na radiožurnálu Sport zhruba dvě minuty před koncem nastavení první půle utkání Maroko-Nizozemsko. Na balonu po rozehrávce Verbruggena znovu Maročané, a to konkrétně na pravé straně na polovině soupeře. Díaz vrací dozadu Hakimimu. Ze středu hřiště se nabízí El Khanous, který si rád přebíhá z levého křídla na střed. Tam teď taky se nabízí Díazovi a Hakimimu. Pas ale dostává až od Bouadiho na pravé straně Hakimi. Chce si narazit s Unahim, končí na zemi a sudí Sampaiu bude pískat nedovolený zákrok na marockého kapitána, kterého tam dojel u lajny Mickey van de Ven, a poslal ho na zem poté, co Hakimi už odehrál balón. Takže se chystá jeden z posledních možná závažných momentů nastavení prvního poločasu v páté ze šesti minut nad rámec první půle. Sudí z Brazílie Sampaio odpískal nedovolený zákrok Van de Venovi a od pravé lajny bude kousek od rohu 16 nizozemské rozehrávat volný přímý kop Hakimi, který ještě mohl dostat žlutou kartu. Pravda, ukázal Sampaiovi rukou, že to měla být žlutá karta pro Van de Vena. Takováhle gesta už by dnes ve fotbale měla být doprovázena napomenutím. Ale Hakimi je velká hvězda, tak to Sampaio teď odpustil Maročanovi, který má za sebou už dva tituly v Lize mistrů s Paris Saint-Germain, a teď na mistrovství světa rozehrává volný přímý kop, hodně nebezpečný, který proletěl malým vápnem, Saibari ho nedokázal dostat do branky nizozemská, tak je to stále 0-0 v šesté nastavené minutě nad rámec prvního poločasu. Hakimi má skvělou kopací techniku, to byl opravdu šíp, který přiletěl do malého vápna nizozemská. Nizozemci se šikovaní před malým vápnem nechtěli do toho míče sáhnout. Saibari mu to nevyšlo o 20 cm, míč šel do země, pak nahoru, a Saibari mu ten míč přiletěl mezi vytrčeným kolenem a pod levou rukou. Opravdu kousek dělil teď marockého útočníka od toho, aby mohl se radovat z prvního gólu tohoto zápasu. Stále 0-0. Už jsme na konci šesté a poslední nastavené minuty, teď ale ještě akce nizozemců a zpětná přihrávka Dumfriese, která se odráží v prostoru od pokutového území až do rukavic golmana Bonua. Znamená to, že první poločas končí po 51 minutách za stavu 0-0 v utkání mezi Nizozemskem a Marokem, tedy gól nepadl, ale že se děly zajímavé věci, to rozhodně ano. Dvakrát se musel vyznamenat golman Bart Verbruggen, jednak po rohu Hakimiho a zakončení hlavou od El Ainaouiho, a taky po střele Hakimiho zpoza pokutového území. Vždy předvedl výborný zákrok na brankové čáře, stejně jako marocký brankář Bonu po střele Van de Vena zpoza šestnáctky, tedy na straně druhé. 0-0 po prvním poločase, i ten druhý uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímých přenosech, jen se nelekejte na naší digitální stanici. Teď chvilku uslyšíte jen kulisu ze stadionu mexické Monterrey, než vyměním komentátorskou stanici za naše studio s červenými sluchátky, ale bude to pár vteřin a pak už zase hudba na naší stanici a zhruba za 15 minut zase druhý poločas zápasu Nizozemsko a Maroko. Takže do té doby naslyšenou.

0: Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhodnutí.

0: Koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
3: Děkujeme, že posloucháte Radiožurnál Sport. Krátce před 16:00 po zprávách budeme pokračovat ve druhém poločase utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Nizozemskem a Marokem. Dobré ráno.
4: Radiožurnál, jsou 16:00. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
5: Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, stál podle policie rodinný spor. Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky, nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadené stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku a v Hanušovicích na Šumpersku bouřka podlemlila trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
6: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
5: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
7: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miri. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu. Taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. A skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. Od roku 2023 vlastní i plynárenské podniky Net4Gas a Gas Storage.cz. Loni v červenci skupina zaznamenala rozsáhlý výpadek elektřiny, který postihl 1 milion odběratelů, a podle vyšetřování šlo o souběh několika nezávislých komplikací.
2: Sport.
5: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilci po vítězství nad Japonskem 2-1. Zápas mezi Nizozemskem a Marokem vidí reportér Pavel Tilšar.
3: První poločas skončil 0-0, Nizozemci měli jednu velkou šanci, Maročané 2, ale zatím velmi dobře chytají brankáři Verbruggen a Bonu. I druhou půli budete moct poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
5: A na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 3 Češi. Poprvé slavný závod pojedou Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D5 za Berounem i na D2 před Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 25.

0: kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D2 podobná situace na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru se porouchalo osobní auto, už je v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka, místo je označené a je tam snížená rychlost. A na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové vás zpomalí nadměrný náklad. Vezou strojní zařízení na Slovensko přes Starý Hrozenkov. Teď jsou před tunelem Hřebeč, tak respektujte pokyny doprovodných vozidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Tak dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě naměří až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
4: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
5: z Herenfénu, Radiožurnál.
1: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: A už nás znovu posloucháte ve 4 hodiny a 6 minut s pokračováním přímého přenosu na jediném čistě sportovním rádiu v Česku z fotbalového mistrovství světa Nizozemsko-Maroko. Po prvním poločase 0-0 utkání v mexickém Monterrey nabídlo 3 velké šance. Dvě měli Maročané, to když hlavičkoval po rohu El Ainaoui a nebo pálil spoza 16 Hakimi. Proti oběma se vytáhl nizozemský brankář Verbruggen. Na druhé straně se zase zaskvěl golman Bonu proti zakončení Van de Fena poza pokutového území. Za chvíli začne druhý poločas v našem přímém přenosu, který zahájí hvězd brazilského sudího Sampaia. Právě teď Maročané rozehrávají způsobem, který má rád třeba i tým Paris Saint-Germain, tedy dvojnásobný šampion Ligy mistrů, rozehrávka z středového kruhu nákopem do autu na polovinu soupeře ve snaze co nejrychleji se dostat na polovinu soupeře, tak aby pak nemohl rychle rozehrát. Jenže Nizozemci s tím počítali, rychle vhodili a získali aut na útočné polovině, takže teď už z pravé strany Van Hekes vybírá Brobyho na útočné polovině Nizozemci. Kanonýr sklepl Somervillovi, ale ten nespracoval, takže dál budou pokračovat tedy Maročané autovým vhazováním z levé strany. 0-0 po prvním půli, 46. minuta zápasu, ve kterém tedy jsou zatím hlavními hrdiny pochopitelně brankáři Bart Verbruggen a Bonu na druhé straně. 46. minuta končí Nizozemsko-Maroko 0-0. Na balónu je teď Van Dijk, na levé straně je Ake. Akeho oblouček na polovinu Maroka. Tam ale Gakpo prohrál souboj s Diopem. Odražený balón zase pro Nizozemce. Po odkopu od Diopa končí na zemi Broby po souboji právě s Diopem, který se tam vrátil do toho souboje a Diop vidí žlutou kartu za to, jak došlápl na kotník nizozemského útočníka. Hodně nepříjemný zákrok, samozřejmě nechtěný, ale hráč je zodpovědný za své tělo, za své chování, za své kopačky a teď je tedy kolíky pravé kopačky i si Diopa zasáhly levý kotník Briana Brobyho, tak je z toho tedy volný přímý kop pro Nizozemce. Ve druhé minutě druhého poločasu za stavu 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. Jeho příznivci se na stadionu v mexickém Monterrey zatím hodně baví, jsou hodně hluční. Můžete je slyšet i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který pro vás vysíláme na dálku z Prahy. Nizozemsko-Maroko 0-0, 48. minuta, na balónu teď Nizozemci a Somerville, jeho rozehrávka obloučkem na roh velkého vápna, hlavička Van Hekeho a pak další hlavička Van de Fena, zády k brance, takže zákrok golmana Borua hodně jednoduchý, hlavička neměla razanci ani přesný směr někam k tyči. Bonu si pohlídal balón spíš u své levé tyčky, ale on by se stačil přesunout proti té pomalé hlavičce asi kamkoliv z nějakých 80 metrů. Zakončoval Van de Ven navíc zády k brance. Z takovýchto pozic padají góly opravdu velmi málo ve fotbale na takové úrovni. 48. minuta, Nizozemsko-Maroko stále 0-0 v boji o postup do osmifinále mistrovství světa. Na levé straně je teď Unahy, který dělá kličku na střed, Hakimi sklepává pod sebe a rána, která míjí nizozemskou branku, vyslal jí Buady zpoza pokutového území. Ta rána tedy nebyla přesná a rozehrávat budou Nizozemci ve 49. minutě zápasu, který zatím byť nenabídl žádný gól, tak myslím, že baví diváky nejen v mexickém Monterrey, ale věřím, že i vás, posluchače Radiožurnálu Sport, spoustu rychlých akcí, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Maročané teď na balónu po nizozemské rozehrávce, konkrétně záložník Buady, středopolař, který dává do pravé strany a znovu si bere balón u středového kruhu. Nakrátko si tam vyměňuje s Diazem, na pravé straně znovu Hakimi. Už přihrává Diazovi, Diaz opět hraje směrem dozadu Buadimu. Buady si narazil s dalším záložníkem Unahim a pak už hraje Riad, což je stoper, ale Maročané teď nikam nespěchají. Přihrávají si kolem půlící čáry a znovu bude hrát Riad na spíš levé straně teď z pohledu Maročanů, ale daleko od to pokutového území. Nizozemská v době, kdy už se čas dostal do 50. minuty a stále je to 0-0 v souboji mezi Nizozemskem a Marokem, v souboji, který byl hodně očekávaný, třeba vedle toho mezi Brazílií a Japonskem. Brazilci zvítězili 2-1 a samozřejmě počítalo se i s postupem Němců, ale ti podlehli po penaltovém rozstřelu Paraguayi 3-4 po úvodní remíze 1-1 po 120 minutách. A Paraguay se tak postarala o zatím největší překvapení šampionátu. 50. minuta, na stadionu v mexickém Monterrey zatím žádné překvapení ani žádný gól. 0-0 v zápase dvou gigantů evropského, respektive afrického fotbalu. Na balónu je teď El Ainaoui, dává ho do pravé strany. Unahy si zasekl, Gakpa předává Diazovi, ten si dělá prostor v 16. Diaz zatím nezakončil. Proti němu vystoupil Grafenberg a bylo tam spoustu dalších hráčů v oranžových dresech, těch nizozemských, takže Maročané s tímhle útokem neuspěli. V 51. minutě za stavu 0-0 pokračuje kombinace Maročanů. Nedaleko pokutového území Nizozemska, ale zatím je to jenom přihrávání do strany a spíš zpátky. Žádný přímočarý útok, jen obléhání nizozemského defenzivního bloku, který, nebo tím nejvyšším bodem v něm je Broby a ten je daleko i od středového kruhu, takže opravdu hodně hluboký blok teď v podání Nizozemců. Ani jeden tým pochopitelně nechce v prvním kole playoff mistrovství světa inkasovat jako první. Jde do tuhého. Po tomto zápase, když prohrajete, tak už není žádný další na světovém šampionátu. 51. minuta, na balonu je Diaz, udržel ho teď v souboji s Gakpem a už může hrát Unahy, ale jeho pas neprochází do pravého křídla. Broby pak horko těžko spolupracuje s Grafenbergem, čehož Maročané znovu využili a Unahy může pádit dopředu teď v otevřenějším prostoru. Dobrá přihrávka do 16. Hakimi trefil břevno z ostrého úhlu. Tohle byla obrovská marocká šance v 52. minutě, ani tále gólem nekončí. Možná největší v zápase, byť se Hakimi dostal do hodně ostrého úhlu po přihrávce od Unahyho. Otázkou je znovu v téhle situaci, jestli by náhodou, pokud by Hakimi skóroval, nepřekazil marockou radost offside, ale byla to opravdu pumelice Ašrafa Hakimiho z ostrého úhlu. Verbruggen marně natahoval ruce, měl štěstí, že ten balon nabral rychle výšku a trefil tedy horní tyč jeho branky. V 52. minutě je to stále 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem v době, kdy už jsme tedy spíš na začátku 53. Počet střel na straně Maroka se rozšířil na 6, Nizozemci jsou na 4. Stále platí ten počet střel na branku z první půle 1-2 z pohledu Nizozemců. Ale góly žádné, 0-0. 53. minutě to ale nekazí radost marockým fanouškům, kteří jakoby cítili, že maročtí fotbalisté mají v tomto zápase víc šancí, ne ze hry. Mezi šestnáctkami je to opravdu hodně vyrovnané, i co se týká držení balonu, ale těch šancí přeci jen víc na straně Maročanů. Teď souboje na středu hřiště a Somerville získává balon pro Chakpa. Chakpo nedal přihrávku zpátky Somervillovi, který se pak vrátil ale do souboje s Hakimim a získal balon. Pak padá před šestnáctkou a sudí Sampaiu nepíská nedovolený zákrok. To až po skluzu Van de Fena do záložníka Buadiho. Tohle je utkání v obrovském tempu. Souboj střídá souboj, ale není to žádné polehávání, je to opravdu svižný fotbal, který sledují fanoušci v mexickém Monterrey. Musí diváky bavit, byť je to zatím bez gólu. Mezi Nizozemskem a Marokem v 54. minutě zápasu. Na jejím začátku Somerville padl k zemi po souboji s Hakimim, když míč sám získal před 16. Maroka. I tenhle zákrok si myslím, že mohl brazilec Sampaiu pískat. Nestalo se 0-0. A žádný volný přímínko pro Nizozemsko, naopak marocká rozehrávka v 54. minutě, Maročané na míči, konkrétně teď El Khanous, který přiklepl pod sebou stojícímu Mazraouimu. Mazraoui na půlící čáře dává vedle sebe El Ainaouimu. El Ainaouim bude hrát na chvilku zase Unahy. Unahy vrací zpátky Hakimimu. Po Hakimimu bude hrát opět tedy fotbalista s marockým pasem, a to i Sadiop. Na pravé straně už čeká na balon Díaz. Nizozemci teď jen stínují marockou kombinaci na polovině Nizozemska. Unahy si teď narazil s Hakimim, ale pak mu nedal přihrávku přesnou zpátky. Naopak u středového kruhu padá Broby a Somerville se může vydat dopředu. Somerville rozehrává do levé strany na Chakpa. Chakpo už je vedle pokutového území Maroka, dělá klečku na střed, zkouší centr, který ale proletí vedle marocké branky. Broby na něj nedosáhne, ani dobíhající Somerville. Zatím ofenziva Nizozemců není tak dominantní třeba jako v zápase se Švédskem, ve kterém Nizozemci zvítězili vysoko 5-1, Broby dal dva góly, pokud se nepletu, tak Chakpo taky, ale nezatím jediný střelecký pokus od Van de Fena. Teď na druhé straně Hakimi dostal přihrávku za obranu, ale Van de Ven mu padl pod nohy a Hakimi se nedostal k zakončení. Tohle jsou skvělé souboje, které svádějí Van de Fena a Hakimi, dva neuvěřitelně rychlí hráči. Teď Van de Ven padl Hakimimu pod nohy, Hakimi vůbec neskoušel nasimulovat nějaký pád, prostě férový zákrok, a teď zase na druhé straně míč za obranu a Broby už je za Riadem, ale v offsideu. Jak rychle ukazuje brazilský rozhodčí Sampaiu, svižný fotbal opravdu na obou stranách, fantastická podívaná, byť je to stále 0-0 v 56. minutě. Broby teď nedostal možnost zakončit, na druhé straně se vrhnul pod nohy Hakimimu Van de Ven v době, kdy už se zdálo, že bude Van de Ven, respektive Hakimi, zakončovat, tak Van de Ven ještě zrychlil a s kluzem čistým, riskantním v 16. nepustil Hakimiho k zakončení. 56 minut za námi z tohoto utkání prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale. Nizozemsko-Maroko stále 0-0. Maročané i po změně stran mírně nebezpečnější, trefili břevno. Jinak ale hodně vyrovnaná podívaná mezi šestnáctkami, byť v posledních chvilkách už se to držení balónu překlápí na stranu africké reprezentace. Hakimi spolupracuje s Unahym na pravé straně, pak taky Díaz se zapojil do kombinace, táhne míč zprava na střed, pak ale ztrácí balón v souboji s Akem. Následně ale Van Hekke adresoval špatnou přihrávku Grafenberchovi, a tak se teď znovu Nizozemci pohybují bez balonu na své polovině. Naopak útočí Maročané přes levou stranu a Mazraouiho. Ten si vybírá Diaze, který se běhl na přihrávku na krátko. Rozdělil balon doleva na El Khanouse. Khanous dává na střed Diazovi. V akci pokračuje taky Buadi přihrávkou dozadu na Diopa. Nizozemci v 10 mužích, včetně brankáře, jen Broby zůstává kousek od středového kruhu brání. Teď Hakimi dostává znovu pas ze středu do pravé strany, ale Van de Ven se s ním znovu chytl. Hakimi vrací zpátky Unahymu. Po Unahym bude hrát opět. Tedy teď v této akci Buady, který rozděluje do pravé strany Unahy, křížný pas zprava doleva, zalepí si ho Kanus na levém křídle, proti sobě má teď Dumfriese i Samrvila, Kanus ocentroval na malém vápně Ake a lavičku je před pokutové území, tam je připravený Samrvil sklepnout De Jonghovi, ale ti cizincům vůbec nedaří ty druhé balóny a tak může pálit poza pokutového území Kanus, který ale jen protáhl Frbruchena, mírně tečovaná střela těsně nad zemí, se kterou neměl Frbruchen až takové problémy jako v prvním poločase. Teď se taky spojíme s posluchači Radiožurnálu, abychom je informovali o tom, že zatím zápas Nizozemska s Marokem gól nenabídl. 58 minut za námi, Nizozemci teď rozehrávají kousek před svým pokutovým územím. Samrvil dostává balón, zbavil se dvou hráčů, teď už je na polovině Maroka a nizozemský útok pokračuje přes levé křídlo. V 59. minutě zastavu 0-0 Nizozemci v akci a Hrafenberg pálí před 16. Trefil jen tělo jednoho z Maročanů, byl to El Ainaoui, který se postavil do prudké rány, která tedy nedoletěla k brankáři Bonuovi. Marocký golman je ve druhém poločasu zatím bez práce, v první půli musel vytáhnout zakončení Van de Fena z pozapokutového území. Na druhé straně Frbruchen taky nemá, respektive má jeden zákrok ve druhém poločase, ale ne tak podstatný nebo pěkný jako v prvním poločase, ve kterém se musel dvakrát vyznamenat, jednak proti hlavičce El Ainaouiho na brankové čáře z nějakých 8 metrů a pak i proti zakončení Hakimiho z úrovně velkého vápna, kdy se opravdu proletěl až do levého horního rohu své branky. Po změně stran Maročané přesto měli jednu velkou šanci, byl to znovu kapitán týmu Ashraf Hakimi, velká hvězda Paris Saint-Germain, která pálila z ostrého úhlu a trefila břevno nizozemské branky, takže Maročané i po změně stran mírně nebezpečnější než Nizozemci. Jejich ofenzivní trio Hakpo, Broby a Samrvil zatím tolik dopředu nenabídlo, jedinou střelu tedy vyprodukoval v prvním poločase na branku obránce Van de Ven, na druhé straně Maročané taky, ale spoléhají i na ofenzivní kvality svého kapitána a křídelního hráče Ashrafa Hakimiho. Teď 60. minuta zápasu Nizozemsko-Maroko v boji o osmifinále mistrovství světa ve fotbale v mexickém Monterrey. Zatím gól nenabídl, je to 0-0 skoro po hodině hry. Přímý přenos můžete poslouchat dál na digitálním radiožurnálu Sport, Pavel Tilšer Radiožurnál. My dál pokračujeme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Na balónu jsou Maročané, konkrétně Hakimi hraje zprava dozadu na půlící čáru k Diopovi, Nizozemci stažení na obrané polovině, takže teď nemusí Maročané nějakým způsobem plašit v rozehrávce. Jen si vyměňují balón a trochu čerpají síly na další útočení. Na začátku 61. minuty Nizozemsko, Maroko 0-0. Saibari se teď zbavil kličkou Van Hekeho a už je u brankové čáry. Centr pod sebe zastavuje Van Dijk a bude z toho rohový kop pro Maročany. V 61. minutě zápasu v době, kdy Maročané stupňují tlak, teď se Saibari výborně zbavil Van Hekeho, přebral si míč zády k brance, čelem k 16. udělal rychlou kličku k brankové čáře, respektive postranní čáře, pak míč navedl až k brankové čáře. Pár metrů od pravé tyčiny nizozemské branky centroval takzvaně pod sebe, hledal hráče mezi malým vápnem, penaltu nenašel, tak je z toho roh. Hakimi centruje na bližší tyč, prodloužený balon, Frbruchen u své tyče boxuje na další roh pro Maročany. Další hodně nebezpečně kopnutý roh těsně nad úrovní hlav všech hráčů. Někdo to tam líznul před blížší tyčí a pořádně vylekal Barta Frbruchena, který má už čtvrtý zákrok v zápase. Neméně důležitý jako ty předchozí, stále 0-0, 62. minuta v zápase Nizozemska s Marokem. Další rohový kop Maročanů na bližší tyč, Hakimi to servíruje. Opravdu hodně nebezpečně, prudce před bližší tyč z toho pohledu Maročanů. Teď tedy z levé strany k té pravé z pohledu Frbruchena. Ani čtvrtý, respektive pátý roh v krátkém časovém úseku nevyšel, takže teď to bude roh číslo, pardon, 5 celkově a opět Hakimi s rychlou rozehrávkou a bude to i roh číslo 6, tak teď je to série rohů Hakimiho, jako by to chtěl prostě procedit těsně nad zemí kolem brankové čáry na někoho, kdo by protečoval. Jednou to malé Maročanů vyšlo, to ten první pokus, teď je to, pokud správně počítám, čtvrtý roh v krátkém časovém úseku za sebou. A Hakimi centruje v 63. minutě za stavu 0-0, tentokrát už to nevydržel a přetáhl ten roh přes celé velké vápno. Na druhé straně hřiště míč doskotačil do zámezí za koncovou lajnu. Stále 0-0 v zápase Maročanů s Nizozemci, v zápase, ve kterém oba týmy bojují o postup do osmifinále mistrovství světa. Nakonec to byla teč Dumfriese, která nadělala hodně problémů Forbruchenovi, nikoli v teč někoho z Maročanů, takže málem vlastní gól, který by byl hodně krutý pro Nizozemce v tomto zápase. 63 minut za námi, 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem, na levé straně Ake s Van de Venem, teď narazili do dvojice Diaz Hakimi, ten míč končí v zámezí a vhazovat budou tedy fotbalisté nizozemského celku z levé strany. Ronald Koeman dál komunikuje se svými asistenty, zejména Rudem van Nistelrooyem, jak třeba zlepšit ofenzivní činnost, a to by se mohlo stát. Teď Samrvil peláší dopředu, padá po souboji s Mazraouim Sampaiu. Brazilský sudí ukazuje, že tohle faul není. By to byla znovu kuriozní a sporná situace, mezi tím Nizozemci dál pokračují v útočení přes pravou stranu, teď ale Elchanus zastavil pohyb Gakpa a bude z toho jen odkop od marocké branky v době, kdy tedy Samrvil se přetlačoval s Mazraouim a já si myslím, že ho stáhl mírně za ruku. Mám teď možnost sledovat v době, kdy se chystá ta rozehrávka, právě opakovaný záběr té situace Mazraoui versus Samrvil. Samrvil se dostával tělem před Mazraouiho a ten ho lehce stáhl brazilský rozhodčí Sampaiu, ale nechal hru pokračovat bez toho, aniž by uděloval karty, pískal volné přímé kopy. Hrajeme dál, rozehrávka Maroka a dlouhý nákop až na nizozemskou polovinu. Tam Verbruggen si musí dávat pozor na napadání útočníka Maroka Saibariho. Nizozemci to zvládají rozehrávkou přes pravou stranu. Na balónu už je Hrafenberg, který se zbavil kličkou El Ainouiho v 65. minutě. Z toho bude tedy co? Volný přímý kop pro Nizozemsko, které stejně jako Maroko stále hraje v té stejné základní jedenáctce, ve které nastoupilo. 0-0, 65. minuta. Diaz se teď vrátil s Van de Venem a obral ho o balón u marocké šestnáctky, takže Maročané můžou rozehrávat. Na začátku další 66. minuty za stavu 0-0. Žádný úprk, co se týká napadání Nizozemců. Znovu poctivá defenziva, návrat zpátky na svou polovinu a vyčkávání, co Maročané předvedou. Opravdu Nizozemci jsou si vědomí toho, jak jsou rychlí křídelníci Maroka. Nechtějí otevírat prostory Maročanům. A ti pokračují v tedy kombinaci doplných. Teď konkrétně má míč Buady. Vyměňuje si ho s El Unahim. El Unahi po něm může hrát na středu hřiště. El Ainouï taky měl velkou šanci v prvním poločase po rohovém kopu hlavičkou, trefil jen Verbruggenovi rukavice. Maročané stále u středového kruhu, má tam míč stále El Ainouï, teď si narazil s Unahim, pak s Buadim a znovu hraje do pravé strany na Unahiho. Unahi, po něm Diaz, na pravé straně čeká na balón. Znovu Unahi, ale hraje tedy El Ainouï s Diazem. Teď je to kombinace, dá se říct, v chůzi od Maročanů, kteří střádají síly samozřejmě do závěru zápasu, stejně jako Nizozemci, kterým určitě teď taky přišla ta pomalá kombinace Maročanů vhod, byť psychicky to stále musí být unavující, protože čekáte, že i z té kombinace ve stoje nebo v chůzi může přijít nějaká přihrávka, rychlý pohyb, které můžou něco změnit tedy v celkovém skóre. 0-0 stále, 67. minuta, Nizozemci lehce vytáhli své napadání a golman Bonu zkusil dlouhý nákop překvapit soupeře. Tato myšlenka ale nevyšla tedy Verbruggenovi. Pak ani kombinace Nizozemců na polovině Maroka a v 68. minutě tak posílá tedy rozhodčí Sampaiu směrem ke střídačkám. Oba dva týmy, které bojují v Monterrey o postup do osmifinále mistrovství světa ve fotbale, tedy Nizozemsko a Maroko. Oba dva týmy, které se marně snaží zatím o změnu skóre, je to 0-0, byť šancí bylo k vidění dost, zejména před Bartem Verbruggenem a jeho brankou. Verbruggen má zatím na kontě 3 velmi dobré zákroky, zejména ve prvním poločase, když vytáhl hlavičku El Ainaouiho nebo zakončení Ashrafa Hakimiho u své levé tyče, spíš v horní polovině branky. A ve druhém poločase pak likvidoval taky střelu z pozapokutového území, čelil taky ráně Hakimiho po změně stran, která trefila břevno. Na druhé straně Nizozemci vyslali svou nejnebezpečnější ránu v prvním poločase a byl to křídelník Van de Ven, který pálil spoza šestnáctky, a to hodně nebezpečně. Bonu musel vytáhnout taky velmi dobrý zákrok u své pravé tyče, nebo tam, kde se spojuje horní tyč a jeho pravá. Nepustil mít za svá záda, zatím zápas tedy výborně chytajících brankářů, ale utkání je to nesmírně svižné, takže v té pauze pro pití je vidění to, jak hráči mohutně vydechují, jak si nechávají ošetřit mírné bolístky, třeba jako kapitán Maroka Ashraf Hakimi, který dokonce zul svou pravou kopačku, má tam možná nějaký puchýř na jednom z prstů, pokud jsem správně viděl. Hakimi je zatím nejnebezpečnějším hráčem Maroka určitě. Jednou pálil spoza šestnáctky, tedy v prvním poločase, v tom druhém trefil břevno, což byla možná dosud největší šance celého utkání, byť se jednalo o ránu z ostřejšího úhlu. Ronald Koeman, trenér Nizozemska, chystá první střídání, zřejmě poté při pauze pro občerstvení pro oba týmy, a na trávník by měl stoupit záložník Juventusu Kupmeiners. Kromě Kupmeinerse taky útočník, který pamatuje i to tažení mistrovstvím světa v Kataru, tedy Wout Weghorst. V polovině 70. minuty je to stále 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. Největší šanci druhého poločasu mají na svědomí Maročané. Kapitán Hakimi trefil z ostrého úhlu břevno. Přímý přenos dál pokračuje na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Dál tedy jsme na Radiožurnálu Sport se zápasem Nizozemsko-Maroko. Take Me Home Country Roads teď zní na stadionu v mexickém Monterrey, kde zatím fanoušci neviděli ani jeden gól. 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. V 71. minutě budeme dál pokračovat i s Theunem Kupmeinersem a taky se zmiňovaným Woutem Weghorstem, který vstoupí za malý moment na trávník. Zřejmě vystřídají Nathan Aké a tím druhým je Brian Broby. Takže tato dvojice, jeden obránce, jeden útočník, končí v hodně náročném utkání. V Mexiku je večer, teď 8:30 v Monterrey a je tam stále kolem 30 stupňů Celsia. Nesmírně náročné podmínky, byť už slunko nesvítí, tak hráči Aké a Broby odcházejí vyřízení na střídečku Nizozemska. Mezitím už se rozehrálo a Wout Weghorst se snaží trochu znervoznit rozehrávající dvojici Diop Ariad, ta se nenechala. 72. minuta Nizozemsko-Maroko 0-0 a rozehrávka Maročanů. Teď přes levou stranu Saibari spěchá za dlouhým pasem za obranu, ale k míči má blíž Van Hekke, přiklepl ho brankáři Verbruggenovi, který posílá dlouhý nákop, ten byl prodloužený na Somervilla. Somerville se dostává před Mazrovýho, padá, ještě přiklepl Hakpovi a ten dává gól! Nizozemsko se dostává v 72. minutě do vedení 1-0. Hakpo tam navíc dostal úder do hlavy, ale teď se jeho spoluhráči radují, vběhli na trávníky náhradníci a objímají Kodyho Hakpa, který prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Ono toho už moc nebylo, jen golman Bunu, kterého tedy propálil po přihrávce od Somervilla. Ten už byl faulovaný, ale teď se tedy Somervillovi vyplatilo to, že chtěl tu situaci dohrát a v pádu přihrál Kodymu Hakpovi, který prostřelil brankáře Bonua. Hakpo teď skrývá svou tvář do dresu a příliš neslaví ten gól, má to své opodstatnění, má za sebou Cody Hakpo osobní tragédii, protože s partnerkou přišli o dítě, které tedy se nenarodilo, a tím pádem oplakal ten gól na 1-0 teď v 73. minutě. A bylo to téměř s asistencí Barta Frbruchena. Nakonec se vyplatil příchod Weghorsta, který prodloužil Frbruchenův pas na Samrvila. Samrvil táhnul ten balón za Mazraouiho a v pádu poté, co ho Mazraoui už téměř judisticky svalil k zemi, tak dokázal ještě v pádu přihrát vedle sebe nabíhajícímu Hakpovi a Cody Hakpo prostřelil Bonua, který mu šel pod nohy, a pod levou nohou Bona prošel ten balón do sítě marockého týmu. 1-0 pro Nizozemsko v 74. minutě a Maročané, kteří měli víc šancí a víc možná i ze hry, teď musí dotahovat. Jenže Summerville je aktivní po tom gólu na 1-0 a snaží se znovu atakovat 16. Maroka, což se mu nakonec nezdařilo. Adresoval dobrou přihrávku Weghorstovi a následuje out pro Maroko. Z levé strany v 74. minutě 1-0 pro Nizozemsko. Skóre otevřel Cody Hakpo a Oranje teď cítí šanci i v hledišti na stadionu v mexickém Monterrey. Možná poprvé v zápase víc slyšíme na radiožurnálu Sport nizozemské fanoušky. 74. minuta končí. Maročané začínají svůj postupný útok z pravé strany. Hakimi vrací pod sebe v době, kdy už taky Mohamed Ouahbi, tedy marocký kouč, chystá první střídání. Za chvíli by na trávník měl vstoupit Salah Eddin, tedy útočník, respektive křídelník PSV Eindhoven, takže nizozemské podmínky a některé protihráče velmi dobře zná. 75. minuta, Maroko prohrává s Nizozemskem v prvním kole playoff mistrovství světa 0-1. 15 minut do konce řádné hrací doby plus nastavení. Maročané dotahují jednogólovou ztrátu po té, co se prosadil Cody Hakpo. Přihrávka středem hřiště a pak faul Frankieho de Jongha na nizozemské polovině, někde na půli cesty mezi velkým vápnem a půlící čárou, takže se Maročané přibližují na dostřel Frbruchenovi branky v době, kdy už na trávník za malý moment vstoupí Salah Eddin na místo Shadiho Riada. Takže je to výměna obránce spíš za krajního hráče. Teď už jsou na trávníku, nebo tedy je na trávníku Salah Eddin a Maročané už jsou v pohybu s míčem. Potom faulu de Jongha na balónu Diaz. Nizozemci pochopitelně teď už ve všech lidech za balónem a budou hájit to jednogólové vedení v závěru zápasu. Na míči teď je Saibari, dává ho vedle sebe Buadimu. Na pravé straně je Hakimi, kapitán týmu. Vybírá si Diaz, který je přistrčený Van Dijkem. Nebyl to nedovolený zákrok a Kupainers může rozehrát před sebe Weghorstovi. To se mu podařilo, ale na Weghorstovu práci nenavázal Hakpo a tak v akci můžou pokračovat Maročané. Rozehrávají od půlící čáry, konkrétně Buadi. Ve středovém kruhu je v 76. minutě, zastavu 1-0 pro Nizozemsko El Ainaoui. Dává Buadimu, na pravé straně je Unahi, který se přemístuje často ze středu do křídla, snaží se tam přečíslit protihráče. Přihrál tam Hakimimu, který padá k zemi po faulu nizozemského protivníka. Brazilský rozhodčí Wilton Pereira Sampaio píská nedovolený zákrok Kodymu Hakpovi a Maročané budou rozehrávat v 77. minutě volný přímý kop, jenže je to daleko od nizozemské 16. natož branky, takže je to rozehrávka na krátko mezi Buadim a Hakimim. Na pravé straně už Unahi nasadili jestličky Kupmeinersovi v pokutovém území, kde to byl Van de Ven, který tam dostal na ten nástroj. Dál už pokračují Maročané před 16. Buadi tam získal balón, oblouček do 16. Diaz se k zakončení nedostane. Oblouček na křídelníka Realu Madrid zastavuje stoper Van Hekke hlavičkou. Následovat bude autové vhazování Maročanů. Ne, tak nakonec ten balón opustil prostor pro fotbal za tou koncovou lineou, takže rohový kop pro Maroko. 78. minuta zápasu. Minuta, ve které rozehrává volný přímý kop Unahy, prodloužený centr na zadní tyči, hlavičku je Van de Ven, rána spoza 16 od střídajícího Salaha Edina, která trefuje právě Van de Vena někam do chráničů a Maročané pokračují rychlým autem. V 78. minutě dohání jednogólové manko s Nizozemskem a to 0-1 na balónu. Teď Maročané znovu a centr do vápna, tam stažený Saibari po souboji s Dumfriesem. Hlavní rozhodčí z Brazílie Sampaio ukazuje, že se nebude pískat nedovolený zákrok nizozemskému bekovi. Saibari tam svedl souboj jeden na jednoho s Dumfriesem po centru El Khanuse. Skončili oba dva hráči na zemi a zdá se, že si tam Dumfries pomáhal. Rukama ale měl k brance blíž než Saibari. A brazilský rozhodčí Sampaio stal opravdu hodně blízko k té situaci. Takže vypadá to, že ani po mírné krátké diskuzi s videoasistenty sudí Sampaio ten verdikt nezmění a Nizozemci budou za chvíli vhazovat. Poté, co zřejmě jeden z koučů vystřídá, je to tak, a je to Mohamed Ouahbi, který pošle na trávník další dva čerstvé hráče. Jedním z nich bude Jasin nahrazuje Brahima Diaze na trávníku a tím druhým je Samir El Murabet, který vystřídá na hřišti Buadiho, který už tedy nepokračuje v zápase proti Nizozemsku, v zápase, ve kterém Maročané dohrávají tedy bez Diaze, jedna ze své největších hvězd, ale prohrávají taky v 80. minutě 0-1. Na balónu už jsou znovu Maročané. V 80. minutě na pravé straně nový hráč na trávníku El Murabet vrací je zpátky pro Jasina. Jasin El Murabet, tato kombinace nových hráčů nevedla dopředu, ale jen po šíři fotbalového trávníku na stadionu v Monterrey. Ve středovém kruhu se pak srážejí Saibari a Chakpo a sudí Sampaio musí hru pozastavit, protože Kraffenberg skončil na zemi, posouboj se Saibari a drží se za hlavu, takže kdykoliv jde o zranění hlavy, tak se musí fotbalový zápas pozastavit, to je jasné, toto pravidlo už platí hodně dlouhou dobu. V době, kdy se nehraje a je tady ošetřovaný, Kraffenberg má možnost na Radiožurnálu Sport si ještě jednou prohlédnout opakovaný záběr z toho gólu Kodyho Chakpa, který opravdu hodně procítil ten gól na 1-0. Protože má za sebou ztrátu nenarozeného syna se svou partnerkou Nu van der Bry. O něj přišli před pár dny a Cody Chakpo pochopitelně byl dojatý poté, co v něm probudili další emoce. V úvozovkách gólové oslavě, ale které dlouho netrvaly, Chakpo si kleknul na zem a schoval tvář do dlaní. Jasné, že v těchto dnech nemá příliš na oslavy pomyšlení. 81. minuta, Nizozemsko vede nad Marokem 1-0 v zápase prvního kola playoff mistrovství světa. Kraffenberg ošetřený zpátky na trávníku, hrajeme dál. Maročané dotahují jednogólovou ztrátu, s Nizozemskem prohrávají 0-1. Na balónu jsou teď Maročané na polovině soupeře, konkrétně má míč střídající Murabet. El Murabet dává balon do pravé strany na Hakimiho, po něm už může hrát Jasin. Jasin dává zpátky na středový kruh, kde je Mazraoui. Mazraoui rozděluje do levé strany na El Khanuse, který má proti sobě Dumfriese. El Khanusova klička na střed, přihrávka do vápna, za kterou spěchá El Murabet, ale je pro něj příliš dlouhá. Tím pádem se nebude zaměstnávat Bart Verbruggen nějakým zákrokem, ale nizozemský golman bude moci rozehrát dlouhým nákopem na polovinu soupeře. kde Maročané zalepili balón konkrétně Mazraoui. Elchanus protáhnul ten míč pro El Ainaouiho a na pravé straně už je v akci zase Hakimi. Na balónu po něm na středu hřiště El Murabet, ale jeho přihrávka dopředu přesná nebyla. Naopak Nizozemci se můžou znovu vydat do rychlého útoku. Chak podává vedle sebe nepřesně Hrafenberchovi. Pro ten balón se vrací Elchanus. V 83. minutě začíná další postupný útok Maročanů. 1-0 vede Nizozemsko. V boji o postup do osmifinále mistrovství světa nizozemský kouč Ronald Koeman chystá další střídání, ale to až za chvíli. Teď je tu postupný útok Maročanů středem hřiště. Na balónu Yasin, ve středovém kruhu předává vedle sebe Salahu Edinovi. Na levém křídle už Elchanus a po něm taky Saibari, který si doběhl pro balón na začátku 84. minuty. V akci pokračuje El Ainaoui, po něm Hakimi. Na křídle už s míčem El Murabet, který si teď nevěřil na kličku kolem Van de Fena, dává zpátky Hakimimu. Maročané postupně kombinují a trpělivě, ale pak ta trpělivost došla Yasinovi, který se pokusil dlouhým nákopem přehodit nizozemskou obranu a rozeběhnout některého z ofenzivních hráčů. Jenže ta myšlenka se nestřetla s myšlenkou ofenzivních forwardů Maroka a tím pádem můžou rozehrávat Nizozemci znovu dlouhým nákopem až na Somervilla, který ale hrál rukou při zpracování v souboji s bránícím Issou Diopem. A v 84. minutě tak tedy přerušená hra, další možnost střídání pro tedy zmiňovaného Ronalda Koemana. Na trávník za malý moment vstoupí ten Quentin Timber, který si mohl zahrát se svým bratrem Jurjenem na světovém šampionátu, jenže Jurjen, obránce Arsenálu, o mistrovství přišel kvůli zranění. Bude to střídání dvojité, nakonec to Nizozemci nestihli a tím pádem už Maročané rozehráli, proto jsem se jemně zadrhl u výslovnosti obránce Timbra. Až teď tedy můžu se znovu věnovat fotbalu. Dumfries doběhl do pokutového území Maročanů a tam zastavený rychlý výpad Maročanů bránícími hráči. Naopak na druhé straně Saibari dostal dobrý balón, obhodil si Van Hekeho. Proti němu už vybíhá Van Dijk a balón v zámezí po zákroku nizozemského kapitána. Navíc sudí Pereira Sampaio píská co? Píská zřejmě nedovolený zákrok Saibariho, který tam přišlápl nohu Van Dijkovi, respektive trefil ho na chránič a Van Dijk to pak pohodně procítil se svými spoluhráči a tím pádem tedy může pokračovat zápas s rozehrávkou nizozemského týmu, ale až za chvilku v 86. minutě je to další střídání, tedy to zmiňované. Na trávník se dostane nakonec nikoliv Timber sám, ale společně s ním taky Joral Hato. Odcházejí Hrafenberg a Van de Ven. Tato dvojice tedy nepokračuje v zápase. A na druhé straně už je na hrací ploše taky Sufyan Rahimi, který bude pokračovat v tomto utkání v jeho závěru, stejně jako Shemsdin Talby. Takže dvojice nových hráčů na obou stranách na trávníku, spoustu nových borců už taky na hřišti, včetně Weghorsta, který teď naskakuje na rozehrávku nizozemců z vlastní poloviny dlouhým nákopem. Ve středu hřiště pak Timber bojuje o balón s El Ainaouim a nevybojoval na něm autovém hazování na marocké polovině. Naopak Maročané se dostávají na balón v 87. minutě v hazování, kterým pošle míč do hry znovu Salah Edin. na obrané polovině ale zasáhl Dumfries a tak dopředu může jít Weghorst. Weghorst už před 16 Maroka dělá si prostor na zakončení, ne, tam narazil do Salaha Edina, ještě ten balon dobral Timber, dává ho vedle sebe Hatovi, na levé straně hodně prostoru pro Kodyho Chakpa, který může pálit, ale ještě chtěl hledat nabíhajícího Hata v malém vápně Maroka. Issa Diop zastavil ten centrovaný míč a bude z toho tedy rohový kop pro Maročany. Respektive pochopitelně Nizozemce Theun Koopmeiners je už připravený u rohového praporku v 88. minutě. V době, kdy je v pokutovém území taky i kapitán Nizozemska Van Dijk. 88. minuta, centr, který hlavičkuje Diop před pokutové území. Šemzdín Talby se snaží napadat další nizozemský centr a daří se mu to, respektive hráče, který stál před 16, jeho centrovaný balon nebyl dobrý. Maročané tak rozehrávají 2 minuty před koncem základní hrací doby. Nizozemsko vede nad Marokem 1-0 od 72. minuty, kdy se prosadil Chakpo. V akci může pokračovat Saibari, padá před 16, na pravé straně je Rahimi. V akci můžou pokračovat Maročané, Saibari zůstává ležet na hrací ploše. Maročané nedostali výhodu, Hakimi tak musí mít zakopnout do zámezí a pak budou mít Maročané tedy jen balón po vhazování Nizozemců. Teď se hodně zlobí Hakimi na sudího z Brazílie Pereiru Sampaia poté, co byl stažený jednoznačně Timbrem Saibari. Tohle měl být volný přímý kop pro Maroko z pozapokutového území, ale neděje se, nestalo se. Sudí Pereira neodpískal Quinten Timbrovi nedovolený zákrok a tak z toho bude tedy jen pokračování hry pro Maroko po nizozemském autovém hazování. Za chvilku budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu o tom, jak se vyvíjí tento zápas. 90. minuta. Nizozemsko vede nad Marokem 1-0 a teď už Maročané znovu kombinují kolem středového kruhu. Na balónu je El Ainaoui. Na pravé straně je Hakimi, vrací ho zpátky. Pokračuje kombinace Maročanů zatím daleko od branky soupeře. V polovině 90. minuty Nizozemsko vede nad Marokem 1-0, gól dal v 72. minutě Cody Chakpo po rychlém útoku Nizozemců. Nákop brankáře Verbruggena prodloužil na půlící čáře střídající útočník Weghorst. Na rozeběhnutého Samrovila ten ustál souboj s Mazraouim, byť byl faulovaný, dokázali ještě ten balón přihrát vedle sebe Chakpovi a ten prostřelil vedle sebe, respektive před sebou stojícího marockého brankáře Bonua, který tak kapituloval ve 72. minutě. Na druhé straně Verbruggen musel hlavně v prvním poločase likvidovat dva nebezpečné pokusy soupeřů. Jednu hlavičku El Ainaouiho, pak i zakončení Hakimiho. Teď ale dostává gól od Issy Diopa. Než jsem stačil zrekapitulovat to, co se dělo v první půli, tak přiletěl balón do 16. Nizozemska z levé strany a Issa Diop vyrovnává zápas na 1-1 v první ze 6 nastavených minut. Obrovská radost taky v hledišti na mexickém stadionu v Monterrey, kde už se zdálo, že Nizozemci si budou hlídat v nastaveném čase jednogólové vedení, ale inkasují z centrovaného míče z levé strany a stoper Issa Diop hlavičkou překonal hlavičkou k levé tyči Verbruggenovy branky, tedy nizozemského golmana, a je vyrovnáno 1-1. Teď tedy to vypadá na začátku nastavení celého zápasu, které bude trvat ještě 5 minut, že i ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte tuto noc o minimálně druhém prodloužení, protože připomeňme, že už se hrálo prodloužení taky v zápase Německa s Paraguají, která nakonec po penaltovém rozstřelu a vítězství 4-3 postoupila do osmifinále. Kdo postoupí do osmifinále za zápasu Nizozemsko-Maroko? V tuto chvíli tedy není jasné, protože Issa Diop vyrovnává na 1-1 v první ze 6 nastavených minut. Ještě připomenu, že Maročané měli velké šance na otevření skóre v prvním poločase, zakončení Hakimiho a hlavička El Ainaouiho tedy zůstali na rukavicích brankáře Verbruggena. Po změně stran pak Hakimi trefil břevno. Ani jedna z těchto šancí gólem neskončila. Pak se tedy redovali Nizozemci díky Chakpovi v 72. minutě. Teď ale Maročané v nastaveném čase vyrovnávají na 1-1. A ještě 4 minuty se bude hrát nastavený čas. Můžete ho poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a vypadá to, že se vám ozvu i během zpráv a možná i dál, protože zřejmě míříme do prodloužení. Pavel Tilšar, Radiožurnál. A teď je tedy 1-1 Nizozemsko-Maroko, třetí ze 6 nastavených minut. Pokračujeme dál ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Maročané cítí šanci. Poté, co vyrovnali na 1-1, pokračují v útočení a Nizozemci jsou opaření po tom vyrovnávacím gólu Maročanů. Teď se ale nedostal k zakončení střídající El Murabet a dopředu by se mohli rozeběhnout taky nizozemští fotbalisté. Je to Quinten Timber, který padá k zemi u půlící čáry, stahl ho k zemi El Ainaoui a bude z toho tedy volný přímý kop pro Nizozemce. Přesně v polovině 6minutového nastavení Ronald Koeman Duma u nizozemské střídačky. Nizozemští fanoušci v oranžových tričkách a dresech jsou opaření v hledišti stadionu v Monterey, protože se zdálo, že už si dokráčí k vítězství tom hubeném, protože Maročanům se nedařilo po tom inkasovaném gólu nějakým způsobem ohrozit Verbruggena, ale pak přišel jeden centr z levé strany a přesná hlavička Issy Diopa tedy po nabídce z levé strany od Šemzina Talbyho, takže taky křídelník Sunderlandu a střídející hráč pomohl k tomu vyrovnání na 1-1. Teď volný přímý kop pro Nizozemce a přetažený centr, který Van Dijk se snaží vrátit z rohu 16 někam do nebezpečného prostoru, do malého vápna, ale to jeho hlavička přesná není. Znamená to tedy, že rozehrávat budou Maročané od svého brankáře Bonua v čase 93.50, 2 minuty do konce 6minutového nastavení nad rámec základní hrací doby. 1-1 mezi Nizozemskem a Marokem. Vypadá to, že letošní světový šampionát nabídne druhé prodloužení. Zatím v základní hrací době skončily jen zápasy Brazílie, Japonsko a Kanada, Jihoafrická republika, výhrami Kanaďanů a Brazilců o gól. Utkání mezi Paraguají a Německem rozhodl až penaltový rozstřel a úspěšnější v něm byli Paraguajci. Teď míříme do prodloužení zápasu Nizozemsko-Maroko i protože dlouhý křížní pas na Dumfriese vedle pokutového území Maroka končí faulem obránce Interu Milán a nizozemské reprezentace. Takže za malý moment tedy Maročané rozehrají ze své obrané poloviny. 5. minuta nastaveného času téměř u konce. Nizozemsko-Maroko 1-1. Za malý moment tedy poslední minutka nastavení normální hrací doby. Hlavičku je Van Dijk po nákopu Maročanů, kteří se ještě snaží získat balón na ofenzivní polovině, což se jim nakonec daří. Na levé straně Saibari, který ještě centruje do 16. Tam je Rahimi, střídající ofenzivní hráč, ale neudržel balón zády k brance v souboji s Van Dijkem a taky Nizozemci by mohli dopředu. Dlouhý nákop Weghorst sklepl Samrovilovi, ten už je před 16. Samrovil v pokutovém území. Mazraoui mu padl pod nohy a není z toho zakončení na branku soupeře. Takže 1-1, 30 sekund před koncem 6minutového nastavení. Maročané teď už zřejmě nikam spěchat nebudou, aby třeba nestratili balon a nečelili ještě v závěru nastavení nějaké šanci potažmu inkasované brance, protože pak už by neměli čas odpovědět. Ale ještě se snaží o útok. Saibari před 16. Kopmeiner se nezbavil a pak je faulovaný. Cody Gakpo už v posledních sekundách nastaveného času 1-1 Nizozemsko-Maroko. Zdá se, že za malý moment sudí Sampaio z Brazílie ukončí řádnou hrací dobu a budeme i na Radiožurnálu Sport prodlužovat náš přímý přenos stejně jako zápas prvního kola playoff o minimálně 30 minut, tedy 2x15 prodloužení. Předtím chvíli pauza, kterou doprovodí hudba z našeho studia. Ještě se ale chvilku hraje na stadionu v mexickém Monterrey. Dlouhý nizozemský nákop, který končí na polovině soupeře. Hraje se proto, že Diop vyrovnával v první minutě nastavení a dlouho se slavilo, ale maročtí fanoušci už by si přáli přerušení řádné hrací doby po druhé, tedy co se týká konce poločasu, a pokračovali bychom zhruba za 3-4 minutky dalším, tedy minimálně 30-minutovým přídělem. Dlouhý nizozemský out Dumfries v 16. Maroka hlavičkuje Talby. Před pokutovým územím pak další Maročan nenavázal. A to je vše z normální hrací doby. Maroko, Nizozemsko 1-1 po 90 minutách, když tedy nepočítáme ta dlouhá nastavení. Teď se chvilku v mexickém Monterrey hrát nebude, ale za malý moment poté, co rychle přeběhnu do studia, pustím jednu písničku, zase se vrátím, budeme pokračovat s prodloužením.

Posloucháte Radiožurnál Sport, už v 5:02 bude pokračovat přímý přenos Radiožurnálu Sport, tedy z fotbalového mistrovství světa, konkrétně zápasu Nizozemsko-Maroko 1-1 po základní hrací době. Jdeme do prodloužení už druhého tuto noc, je to opravdu netradiční směna pro nás všechny na Radiožurnálu Sport. Už se prodlužoval zápas Paraguay-Německo 1-1 po základní hrací době i prodloužení a to utkání rozhodl až penaltový rozstřel. Tady v mexickém Monterrey padaly góly až v posledních 20 minutách. V 72. minutě otevřel skóre Hakpo, pak vyrovnal Diop. Právě začalo prodloužení za stavu 1-1. Nizozemsko vedlo po gólu Hakpa, pak vyrovnal v nastavení základní hrací doby Diop. Prodloužení můžete poslouchat v digitálním Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Jdeme dál tedy na jednom čistě sportovním rádiu v Česku. 1-1 rozehráno. Rozehrávka Nizozemcům nevyšla. Balon v zámezí a autové vhazování střídajícího Salaha Edina, který posílá balon z levé strany na útočníka Saibáriho. Saibári v souboji s Van Hekem a nebyl faulovaný, takže Maročané budou vhazovat z levé strany. V 91. minutě, tedy v první minutě prodloužení, které bude trvat na Radiožurnálu Sport minimálně dalších 30 minut, 2x15. Maročané vhazují z levé strany, balón je u pokutového území nizozemského celku, Quinten Timber tam narazil do bránícího El Ainaouiho a bude z toho tedy autové vhazování pro Nizozemce, protože ten souboj byl u postranní čáry a tak se od El Ainaouiho odrazil míč do zámezí. Nizozemci posílají dlouhý aut z pravé strany na polovinu Maroka, tam Weghorst bojuje se svým strážcem, konkrétně El Murabetem, střídajícím záložníkem, který fauloval podle názoru brazilského rozhodčího

Hiltona Pereiry Sampaia ve druhé z 15 nastavených minut prvního prodloužení, tedy budou Nizozemci rozehrávat volný přímý kop, kousek za polovinou hřiště, už tedy na polovině Maroka, a Theun Koopmeiners zdá se pošle dlouhý nákop až do 16. Opravdu i z takovéto pozice se dá poslat dlouhý přesný pas na spoluhráče a taky to Koopmeiners dokázal. Vedle 16 nachází Chakpa, pak přichází centr, který Dumfries dává pod sebe. Somerville tam je před pokutovým územím, ale Dumfries hrál rukou, jak ukazuje brazilský rozhodčí Pereira. Pardon, samozřejmě Pereira Sampaio, abych byl úplně přesný. Takže Maročané můžou za stavu 1-1 ve třetí minutě prvního prodloužení rozehrávat. Na balónu je marocký golman Bonu, po něm Mazraoui, následuje kombinace Maročanů na levé straně obrané poloviny a následný dlouhý nákop do zámezí. Nizozemci se chtěli oklepat z toho inkasovaného gólu v nastavení řádné hrací doby tím, že do prodloužení rychle vletí, a zatím se jim to daří, byť tentokrát dlouhý aut a sklepnutí Weghorsta nevede k zakončení. Naopak na levé straně z pohledu Nizozemců na polovině Maroka musí o míč bojovat Jorel Hato a vybojoval ho v souboji s napadajícím Jasinem. Následoval tedy nizozemský auta to směrem dozadu. Nizozemci na své obrané polovině dávají si teď balón ze středu doprava, konkrétně Van Dijk na Van Hekeho. Van Heke, jeho oblouček je po pravé straně, který měl mířit na Juriena Timbra. Ten míč tam letěl do prostoru vedle pokutového území Maročanů, ale neduletěl k Dumfriesovi. Dobře zakročil střídající Salah Eddin a tak budou Nizozemci vhazovat na dostřel, dá se říct, marocké šestnáctky. Je to od Dumfriese ale dozadu, takže Maročané opět trochu povybíhají z toho obraného bloku. Jen ale dvojice Saibari a Rahimi trochu stínuje rozehrávku Nizozemců. Dlouhý lákop letěl do pokutového území Maroka a po souboji na úrovni velkého vápna se již dostal před 16, kde fauluje Frenkie de Jong. Předtím Bunu boxoval balon před Weghorstem téměř na úrovni velkého vápna. Následně si tedy de Jong, kapitán Barcelony, pomohl nedovoleným zákrokem. A tak můžou rozehrávat Maročané ze své obrané poloviny. V páté minutě prvního prodloužení Nizozemsko-Maroko 1-1. Rozehrávka vedená přes záložníka El Ainaouiho, který si seběhl mezi stopery Diopa a Mazraouiho, který se stáhl po odchodu zřejmě zraněného Riada na pozici stopera, a Salah Eddin se posunul na levého obránce v rozestavení 4-2-3-1 týmu Mohameda Ouahbiho, který právě rozehrává od svého golmana Bonu a míče u Diopa, autora vyrovnávacího gólu na 1-1. Tento stav platí i teď v 6. minutě prvního prodloužení. Diop se trefil v první minutě nastavení řádné hrací doby. Nizozemci směřovali za postupem do osmifinále, ale vzdálil se jim právě Diopovou vyrovnávací trefou hlavou. Úvodní gól dal v 72. minutě zápasu Chakpo. 96. minuta, na míči je Bonu. Maročané nikam nespěchají s tou rozehrávkou, ani jeden z týmů nechce udělat samozřejmě chybu. Nechtěl ani v základní hrací době, ale to prodloužení je zatím hodně opatrné. Na balónu je El Ainaoui u středového kruhu, to je záložník, který pomáhá obráncům s rozehrávkou, takže Maročané stále daleko od Verbruggena a nizozemské šestnáctky. Teď už se přibližují po levé straně a přihrávkami přes Talbiho, který si dal dobrý dotek, Saibari prodloužil před sebe a obrovská šance! Verbruggen vytáhl fantastický zákrok! V 7. minutě prodloužení už to vypadalo na jednoznačný gól střídajícího Sufiana Rahimiho, ale co teď neproměnil marocký útočník a naopak co předvedl za zákrok Bart Verbruggen, tak to byla naprostá paráda. Rahimi se dostal do zakončení mezi penaltou a malým vápnem a Verbruggen takovým hokejovým poklekem kolenem vytáhl jeho zákrok snad ze 6-7 metrů. Rahimi to mohl poslat po zemi, k tyči zvolil razanci a těsně nad zemí
pokus, který Frbruchen nesmírně krásně vytěsnil. Tak to byla paráda, kterou teď vytasil Frbruchen. Drží nizozemské akce na postup úplně na stejné hodnotě, jako jsou ty marocké. 1-1, 7. minuta nastavení, respektive prodloužení. Číslo 1. 1-1 mezi Nizozemskem a Marokem. Tento stav platí i přes obrovskou šanci Sufiana Rahimiho, kterou zlikvidoval Bart Frbruchen. Tohle může být zákrok celého mistrovství světa, na kterém jsou i Nizozemci pasování do role černého koně, jednoho z favoritů, díky jednomu německému matematikovi, který tipnul přesně všechny tři předchozí světové šampiony, ale to spasoval do této role Joachim Clement právě Nizozemce, že by měli zvítězit. Teď hrají o postup do osmifinále, první prodloužení s Marokem 1-1, 8. minuta. Rozehrávají z obrané poloviny Nizozemci, nebo z té vlastní. Míč má Van Dijk, dává ho do pravé strany na Van Hekeho. Van Heke si míč přebral u lajny a tancuje teď kolem napadajícího El Ainaouiho. Dostal se do svízelné pozice, El Ainaouiho vytláčil z dobrého prostoru na přihrávku. A tak tedy budou vhazovat Maročané, protože El Ainaoui zakopl míč do zámezí, respektive byl to tedy samozřejmě pod tlakem El Ainaouiho nizozemský obránce, bal vhazovali Maročané, ale Nizozemci rychle získali balón na polovině soupeře. De Jong dává Quintenu Timbrovi, ale ten podklouzla, tak dopředu se můžou znovu rozeběhnout Maročané. Dlouhý pas do křídla dostává Rahimi, který před chvílí spálil obrovskou šanci. Rychle se s ním vrátil Van Dijk a poslal ten míč do zámezí. Rahimi předtím dostal přihrávku od Saibariho, ještě si Kupmeiner se zasekl takovou elegantní kličičkou mezi penaltou a malým vápnem, ale neprostřelil tedy skvělého Barta Frbruchena. V té největší šanci prvního prodloužení jsme v 9. minutě, za stavu 1-1 v zápase Nizozemska s Marokem. Zatím neznáme postupujícího do osmi finále mistrovství světa. Mazraoui. Na středovém kruhu je El Ainaoui, vedle sebe má postaveného Hakimiho. Rychle dává na střed na Murabeta, Murabeta sklepl Diopovi. Teď je to taková poklidná kombinace Maročanů. Fotbalisté afrického státu mají teď hodně hlasitou podporu na stadionu v mexickém Monterrey. Můžete slyšet to jednolité skandování a tleskání marockých fanoušků v době, kdy maročtí fotbalisté se dostali s míčem přes kulící čáru na nizozemskou polovinu a El Ainaoui dává do pravé strany Diopovi. Na jeho práci může navázat střídající Yassin, ale jen vrací pod sebe Hakimi, znovu ve středovém kruhu Mazraoui. Nizozemci brání svou polovinu, jen Somerville teď vybíhá k kulící čáře proti bránícímu nebo rozehrávajícímu Salahu Edinovi, který se dostal znovu k míči, sklepl Mazraouimu. Teď je to opravdu takové jen kontrolování míče v podání Maročanů. Ale bylo to i před chvílí, když se Talby rozeběhl, předal Saibariho před 16. Saibari propíchl do šance Rahimimu, který si ještě posadil obránce Kupmeinerse elegantní kličkou, ale pak neproměnil 100% šanci, když se zjevil sám před Frbruchenem. Už jsem chtěl hlásit marocký gól, ale Frbruchen vytáhl zatím zákrok šampionátu. V tak důležité chvíli ještě golman takovýto zákrok nepředvedl. Jsme v prodloužení zápasu o postup do osmi finále mistrovství světa Nizozemsko-Maroko 1-1. Mohl jsem si dovolit rekapitulaci v 11. minutě prvního prodloužení, protože opravdu teď je to jen předávání si balónu mezi marockými obránci a tím středním záložníkem El Ainaouim, který si hodně chodí pro balón. Doplňuje ho po příchodu na hřiště i střídající El Murabet. Nizozemci zatažení. Teď taky sbírají síly na závěrečné chvíle. Nejen prvního prodloužení, ale samozřejmě i na to druhé, které potrvá ještě minimálně 15 minut. Teď jsme ve 12. minutě první části prodloužení. 1-1 Nizozemsko-Maroko a stále si Maročané přihrávají jen kolem půlící čáry. Teď už by snad mohli se vydat vpřed. Hakimi ale znovu hraje z pravé strany dozadu. Diop, Mazraoui, na levé straně čeká na balón Salah Edin. Až teď ho dostává od Mazraouiho. Weghorst se ale vydal napadat a ten míč zachytil jenže rukou.
podle brazilského rozhodčího Pereiry Sampaia natáhl proti té kombinaci Maročanů, která byla opravdu, jako když uspáváte soupeře. A Salah jednoznačně Weghorst zahrál po obloučku Salaha Edina rukou. Míč na půlící čáře. 102. minuta zápasu, 12. minuta první části prodloužení. Stav 1-1 v zápase Nizozemska s Marokem. Útok Maročanů přes pravou stranu na balónu je teď, respektive míč má teď v držení střídající Yassin, dává ho na střed, rychlé otočení El Murabata do křídla Talbimu, Talbi na levém křídle, neodcentroval přes Dumfriese, balón se odráží Salahu Edinovi, další střídající hráč za Talbim, Talbi naznačuje kličku, střelu, teď je další kličku, ta se mu nepovedla kolem Summervilla, ale Maročané mají opět odražený balón od Summervilla a můžou pokračovat v kombinaci kolem 16 soupeře. Mazraoui teď dohráný Timbrem a nedovolený zákrok to nebyl podle sudího Pereiry Sampaia, který má teď k dispozici tedy to chvilku času, aby si promluvil s Mazraouim, jestli je v pořádku. Mazraoui se zvedl na nohy a vrací se do svého postavení, tedy do pozice obránce, v době, kdy se míč dostal až k brankáři Bonuovi, a kombinují tak tedy fotbalisté Maroka. Zatím u spůlící čáry míč má teď v držení konkrétně střídající El Murabet, který si vybírá před sebou stojícího Rahimiho. Rahimi vrátil zpátky na půlící čáru. Je to uspávání nizozemského týmu v podání Maroka v posledních 4 minutách. Opravdu Maročané nechtějí vůbec Nizozemcům půjčit balón a kombinují kolem půlící čáry od té šance střídajícího Rahimiho. Největší v celém prodloužení, kterou neproměnil marocký útočník, nechal vniknout Frbruchena. Tak Nizozemci nejsou schopní přelézt polovinu hřiště a Maročané, ale nejsou zase aktivní směrem už k 16. Kombinují kolem středového kruhu, míč posílají zprava doleva. Teď to je opravdu sbírání sil u obou. Nizozemci totiž nenapadají, jen drží defenzivní blok. Míč má El Ainaoui, dává ho vedle sebe. Dále hraje střídající Salah Edin, na levé straně už je Shemsdin Talbi. Vybírá si Saibariho, který si dává dotek kolem soupeře, vracel Talbi mu do 16 z křídla, ale Talbi se k balonu nedostal, dobře vystoupil z pohledu Nizozemska Van Hecke a následně El Ainaoui fauluje Quintana Timbra před pokutovým územím Nizozemců už v čase 104:30, tedy v 15. a poslední minutě řádné hrací doby části prodloužení. Ještě se ale asi něco nastaví nad rámec té první části prodloužení. Samozřejmě rozhodnou o tom rozhodčí na trávníku v čele s Brazilcem Pereirou Sampaiem. 1-1, 15. minuta první části prodloužení u konce a dlouhý nákop Nizozemců, kteří se chtějí po dlouhé době dostat na polovinu Maroka a to se jim podaří, protože po souboji Weghorsta a Mazraouiho se balon odráží od marockého obránce do zámezí. Nizozemci tak budou vhazovat z pravé strany. Pereira Sampaio už ukazuje prsty Dumfriesovi, aby rozehrál rychlý out. Je to out dlouhý od Dumfriese do 16 Maroka. Nakonec tedy jen pár sekund nad rámec první části prodloužení. Ta nabídla jednu obrovskou šanci Maročanů na to, aby se povedl obrat africké reprezentaci. Nepodařil se, protože po rychlém útoku z levé strany a přihrávkách Talbiho a Saibariho se dostal do 100% příležitosti střídající Rahimi, ale jeho pokus tedy skončil jen na rukavicích zatím výborně chytajícího Barta Frbruchena. S tou hlavičkou Diopa v nastavení řádné hrací doby opravdu nic dělat nemohl, ale v prvním poločase normální hrací době zlikvidoval zakončení Hakimiho a El Ainaouiho z bezprostřední blízkosti. Ve druhé půli měl štěstí, když Hakimi trefil břevno, ale tedy v první části prodloužení předvedl zákrok, já bych řekl zatím mistrovství světa, protože po té kombinaci Talbi Saibari se dostal do obrovské šance právě střídající Rahimi a v době, kdy byl mezi malým vápnem a penaltou,
tedy Verbruggen nechal svou nohu těsně nad zemí a tu trefil právě Sufjan Rahimi. Za chvilku se spojujeme znovu s posluchači Radiožurnálu. V našem vysílání na Radiožurnálu Sport aktuálně se hráči občerství mezi druhou částí prodloužení. Teď je přestávka mezi prodloužením číslo 1 a číslo 2. Stále platí stav 1-1 v zápase o osmifinále mistrovství světa mezi Nizozemskem a Marokem. Nizozemci vedli od 72. minuty řádné hrací doby, když skóroval Cody Gakpo. Pro něj to byl hodně emotivní moment, protože má za sebou i osobní tragédii, protože musel pochovat nenarozeného syna se svou partnerkou. Nicméně dál k fotbalu v nastavení řádné hrací doby už se zdálo, že Nizozemci ubrání ten hubený náskok 1-0, ale přišel z ničeho nic centr z levé strany od střídajícího Maročana Talbyho. Přesně Talby našel hlavu obránce Diopa a ten vyrovnal na 1-1. No a v první části prodloužení měli Maročané další obrovskou šanci, to po akci právě Talbyho a dalšího útočníka Saibariho se přímo před Golmanem Verbruggenem zjevil další náhradník Sufjan Rahimi a po krásné kličce kolem obránce Kopmeinerse byl před Bartem Verbruggenem, tedy nizozemským brankářem, úplně sám, mohl mu poslat ten balon po zemi k tyči a jít se radovat, jenže zvolil střelu těsně nad zemí a spíš doprostřed branky a Verbruggen nastavil proti té ráně koleno a takovým polohokejovým, polofotbalovým zákrokem vytěsnil obrovskou šanci Sufjana Rahimiho na rohový kop pro Maroko. 1-1 tedy po dvou poločasech a jedné části prodloužení 15-minutové. Za chvíli začne část číslo 2 toho prodloužení zápasu Nizozemsko-Maroko. Dál ho sledujeme na digitálním Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a s dalšími aktualitami na Radiožurnálu se ozveme ve zprávách v 17:30. Pavel Tilšar, Radiožurnál. A my pokračujeme na Radiožurnálu Sport, tedy v době, kdy už jsou oba dva týmy připravené na část prodloužení číslo 2, je rozehráno. Na balónu jsou fotbalisté Maroka, kteří budou rozehrávat druhou část prodloužení a na pravé straně už může kombinovat Hakimi s střídajícím hráčem Yassinem. Yassin vrací ten balon zpátky Hakimimu, po něm může hrát Diop a už na levé straně další střídající hráč Salah Eddin Mazraoui si zahraje taky, posílá balon vedle středového kruhu na dalšího náhradníka Murabeta. Murabet vrací zpátky Mazraouimu a na levé straně je střídající Salah Eddin. Posílá Talbimu. Maročané pokračují v tom nastaveném trendu konce první části prodloužení, tedy kombinují kolem středového kruhu půlící čáry. Nizozemci jsou zalezlí a jakoby čekali na pokutové kopy, nebo čekají na break a ten se teď může jeden zrodit. Cody Gakpo získal balón společně s Timbrem u půlící čáry a balón táhne sám, jenže mezi tři hráče. Maročani se rychle vrátili pod balón a konkrétně Samir El Murabit, ne, Jassim Yassin získal balón pro svůj tým a byl faulovaný právě Codym Gakpem, takže Maročané budou rozehrávat z obrané poloviny. Druhá minuta druhé části prodloužení Nizozemsko-Maroko 1-1 na fotbalovém mistrovství světa v zápase prvního kola play-off. Na levé straně jsou teď fotbalisté Maroka na své polovině, míč má Mazraoui. Mazraoui předává vedle sebe Diopovi, Diop kombinuje nakrátko a pomalu teď s El Ainouim, který měl velkou šanci v prvním poločase po rohovém kopu, hlavičkoval do Barta Verbruggena. Verbruggen v první části prodloužení vytáhl taky senzační zákrok proti šanci útočníka Rahimiho a stále je to tak 1-1 i ve třetí minutě druhé části prodloužení. Teď je dlouhý balón do šestnáctky nizozemského týmu středem hřiště a právě El Murabet, respektive Yassin, se k zakončení nedostal díky dobré práci Kupmeinerse. Kupmeiners ubránil rozeběhnutého marockého ofenzivního hráče
Nizozemci ale mají v celém prodloužení problémy s tím dostat se do kombinace na útočné polovině nebo na polovině Maroka. Platí to i teď po odkopu Kupmeinerse. Hakpo skončil na zemi, jenže brazilský rozhodčí Pereira Sampaio nechal hru pokračovat, takže Maročané kombinují. Teď na balónu jsou na levé straně, konkrétně je to Salah Eddin, přihrává zpátky na El Murabeta, El Murabet, po něm El Ainaoui, Nizozemci i s Woutem Weghorstem zatažení za balónem a Maročané mají těžkou cestu skrz i s těmi unavenými nohama. Teď jsou pochopitelně trošku obezřetnější a pomalejší v té kombinaci. Kolem půlící čáry stá 9. minuta. Talby navádí míč na střed hřiště, tam předává pro Yassina. Yassin otáčí hru do pravé strany, kam si odskočil z pozice hrotového útočníka Rahimi. Rahimi si vyměnil s Diopem a znovu teď kombinuje s Hakimim na pravé straně. Hakimi vrátil zpátky k půlící čáře, po něm může hrát už El Murabet. El Murabet dává do levé strany v čtvrté minutě druhé části prodloužení zápasu prvního kola playoff mistrovství světa. Nizozemsko-Maroko stále 1-1. Nizozemci vedli od 72. minuty po trefě Hakpa. Maročané poslali zápas do prodloužení gólem Diopa. V první nastavené minutě řádné hrací doby v první části prodloužení měl pak obrovskou šanci Sufyan Rahimi, ale zaskvěl se proti jeho zakončení z prostoru mezi malým vápnem a penaltou golman Bart Verbruchen, který i v prvním poločase čelil dvěma zakončením hodně nebezpečným od El Ainaouiho a taky El Ainaouiho, pardon, a taky od Hakimiho, který pálil spoza 16. El Ainaoui a hlavičkoval po rohovém kopu právě Hakimiho. No a Hakimi pak ve druhém poločase trefil břevno. To měl Verbruchen velké štěstí, ale jinak všechny ty zákroky měl opravdu velmi zdařilé, zejména ten proti Rahimimu. Přerušená hra a střídání Ronalda Koemana, který na trávník pošle Martina de Rona. Těžko říct, jestli už je to směrem k penaltovému rozstřelu. Martin de Roon nahrazuje ve středu hřiště Frankieho de Jongha. Řekl bych, že už je to spíš kvůli únavě, protože de Jong už opravdu hodně tahal nohy. Ještě jedno střídání má Koeman k dispozici. Teď tedy Martin de Roon na trávníku. Už se může taky zapojit do volného přímého kopu Nizozemců. Dlouhý nákop k 16. Hlavičku je tam Van Dijk, ale ne pro své spoluhráče, jen pro Maročany, kteří se snaží o rychlý break teď v době, kdy Nizozemci nejsou tak, jak je to zvykem v prodloužení srovnaní na své polovině v bloku. Využít ale k breaku se nakonec nedostali, protože Talby zvolil zpátečku, udělal protisměrnou kličku čelem ke své brance a tak je to opět útok doplných. Už v 6. minutě druhé části prodloužení Nizozemsko-Maroko stále 1-1. Maročané kombinují ze středu hřiště do levé strany, kde se Talby zbavil. Teď Timbra může centrovat balón mezi malé vápno a penaltu. Tam se nedostal k zakončení Hakimi, který má i ve druhé části prodloužení spoustu sil na to, aby doplňoval ofenzivu při centrech z druhé strany hřiště. Snad trojí plíce, které má kapitán Maroka a hvězda Paris Saint-Germain. Nicméně balón se už, abychom se věnovali dění, dostal do středového kruhu po té, co se Nizozemci ubránili a byl tam foulovaný Cody Gakpo. Teď ho protahuje hráč Maroka Saibari, protože byl k němu nejblíž a přátelsky mu tedy pomohl na nohy, nejdřív ho zbavil křečí a teď už se znovu i Saibari vrací směrem k 16. Maročanů, protože tam přiletí balón zřejmě z kopačky Teuna Kupmeinerse. Kupmeiners už posílá balón obloučkem na roh 16. Weghorst dostal ten balón ještě nad sebe. Ještě u koncové linie se snaží Gakpo akrobaticky vrátit do prostoru, ze kterého by se dalo zakončovat, ale to se nestalo. A teď Gakpo skočil zpátky do hřiště, byť byl mimo trávník. Něco, pokud si vzpomínáte na to neslavné derby Slávie se Spartou a Davida Douděru, který zůstal za postranní lajnou, měl tam duším právě křeče a pak skočil do trávníku, tak podívejte se na to, slyšte dobře, není to
jen věc Davida Douděry, ale dokážou tohle udělat i další hráči jako Cody Gakpo, a to se jedná o dost slavnějšího hráče, který kope za Liverpool a ne za pražskou Slávy, takže se to děje běžně i na té světové úrovni, že takhle hráči zdržují, aby si vyžádali pozornost k tomu, aby mohli být třeba vystřídání. Cody Gakpo se přesně toho chtěl domoct a taky nakonec domohl tím, že spoza koncové lajny skočil do toho prostoru pro fotbal, a tak tedy upozornil brazilského rozhodčího Pereiru Sampaia, že má přerušit hru, a tak mohl nizozemský kouč Ronald Koeman rychle vystřídat, protože předtím byl balón ve hře, takže tak to tedy zpomalil. Gakpo ten marocký možný rychlý útok a nechal hru zastavit. Vystřídal ho Justin Kluivert, který je na trávníku tedy i jako možný exekutor pokutových kopů, protože má skvělou kopací techniku. Myslím si, že pokud zápas dojde do penaltového rozstřelu, tak na něj určitě Ronald Koeman ukáže. Jsme v čase 113:30, jsme ve druhé části prodloužení zápasu prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale mezi Nizozemskem a Marokem, je to 1-1. Maročané poslali utkání do prodloužení gólem Diopa v nastavení druhého poločasu. V 72. minutě právě Gakpo poslal Nizozemsko do vedení. Hraje se druhá část prodloužení, konkrétně konec 9. minuty z druhé 15. minutovky prodloužení. Stále 1-1 mezi Nizozemskem a Marokem. Zbytek prodloužení a možná i pokutové kopy můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy dál na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Stá 15. minuta celého utkání, a to nepočítám samozřejmě nastavování poločasů a té první části prodloužení, byť tam to bylo jen pár sekund. Takže už spoustu minut mají v nohách fotbalisté Nizozemská a Maroka. Stále je to 1-1. Blížíme se stále čím dál víc k těm zmiňovaným penaltám. Ale ještě nepředbíhejme. Talby totiž centruje a ten umí dobře najít své spoluhráče, jak ukázal v nastavení, když našel Diopa. Teď ale našel jen hlavu Koopmeinerse, který poslal míč před 16 Nizozemska. Tam ho získal Somerville a na pravé straně ještě na obrané polovině padá k zemi po souboji se Salahem Edinem a faulovaný nebyl podle brazilského sudího Pereiry Sampaia, takže na trávníku zůstává teď ležet. Maročané si toho nevšímají a hrají dál, ale Pereira Sampaio, brazilský rozhodčí, nechal nakonec hru pozastavit a ukazuje směrem k střídačce Nizozemska, že může přiběhnout některý z lékařů, aby tedy zkontroloval zdravotní stav Crescencia Somervilla, jednoho z nejlepších hráčů West Hamu v aktuálním nebo v tom skončeném ročníku Premier League, který se kladivářům ale nevydařil, protože spadli z nejvyšší anglické soutěže, a tak tedy si chce spravit Crescencio Somerville chuť i na mistrovství světa s Nizozemskem. Teď mu lékař protahuje křeče za postranní čáru a Nizozemci chvíli v 10. 4 minuty před koncem řádné hrací doby druhé části prodloužení. Nizozemsko-Maroko 1-1. Teď na chvíli tedy reprezentanti africké země v přečíslení. Nizozemci pochopitelně zatažení za balónem teď utimovali ten prostor před 16. Všichni si tam stoupili, včetně Véhorsta, čekají na Somervilla, který už se hlásí o vstup zpátky na trávník. Mezitím Maročané kombinují daleko od 16. Nizozemska. Na pravé straně je El Murabet, centruje do 16. Koopmeiners, hlavičku je před pokutové území, tam je Quinten Timber. Svedl souboj s marockým útočníkem Saibarim, který hrál do zámezí, a tak z toho bude 3 minuty před koncem druhé části prodloužení, alespoň tedy její řádné hrací 15-minutové doby. 1-1, to je mezi Nizozemskem a Marokem, a napětí je znát i v ochozech více než 45-tisícového stadionu v mexickém Monterrey. Teď už méně než 3 minuty do konce z té 20. 1-1.
Nizozemsko-Maroko, boj o osmi finále mistrovství světa, už jedno prodloužení, nebo o jednom prodloužení i penaltovém rozstřelu jste od nás slyšeli v nočním vysílání radiožurnálu Sport, to když Paraguay nakonec se udolala, tedy po penaltách Německo 4-3 po úvodní remíze 1-1 po 90, respektive 120 minutách. A tak tedy Paraguay šokovala naše západní sousedy, vyřadila je, hodně lidí čekalo na to osmifinále Francie-Německo, nedočká se, Paraguayci jdou dál, dopůjde dál ze zápasu Nizozemsko-Maroko, stále nevíme, teď Maročané na balónu, na půlící čáře, míč má Hakimi, dává do křídla El Murabetovi, El Murabet pracuje s míčem, zbavil se teď na malém prostoru Jorela Hata, ale skončil s míčem v zámezí, takže dvě minuty před koncem druhé části prodloužení budou vhazovat Nizozemci z levé strany. Jorel Hato přenechá nakonec Kopmeindersovi tu rozehrávku autu v době, kdy maročtí fanoušci neúnavně skandují v mexickém Monterrey. Můžete slyšet jejich synchronní potlesk i ve vysílání radiožurnálu Sport. Stá 19. minuta celého utkání 1-1 mezi Nizozemským a Marokem. Nizozemci se po tom autovém hazování dostali až ke svému brankáři Verbruggenovi. Ten posílá dlouhým nákupem míč až na polovinu Maroka, kde ale přehlavičkoval Salah Eddin Dumfriese a po tomto souboji mají míč Maročané. Konkrétně v levé straně už na polovině Nizozemska, kousek před, respektive za půlící čárou, má míč Talby. Asistent na ten gól Diopa z nastavení. Teď se snaží probít z levé strany do pokutového území ve spolupráci se Saibárím, ale Saibári tam narazil do některého z nizozemských hráčů. Myslím, že to byl Kopmeiners, se kterým se srazil. Nebyl to faul rozhodně od nizozemského zadáka, takže Nizozemci můžou kombinovat. Už na začátku poslední minuty druhého prodloužení Nizozemsko-Maroko stále 1-1. Zápas, který za malý moment tedy dospěje už do možná pár sekundového nastavení druhé části prodloužení a pak by nás čekal penaltový rozstřel. Už druhý v tuto noc na 30. června roku 2026 na fotbalovém mistrovství světa. Nizozemci kombinují na své polovině, vrací balón až brankáři Verbruggenovi. Dá se říct, že už všichni čekají na ty penalty, mezi kterými uslyšíte na radiožurnálu Sport alespoň jednu krátkou písničku a pak se dál budeme v našem přímém přenosu věnovat zřejmě penaltám. Maročané na obrané polovině vracejí balón až k Diopovi. Nizozemci neuspěli s dlouhým nákupem a pak rychle spěchají na svoji polovinu. Ještě jedna minuta nad rámec tedy druhé části 15-minutového prodloužení, celkově 30-minutového. Hakimi dlouhý pas vedle pokutového území Nizozemců nestíhá u rohového praporku. Svěřenci kouče Ronalda Koemana budou tedy vhazovat a za malý moment to udělá Kopmeiners vedle 16 svého týmu. Brazilský rozhodčí Pereira Sampaio už počítá Kopmeinersovi, ale ještě předtím pozastavil hru, protože teď má tedy hodně rozbité obočí útočník Saibari, kterému se roztrhlo obočí nebo kůže těsně nad okem v tom předchozím souboji, který jsem vám popisoval, když se Stalbim snažili dostat do 16 přes levé křídlo, ale Saibari tam narazil do jednoho z Nizozemců. Neměl jsem k dispozici opakovaný záběr v obrázcích, které máme na radiožurnálu Sport dispozici, takže přesně nevím po souboji s kým takhle Saibari dopadl jako boxer doslova. Teď má roztrženou tu část mezi, no prostě víčko, mezi okem a obočím. No teď tedy hodně krvácí a tak teď Maročané chvilku v deseti. Nizozemci se z toho v toho snaží využít ještě v té jedné nastavené minutě, ale teď Salah Eddin zvládl klíčový souboj se Somervillem, který mu dýchal na záda po míči za obranu od poloviny Nizozemska. Somerville se tedy k zakončení
nedostal a tak už jsme ve druhé minutě nastavení nad druhou část prodloužení. Prodloužení gól nenabídlo, vlastně stejný scénář jako v zápase Německa s Paraguají. 1-1 po normální hrací době a 1-1 i po obou částech prodloužení. V té první se vyznamenal Bart Verbruggen i díky jeho zákroku proti útočníkovi Sufianu Rahimim. Je to 1-1 a půjdeme do penalt. Nelekejte se na Radiožurnálu Sport, teď chviličku jen kuliska z mexického stadionu v Monterrey. Krátká písnička a jdeme na pokutové kopy.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Dostali jsme se až úplně na konec zápasu prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale mezi Nizozemskem a Marokem, a to až do penaltového rozstřelu. 1-1, tak skončil zápas po 90, respektive 120 minutách. Jako první šli do vedení Nizozemci, v 72. minutě skóroval Cody Gakpo, v 91., tedy první nastavené minutě základní hrací doby, vyrovnal po centru Talbyho hlavou Issa Diop. V první části 15-minutového prodloužení pak měl obrovskou šanci Maročan Soufiane Rahimi, ale z prostoru mezi penaltou a malým vápnem nedokázal nizozemského brankáře Barta Verbruggena překonat. Verbruggen se vyznamenal jednak proti Rahimimu, ale i v prvním poločase proti dvěma zakončením, jednou pálil hlavou El Ainaoui po rohu Hakimiho, no a pak pálil právě kapitán Maroka spoza šestnáctky a Verbruggen proti němu zakročil. 5 pokusů na obou stranách, to je ta základní část penaltového prostřelu, a pak případná náhlá smrt, ta rozhodla zápas mezi Paraguají a Německem. Paraguay šokovala velkého favorita, nebo jednoho z favorita tohoto turnaje, když s ním hrála 1-1, stejně jako Nizozemci s Marokem, a pak tedy 4-3 Paraguay zvítězila nad Německem po penaltách. Teď Nizozemsko-Maroko po remíze 1-1 po 90 a 120 minutách jdeme do penaltového rozstřelu. Začínají kopat Nizozemci. V brance Maroka pochopitelně Bonu a u balónu Tenko Pinders. Obránce Juventusu dává gól! Poslal to po zemi k levé tyči z pohledu golmana. Bonu sice vystihl směr, ale nedokázal být tak rychle dole, tak rychle na zemi, aby to tedy ten balón zachytil, a tím pádem je to 1-0 v první sérii pro Nizozemce, ale Maročané jdou na vyrovnání. Do branky se pochopitelně staví Bart Verbruggen, proti němu El Ainaoui. Zmiňoval jsem tady tu šanci z prvního poločasu, kdy El Ainaoui hlavičkoval po centru Hakimiho zhruba z úrovně malého vápna. Bart Verbruggen ho vychytal reflexivním zákrokem. Jak to bude teď tedy z pokutového kopu mezi těmito dvěma hráči? El Ainaoui už je připravený, Verbruggen taky. Pokyn zazněl, El Ainaoui trefil břevno! První série tedy za námi a Nizozemsko po ní vede 1-0, protože El Ainaoui trefil brankovou konstrukci, ta dnes tedy stojí při Verbruggenovi, protože břevno trefil i Hakimi ve druhém poločase z hodně ostrého úhlu, teď tedy El Ainaoui zvolil sílu a 1-0 pro Nizozemsko, protože El Ainaoui trefil brankovou konstrukci. Na 2-0 pro Nizozemsko na začátku druhé série se pokusí zvýšit Justin Kluivert. Proti němu znovu Bonu. Kluivert si udělal krátký rozeběh, zhruba na 4 kroky zrychle zadrobil a trefil tyč! Trefil tyč, takže je to 1-0 pro Nizozemsko, ale Maroko jde vyrovnávat na 1-1 na konci druhé série. Ronald Koeman se usmívá, ale určitě to v něm se musí vařit. Kluivert pozastavil svůj rozeběh, podíval se, Bonu šel na druhou stranu, ale z pohledu zakončujícího, tedy levou tyč, trefil Justin Kluivert a pak schoval tvář do svého oranžového dresu. 1-0 pro Nizozemsko, obrovská radost golmana Bonu, a protože teď můžou Maročané na konci druhé série vyrovnat. A je tu souboj, který taky vyzněl v prodloužení lépe pro Verbruggena, tedy Rahimi, který spálil tu obrovskou šanci. Proti němu stojí Verbruggen znovu. Rahimi v prodloužení selhal. Co teď v penaltovém rozstřelu? Rahimi se rozeběhl a ten míč končí v síti po neuvěřitelné situaci, kdy Verbruggen chytil balon na brankové čáře, pak si ale míč kopl za brankovou čáru, tak tohle je jedna z nejkurioznějších penalt, co jsem kdy viděl. Neuvěřitelný gól z pokutového kopu, Verbruggenovi ten míč zůstal pod tělem a jak se mrskal na brankové čáře, tak si pak tou nohou, pravou nohou, kterou měl přilepenou u země, drkl do balónu patičkou a ten míč skončil za brankovou čárou. Tak tohle byla neuvěřitelná penalta, neuvěřitelné štěstí, které měl teď Soufiane Rahimi. Už to vypadalo, že Verbruggen ho znovu vychytá v situaci, kdy je střelec v jednoznačně výhodnější pozici než golman. Ale v Verbruchen si omylem ten balón kopl v době, kdy už hledal balón levou nohou do sítě. Druhá série známe, je to tedy 1-1. Po obrovském štěstí. A Weghorst proti Bonuovi. Na začátku třetí série Weghorst se rozebíhá a pálí. Krásně dává gól do levé šibenice ze svého pohledu. 2-1 pro Nizozemsko na konci, respektive na začátku třetí série. Ukončovatý bude Maročan, který se opět pokusí vyrovnat stav penaltového rozstřelu. Obrovské nervy na stadionu i v hledišti mexického stadionu Monterrey. Šemzdín Talby si vezme na starosti rozehrávku. Když přišel na hřiště, tak Maročany hodně povzbudil po tom inkasovaném gólu a připsal si asistenci u gólu Diopa na 1-1 v nastavení základní hrací doby. Teď bude chtít sám vyrovnat penaltový rozstřel na konci třetí série. Nizozemci vedou 2-1, Talby se rozebíhá, míč posílá doprava a dává gól. Verbruchen se natahoval marně, byť vystihl střelu Talbyho, která letěla po jeho pravé noze, takže Verbruchen skákal ke své levé tyči. Bylo to těsné, ale je to proměněné z pohledu Šemzdína Talbyho, který se nenechal vycukat tím, jak Verbruchen tančil na své brankové čáře a srovnal ve třetí sérii na 2-2. Kdo načne sérii číslo 4? Je to Timbr, není to ten, řekněme, slavnější Žirian, který přišel o mistrovství světa kvůli zranění. Je to Quinten Timbr, který přišel do hry jako střídající hráč a teď načíná čtvrtou sérii pokutových kopů v boji o osmifinále mistrovství světa. Nizozemsko-Maroko 2-2 po třech sériích penalt. Quinten Timbr pálí a netrefil branku! Minul, a to o hodně, snad o metr pravou tyč marockého gólmana, a teď tedy se drží za hlavu. Spojíme se i s Radiožurnálem po tom, co Timbr nepoměnil penaltu a Maročané můžou jít do vedení na konci čtvrté série. Teď je to tedy 2-2. Za chvilku Maročané jdou kopat. Hakimi. Krásné ráno je posluchačům Radiožurnálu. Jsme v penaltovém rozstřelu a ve čtvrté sérii. A Nizozemsko hraje s Marokem v tom penaltovém rozstřelu 2-2, ale teď neproměnil Timbr a Hakimi může poslat Maroko do vedení. Hakimi trefil tyč! No tak to je neuvěřitelné, třetí branková konstrukce v tomto penaltovém rozstřelu a stále je to 2-2 po čtyřech sériích. Dva Maročani a dva Nizozemci už neproměnili v penaltovém rozstřelu na stanici Nizozemska. To byl Kluivert a pak tedy Timbr, který vůbec netrefil branku. Na straně Maročanů neuspěli El Ainaoui a teď taky kapitán týmu Ashraf Hakimi. Už mohli Maročané vést 3-2 po čtyřech sériích a Nizozemci by byli pod obrovským tlakem. Takhle je skóre vyrovnané 2-2. Po normální hrací době a prodloužení to bylo 1-1, Nizozemci vedli po trefě Chakpa a pak vyrovnával až v nastavení v základní hrací doby Issa Diop. Teď jsme po čtyřech sériích pokutových kopů. Je to 2-2 a jako pátý jde kopat Crescencio Somerville, spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu, nizozemský křídelník, který má za sebou skvělou sezonu, byť z týmového pohledu ve West Hamu to nedopadlo. Teď může být za nizozemského hrdinu, ale ještě by nebyl konec. Nizozemci načínají pátou sérii, Somerville odskočil od osy hřiště doleva a nedává gól! Bonu zůstal stát na středu branky, aby ten míč šel trochu doleva, tak Bonu jen natáhl ruku a teď tedy vychytal dokonale Somerville a Maročany dělí jedna proměněná penalta od postupu do osmifinále mistrovství světa. Somerville zadrobil a posílal ten balón od osy trávníku spíš doleva ze svého pohledu, ale nešlo to ani k tyči, ani doprostřed. A tak Bonu neskočil, zůstal stát a jen natáhl svou levou ruku a dokonale teď vyhrál ten psychický souboj, no psychologický souboj spíš, střelce a golmana a vychytal Crescencia Somervilla. Marockým hrdinou může být útočník Saibari, který dohrával zápas se zašitým víčkem 2-2 Saibari versus Fröbruchen. Maročané můžou postoupit do osmifinále a postupují. Saibari dává gól. Fröbruchen jde na druhou stranu pro Nizozemsko. Stejně jako pro Německo po penaltovém rozstřelu končí mistrovství světa už v prvním kole play-off. Úplně stejný průběh zápasu jako Německo-Paraguay měl ten mezi Nizozemskem a Marokem. Základní hrací doba i prodloužení 1-1 a v penaltovém rozstřelu o gól vítězí neevropský celek, tentokrát ten africký. Maročani porážejí v penaltovém rozstřelu Nizozemsko nakonec 4-3. Autorem toho postupového gólu tedy útočník Saibari Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Děkujeme Pavlu Tilšarovi.
1: A ještě si to tedy na Radiožurnálu Sport můžeme jednou zopakovat. Už známe 4 osmifinalisty fotbalového mistrovství světa. Jako první prošla dál Kanada, která tedy porazila Jihoafrickou republiku 1-0. Po Kanadě to byla Brazílie, která zdolala Japonsko po obratu gólem Martinelliho 2-1. V nastavení se trefil křídelník Arsenálu. No a další dva zápasy prvního kola play-off byly smutné pro evropské týmy. Oba dva skončili po penaltových rozstřelech. Nejprve Německo, což je ještě větší překvapení než Nizozemsko, protože Maroko to hrálo o bronz před 4 roky v Kataru, ale Německo podlehlo Paraguaji po penaltovém rozstřelu, po remíze 1-1, po 90, respektive 120 minutách, tedy 3-4 v tom penaltovém rozstřelu. Nizozemsko po úplně stejném průběhu základní hrací doby a prodloužení tedy v penaltovém rozstřelu podlehlo Maroku 2-3. Obrovské nervy v tom penaltovém rozstřelu, ve kterém si i Bart Fröbruchen kopnul balón sám do sítě, když už to vypadalo, že se útočník Rahimi nebude radovat, ale bude smutný. Nizozemci a Němci tedy končí, jak jste slyšeli z našich nočních přímých přenosů na Radiožurnálu Sport. Dál do osmifinále jdou Maročané a taky Paraguajci. Krásné úterý, mějte se hezky a už za 5 minut začíná ranní vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Je 6 hodin. A slovo má Tereza Tomášková.
6: Prezident Petr Pavel by měl podle premiéra Babiše přehodnotit svou účast na summitu NATO. Pavel to odmítá.

0: přispělo k uklidnění sporů mezi hradem a vládou. Prezident by se podle něj mohl zúčastnit příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
1: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
0: Delegaci na summitu NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Petr Pavel uvedl, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu a že v čele delegace měl být on. Vrátíme se k tomu po 6:30. Ruské útoky na ukrajinské Dněpro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
2: Cyniční російský udar po Záporoží a Dněpru.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dněpro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat každý rok. Návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Brnem dnes projede spanilá jízda 40 tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.
4: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
5: Sport. Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl v baráži k postupu na světový šampionát. V základní skupině mistrovství světa ale získal s mužstvem bod, skončil poslední a nepostoupil do vyřazovací fáze. Koubek rezignoval po vzájemné dohodě s vedením fotbalové asociace. Němečtí fotbalisté vypadli v prvním kole play-off mistrovství světa. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre nerozhodné 1-1. To platilo o duelu Maroka s Nizozemskem, ve kterém nakonec zvítězilo v penaltovém rozstřelu Maroko 3-2 a Brazílie do osmifinále postoupila v základní hrací době, když Japonsko porazila 2-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Odstavené auto na D1 u Divišova, kolony na dálnici D7 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor v kopci za Divišovem. Na kilometru 46,5 ve stoupacím pruhu zastavilo osobní auto. Podle našeho zpravodaje bez označení.
8: Není označené, paní nebo slečna, tam okolo něj pobíhá ve vestě, jo? Tak všichni vypočujou, tak pozor na to.
7: A zde jedničky ještě jedno nebezpečně odstavené auto za Prahou směrem do Brna. Stojí před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru na začátku stoupacího pruhu.
9: Menší nákladní auto s přívěsem. Není tam ještě šipka, řidič tam je vevnitř, není tam trojúhelník, nic, je to na poslední chvíli.
7: A šipka právě dorazila, takže místo už je označené. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolona. U letiště je zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se zatím 5 až 10 minut. V Praze pozor v tunelu Mrázovka směrem na Troju. Na začátku tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam nové omezení semafor, postojíte okolo 15 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. A ještě informace o energetické

0: situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Po zprávách se rozjíždí vysílání radiožurnálu Sport, i když dnes to bylo hodně provázané s naší sportovní stanicí už v těch minulých desítkách minut, protože bylo utkání na mistrovství světa ve fotbale mezi Marokem a Nizozemskem opravdu hodně vydatné. Spolu sledoval ho taky Kristian Šveda, který pomáhal připravovat dnešní ranní vysílání od 6 do 10. Těším se na tebe, hezký den.
2: Také se těším na tebe i na posluchače. Krásné ráno. Byla to nabitá noc, až mě mrzí, že jsem před utkáním Nizozemska s Marokem šel spát, abych byl alespoň trochu čerstvý na to ranní vysílání, protože i tohle utkání bylo napínavé do samotného konce. Viděli jsme dva penaltové rozstřely, vy jste o nich slyšeli možná i teď už v ranním vysílání, kdy Pavel Tilšar komentoval právě penaltový rozstřel i celý zápas Nizozemska s Marokem. Nakonec tedy 3-2 vítězí Maroko a postoupilo dál na rozdíl od Němců.
1: Němci totiž nezvládli ten svůj penaltový rozstřel, takže dvakrát evropské selhání právě na penalty, bylo to utkání s Paraguají, takže jestliže v souboji Maroko-Nizozemsko možná někdo nedokázal úplně přečíst, kdo že je ten favorit, tak v souboji Německo-Paraguaj se asi shodneme, že to byli naši západní sousedi a ti to nezvládli. Kdo každopádně penalty tak trochu odmítl, tak to byli Brazilci ještě předtím večer.
2: Protože se jim povedlo skórovat ještě v základní hrací době, dokonce otočit vývoj duelu proti Japoncům. Japonci vedli v první půli díky brance Sana, nicméně ve druhé půli nejprve Casemiro vyrovnával a Martinelli v 95. minutě, nastavení nakonec dal gol na vzdálenější tyč šikovnou ránou z malého vápna. Takže Brazilci zvítězili nad Japonci 2-1.
1: Takže tentokrát žádné prodloužení, ale třeba se jich ještě dočkáme hodně na mistrovství světa ve fotbale. Pro vás ho pokrýváme na Radiožurnálu Sport, tak s námi buďte i dál. Hezké ráno.
2: Radiožurnál
3: Sport a Adam Weidenthaler.

0: Radiožurnál Sport posloucháte, v 6 hodin 12 minut je 30. červen, úterý konkrétně, a my jsme se včera v podvečerních hodinách dozvěděli, že Miroslav Koubek už nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci. Ono se to docela otočilo, vzhledem k tomu, že ještě nějaké 2,5 dne zpátky se z vedení české fotbalové reprezentace táhly hlasy, že Miroslav Koubek je spokojený, že bude dál pokračovat ve funkci i vedení reprezentace, ať už to byl šéf fotbalové asociace David Runda nebo manažer reprezentací Pavel Nedvěd, ho podrželi na pozici, ale teď se mají věci jinak.
1: A podle slov Miroslava Koubka k tomu měla přispět svým způsobem určitá i, řekněme, mediální, respektive nějaký mediální tlak a to, že se už necítil prostě komfortně.
0: Moc si tlačil, Kristiáne.
1: Ano, moc jsme tlačili na trenéra Miroslava Koubka. Měl tedy ještě smlouvu na 2 roky. V sobotu po příletu národního týmu z mistrovství světa mu tu podporu, o které Adam Weidenthaler mluvil, vyjádřil i generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. Nicméně skončil tedy.
0: Můžeme odcitovat některá slova Miroslava Koubka, která visí doteď na webu fotbalové asociace. Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spolu zodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svou pozici k dispozici panu předsedovi fotbalové asociace Davidu Trondovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal. Tolik tedy citace Miroslava Koubka, který skončil u národního týmu po pouhém půl roce.
1: No a Koubek právě také uvedl, že jeho rozhodnutí k tomu přispěla i právě mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti jeho osobě. No a v takové atmosféře prý Koubkovi nedávalo smysl pokračovat.
0: Věřme tomu, že se teda bude vzpomínat alespoň v dobrém na to, že postoupil jako teprve druhý kouč v samostatné historii s Českem na světový šampionát. On zvládl tu baráž, kdy reprezentace po penaltách vyřadila Irsko a následně i Dánsko. Ten herní projev nebyl bůhví jaký, ale rozhodně byl lepší než teď na tom vrcholném šampionátu. Češi hráli hodně urputně defenzivně, na druhou stranu jim pomáhali standardní situace, což už na tom šampionátu v Mexiku a Spojených státech a Kanadě, kde ale Češi nenastoupili, taky už tolik vidět nebylo.
1: Byla, řekl bych, určitá bojovnost. Češi podlehli Jižní Koreji, následně remizovali s Jihoafrickou republikou. Určitě si vybavíte ten brzký gól a následnou, řekl bych, defenzivu, která skončila až tím tím pokutovým kopem právě pro Jihoafričany. Nakonec tedy Češi prohráli, nakonec skupiny prohráli s domácím Mexikem. No a teď bude fotbalová asociace hledat nového trenéra.
0: A kdo jim bude, to se zkusíme dopátrat v pozdějším ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Měli bychom se spojit s několika bývalými českými reprezentanty a třeba i jedním trenérem národního týmu, pokud Bůh dá. 6 hodin 15 minut, krásný den. This Romeo is bleeding.

0: 30. červen, svátek dnes slaví Šárka, žádnou Šárku mezi českými tenistkami aktuálně v té nejužší špičce nenajdeme. Každopádně, pokud se bavíme o českých tenistkách a taky tenistech, tak ti měli včera docela napilno při úvodním hracím dni tenisového Wimbledonu.
1: Tak začneme tím jedním mužem, když půjdeme chronologicky časově za sebou. Dalibor Svrčina bohužel pro české fanoušky podlehl Američanovi Tienovi 1-3 na sety, posadách 1-6, 4-6, pak zvítězil 7-6, ale tu poslední čtvrtou v pořadí 3-6 prohrál. A ještě jednu porážku zaznamenala jedna česká tenistka.
0: Daria Vidmanová, ta prohrála ve dvou setech s nasazenou čtyřkou Američankou Pegulovou, takže rychle skončila ta jí grandslamová premiéra, ale v uvozovkách dalo se to čekat. Takže v ten moment na tom byli Češi 0-2, bez nějakého úspěšného procenta, ale rychle se to otočilo.
1: A přišel právě, ano, přišel obrat na 4-2, Radost českým fanouškům udělali postupně Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková, Karolína Muchová a ještě jsem zapomněl na Nikolu Bartuňkovou, pardon, tak ta byla první, která zvítězila 2-1 nad Američankou Sterncovou po sedách 6-4, 6-3, 6 a 7-5. Barbora Krejčíková porazila Britku Klumanovou 2-0 a Kateřina Siňaková zvítězila nad Číňankou Cheng 2-0, stejně jako Karolína Muchová nad Ruskou Zacharovou.
0: A co nás bude zajímat dnes, tak hned 8 českých tenistů se v singlu představí na Travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu. Budou to Lehečka, Menšík, Kopřiva a taky Nosková, Bousková, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. Ty půjdou proti sobě a k ním taky Sára Bejlek. Jistě se k tomu ještě mnohokrát dostaneme, spojíme se taky s naším reportérem, protože přímo v Londýně máme Jaroslava Plašila.

0: Pěkné ráno s Radiožurnálem Sport přejeme spolu s Kristianem Švedou a je potřeba se podívat ještě častěji a častěji a víc na fotbalové mistrovství světa, které se konečně rozjelo s tou vyřazovací fází. V neděli večer z toho byl jeden zápas, asi se neurazíte, když řeknu, že Kanada versus Jihoafrická republika, to mnoho lidí nenadchlo, tím spíš, když byl výsledek 1-0 po gólu, který přišel až v nastavení druhého poločasu.
1: Ale ten program, který už byl v noci ze včerejška na dnešek, tedy na úterý, už byl, řekl bych, atraktivnější. Začalo to duelem Brazilců s Japonci. Japonci hráli velmi sympaticky, musím říct, že jsem jim skoro až přál jako outsiderovi proti Brazílii. I proto, že se jim povedlo v první půli dát gól. Sano se prosadil takovou hezkou, rychlou, skrytou střelou zpoza vápna k tyči po zemi.
0: Mě překvapilo, že to trefil po zemi z plného sprintu, nebo skoro z plného sprintu. On běžel třeba 20-25 metrů od půlicího kruhu.
1: A já jsem čekal, že bude přihrávat třeba, že to nevezme na sebe, ale vzal.
0: Středového kruhu.
1: Ano, ano, ano, samozřejmě. Ale nepřihrával, nakonec vystřelil sám, ukázalo se to jako skvělé řešení. Moc mě bavila ta radost Japonců. Nicméně ve druhé půli ji schladili právě Brazilci.
0: No, Brazilci dokázali otočit, nejprve to byla hlavička na zadní tyčce od Casemira, který tam zůstal až příliš volný na můj vkus, vzhledem k tomu, jak je vysoký, jak je šikovný hlavičkář. Japonci nedokázali vyhodnotit ten prostor, kam vůbec padá balon, takže proti nešel ani gólman, ani se nestahoval ten hráč s Casemirem a pak přišel ten Martinelliho zásah. No.
1: Ano, Bruno Guimarães poza pokutového území, lehce nad hranicí pokutového území, přihrával právě někam mezi penaltu a malé vápno. No a Gabriel Martinelli opřel tu svou ránu o tyč, odrazil se do branky, velká radost Brazilců. Neradovali se Němci, kteří prohrávali s fotbalisty Paraguaje, byla to hezká hlavička v první půli od Encisa, ale nakonec Kai Havertz, ten se také prosadil hlavou, ve druhé půli vyrovnal, prodloužení branku nabídlo, ale nebyla uznaná, tak nakonec kvůli faulu v pokutovém území se radoval zbytečně, no a na pokutové kopy to dopadlo 4-3 pro Paraguay, velké překvapení.
0: No velké překvapení i vzhledem k tomu, že Němcům se na posledních šampionátech vůbec nedaří, vždycky se o nich píše jako o spolufavoritech i na světovém šampionátu, ale oni se do play-off dostali poprvé po 12 letech, vlastně naposledy byli úspěšní v tom roce 2014, kdy získali světový titul.
1: A fanoušci, kteří mohli sledovat jejich první duel na tomto šampionátu, kdy zvítězili 7-1 nad Curaçaem, tak si mohli říkat, že se něco změnilo. A pak přišel duel s pobřežím Slonoviny a ten už zas tak pohledný nebyl.
0: Na druhou stranu já jsem komentoval pro Radiožurnál Sport ten zápas s Curaçaem a první poločas, kdy oni vedli 1-0, tak to nevypadalo vůbec dobře a jestli si dobře vzpomínáš, tak Curaçao srovnalo. Někdy na 1-1 a Němci se trošku klepali, než přišel závěr poločasu a nakonec tedy to důležité vedení. Každopádně, co týče třetího nočního zápasu, tak Nizozemci v něm před chviličkou dohráli s Marokem penalty a po nich byli úspěšnější Afričani.
1: Ano. Tu rozhodující penaltu proměnil Saibari, takže nakonec 3-2 na pokutové kopy, dokonce 3 trefené brankové konstrukce mohli fanoušci sledovat, ale úspěšnější tedy Maroko, které na minulém světovém šampionátu došlo do semifinále.
0: A dnešní program Pobřeží Slonoviny vyzve Norsko v 19 hodin, Francie Švédsko začne ve 23 a od 3 hodiny raní pak Mexiko Ekvádor. Všechny zápasy pro vás na Radiožurnálu Sport budeme vysílat v přímých přenosech, které najdete třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Radiožurnál je půl sedmé.
1: Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si mají zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Jestli dnes padne rozsudek, není jasné. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo stoupl na 377. Podle tamních úřadů se v zemi zatím potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Do parku u zámku v Zákupech na Českolipsku se ode dneška lidé dostanou jen se vstupenkou. V novém okruhu bez průvodce si navštěvníci kromě parku a barokní zahrady prohlédnou i opravené barokní konírny. Vstupné je 80 korun. Podle kastela na zámku by kontrolovaný vstup mohl taky zabránit poškozování parku některými návštěvníky, jak se dělo v minulosti. Sport. Fotbalisté Německa končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 po penaltách. V základní části i po prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. A Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná hradecká dálnice u Poděbrad a kolony na dálnici D7 před Prahou. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u Poděbrad. Na kilometru 41 za mostem přes Labe zúžení silničáři v pravém pruhu. Kousek předtím ještě nepojízdný kamion opět v pravém pruhu a kolona směrem do Prahy už je na 10 až 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony. U letiště je zúžení do jednoho pruhu a fronta od Středokluk už je na čtvrt hodiny a stále se prodlužuje. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí ranní kolona před Šmejkalkou. Brzdí se na 28. kilometru, je to do 10 minut. Dost ucpaná už je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Opět ranní kolona, silný provoz na Prahu a postojíte okolo 15 minut. V Praze dejte pozor v tunelu Mrázovka ve směru na Troju. Na začátku tunelu odtahují nepojízdné auto a brzdí se před tunelem. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem omezení semafor. Postojíte v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na naše území, konkrétně do Čech, včera dorazila studená fronta, která přinesla alespoň částečné ochlazení. Také kvůli ní se na našem území tvořily bouřky. Naopak na Moravu a do Slezska se nic z toho nedostalo. Tam teploty stoupaly extrémně vysoko a na některých místech opět padaly teplotní rekordy. Na nejteplejších místech, například v Třebíči nebo ve Strážnici, bylo kolem 39 stupňů. A podobné to bude s teplotami i dnes. Na západě se budou pohybovat kolem příjemné 25. Doprovodí je ale víc oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, které budou večer od jeho západu ještě přibývat. Jeho východ bude opět horký až 36 stupňů a srážky se v těchto místech vyskytnou jen výjimečně. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 28 po 32 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 a v Krušných horách kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v 6 hodin a 37 minut, kdy se můžeme taky vydat na fotbalové zahraniční weby.
1: Němečtí fotbalisté vypadli na světovém šampionátu v prvním kole play-off Paraguayi, podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení to skončili remízou 1-1 a čtyřnásobní světoví šampioni přitom byli ve vyřazovací části turnaje po 12 letech. Jak na jejich senzační vyřazení reaguje německý tisk, to už přišel říct do studia Radiožurnálu Sport František Kuna právě v našem pravidelném přehledu o tom, co se na zahraničních webech píše. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. 3 fatální minutí stojí v prvním článku na německém Kikru. Redaktoři webu tím odkazují na 3 neproměněné penalty v rozstřelu. Minuli Kai Havertz, Nick Woltemade a v 6. sérii taky stoper Jonathan Tah. Daily Mail v Anglii píše o zatím největším překvapení turnaje. The Guardian připomíná, že Němci vůbec poprvé prohráli na penaltách na mistrovství světa. Na penalty tedy. Italská gazeta dello Sport je ostřejší. Propadák Německa s vykřičníkem dokonce. Němci sice vykázali mírné zlepšení oproti rokům 2018 a 2022, ale nenaplnili očekávání. Němci totiž na minulých 2 šampionátech ani nepostoupili ze skupiny. Připomeňme, že Brazílie zdolala Japonsko 2-1 a Maroko vyřadilo po remíze 1-1 a penaltovém rozstřelu 3-2 tým Nizozemska.
0: Zajímavá je ta informace o penaltách Němců, protože třeba takový Nizozemci těsně zvládli jenom 2x penalty na závěrečném velkém turnaji, asi z nějakých 6-8 pokusů, teď nevím přesně to číslo, každopádně je to hodně záporná bilance.
1: A mimo mistrovství světa přišla ze zahraničí ještě jedna velká fotbalová zpráva, a to z Anglie. Po Španělu Pepu Guardiolovi je novým koučem Manchesteru City Ital Enzo Maresca, Guardiolův bývalý asistent, ale taky hlavní kouč třeba londýnské Chelsea, a ta se ozvala. Proč, Františku?
2: Přímo na webu Chelsea je prohlášení, ve kterém stojí, že vedení klubu muselo během vánočního období udělat změnu na pozici hlavního trenéra ne kvůli špatným výsledkům a následné vzájemné dohodě s Enzem Mareskou, jak obě strany původně avizovaly, ale kvůli tomu, že Ital k 1. lednu sám nečekaně rezignoval, protože se mu naskytla příležitost vést City od začátku nové sezony. Za daných okolností se Chelsea a Manchester City důvěrně domluvili na tom, že vedení Citizens pošle na Stamford Bridge tučné odstupné. Podle BBC to má být 17 milionů liber, chcete-li skoro 500 milionů korun.
0: To jsou slova Františka Kuny, který pročítal zahraniční weby. Františku, když už tě tady máme v 6 hodin a 40 minut, za pár hodin přijde do našeho studia olympijský šampion v ledním hokeji Martin Procházka. Je totiž úterý, je jeho pravidelná čistá hra. Kdo bude prosím hostem?
2: Hokejový agent Petr Peleška, který se vrátil z Buffala, kde byl draft, a on má na starosti a zastupuje Adama Novotného, což byl nejlépe postavený český hráč na letošním draftu, 24. místo. Vybral si ho Vancouver. Adam Novotný poslal ještě takovou hokejovou zdravici přímo ještě z místa, tak i tu uslyšíte v našem vysílání, a budeme se ptát, a mě to strašně zajímá třeba i na to, jak mladí hokejisté reagují na zvídavé otázky klubů, které si je tak nějak předpřipravují různými pohovory. A jedna z těch otázek je, že kdybyste byl sám na opuštěném ostrově ve 2 lidech a ten muž proti vám měl lahev s vodou a vy baseballovou pálku, tak co byste udělal? Tak to jsem zvědav, jestli je nějaký agentský návod, jak se z tohohle vykroutit a nebýt jako za
0: hlupáka,
2: hrubiána, přesně tak, jako jak najít prostě něco, co je ideální pro to zaujmout.
0: A četl si to, na co se ptali, nebo co radili brankáři Tobiasi Trejbalovi, kterého draftovalo Calgary?
2: No tomu radili, ať řekne, že půjde do vězení, nebo
0: ano,
2: něco takového.
0: Přesně tak.
2: Že bude stíhaný.
0: Přesně tak, aby ho odradil... nedraftoval někdo jiný.
2: No, to je... Zajímavé fabulace se dějí. Tak je třeba s Petrem Peleškou po 10. hodině v pořadu Čistá hra Martina Procházky s hokejovým agentem tedy řekneme víc.
0: A bude u toho i František Kuna, tak zatím díky.
2: Dobrý den.

0: Když si najdete na sociálních sítích nebo ve svém webovém prohledávači Češi v Chicagu, tak najdete informace jen pár let staré, že v Chicagu žije 200 tisíc Čechů. Je tam početná komunita už řadu let, desítky let vlastně, ještě třeba před světovými válkami se tam řada tehdejších, nevím, jestli můžu říct Čechoslováků, ale prostě zástupců Rakouska, Uherska s českým původem vydala. Jednoho času tam působil taky elitní český basketbalista Tomáš Satoranský, který mimochodem, stejně jako Jan Veselý, nepodpoří českou reprezentaci basketbalovou na pátečním a pondělním zápase kvalifikace mistrovství světa. To je taky včerejší informace, ale my jsme se chtěli k Chicagu dostat ještě z jednoho důvodu.
1: Protože od nové fotbalové sezony tam bude působit za tamní fotbalový klub útočník, hvězdný forward Robert Lewandowski, Polák, který působil v Borussii Dortmund, v Bayernu Mnichov, v poslední, to jeho poslední angažmá je katalánská Barcelona, a se Chicagem Lewandowski podepsal smlouvu do konce sezóny 2027-28. V Barceloně strávil 4 roky, nastřílel 119 branek. A jak jsem mluvil o Dortmundu a Bayernu Mnichov, tak s Dortmundem má Lewandowski 2 mistrovské tituly, s Bayernem Mnichov hned 8 a k tomu triumf v Lize mistrů. Je to opravdu vynikající útočník, nejlepší střelec polského národního týmu. A tak od nové sezóny ho můžou fanoušci sledovat v americké MLS.
0: Nepřijde ti to jako škoda?
1: Mně trochu ano, ale taky. Já nejsem úplně fanoušek těchto přestupů, zvlášť když ti fotbalisté stále mají co nabídnout, tak bych je rád sledoval v Evropě na té nejvyšší úrovni, a bohužel tady v případě Lewandowského tomu tak nebude.
0: A přitom podívej se na to, že se bavíme stále o Lionelu Messi jako o jednom z nejlepších hráčů současného světového šampionátu, a ten už hraje v Americe nějaký ten pátek.
1: Lionel Messi přijal na fotbalové mistrovství světa, dal 3 góly Alžírsku, jako poté skoroval 2x, poté jednou 6 branek za 3 utkání, do toho se stal historicky nejlepším střelcem fotbalových mistrovství světa. Opravdu je to krásné sledovat na turnaji takové to velké úrovně. Na druhou stranu ti fotbalisté už, řekl bych, že mají vyděláno a už nemají třeba tu motivaci opravdu hrát na tak velké úrovni a třeba jít právě do Spojených států.
0: Šlo mi o to, že ačkoliv určitě něco ztratil věkem, tak stále evidentně ta liga ho dokázala kvalitativně prověřit. Nemohlo to být tak, že by si tam teď nechci říct úplně válel šunky, lidově řečeno, ale že by prostě tam nic nedělal Lionel Messi a najednou by přijel na světový šampionát a byl takhle dobrý, tak určitě ta liga už nějakou svou kvalitu má. Nechci to zase úplně srovnávat na úroveň španělské La Ligy nebo německé Bundesligy, kde dřív Robert Lewandowski působil, že to bude takhle náročná soutěž, ale i to, že se tam vydávají stále, řekněme, v mladším věku někteří zajímaví fotbalisté z Evropy, to taky lecos ukazuje. Heung-min Son, jeho korejský kapitán, se kterým taky mají Češi co dočinění, ten už tam taky rok působí a už předtím tam přešly další velké persony fotbalu.
1: Proměnila se zámořská MLS, pamatuji si Zlatana Ibrahimoviče, když tam už v poměrně...
0: Nebo Davida Beckhama,
1: když tam Ibrahimovič už poměrně, řekl bych, na fotbal pokročilém věku, zase nejsem úplně příliš krutý ke Zlatanu Ibrahimovičovi, ale mluvil třeba o srovnání s Carlosem Velou, který tehdy byl velká hvězda, ale tuším v nějakých 24-25 letech hrál už právě zámořskou americkou soutěž, a Zlatan Ibrahimovič v rozhovoru pro klub zmiňoval, kde on byl v 25 letech? V Evropě. A podle něj to byl prostě velký rozdíl.
0: Tolik tedy naše zamyšlení nad americkou Major League Soccer. K fotbalu se ještě xkrát vrátíme v dnešním ranním vysílání. Teď je 6 hodin 50 minut přesně. Dobrý den.

0: Vysílání radiožurnálu Sport teď bude po několik dní hodně tenisové, protože začal tenisový Wimbledon, nejslavnější turnaj světa, a hodně Čechů se představuje v tom úvodním kole singlu.
1: Hned 8 jich dnes rozehraje a budou mezi nimi také semifinalista nedávného Roland Garros Jakub Menšík nebo třeba vítězka turnaje v Berlíně, Linda Nosková.
0: Právě ona by mohla patřit k největším českým nadějím ve dvouhrách, i když sama Nosková raději žádná očekávání nemá.
2: Nechci si dávat nějaký ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou.
3: Říká Linda Nosková, která ostatně s podobným nastavením před 2 týdny uspěla na trávě v Berlíně. Dorazila tam nemocná, delší dobu bojovala s bolestí zad, ale najednou byla ve finále a vyhrála ho.
2: Já jsem předtím řešila nějaký problémy trošku zdravotní, takže můžu říct, že jsem vlastně ani nevěděla na 100%, jestli ten turnaj budu hrát, takže to je vždycky tak, že to tak dopadne, když to vlastně člověk nejméně čeká, ale od prvního tréninku jsem si říkal, že jako, že dobrý, že to cítím.
3: A pak ještě Linda Nosková den na to místo oslav nastoupila do debla, a přestože už by pro její singlovou kariéru zřejmě bylo vhodnější regenerovat, spoluhráčce Alexandrovové to neudělala.
2: Ne, tak to se nedělá, jako někdo by to možná udělal, ale to není můj styl. Já jsem si říkala, že když už tak už, tak jako když už jsem jedno to hlavní zvládla, tak by bylo aj dobrý, abych měla vlastně ty 2 trofeje, což bylo krásný, že se nám to povedlo. Vlastně s Ekaterinou jsme hráli poprvé, takže to bylo úplně taky nečekaný výsledek.
3: Ale když pak Linda Nosková přejížděla hned k dalšímu turnaji v Bad Homburgu a prohrála v prvním kole, týden před začátkem Wimbledonu už tušila, že toho na ní bylo přece jen moc.
2: Já nevím taky, proč jsem na to šla. Tak nějak to všechno na sebe se nabalovalo a ani jsem, jako samozřejmě jsem to neměl hrát, to je jasný, ale nějak už skoro ani nezbyl čas na to se rozmyslet pořádně.
3: Usmála se teď Linda Nosková před svým úvodním zápasem v Londýně. V prvním kole se utká s Němkou Zajdlovou. Někdy později odpoledne či v podvečer, možná v podobnou dobu, jako vstoupí do turnaje majitelka 23 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry Serena Williamsová, která ve 44 letech po svém druhém návratu k tenisu už jako maminka dvou dětí startuje díky volné kartě od pořadatelů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. I'm a real wild one.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Na Hradě ho jmenuje prezident. Po výbuchu v Monaku jsou 3 zranění. Mezi nimi má být i ukrajinský oligarcha Jermolájev. Fotbalový trenér Miroslav Koubek po neúspěšném mistrovství světa končí u české reprezentace. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenuje prezident Petr Pavel.

0: Potom utekl směrem do sousedního města ve Francii, Bozolej.
1: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
2: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro tři Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: A s dalšími podrobnostmi se Martin Balucha přihlásí v ranním Radiožurnálu asi za 20 minut. Desítky parašutistů můžou dnes lidé sledovat na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice. Armáda spolu s vodní záchranou službou tam bude nacvičovat seskoky do vody a následný transport parašutistů na břeh. Cvičení na Rozkoši má začít po 9. hodině, záleží ale na počasí. Krnovská radnice zavedla práci za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá zatím do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká Ivo Zdráhal ze sociálního odboru Krnovské radnice.
3: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
4: Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč skončil krátce po návratu z neúspěšného mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
5: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: A fotbalisté Maroka postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách a v další fázi play-off je čeká Kanada. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay Německo a Brazílie porazila Japonsko 2-1 už v základní hrací době.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a ucpaná D7 před Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 přímo na mostě přes Labe se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují pravý jízdní pruh a zdržíte se přes 10 minut v koloně. Na dálnici D1 ve směru do Prahy čekejte ranní kolony před Šmejkalkou, aktuálně asi na 10 minut od sjezdu na chodce Rady. Na D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se prudce do zastavení na 211. kilometru a nesouvislá fronta je až k D2. Dost ucpaná je i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna. Tam popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného postojíte v koloně 20 minut. Od Středokluk je to až k omezení u letiště. A ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. A za chvilku tam budou muset začít regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36, na horách 23 stupňů, v Krušných horách 19. Tolik zprávy.
8: Ano, Krušné, to je i v posledních dnech, co se týče pohybu vůbec venku, ale snad by tedy mělo přijít ochlazení. Na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 6 minut, ale budeme mluvit asi zase hodně o fotbalu, který potřebuje na schlazení takové ty hydratační pauzy, nebo jak oni tomu říkají.
9: Spíše reklamní pauzy, ano. Bych řekl já, protože to
8: generuje víc peněz, než přináší, řekl bych, důležitost té pouze.

0: si pro samotné hráče. Nicméně mistrovství světa ve fotbale pokračuje vyřazovací fází, o tom si budeme povídat, můžeme nalákat na nadcházející minuty a hodiny vysílání ranního radiožurnálu Sport, tak když budeme pokračovat fotbalem, nejen o světovém šampionátu, ale i o konci trenéra u reprezentace Miroslava Koubka si budeme povídat. Jednak třeba s Františkem Strakou už hned v 9 hodin a 10 minut, v 8 hodin a 20 minut, tedy o nějakých 50 minut dříve, s Luďkem Zelenkou a měl by se do našeho vysílání v 9.50 spojit i Roman Hubník. Takže několik fotbalových témat, hned tuhle hodinu vysílání otevřeme po písni s naším kolegou Tadeášem Skalickým a budeme řešit společně cestu Miroslava Koubka, tu půlroční zhruba u národního týmu. Za hodinu přijde i náš reportér Mikuláš Jáša, který byl přímo ve Spojených státech amerických a i Mexiku na světovém šampionátu. Takže toliko fotbalová témata a máme pro vás ale i jiné sporty.
1: Třeba baseball a právě o baseballové vstupenky na pražský baseballový týden budeme dnes v 8 hodin a 50 minut soutěžit. Tak s námi zůstaňte i dál. Kristian Šveda před chvíličkou promluvil. Hezké ráno.
0: Hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.

0: Nikdy nic nevzdávám, neutíkám z žádného boje a vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit smlouvu. Taková jsou slova Miroslava Koupka z tiskové konference po zápase s Mexikem minulý týden na světovém šampionátu. To ještě mluvil jako trenér národního týmu ve fotbale.
1: Akorát včera předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda přijal trenérovu rezignaci. Miroslav Koubek končí ve funkci reprezentačního trenéra, byl 192 dní a měl ještě smlouvu na další dva roky. Tak teď si o tom, řekl bych, poměrně krátkém angažmá budeme povídat s naším kolegou Tadeášem Skalickým. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak jsme zmínili, tak Miroslav Koubek nastoupil právě na lavičku národního týmu v prosinci a můžeme si poslechnout slova generálního manažera reprezentací, jaká volil právě v prosinci po té volbě, kdy pro něj byl Miroslav Koubek číslo jedna.
0: Pro doplnění tím manažerem je Pavel Nedvěd.
3: Samozřejmě nemám možnost schvalovací, to znamená, že ve výkonném výboru je 13 lidí a musí se 7-6 vyhrát, což asi ze začátku nevyšlo a měli jsme připravený spoustu dalších variant, přiznávám, zahraniční trenéři, pan Trpišovský, pro mě ta první myšlenka byla zásadní a nakonec vidíte, že to tak dopadlo.
1: První myšlenka Pavla Nedvěda, tedy Miroslav Koubek, který nastoupil k národnímu týmu, také měl poměrně jasná slova, jasné cíle a to byl postup přes baráž na mistrovství světa po 20 letech. To se povedlo, ale jelo se na velké vlně euforie, řekl bych.
2: No ano, samozřejmě důležité bylo to, co zvládl Miroslav Koubek primárně proti Irsku a Dánsku v té zmíněné baráži. Oba ty zápasy skončily remízou 2-2 po základní hrací době. Oba ty zápasy vlastně českým fanouškům přinesli obrovskou radost, protože i přesto, že to byl tak trochu beton z pohledu českého národního týmu, tak ta předvedená hra třeba oproti tomu, co pak předvedli Češi na samotném šampionátu, byla relativně dobrá, dokázali třeba vstřelit spoustu branek na rozdíl od mistrovství světa, no a potom rozhodovali v obou případech penalty a v obou případech to byl ten správný, ta správná volba českého trenéra na ty penaltové střelce, kteří tedy rozhodli o tom postupu. No a ta euforie kolem národního týmu byla. Otázka je, jak ji dokázala reprezentace třeba ve svůj prospěch využít i z pohledu nějakého marketingu.
1: Když jsem sledoval to utkání třeba právě na Dánsko, jsem byl přímo na Letné, tak to bylo opravdu, řekl bych, vynikající a troufám si říct, že fanoušci v ten moment i třeba trochu odhlédli v zaslepení tím fantastickým úspěchem. Pojďme si říct, že po 20 letech dostat se na světový šampionát je veliký úspěch a Miroslav Koubek na tom rozhodně nese tu zásluhu. Tak se čekalo, co národní tým předvede dál a už proti třeba Kosovu v přípravném utkání, které ty si tady Jáši komentoval, to nebylo úplně přesvědčivé.
2: No, mě překvapily některé ty výkony a vlastně mě překvapilo i to, že se ten zápas hrál a že obecně ten původní narrativ české reprezentace byl takový, že ten zápas vlastně rozhodne o tom, kdo poletí na mistrovství světa. No ale podle toho, jak jsme zápas s kolegou Mikulášem Jášou sledovali, tak se nám zdály některé výkony dost dobré na to, aby se třeba dostali na ten světový šampionát, ale i přesto někteří ti fotbalisté, můžeme jmenovat třeba Tomáše Ladru, nakonec do Severní a Střední Ameriky nezamířili a právě proto mi přišlo zvláštní hrát tohle utkání ještě s tou trojicí hráčů navíc, protože to bylo takové zvláštní, no, posíláte některé ty hráče zpátky domů už možná s připravenými kufry právě do Severní Ameriky.
1: A trenér Miroslav Koubek se tím trochu zahnal do rohu a na té tiskové konferenci pak mluvil o tom, že to bylo možná nejtěžší rozhodnutí jeho kariéry tři jména vyškrtnout, tak zahnal se do toho trochu sám a nakonec to prostě nevyšlo. První přípravné utkání poté nebo respektive generálka na mistrovství světa s Guatemalou skončila vítězně 3-1, ale samotná skupina světového šampionátu, porážka s Jižní Koreou 1-2, remíza s Jihoafrickou republikou 1-1 a prohra s Mexikem 0-3. Jak na vás tým působil?
0: No, ne úplně pospolitě.
2: Mě vlastně překvapilo i z pohledu toho, jak Češi hráli zarytě proti Dánsku a Irsku, i to, jak se prezentovali právě na šampionátu, protože v těch zápasech byly dobré fáze, ale vždy měli maximálně 10 až 15 minut. A to si myslím, že je strašně málo. A potom, když bráníte těch 70 minut, 80 minut, tak se nemůžete podle mě zaštiťovat tím, že jste neměli dost síly, protože to je přece jasné, že když necháte soupeře hrát a jenom běháte kolem něj, tak prostě nebudete zemí dost cílí a určitě vám dojdou na konci zápasu. Překvapivé je, že dost cíly neměli ani střídající hráči, to už je možná otázka na trenérský štáb a třeba kondici, kterou měli čeští fotbalisté.
1: Je to opravdu zajímavá situace, jak jsme zmiňovali na začátku. Tak Miroslav Koubek ještě necelé 3 dny, nějaký 2,5 dne zpátky mluvil o tom, že chce setrvat, no a nakonec přišel zásadní obrat a navzdory té smlouvě, kterou ještě na 2 roky měl, tak u národního týmu končí.
0: A teď je otázka tedy, kdo bude pokračovat. Tadeáš Skalický, to je zástupce naší redakce, který se kloní k té zahraniční variantě. Ostatně slyšeli jsme to i od Pavla Nedvěda. Myslíš si, že národní tým teď půjde touhle cestou, protože těch variant tolik není a toho času tolik není. Už na přelomu září a října začíná Liga národů a tam velmi těžká skupina, kde jsou mimo jiné Angličani a Chorvati.
2: A samozřejmě i hodně českých trenérů je k dispozici, to znamená, že pokud tohle bude ta varianta, kterou bude chtít jít národní tým, tak samozřejmě je to určitě legitimní věc, ale mně se zdá, že vyzkoušet poprvé v dějinách české fotbalové reprezentace zahraničního trenéra by mělo smysl minimálně jako ten pokus, který by třeba mohl vyjít. Vyšlo to na Spartě, ale samozřejmě přiznejme si, že tam je spoustu zahraničních hráčů, ale já si myslím, že ty debaty o specifické české kabině a podobných věcech, které souvisí s národním týmem, bychom si už mohli odpustit, že ten fotbal už se posouvá a že ve chvíli, kdy jste fotbalista na té nejvyšší úrovni a neumíte anglicky, tak možná ani nemáte, pardon, s odpuštěním, co dělat v národním týmu, protože dnes už se prostě svět posouvá a myslím si, že ten reprezentační tým by měl být schopen zkousnout a zvládnout zahraničního trenéra, pardon.
1: A já k tomu doplním, že Fotbalová asociace České republiky určitě toužila i třeba po angažování Jindřicha Trpišovského, nicméně to se nepovedlo už tedy v prosinci a nepředpokládám, že by se to mělo povést i teď. Tak uvidíme, jak to dopadne u fotbalového národního týmu. Náš kolega Tadeáš Skalický byl s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme a krásné ráno.
2: Krásné ráno, těším se ve sportovním přehledu 7.40.

0: Hezký den, je 7 hodin 22 minut, zdravíme vás spolu s Kristiánem Švedou ze studia Radiožurnálu Sport a pokračujeme ve fotbalovém světovém šampionátu, protože ve Spojených státech se zápasí třeba nejen s míčem na hřišti, ale taky o lepší platy a další pracovní podmínky.
1: V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu.
0: My máme na mistrovství světa stále speciálního zpravodaje Jana Kalibu a ten tedy navštívil právě tyto hotelové pracovníky.
2: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují a to nejenom za lepší platy.
3: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
2: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
3: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
2: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
3: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
2: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Je půl osmé. A jsou to zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Velení České armády dnes přebere generálporučík Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se pak prodej nafty a benzínu k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla v dubnu po rychlém růstu cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Dosud platné opatření počítalo s ukončením na konci června. Přesně před 90 lety poprvé vyšel román Sever proti jihu. Kniha do té doby neznámé americké spisovatelky Margaret Mitchellové se stala světovým bestsellerem. Svého času byla druhou nejprodávanější knihou světa, hned po Bibli. Děj románu se odehrává v době americké občanské války a popisuje i léta obnovy poraženého jihu. V roce 1937 za román autorka získala Pulitzerovu cenu.
0: Sport.
4: Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci, potom co Češi vypadli už ve skupině mistrovství světa. Na šampionátu po prvním kole play-off končí taky Německo. V souboji o postup do osmifinále Němci podlehli Paraguayi 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadili Maročané Nizozemce. Už v základní hrací době Brazílie porazila Japonsko 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřený tunel Mrázovka v Praze a nehoda u Poděbrad na dálnici D11. V Praze silný ranní provoz velmi komplikuje teď uzavřený tunel Mrázovka ve směru Stroje na Barandovský most. Přímo v tunelu na začátku havarovalo auto s přívěsem, stojí napříč pruhy a nedá se projet. Na místě už pracují hasiči. Výrazně omezili vjezdy do tunelu směrem Stroje. Holešovičky, Liberecká, Povltavská, taky Trojská stojí před Blankou. Ucpává se velmi taky oblast Smíchova, Anděla a další. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného postojíte asi 20 minut v koloně. Je tam zúžení u letiště pouze do jednoho pruhu a zase stavíte u Středokluk. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se prodlužuje kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 kamion po nehodě v pravém pruhu, o kousek dál pak silničáři v levém a zdržíte se asi 15 minut na Prahu. Na D1 ve směru do Prahy čekejte ranní kolony před Šmejkalkou, aktuálně asi na 15 minut od sjezdu na Sázavu. Na D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna, z Vyškova, brzdí se na 212. kilometru a nesouvislá fronta je až k D2. Dost ucpaná je tam i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, aktuálně od 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc na dnešek byla opět ojediněle tropická. Nejtepleji bylo v Praze Klementinu. Tam se zastavila teplota na 22,5 stupni Celsia. Podobně na tom byla i Lednice na Moravě. Nejchladněji bylo na šumavském Březníku kolem 10 stupňů. Obloha je na Moravě a ve Slezsku většinou vyjasněná. V Čechách oblačno a na západě a severozápadě Česka se ojediněle objevují přehánky nebo slabý doznívající déšť. Bouřky už nejsou nikde. To se ale nedá říct o dnešním dnu. Opět musíme hlavně na jeho západě počítat i se silnými bouřkami, ve kterých se objeví až 4-centimetrové kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 70 km v hodině a také s přívalovými srážkami. Místy může napršet až 40 mm vody. Nebe bude oblačné, na jihovýchodě polojasné, odpoledne ojediněle s přehánkami nebo bouřkami, kterých bude víc na západě našeho území. A teploty mezi 25 stupni na západě a 36 na jihovýchodě našeho území. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Je to zpráva, kterou vám budeme říkat ještě hodně často. Dnes ráno na radiožurnálu Sport v úterý 30. června předseda fotbalové asociace David Strunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci.
1: Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině. Tohle téma v našem ranním vysílání ještě právě budeme řešit, a to třeba s Luďkem Zelenkou, Františkem Strakou nebo Romanem Hubníkem.
0: Teď ale ve studiu znovu náš redaktor Tadeáš Skalický, který připravil sportovní přehled. Hezký den.
2: Dobré ráno. Němečtí fotbalisté nepostoupili z úvodního kola play-off do osmifinále. Paraguayi podlehli 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem skončil i duel Nizozemska s Marokem, který v rozstřelu ovládl africký tým. Jediným duelem, který se dohrál po 90 minutách, byl ten mezi Brazilci a Japonci. Jihoameričané zvítězili 2-1. Vítězný gól dal střídající křídelník Martinelli až v nastaveném čase. Brazilci dali obě branky ve druhém poločase, v tom prvním nebyli nebezpeční a inkasovali po vlastní chybě. Pokračuje italský kouč Brazílie Carlo Ancelotti.
3: Mluvili jsme o tomto aspektu fotbalu hodně před mistrovstvím světa. Nikdo není dokonalý, všichni děláme chyby, ale můžeme ovlivnit to, jak je napravíme, a to tím, že na ně nebudeme myslet a budeme se dívat dopředu. Přesně to se týmu ve druhém poločase povedlo.
2: Brazílie si v osmifinále zahraje s lepším z dvojce Norsko pobřeží slonoviny. Utkání začne dnes v 19 hodin. Soupeřem Paraguaje bude vítěz utkání mezi Francií a Švédskem, které má výkop ve 23 hodin. Maroko si zahraje osmifinále proti Kanadě a doplním ještě jeden duel dalšího nočního programu, protože ve 3 v noci se domácí Mexiko utká s Ekvádorem.
1: Po příchodu ze Slavie má před sebou fotbalový obránce Jan Bořil velkou výzvu, chce totiž pomoct Liberci do evropských pohárů. Zároveň ale přiznává, že ho mrzí fakt, že Pražané už mu další šanci pokračovat v ligovém týmu nedali.
4: Upřímně mě to hrozně překvapilo, nečekal jsem to, takhle, že se zachovají k legendě a vůbec jako mi mě, co jsem tam vlastně jakoby udělal za těch 10 let, ale to je prostě fotbalový prostředí, to je život a rozhodně mě to zklamalo, ale věděl jsem to už tak nějak jakoby dopředu, tak jsem si zajišťoval jinou nabídku, jiný klub a jsem rád, že ze mnou vyšel Liberec.
0: Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub, řekl to v našem vysílání. Právní interpretaci týmu působícího na Julisce ale už přezkoumala ligová fotbalová asociace s výkladem Dukly nesouhlasí právě LFA. S nabídkou hrát šance ligu ligová asociace jako první oslovila druhý tým druhé ligy, to je Táborsko, a pak by případně nabídka mířila do brněnského Artisu a až následovně na Duklu. Turek mluví o tom, jak by celá kauza teď mohla pokračovat.
5: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
2: Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v americké Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub na svém webu informoval o tom, že s polským útočníkem podepsal smlouvu do konce sezóny do konce sezóny 27-28, tedy na 2 roky.
1: Ano. Sportovní přehled pokračuje tenisem. Karolína Muchová slaví první wimbledonskou výhru od roku 2021. V úvodním kole Grand Slamu porazila ve dvou setech Rusku Zacharovovou. Z dvousetové výhry nad domácí Lugmanovou se raduje i Barbora Krejčíková a také Kateřina Siňáková, která zdolala Cheng z Číny. 3 sety potřebovala na vítězství nad Američankou Sternsovou Nikola Bartuňková, která si příště zahraje se zmíněnou krajenkou Siňákovou. Bartuňková se na souboj se světovou jedničkou v deblu těší.
6: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mně to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, za tím jsem s ní nikdy nehrála.
1: Naopak v úvodním kole tenisového Wimbledonu skončili ve dvou hrách Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
2: Dnes vstoupí do Wimbledonu dalších 8 českých singlistů. Hned od 12 hodin se utkají Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V poledne nastoupí k svému zápasu taky Marie Bousková, která se utká s Australankou Gibsonovou. Později se na travnatých kurtech představí Sára Bejlek, Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a také Linda Nosková. Vítězka nedávného turnaje v Berlíně si zahraje s Němkou Zajdlovou. a snaží se jít do nejslavnějšího Grand Slamu bez velkých očekávání.
7: Nechci si dávat nějaký ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou. Na jednu stranu si člověk chce tuhle jako náladu pozitivní udržet, ale na druhou musí začít úplně znova.
0: Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Poprvé slavný závod pojedou Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks svého kapitána, kterému po sezóně skončila smlouva, vyměnili za kanadského útočníka AJ Greera. 36-letý back se tak ve středu může stát takzvaným nechráněným volným hráčem. Informoval o tom web zámořské soutěže.
2: Rozhrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápase kvalifikace mistrovství světa nedoplní. Svěřence kouče Bartoně čeká v pátek duel ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí utkání v Brně proti Estonsku. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se tak necítí.
0: Ukončená kariéra Jana Veselého, ukončený sportovní přehled Tadeáše Skalického. Díky za to.
2: Naslyšenou.

0: 7 hodin 47 minut na Radiožurnálu Sport, taky naše fotbalová encyklopedie, která se stále váže k mistrovství světa. Je vám okolo 40 a dovedete si představit, že byste nastoupili právě na fotbalovém světovém šampionátu a k tomu třeba hráli ještě na hrotu útoku proti Brazilcům?
1: Tak přesně něco takového zažil Roger Milla. Jeho start je dodnes rekordní pro hráče v poli na světovém šampionátu. Později ho překonali jen dva golmani. Kolumbiec Farid Mandragon a Egypťan Esam El Hadary.
0: A v čem tito tři byli na fotbalových šampionátech vůbec těmi nejstaršími? Víte, v kolika si zahrál v útoku Kamerunu Roger Milla?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to ve 42 letech a 39 dnech, kdy nastoupil Roger Milla naposledy, a to na turnaji ve Spojených státech v roce 1994 proti Rusku, kdy dal dokonce jediný gól Kamerunců při prohře 1-6 a tak je i nejstarším střelcem světových šampionátů.
3: Команда Камеруна вот атакует сборная Камеруна и забивает мяч на первой же минуте.
0: Roger Milla je kultovním hrdinou kamerunského fotbalu. Dvakrát se stal nejlepším fotbalistou Afriky. V reprezentačním dresu se objevil při jejich prvních třech účastech na mistrovství světa. A třeba jeho gólová oslava, kdy u rohového praporku předvedl taneček podobný brazilské lambádě, se dostala i do celosvětových reklam.
4: An African named Roger Milla celebrated a goal in a way no one had ever seen before by dancing. After that, goal celebrations went mad.
1: Tak právě tu jste mohli vidět během mistrovství světa 2010, ke kterému patří i ta píseň v závěru naší ukázky. Hmm.
0: Na klubové scéně Roger Milla dlouho působil ve francouzských ligách, kde si zahrál třeba za Monaco, Bastille, Saint-Étienne anebo Montpellier.
1: A pak zamířil na francouzské zámořské území, na ostrov Réunion a kariéru dokončil v Indonésii.
0: Dnes je Rogeru Millovi 74 let a po Samuelu Eto'ovi a Vincentu Aboubakarovi je stále třetím nejlepším střelcem kamerunské reprezentace.
1: To byla naše sportovní encyklopedie v úterý 30. června.

0: Za zvuků kytaly Neila Younga se vracíme zpátky k fotbalovému mistrovství světa. Kristiáne, příběh Nizozemců není úplně příjemný i ze takových dvou malých důvodů, které jsou spjaté s tím dnešním brzkým ranním zápasem. Protože zítra oslaví kulaté 50. narozeniny Ruud van Nistelrooy, to je bývalý fotbalový útočník, který dnes dělá v realizačním týmu Ronalda Koemana, asistenta trenéra, Ronald Koeman tedy hlavním trenérem národního týmu Nizozemska. No a zároveň bude mít 50. jeho někdejší spoluhráč Patrick Kluivert, další bývalý excelentní útočník, a jeho syn Justin v tom dnešním penaltovém rozstřelu jedním z těch, kteří za Oranje nedokázali proměnit penaltu.
1: A Nizozemsko tak podlehlo Maroku nakonec v tom penaltovém rozstřelu 2-3 a možná bych k tomu dodal i třetí takovou negativní věc. Pro Nizozemce to může být kruté, i protože když jsem sledoval ty jejich zápasy ve skupině, třeba duel se Švédskem, který Nizozemci vyhráli 5-1, tak to byla velká ofenzivní síla, velká dominance a rozhodně jsem nečekal, že by měli fotbalisté tohoto evropského týmu skončit už v prvním kole play-off, ale stalo se. Maroko tedy jakožto semifinalista toho posledního světového šampionátu uspělo, nejprve v základní hrací době tedy 1-1, a uspělo na penalty, stejně jako překvapivě Paraguay proti Německu.
0: Ale zatímco Nizozemsko si v uvozovkách šlo za tou prohrou, Maročani, řekl bych, byli lepší v tomhle zápase, tak Němci ti zase tlačili na svého soupeře, vedli ale Paraguajci po trefě Encisa krátce před koncem prvního poločasu. Na začátku druhého skóroval Havertz a pak v prodloužení tam byl neuznaný gól Jonathana Taha.
1: Ano, kvůli faulu na brankáře Paraguaje, takže byť se Němci radovali z toho, že se jim povedlo otočit vývoj toho utkání, kdy v první půli prohrávali, ale Kai Havertz vyrovnával v 54. minutě na 1-1, tak už chtěli slavit postup, ale nakonec rozhodčí šel k videu, odvolal branku právě po faulu, no a v penaltovém rozstřelu neuspěli Havertz, Voltemade ani právě Tah, který tu nakonec tedy neuznanou branku v prodloužení dával. No a čtyřikrát naopak skórovali fotbalisté Paraguaje a zvítězili v tom penaltovém rozstřelu 4-3.
0: A tři góly padly ještě ve večerním zápase Brazílie-Japonsko. Brazilci po obratu dokázali porazit i Japonce, trefili se za ně Casemiro a Martinelli. Na straně poražených pouze Sano, hodně emotivní duel na tribunách, to bylo poznat. Jedni se smáli, a to hodně ze široka, Brazilci. Na druhé straně Japonci neskrývali pláč. Pokud se ptáte na Neymara, stále ještě tu největší brazilskou hvězdu, která ale kvůli zdravotním problémům toho příliš neodehrála v těch posledních měsících, tak Neymar zase odpočíval na lavičce.
1: A pokud se ptáte na program mistrovství světa, který vás čeká dnes, respektive v noci z dneška na zítřek, 19 hodin zápas pobřeží slonoviny Norsko, 23 hodin Francie Švédsko, od 3 hodin ráno Mexiko Ekvádor, všechny zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Právě přináší Tereza Tomášková.
2: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc. Migranti ve Španělsku mají poslední možnost zlegalizovat svůj pobyt. Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí u fotbalového národního týmu. V Praze komplikuje dopravu zavřený tunel Mrázovka po nehodě a bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
3: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
2: Lidovci do návrhu chtějí přidat taky větší flexibilitu čerpání příspěvku.

0: I tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší už jsou víc než týden bez pitné vody. Důvodem je znečištění vrtu po nedávné bleskové povodni. Pitná voda v třítisícovém městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
2: Můžete, paní.
3: Jedna ze čtyř cisteren s pitnou vodou stojí na náměstí Horníků, jen kousek od lékárny a ordinací praktických lékařů.
4: Tak.
3: Pro pitnou vodu si přišla paní Mirka, v tašce na kolečkách má plastový kanistr.
4: Takový malinký na vaření.
3: Na radnici během dne opakovaně zvoní telefony, další výhled je ale nejistý.
5: Dneska se odebírá vzorek a budeme čekat na výsledky, které přijdou koncem pracovního týdne. Na základě těch výsledků hygiena rozhodne, co dál.
3: Odpovídá na jeden z telefonátů nezávislý starosta města Stanislav Řezníček. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku, Václav Plecháček, Radiožurnál.
6: Sport. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na něm ale Češi vypadli ve skupině. Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce. A Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. A v úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a také Kateřina Siňaková. Dnes čeká vstup do travnatého Grand Slamu dalších 8 českých singlistů.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Praze zavřené tunely a nehoda na D1 u Domašova. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám na městském okruhu. V tunelu Mrázovka směrem na Barrandovský most havarovalo osobní auto s přívěsem a tunel je zavřený. A teď čerstvá nehoda i v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Asi 5 aut rozházených v pravém i v levém pruhu a tunel je teď zavřený směrem na Smíchov. Doprava kolabuje na příjezdech k tunelům Liberecká, Holešovičky, Povltavská, taky Trojská. Všechno stojí. Ucpaná je oblast Anděla a další. Vyhněte se, nejezděte autem do oblasti. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna ze Slaného postojíte v koloně u letiště. Je tam zúžení před sjezdem na letiště a bude tam asi měsíc a zdržíte se 20 minut od Středokluk. Kolona i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí před sjezdem na Ořech a musí už kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 havarovalo auto, narazilo do svodidel a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se zatím asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno. Odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy.
9: Hezký den z Radiožurnálu Sport, je 8 hodin a 6 minut. Zdravíme vás spolu s Kristianem Švedou.
10: Dobré ráno.
9: A pozdravit vás můžeme taky spolu s hokejovými informacemi ze zámořské NHL. Ta už sice má sezonu 2005-2026 za sebou, ale rozjeli se přestupy. Byl tady taky draft do NHL plný zajímavých mladíků, včetně třeba Adama Novotného jako nejvýše taženého Čecha. To bylo všechno minulý týden, ale během posledních několika hodin přišly taky další dvě české zajímavosti.
10: Ano, tak můžeme začít Radko Gudasem, který se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Právě Anaheim Ducks svého kapitána, kterému skončila po sezóně smlouva, vyměnili za kanadského útočníka AJ Greera. No a jednu novinku můžeme nabídnout taky u Ivana Ivana.
9: Ano, tenhle chlapík, který debutoval v NHL v barvách Koloráda, už totiž za Kolorádo hrát nebude. Před několika dny byl vyměněný do Bostonu a evidentně ta česká kolonie v Bostonu bude moct růst, protože Ivan Ivan dostal nový roční kontrakt právě u Bruins.
10: Pokud vás baví hokej, zajímá, tak určitě poslouchejte dnes Radiožurnál

0: Sport i dál, protože po 10. hodině nabídneme čistou hru olympijského vítěze Martina Procházky, který bude mít ve svém pořadu hokejového agenta Petra Pelešku, takže i to bude určitě zajímavé povídání po 10. hodině.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

0: Na Radiožurnálu Sport dál řešíme téma fotbalové reprezentace, která je aktuálně bez trenéra.
1: Miroslav Koubek krátce po vyřazení už ve skupinové fázi fotbalového mistrovství světa skončil u národního týmu a předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Teď si o tom budeme povídat s naším kolegou, reportérem, který byl i přímo na mistrovství světa, Mikulášem Jášou. Krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Mikuláši, když ty jsi měl možnost se ještě v Severní Americe bavit s Miroslavem Koubkem, tak v tu chvíli on jasně naznačoval. Nikam neodcházím, chci dál pokračovat, dodržím svou smlouvu, kterou mám ještě na další 2 roky.
2: A jak přesvědčivě to říkal novinářům. Po utkání s Mexikem tvrdil, do roku 2028 mám smlouvu s fotbalovou asociací, z boje neutíkám, těším se na další spolupráci, čeká nás Liga národů A. Všichni jsme si v tu chvíli mysleli, že Miroslav Koubek dál povede český národní tým a bude u toho, jak česká reprezentace bude čelit Anglii, Chorvatsku a Španělsku právě v Lize národů. A nestalo se tak, pro mě je to velkým překvapením. Nečekal jsem, že funkci, no z mého pohledu, položí. Já chápu, že podal rezignaci, že ji přijal David Trunda, ale myslím si, že to byl spíš větší popud Miroslava Koubka než vedení fotbalové asociace.
1: Ještě tak krátce po tom, co, jak jsi zmiňoval, avizoval, že bude pokračovat. Jak na tebe působí ta proměna, už jsme to řešili v raním vysílání, z té naprosté euforie, kdy zvládl Miroslav Koubek dovést národní tým k postupu po 20 letech na mistrovství světa v baráži přes Irsko a Dánsko, až po vlastně tu negaci, která se teď točí kolem fotbalového mistrovství světa, kde Češi uhráli 1 bod a skončili ve skupině.
2: Tak pokud bych to mohl říct řečí jednou z pořadatelských zemí mistrovství světa, from hero to zero, pro lidi, kteří úplně nekralují angličtinou, vlastně z hrdiny k nule, protože opravdu Miroslav Koubek byl po baráži až takřka v úzovkách národním hrdinou. Všichni ho oslavovali, říkali, že to byl velký přínos, který pomohl české reprezentaci k postupu po 20 letech na světový šampionát, a teď tu kritiku, kterou dostával a snášel na svou hlavu, ta byla opravdu velká, ale na můj vkus nebyla zas až tak velká, aby Miroslav Koubek musel říct něco o tom, že i ta mediální kampaň se na něj strhla, ne vyloženě na něj, ale na českou reprezentaci. Nepřišla mi ta kritika, řekněme, zas tak velká jako na jeho předchůdce. Připomeňme, že třeba Ivan Hašek prohrál s Faerskými ostrovy v roli trenéra národního týmu. Na druhou stranu tady Miroslav Koubek se vším respektem k Jihoafrické republice nebo třeba Jižní Koreje, to jsou prostě soupeři na mistrovství světa, které asi úplně nemohl porazit, nebo respektive nejsou to Faerské ostrovy. Doufám, že víte, kam tím mířím, že ta kritika asi byla podle mě ne oprávněná, ale taková nezasloužená, to asi taky ne. Nepřišla mi ta kritika tak velká jako vůči třeba předchůdcům. No
0: mě by zajímalo, co se změnilo právě v hlavě Miroslava Koubka. Spekuluje se o tom na různých webech, třeba eSport píše, že v pondělí, tedy včera, měla být schůzka, kterou si sám Miroslav Koubek vyžádal u předsedy asociace Davida Trundy. Nepřišel na ní prý s tím, že hodlá odstoupit, ale následovat měla dlouhá a otevřená debata, upřímná z obou stran, po které tedy Miroslav Koubek nabídl tu svou rezignaci. Ty, když jsi byl přímo v dějišti světového šampionátu a měli jste možnost třeba se i dostat k ohlasům z českého národního týmu, z toho vedení, nejvyššího vedení, ať už právě od Davida Trundy, anebo od manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, ti se taky zastávali vlastně Miroslava Koubka, takže teď ty 2-3 dny poté asi neměli přece tolik co říct k tomu: Míro, teď už to prostě nebude takhle.
2: Vedení se ho zastávalo, ale hráči zase tolik ne. Na Ladislavu Krejčímu, kapitánovi české reprezentace, už v průběhu turnaje bylo vidět, že je mírně nespokojený s tím, jak trénují čeští reprezentanti. Neřekl to úplně napřímo, ale tak nějak jsme všichni novináři vycítili, že si Ladislav Krejčí stěžuje na tréninkové dávky. Zdálo se mu, že jsou reprezentanti přetrénovaní. Hodně se to řešilo, Miroslav Koubek také třeba úplně tím svým výrokem o Denisi Višinském nepřispěl tomu, té atmosféře, že se nic neděje mezi hráči a mezi trenérem, protože Miroslav Koubek tvrdil, že Denis Višinský nemohl, proto střídal v závěrečném utkání ve skupině proti Mexiku. Denis Višinský, ten zase tvrdil novinářům, že se cítil dobře. Pravda leží na hřišti, jak se říká, a pochopitelně mezi těmito dvěma pány. Vedení se chtělo zastat Miroslava Koubka, byli spokojení vlastně s tím, že dotáhl českou reprezentaci na mistrovství světa, s těmi výkony na světovém šampionátu už zas tak spokojení být ani nemohli, ale hráči ti asi úplně spokojení nebyli.
1: A čekáš, že 74letý trenér Miroslav Koubek už skončí úplně a půjde do fotbalového důchodu?
2: Dobrá otázka. Nečekám.
1: Nečekáš?
2: Nečekám. Myslím si, že si ještě angažmá najde, ale třeba ne, třeba se mýlím, to je jenom moje myšlenka. Mm-hmm. Ty to čekáš?
1: Já bych si typl, že ano. Tak v tomhle s tebou nesouhlasím. Myslím si, že už těch angažmá má za sebou hodně a tohle musel být velký emoční nápor. Mm. Myslím si, že pro něj byť stále měl vlastně co dát třeba Viktorii Plzeň, se kterou byl velmi úspěšný i v evropských pohárech, tak teď už si troufám odhadovat, že se na profesionální úrovni trénování věnovat nebude.
2: Je to otázka, tak rozloučit se po mistrovství světa, to taky zase tak špatné není, byť ty výkony nebyly bůhví jaké, ale skončit po mistrovství světa, to je hezká tečka za trenérskou kariérou.
0: Máš ty někoho ve svém merku, koho by si rád teď viděl u českého národního týmu?
2: Připravoval jsem se na tuhle otázku, čekal se mi, asi úplně nepřekvapíme, mně by se líbil někdo mladší, se vším respektem k panu Koupkovi, někdo progresivnější. Třeba pan Svědík, ten by se mi líbil moc. Otázkou je, jestli ho pustí Brno, to asi nepřipadá v úvahu. A nebo pokud bych mohl být úplně, ale úplně zablázna, tak mě by se třeba líbil David Horejš. Ale rozumím tomu, nemá vůbec zkušenosti s reprezentací, nemá za stolik zkušeností s velkými kluby v lize, trénoval České Budějovice, trénoval Jablonec, teď je u Hradce Králové, ano, je už dlouho mezi elitou, ale se vším znova respektem, byť jsem to řekl už několikrát tohle spojení, tak tyhle tři kluby nejsou úplně Sparta, Slavia nebo Plzeň.
1: Navíc Hradec Králové čekají evropské poháry po několika letech a ty si rozhodně David Horejš bude chtít, ne že užít, ale být v nich třeba i s Hradcem Králové úspěšný, probojovat se do základní skupiny třeba, tak uvidíme, jak to dopadne. Mikuláš Jáša, náš kolega, reportér, který byl na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech a vlastně i v Mexiku, byl s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme a hezký den.
2: Mějte hezký den, naslyšenou.

0: Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce národního týmu. Reprezentaci dovedl v baráži k postupu na světový šampionát. V základní skupině mistrovství světa ale získal s týmem bod, skončil poslední a nepostoupil do vyřazovací fáze.
1: A Koubek sám rezignoval a taky o tom teď budeme mluvit s bývalým fotbalovým útočníkem Luďkem Zelenkou, kterého zdravíme. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Krásné ráno, zdravím vás, dobrý den.
1: Jak vnímáte to, že ještě 2,5 dne zpátky při návratu národního týmu ze Spojených států amerických Koubek mluvil o tom, že chce setrvat a najednou končí? Čím si ten obrat vysvětlujete?
3: Jako nedokážu úplně to odhadnout, ale dělá to na mě dojem, že to zapadá vlastně do celkový té komunikace, reprezentace, to vlastně, jak se Koubek přijímal a tak vlastně, že to je všechno ve stejném vlastně, že to ukazuje vlastně stejný přístup. Nejvíc asi myslím, že ho ovlivnilo to, co se kolem reprezentace dělo, ta komunikace, média, fanoušci, ta nevraživost a ta vlastně špatná nálada mu logicky musela vzít energii k tomu jako pokračovat. Takže myslím si, že to byla věc, která to ovlivnila, ale samozřejmě nějaká komunikace musela být i uvnitř s Pavlem Nedvědem, případně s Davidem Trundou a vlastně na to, že po příjezdu se to tvářilo všechno, že vlastně jedeme dál, jsem bojovník, chci vám ukázat, že to jde, tak ten veletoč je samozřejmě zase vyvolává další otázky, jak vlastně to uvnitř toho týmu fungovalo.
1: Jak mluvíme o tom, že nálada kolem trenéra Koubka se tedy v posledních týdnech otočila, tak po té březnové baráži to byla euforie, nicméně po šampionátu negace. Jak národní tým působil na vás? Myslíte si, že to je vlastně trochu zasloužené?
3: Myslím si, že to je trošku zasloužený, protože čím dál tím víc spekulací okolo toho, jak tým vypadal v Americe, tak se blíží tomu, že ten tým byl nedobře připravený a že to, jak tam vypadali hráči, taky je vina realizačního týmu, protože přibývají názory o tom, že ty kluci byli přetrénovaný, že byli utahaný a vlastně na všechny to trošku ten dojem dělalo z toho výkonu, protože prostě hráči, který normálně pravidelně hráli 3 zápasy týdně, tak tady nebyli schopní prostě se připravit na jeden zápas, byť v prostě extrémnějších podmínkách, to je jasný, ale prostě strašně moc lidí, kteří do toho nevěděli, i kteří do toho nevěděli, tak to přisuzovali tomu, že prostě ty hráči byli utavený.
0: Říká Luděk Zelenka. Bývalý reprezentační brankář Ladislav Majer třeba v televizním studiu Novy poznamenal, že všichni trenéři národního týmu v poslední době končí přibití na kříži. Tak zajímá mě, jestli vůbec práce fotbalového reprezentačního trenéra u českého národňáku je práce, kterou se vyplatí dělat. Jestli prostě to, jak teď poslední trenéři končí a jak se vlastně permanentně český fanoušek díval, ať už na pány Šilhavého, Haška, Bílka a podobně, jestli to je závidění hodná práce?
3: Není, 100% není a souhlasím s tím názorem, že...
0: Bohužel nám na chviličku vypadlo tady spojení s Luďkem Zelenkou, ale vypadá to, že bychom se znovu měli slyšet, tak pane Zelenko, klidně můžete během několika chvil pokračovat.
3: Omlouvám se, tady někdo telefonoval, takže že ta nálada kolem trenéru, respektive kolem nároďáku, není dobrá a je pravda, že vlastně všichni teďka unizónu od Karla Bricknera dál jako končili, takže vlastně byli vyhnáni a ještě navíc prostě dostali hroznou nakládačku v médiích a nemyslím si, že všichni úplně zaslouženě. Na druhou stranu teďka mluvíme o trenéru Koubkovi a tam si myslím, že opravdu něco špatně prostě bylo.
1: A kdo by podle vás měl tedy být novým reprezentačním trenérem? Máte nějaký tip?
3: No tak čtu to, jak to vybíhá, že prostě nejspekulovanější teďka jméno Radek Kováč, ale já si prostě nedovedu zatím nikoho tam představit, kromě Jindry Trpešovského, který na to, řekněme, má úspěchy za sebou, ale ten samozřejmě to vlastně v tuhle chvíli nechce, takže si myslím, že Pavel Nedvěd bude dál hledat cestu, která prostě není jednoduchá, takže vůbec si nedovedu nikoho představit v této aktuální chvíli, že by prostě se proto hodil, i z těch důvodů, který jsme řešili, že prostě to není úplně lukrativní pozice a ty trenéři to tam prostě rozhodně nemají lehký.
0: To říká fotbalový expert a někdejší útočník Luděk Zelenka. Pojďme ke světovému šampionátu jako takovému. V noci a večer se hrály tři zajímavé zápasy. Asi největší překvapení konec Německa už v prvním kole play-off, protože Paraguay vyhrál penaltový rozstřel. Jak na vás Němci působili? Je to velký šok to, že skončili na šampionátu v uvozovkách takhle brzo? Nebo i třeba vzhledem k tomu, že to bylo jejich první play-off na mistrovství světa po 12 letech, se s tím tak nějak dalo počítat?
3: Ne, pro mě to byl šok, protože jsem já osobně jim věřil, myslel jsem, že to je dobrý tým, který je dobře připravený a myslím si, že i byl. Samozřejmě nevyšel jim poslední zápas ve skupině, kde o nic nešlo a možná, že se nastavili do takového rytmu, že to bude všechno fungovat samo a včera to prostě Paraguay ubránila proti Němcům, nebylo to rozhodně zasloužený, ale prostě Němci neměli na to se prosadit a pro mě to je velký překvapení a myslím si, že to Julian Nagelsmann taky nebude mít jednoduchý, protože se v Německu všeobecně očekávalo, že půjdou daleko a i ten pavouk, který před Němcema byl relativně příznivý.
1: Ještě doplníme další výsledky. Brazílie porazila Japonsko 2-1 a Nizozemsko-Maroko, to je utkání, které bylo po základní hrací době a prodloužení nerozhodné 1-1. Nakonec zvítězili Maročané 3-2 v penaltovém rozstřelu. Bývalý fotbalový útočník, expert Luděk Zelenka s námi byl ve vysílání na radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme a mějte se hezky, nashledanou.
3: Mějte se krásně, naschle.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
4: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
4: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
6: Náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl osmí ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
4: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
7: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva.
4: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, jsme v takové mezidobí mezi dvěma desítkami Pavla Horváta, co se týče jednoho týdne. Včerejší díl už najdete ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Ten se ještě vracel ke světovému šampionátu ve fotbale a uslyšíte, pokud se opustíte, v něm taky naše reportéry, kteří byli přímo u českých zápasů. Ta příští desítka Pavla Horváta bude ve čtvrtek od 10 hodin Karel Rada, takže rozhovor s bývalým reprezentantem a taky člověkem, který zažil úspěšné euro roku 1996.
8: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
9: Radiožurnál je půl deváté. Tereza Tomášková a zprávy.
10: Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Miroslav Hlaváč se za půl hodiny stane náčelníkem generálního štábu České armády. Na Pražském hradě ho jmenuje prezident Petr Pavel. Hlaváč střídá Karla Řehku. Chce se zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Brněnská zoo má 8 mláďat korsaků. Narodila se začátkem května. Teprve teď vylézají z nor. Korsaci jsou drobné lišky, které žijí ve stepích, polopouštích a pouštích střední Asie a jihovýchodní Evropy. Návštěvníci si můžou mláďata prohlédnout v expozici v dolní části zahrady. Až budou zvířata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
11: Sport.
10: Fotbalisté Paraguaje postoupili do osmifinále mistrovství světa. V prvním kole play-off porazili Německo 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadilo Maroko Nizozemce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. Hokejový obránce Radko Gudas v NHL mění tým. Po třech letech se z Anaheimu vrací na Floridu. Útočník Ivan Ivan v zámořské soutěži po nedávné výměně z Colorada do Bostonu podepsal s vedením Bruins roční dvoucestní kontrakt.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A nehoda na D1 u Domašova, v Praze zavřený tunel Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 likvidují následky nehody. Auto tam narazilo do svodidel. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se 10 až 15 minut. Na D1 kolony taky ve směru z Ostravy do Brna. Před Vyškovem na kilometru 228 zebrali jeden pruh silničáři a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D11 komplikace ve směru z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady. Na kilometru 31 za sjezdem na Pečky dvě osobní auta v levém pruhu stojí po nehodě. Na místě hasiči taky sanitka a opět se tvoří kolona směrem na Prahu. Teď je to asi na 20 minut. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v tunelech na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most nejdříve hromadná nehoda v Blance a pak je nehoda i v Mrázovce. Zastavili vjezdy do tunelu do Blanky. Doprava v té severní části Prahy se zastavila, třeba z dálnice D8 do centra kolona asi na hodinu od Cínovecké ulice. A zdržíte se i na příjezdech k letišti v Praze v obou směrech. Ve směru do Prahy je zúžení kolona 20 minut od Středokluk a 20 minut postojíte i ve směru z Prahy před sjezdem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Na naše území, konkrétně do Čech, včera dorazila studená fronta, která přinesla alespoň částečné ochlazení. Také kvůli ní se na našem území vytvořily bouřky. Naopak na Moravu a do Slezska se nic z toho nedostalo. Tam teploty stoupaly extrémně vysoko a na některých místech opět padaly teplotní rekordy. Na nejteplejších místech, jako například v Třebíči nebo ve Strážnici, bylo kolem 39 stupňů. A podobné to bude s teplotami i dnes. Na západě se budou pohybovat kolem příjemné 25. Doprovodí je ale víc oblačnosti s přehánkami nebo bouřkami, které budou večer od jihozápadu ještě přibývat. Jihovýchod bude opět horký až 36 stupňů a srážky se v těchto místech vyskytnou jen výjimečně. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 28 do 32 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23, v Krušných horách kolem 19 stupňů. To byly zprávy.
11: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne zpívá na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 37 minut, kdy se vydáváme za českým baseballem.
1: Protože čeští reprezentanti hrají poprvé na nejstarším evropském turnaji Harlem Week v nizozemském Rotterdamu. Včera zvítězili nad výběrem Tajvanu 1-0 a dnes je čeká odložený duel s Itálií, a to od 11 hodin. My jsme teď ve spojení s nadhazovačem Janem Novákem. Krásné ráno.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
1: Tak povězte na úvod, jak prestižní turnaj to pro vás je. Hraje se vůbec nějaká kvalifikace, nebo se tam dostanou jen pozvané země?
2: Abych neřekl, že je to na kvalifikaci. Myslím, že je to pouze na pozvánku, kterou jsme dostali poprvé v historii českého národního týmu. A že je to takhle prestižní, já jsem o tom popravdě ani nevěděl. Slyšel jsem, že to má velkou tradici a turnaj je to skvělý a je dobře zorganizovaný, ale popravdě to, co u nás vzniklo na pražském baseballovém týdnu za poslední 2 roky, tak myslím, že ta úroveň je vyrovnaná.
0: A když tedy porovnáte právě pražský baseballový týden anebo třeba ohlasy i z World Baseball Classic, kam se může řadit tenhle turnaj Harlem Week v Nizozemsku?
2: Oni mají výhodu v tom, že ten turnaj obecně možná i přes tu silnější tradici, tak má konzistentnější, silnější soupeře, který sem vždy jezdí na ten turnaj. U nás na pražském baseballovém týdnu je to samozřejmě jednou tak, jednou jinak. Občas je to srovnáme s Harlem baseballem.
0: Tak bohužel jsme ztratili spojení, trošku nás to zlobí na trase Praha-Nizozemsko, ale zdá se, že už se znovu slyšíme s Janem Novákem, nadhazovačem českých baseballistů, tak můžete pokračovat v odpovědi, prosím. Slyšeli jsme naposledy o té komparaci World Baseball Classic nebo pražského baseballového týdnu?
2: Z World Baseball Classic se to asi úplně srovnávat nedá, ale kdyby to mělo posloužit například jako příprava na ten turnaj, tak úplně bohatě, protože ty soupeři jsou tady kvalitní.
1: A chodí na zápasy Harlem Week fanoušci? Jaká bývá atmosféra?
2: To bych řekl, že tady mají zmáklejší než u nás, kde samozřejmě historicky ta tradice není ještě na pražském baseballovém týdnu. Tady, co jsme se doslechli a co jsme taky viděli následně na našich zápasech, tak sem chodí skupina, řekněme, oni to nazvali jako skupina starších Holanděnů, kteří milují ten turnaj, ale zároveň nechodí fandit tolik na místní běžnou ligu a mají prostě v tradici, že chodí pouze na ten turnaj jako tady místní rowdies, nebo jak by to řekli u nás. A vytvářejí krásnou atmosféru a ty tribuny jsou téměř plný, takže je to super.
1: Baseballista Jan Novák je s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Včera jste zvítězili nad Tajvanem 1-0, vy jste nadhazoval a tak máte dnes volno. A dnes tedy od 11 hodin, což je zhruba za 2 hodiny a 20 minut, vás čeká odložený duel s Itálií. Tak popište, co aktuálně dělají vaši spoluhráči. Už se rozcvičují, jak to vypadá? Liší se to třeba podle jednotlivých pozic hráčů?
2: Ne. My jsme ještě na snídani popravdě. My jsme se ještě na hřiště nevydali. Mám pocit, že začínáme v 9:30, ten zápas začíná v 11:30, takže 2 hodiny před zápasem stačí pro většinu lidí. Kdo potřebuje víc, tak se musí přistat a vyrazit na hřiště dřív, ale takhle by to mělo být dostačující a na Itálii to stačit.
0: A jak vypadá taková příprava elitního českého baseballisty takhle právě 3 hodiny před zápasem? Vemte nás trochu zatím, prosím, jak vypadá třeba rozcvička, co všechno si potřebuje člověk ohmatat, oskoušet, než jde do ostré akce?
2: Tam už to záleží na té pozici, kterou člověk hraje v baseballu, protože je to hodně specifické. Ale například nadhazovači to budou mít trošičku odložené vůči ostatním pozičním hráčům, kteří se začnou rozcvičovat první. Většinou je tam nějaký společný warm-up, jako 10-minutové rozcvičení, následuje stretching, pak následuje nějaké individuální rozcvičení, kdo potřebuje, kdo ne, tak už může si jít například trenéra poprosit o to, aby mu napálil pár míčů po zemi, aby se dostal do toho rytmu. A většinou se to potom rozděluje na pálkaře, což jsou ty poziční hráči zároveň, kteří jdou pálit do klecí nebo na hřiště. A končí se tím, že už se přijde na hrací hřiště, kde se celý tým rozcvičí takovou simulací hry. A nadhazovači ty to mají separátně, mimo všichni ostatní. Ty se považují za takový divnou pozici na hřišti a mají to hodně individualizované a každý, tam vám to asi nemůžu nějak vysvětlit, protože každý to má úplně jinak mezi nadhazovačem. A někdo potřebuje 10 minut, někdo naopak 3 hodiny, jak říkáte.
1: Nadhazovač Jan Novák byl hostem radiožurnálu Sport. Připomenu, že čeští baseballisté budou hrát s Itálií. Mockrát vám děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Už v dnešním ranním vysílání radiožurnálu Sport taky zaznělo jméno Tomáše Satoranského, elitního českého basketbalisty, který ale spolu s pivotem Janem Veselým bude chybět v národním týmu pro docela důležité zápasy.
1: Zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti domácímu Švédsku a v pondělí pak v Brně v České republice proti Estonsku. Satoranskému tu účast na závěr skupiny H nedovolí zdravotní stav, no a Jan Veselý z Barcelony už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na ten boj o šampionát, který se bude konat v Kataru, se necítí.
0: On za národní tým hrál naposledy Jan Veselý v září roku 2022 na Eurobasketu, tedy jinak řečeno mistrovství Evropy v Praze a v Berlíně, takže se možná ani nedalo počítat s tím, že se vrátí zpátky do národního týmu. Každopádně česká reprezentace už začala přípravu jistojistě bez nich. Ta byla minulý týden započata v Poděbradech. V sobotu hráli Češi v Bělehradě neveřejný přípravný zápas se Srbskem, ale prohráli v něm 76-90.
1: A Satoranský v té kvalifikaci odehrál 3 ze 4 utkání loni na přelomu listopadu a prosince. Se, řekl bych, jako takový hlavní tahoun podílel na výhrách v Praze na Švédském 97-80 a v Tallinnu nad Estonském 97-92, ale na konci února v duelu v Koperu při porážce se Slovinskem 59-99 chyběl. Nakonec se tedy představil ještě v Jihlavě, a to při prohře 84-86. No, jsem zvědavý, jak to bude s Tomášem Satoranským vypadat dál. Řekl bych, že stále je to jeden z klíčových basketbalistů českého národního týmu, ale to zdravotní, ten zdravotní stav může být klíčový.
0: A zároveň náročnost soutěže, kterou hraje v Barceloně, protože právě Barcelona zakončila své finále španělské ligy teprve minulý týden.

0: Na Radio Žurnálu Sport hrají taky velmi často Rammsteini a Rammsteini si dost možná pustí taky nějaký německý baseballista, který zavítá na pražský baseballový týden, akci, na kterou vás chceme na Radio Žurnálu Sport taky pozvat.
1: A to proto, že nás čeká soutěž, klasický čas 8 hodin 50 minut a budeme dnes hrát o dvě celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, konkrétně 6. července, bude to na baseballovém hřišti Eagles, což je v pražské Krči. K tomu přidáme i červenou kšiltovku a máme pro vás soutěžní otázku.
0: Ještě předtím já doplním, že na ten pražský baseballový týden získáte vstupenku na zápas taky Česko-Nizozemsko, který se bude hrát onoho 6. července a budou hrát třeba taky Němci anebo zástupci z Tajvanu, kteří se představili taky na World Baseball Classic, tedy takovém tom neoficiálním mistrovství světa v baseballu.
1: Tak já se dostanu, Adame, k té otázce, která není baseballová, nicméně je velmi výrazná. Dnes slaví 45. narozeniny jedna, řekl bych, poměrně slavná česká rodačka z Jablonce nad Nisou, která má silný vztah i k části Jablonce, takové zalesněné, kde je i sportovní areál Srnčí důl. Pokud doteď nevíte, tak ještě máme jednu nápovědu, bude to číslo 72,28.
2: No jako když se řekne Srnčí důl, tak já úplně jako zjihnu, že jo, protože to je prostě moje dětství a já jsem bydlela přímo vlastně nad tím Srnčím dolem a mamka tam chodila vždycky házet disk kouly, právě tam byla taková parta těch vrhačů a já jenom se běhla dolů z kopce, že jo, a koukala jsem na to, jak oni trénujou.
0: Číslo 221-552-222 zůstává stále stejné, stejně jako otázka, kdo to dnes mluvil.
1: A ještě než někdo z vás zavolá, tak doplním, že soutěžit můžou jen ti, kteří nevyhráli v naší soutěži v uplynulých 2 měsících.
0: První z vás, našich vážených posluchačů, je teď s námi ve spojení. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Jakub.
0: Hezký den, Jakube, tak koho jsme slyšeli?
3: Já jsem slyšel Báru Špotákovou, si myslím.
0: To poznal jste podle hlasu?
3: Podle hlasu, podle toho čísla a podle všeho vlastně.
1: A tak já jen doplním číslo, ženský světový rekord v hodu oštěpem. Barbora Špotáková se o něj postarala v září 2008. Zajdete na baseball? Máte k baseballu jako sportu vztah?
3: Moc nemám, spíš vůbec, ale rád si ho udělám. Teď jsem sledoval nějaký mistrovství světa, to bylo, mám pocit, někdy před měsícem. Možná díl už to je, ale jinak vůbec. Baseball jde mimo mě, ale rád se zajdu podívat.
0: Tak vyzkoušíte, ono, zkoušení takovýhle nových sportů je vždycky zábavné, třeba i z té naší novinářské činnosti. Můžu jenom doporučit, že když jdete na nějakou sportovní akci poprvé, já jsem byl takhle nedávno na vodním slalomu, tak to člověka uchvátí. Tak Jakube, moc gratulujeme, vydržte nám ještě chviličku ve spojení, ať si můžeme vzít kontaktní údaje a taky jakožto vítěz naší pravidelné soutěže můžete v pátek soutěžit o bezdrátová sluchátka Radiožurnálu Sport znovu v 8 hodin a 50 minut. Krásný den, zvládněte ještě nějak trochu ta vedra, anebo tedy ty bouřky, podle toho, z jakého regionu pocházíte. Hezký den.
3: Zvládnu, děkuju moc.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 9 hodin. A teď Tereza Tomášková a zprávy.
5: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Po ruských útocích na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města je nejméně 7 mrtvých. Fotbalisté Německa skončili na mistrovství světa v prvním kole play-off, vyřadila je Paraguay. V Praze je po nehodě zavřený tunel Blanka směrem na Barandovský most. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě právě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky jednoduché.
6: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
5: Hlaváč už dřív řekl, že se chce zaměřit na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Ruská protivzdušná obrana v noci se střelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na ruský Krasnodarský kraj a právě na Moskvu. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Útočilo také Rusko na Ukrajinu. Údery mířily na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města. Nepřežilo je nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
7: Cynické ruské údery po Záporoží a Dnipru.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a

0: aktuální předpovědi, jak říká starosta Kuřimi Drago Sukalovský.
1: Ale vevnitř se normálně teploty pohybují kolem 7 stupňů Celsia a i v těchto vedrech je tam přibližně 13 až 14 stupňů Celsia. A může tedy na tribuně pobít, případně navštívit restauraci, k dispozici je balená pitná voda.
2: Sport. Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl k postupu na světový šampionát v základní skupině mistrovství světa, ale získal s mužstvem bod. Skončil poslední a neprošel do play-off. Koubek sám rezignoval. Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguayi podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli na třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci odstoupit neplánuje.
3: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
2: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřený tunel Blanka v Praze a nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v tunelech na městském okruhu. Ve směru Stroje na Barandovský most nejdříve nehoda v Blance a pak nehoda i v Mrázovce a zastavili vjezdy do tunelu ve směru na Barandovský most. Doprava v té severní části Prahy zastavila třeba z D8 do centra kolona v Liberecké v Holešovičkách na hodinu. Kolabuje doprava taky v oblasti Libně, v Trojské ulici anebo v Dejvicích v oblasti Prašného mostu. Velké kolony v Praze i na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most budete popojíždět asi půl hodiny. No a pozor kolony taky na příjezdu k letišti v Praze v obou směrech. Ve směru ze Slaného je tam zúžení a 15-minutová kolona a z Prahy je to asi na 10 minut od Evropské ulice. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy budete asi 20 minut popojíždět v koloně za Poděbrady. Na kilometru 31 likvidují následky nehody v levém pruhu. Kolona i na D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí za Domašovem. Kilometr 171 v pravém pruhu řeší nehodu a opět je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné, teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy.
6: 9 hodin 6 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport a dnešní ranní vysílání pomohl připravit Kristián Šveda.
7: Znovu krásné ráno.
6: Kristiáne, stále musíme opakovat tu hlavní zprávu a to je konec Miroslava Koubka na lavičce fotbalové reprezentace.
7: Trenér skončil krátce už po vyřazení ve skupinové fázi na světovém šampionátu, vlastně rezignoval, probírali jsme to dnes v ranním vysílání. U reprezentace byl Miroslav Koubek 192 dní.
6: Mimochodem ta úmrtnost fotbalových trenérů, a teď to tedy myslím na sázce, po světovém šampionátu je poměrně velká. Co tím chci říct? Z řada trenérů, která se představila v posledních týdnech na mistrovství světa ve fotbale, už není na těch svých pozicích. Třeba skotský trenér Steve Clark rezignoval hned poté, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupil ze skupinové fáze. Takový Tunisané ti dokonce odvolali svého trenéra po prvním zápase toho šampionátu. Nevím, jestli si na to ještě člověk vzpomene takhle během těch událostí, které přišly během turnaje, ale Sabri Lamouchi odskákal úvodní debakl se Švédskem 1-5 a nahradil ho RV Renard, myslím, že se jmenuje ten kouč, který už v minulosti vedl právě národní tým Tuniska, tak ten vlastně dokoučoval ten turnaj. Jižní Korea taky měla svých starostí dost a tam dokonce prezident Jižní Koreje vyzval k tomu, aby se vyšetřovalo, co se stalo špatně.
7: No, mluvil jsi o Tunisku, já jsem četl nějaké články na zahraničních webech, i zámořských, ale i evropských a tam se psalo o tom, když Češi právě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1, že patří k vlastně nejhůře vypadajícím týmům na šampionátu. Společně s Tuniskem. Tak to bych řekl, že není úplně lichotivá vizitka v zahraničí a nedivím se vlastně tomu.

0: že tuniský trenér skončil.
1: Reprezentační fotbal tedy nedělá Česku úplně dobré jméno ve světě, co je takové naopak, tak to je tenis, kde české tenistky a čeští tenisté rozhodně mají své místo na výsluní. Ostatně i o tom se pobavíme už za chviličku s naším reportérem, který je přímo na slavném Wimbledonu.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.

0: Tohle byla kapela Train ve vysílání radiožurnálu Sport. Vlakem se dá dostat z Prahy do Londýna, mělo by to taky tím podzemním tunelem, tak se můžeme teď vydat tak trochu symbolicky právě za naším reportérem.
1: Protože do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů, včetně Lehečky, Menšíka, Kopřivy, Lindy Noskové, Marie Bouskové, Karolíny Plíškové, Terezy Valentové a Sáry Bejlek. A tak zdravíme právě do Anglie našeho reportéra Jaroslava Plašila. Krásné ráno.
2: Hezký den, a mohu potvrdit, dá se dostat vlakem, vyzkoušeno, ale to teď sem nepatří.
0: A jel jsi letos nebo někdy v minulých letech?
2: Jel, vyzkoušel jsem to, je to úžasné, ale samozřejmě nechci teď jako z toho udělat nějaké železniční okénko, ale je to taky možnost a dobrá.
0: Tak někdy příště den Wimbledonu, ten první pondělní, začal dvěma prohrami českých reprezentantů, Svrčina a Vidmanová, vypadly hned na úvod slavného Grand Slamu, ale nakonec ten den skončil dalšími 4 vítězstvími, výhrami. Muchová, Krejčíková, Bartuňková a Siňaková uspěly. Počítalo se s tím podle tebe takto, nebo došlo na nějaké překvapení?
2: No, myslím si, že to dopadlo vlastně přesně, jak mělo, podle těch papírových předpokladů, prognóz. Možná, že se čekalo, že třeba Dalibor Svrčina by mohl trošičku víc ještě potrápit Tiena, a naopak se možná nečekalo, že Daria Vidmanová svede tak vyrovnanou bitvu nakonec s Jessicou Pegulovou, a možná, že kdyby nevstoupila do toho zápasu tak zle, protože ten jí opravdu utekl, tam působila zakřiknutě, tak to mohlo být taky ještě o něco příznivější, ale celkově musím říct, že to dopadlo asi tak, jak se očekávalo.
1: Jak se podle tebe cítí nejvýše nasazená Češka Karolína Muchová, která má za sebou dost náročný a nakonec vítězný turnaj v Bad Homburgu? Před Wimbledonem mluvila o tom, že jí sebral hodně sil. Včera ale, řekl bych, relativně lehce zvládla zápas se Zacharovovou a tak po 5 letech konečně postoupila do druhého kola travnatého Grand Slamu. Tak jak se cítí podle tebe?
2: No, určitě je to svým způsobem velká úleva, že zvládla to první kolo, ono se to nezdá, ale když vám to občas takhle někdo připomíná, tak ono to taky neudělá úplně dobře, takže to je jedna věc, určitě dobře, že to zvládla ve dvou setech, protože ten program byl teď opravdu náročný, soupeřka i pomohla tím, že ona hraje na absolutní riziko, hodně do toho pálí, tak spoustu míčků vyházela a vlastně tím trošičku ulehčila Karolíně Muchové tu roli včera v tom zápase, tak takže to jsou dvě určitě věci, které pomohly, ale opravdu Karolína Muchová přiznala i, že je dost unavená, a svědčí o tom i to, že ona obvykle třeba i navštěvuje, když někde je na turnaji na Grand Slamu nebo na nějakém větším turnaji, tak třeba i předtím jde na nějaký koncert, na nějakou akci, a teď na něco takového nemá ani pomyšlení, což už je fakt jako známka toho, že toho má dost. Teď v těch dnech ona to pravdu přiznala, že teď se to nasčítalo a potřebuje teď odpočívat. Samozřejmě má nějaké teď ještě sponzorské povinnosti tím, jak přijela do Londýna až na poslední chvíli, ale jakmile se je splní, tak říkala, že chce co nejvíc odpočívat.
1: Náš tenisový reportér, který je přímo ve Wimbledonu, Jaroslav Plašil, je s námi ve spojení. Posluchači radiožurnálu Sport slyšeli tvůj příspěvek, kde se zahraniční novináři ptají českých tenistek na reakci na 4letý trest pro Markétu Vondroušovou za odmítnutou dopingovou kontrolu. Tak co tebe, už někdo zastavil, už se někdo ptal?
2: Ne, to ne, protože já si myslím, že se spíš jako opravdu cíleně ptají těch tenistek, když to někoho zajímá, ti reportéři, protože opravdu jako doufají, že ti hráčky by mohli třeba podat nějaké lepší, přesnější vysvětlení, protože přeci jenom jsou to krajanky, jsou to kamarádky, jsou to spoluhráčky, ale na mě to nikdo v ozovkách neskoušel, my se spíš bavíme o běžných věcech. Já už jsem to říkal jednou ve vysílání, naproti mě sedí kolega z bývalé Jugoslávie, který žije v zahraničí teď už nějakou dobu, a bavili jsme se hlavně o penaltách a o mistrovství Evropy v roce 1976, které jsme si taky na radiožurnálu Sport připomínali, protože on tehdy na tom zápase byl, komentoval ho, tak to je pro mě velmi atraktivní téma a o tom se bavíme zatím nejčastěji asi, no, bych řekl.
0: Tak to je škoda, že si ho nepotkal ještě předtím, než si začal dělat ten 50-dílný seriál, který si posluchači můžou zpětně dopřát třeba na našich webových stránkách, ale zůstaňme tedy u tenisu, u Wimbledonu. Včera finalistka posledního Roland Garros, Polka Chvalinská, po podvrknutí Baníku nedotáhla utkání s Tkajkou Savankajevou a prohrála, vypadla hned v prvním kole. Naopak Janek Sinner nakonec zvládl zápas, ve kterém ale potřeboval plný počet 5 setů na to, aby udolal Srba Kecmanoviče. Je tohle nějaké překvapení, nebo Janiku Sinnerovi ty první zápasy na turnaji třeba občas nevychází tak, jak bychom asi očekávali od elitního hráče světového žebříčku?
2: No, myslím si, že si Janik Sinner hodně odechl, že ten zápas nakonec zvládl a že Kecmanovič nedokázal podržet tu svou vysokou úroveň celých 5 setů. On hrál fantasticky, první a třetí set zejména. Bylo tam taky i takový, byl tam takový nešťastný pád pro Sinnera, taková komplikace. Všechno se mu to určitě nasčítalo, i ten nezdar předchozí na Roland Garros, který musel mít v hlavě, to je jasné, kdy ztratil už skoro vyhraný zápas, nebyl na tom zdravotně úplně ideálně, takže určitě velmi těžké momenty pro Janika Sinnera a zvládli, takže pro něj dobře, samozřejmě v prvních kolech obecně bývají ti velcí favorité nejzranitelnější, než se rozehrají, než se do toho dostanou, takže tam je šance. Včera jí asi Kecmanovič mohl mít, ale musel by ještě přidat zkrátka jeden set, vedl 2-1, to je zkrátka málo v zápase, kdy se hraje na 5 setů, kdy je potřeba opravdu držet až do konce, což už nebylo v silách Kecmanoviče.
1: Dnes tedy Menšík, Lehečka, Kopřiva, k tomu Bousková, Bejlek, Nosková a Karolína Plíšková bude hrát proti Tereze Valentové, tak je to asi nejzajímavější teď pro českého fanouška. A kdo má navrch? Je to v laufu hrající Karolína Plíšková nebo třeba nadějná mladá Tereza Valentová?
2: No, zkušenosti travařské i třeba nějaké úspěchy tak hovoří pro Karolínu Plíškovou samozřejmě, ale zase Tereza Valentová, to je tenistka, která jde hodně nahoru, ale není zase travařka, tak když se to tak jako smíchá dohromady, tak bych se přiklonil, že mírnou favoritkou by mohla být Karolína Plíšková, ale zase ona bude extrémně závislá na tom, jaký půjde podání. No, pokud jí nepůjde podání tolik, tak ty šance její pak budou v tom zápase nižší, to je asi zřejmé, protože tak to ostatně bylo i celou kariéru Karolíny Plíškové, že zkrátka ten svůj vynikající servis potřebovala ke svým úspěchům.
1: To říká náš reportér Jaroslav Plašil. Jardo, prosím, jenom v kolik se můžeme těšit na české výkony? Díval jsem se, že na jednom kurtu jdou v podstatě na řadu téměř 3 čeští zástupci po sobě.
2: No, bude to podobné jako včera, kdy hned na začátek přijdou 2 zápasy, které můžeme sledovat, v tomto případě to české zmíněné derby a ještě utkání Marie Bouskové, pak bude nějaká mezera, to vypadá, a pak se to zase sejde později odpoledne, podvečer, večer, že budou klidně hrát na kurtu 3, 4, 5, možná, jak si říkal, dohromady je to 8 hráčů, takže tam pak bude takový zhluk českých zápasů později odpoledne či v podvečer.
1: A právě z těchto zápasů bude exkluzivně pro Radiožurnál Sport reportovat Jaroslav Plašil, který je na tenisovém Wimbledonu. Díky za tvůj čas a těšíme se na odpolední přímé přenosy.
2: Hezký den.

0: Mike Tyson dnes slaví 60. narozeniny. Platí za jednoho z nejlepších boxerů všech dob a jestli tomu tak skutečně je, zkusíme taky zjistit spolu s redaktorem Davidem Brouzou, který se v naší redakci velmi rád soustředí na tyhle poutavé americké příběhy a jeden takový právě kariéra a život obecně Mike Tysona nabízí. Hezký den.
1: Krásné ráno. V ringu jsem s Mikem Tysonem nestál, ale potvrdil bych, že jedním z nejlepších určitě bude.
0: A čím byl tak výjimečný?
1: Asi tím celkovým pojetím té kariéry, protože podle mě nikdo z boxerů nezvládl toho tolik, i dobrého, i špatného najednou, jako Mike Tyson. Dalo by se o něm mluvit hodiny, nejmladší mistr světa v historii těžké váhy, věc, která se velmi těžko bude překonávat, ale zároveň je to také boxer, který možná trochu promrhal ten svůj talent, mohl být ještě mnohem úspěšnější, jeho život hodně ovlivňovali ve špatném světle drogy, večírky a tak dále, špatní manažeři. Pak se dokázal jakýmsi způsobem vrátit zpátky, uklidnit se, měl personální bankrot, našel zpátky jakoby tu chuť boxovat i v pokročilém věku, po 50 se vrátil do ringu. Ten jeho život je opravdu extrémně pestrý a vybrat něco, co by výrazným způsobem vyčnívalo, je vlastně docela složité, protože těch věcí vyčnívá tolik, že se těžko vybírá ta jedna.
2: Mike Tyson vyrůstal bez otce, ve 12 letech byl poslán do výchovné školy za krádeže. Jako 16-letému mu zemřela matka, později i sestra a vlastně i první trenér. Jak tohle mohlo mít dopad na ten jeho život?
1: Asi extrémní a zejména ten trenér Cass D'Amato si myslím je ten hlavní bod v životě Mikea Tysona, díky kterému on byl tak úspěšný, protože on ho prostě naučil ty boxerské základy a Mike Tyson z nich čerpal, já bych řekl, celou kariéru a troufnu si tvrdit, že kdyby Cass D'Amato neumřel tak brzy, on se vlastně nedočkal ani toho mistrovského titulu Mikea Tysona, tak by Tyson byl opravdu tím absolutně nejlepším boxerem v historii, i tak se o něm takhle mluví, ale myslím si, že kdyby Cass D'Amato vydržel pár let, tak by Mike Tyson opravdu ještě byl mnohem lepší, protože ten by třeba nikdy nepřipustil to, aby se k němu dostávali ti lidé, kteří ho posléze ovlivňovali a kteří vlastně se přiživovali na té slávě. Mike Tyson vydělával v 90. letech neuvěřitelné množství peněz, také hodně utrácel. Velké vily v Las Vegas, bílí tygři na zahradě a tak dále a tak dále. Takže ta věc, kterou si zmiňoval, určitě ho ovlivnila hodně a je to samozřejmě škoda, že možná ten Cass D'Amato, legendární boxerský trenér, s ním nevydrželo trochu déle.
0: Extravagance evidentně k podobným bojovým sportům trochu patří, ale zajímá mě, jestli není možná trochu na škodu, že si Mike Tysona řada příznivců nebo řada sportovních nadšenců, mě včetně, představí v první ve spojitosti s Evandrem Holyfieldem a tom souboji, kdy Mike Tyson ukousnul svému soupeři kus ucha.
1: Kousek ucha, ano, opravdu malý kousek, ono, se to trochu zveličovalo, ale
0: toho souboje, víš?
1: Je to tak. Krásné na tom je, že oni se udobřili po mnoha letech a navzájem se omluvili, dali si vánoční dárky v takovém docela roztomilém videu. Před pár lety to Mike Tyson právě postoval na své sociální sítě. A tenhle příběh je krásně zakončený tím, že Mike Tyson mimo jiné se věnuje tomu, že prodává různé výrobky s obsahem různým THC, ať už větším nebo menším. A jedno z nich byla i ukousnutá ucha, kterou právě spustili na trh s Evandrem Holyfieldem. Takže i tenhle příběh se vlastně krásně uzavřel, ale řeknu ještě jednu věc, Mike Tyson herec, spoustě lidí, kteří už třeba se narodili později, tak se vybaví film Pařba ve Vegas, ve které má prostě Mike Tyson celkem ne hlavní, ale velice důležitou roli.
0: Připomíná David Prouza kariéru a život Mikea Tysona, elitního boxera z boxerské historie, kterému je právě dnes 60 let. Davide, díky.
1: Děkuji.

0: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
1: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešnímu dni ve funkci končí. Za jedno ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. V noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty minulé, na některých místech ale stále ještě tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, teplota tam neklesla pod 22,5 stupně. Meteorologové to dnes uvedli na Facebooku, postupně se začne ochlazovat přes den i v noci. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů. Deportační spoje s Venezuelany, vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa, létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Držitelé Baťa pasu můžou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají ti, kteří se ubytují v některém ze zapojených hotelů nebo penzionů ve Zlíně, Luhačovicích a okolí. Zlevněné vstupné budou mít do expozice Princip Baťa, do památníku Tomáše Bati, či Perovy vily i dalších míst. Sport. Fotbalisté Maroka, Paraguaje a Brazílie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Maročané porazili Nizozemsko 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguaj favority z Německa a Brazílie vyhrála nad Japonskem v základní hrací době 2-1. Fotbalový útočník Robert Lewandowski bude po odchodu ze španělské Barcelony hrát v americké Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub s polským hráčem podepsal smlouvu na 2 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad, taky na D1 u Domašova. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za Poděbrady. Na kilometru 31 v levém pruhu 2 auta po nehodě a zdržíte se 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 narazilo auto do svodidel, projíždí se pouze levým pruhem. Fronta je tam asi na 20 minut. Na dálnici D52 z Brna na Mikulov nehoda za sjezdem na Hrušovany. Na 17. kilometru narazil kamion do auta silničářů. Blokovaný pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D7 je ucpaná na příjezdu do Prahy od Kladna Slaného. U sjezdu na letiště je zúžení a postojíte asi 15 minut od Středokluk. A pozor na 7. dlouhé kolony taky u Slaného. V obci Lotouš omezení silničáři a jede se Kyvadlově. V Praze připomínáme stále zavřený tunel Blanka směrem Stroje na Smíchov. V tunelu odklízejí následky nehody. Hlavně té severní části doprava kolabuje. Liberecká do centra, oblast Libně, a taky Dejvice okolí Prašného mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější, i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy.
4: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.

0: polském Krakově dnes začíná mistrovství světa do 23 let vodních slalomářů a bude to taky juniorský šampionát.
1: Součástí budou i čeští reprezentanti a právě o nich budeme mluvit s reprezentačním šéftrenérem mládeže Pavlem Foukalem. Pane Foukale, krásné ráno.
2: Krásné ráno i vám.
0: Jak prestižní je ten šampionát juniorů a závodníků do 23 let ve světě vodních slalomářů? A pojďme možná ještě pro posluchače rozlišit, jak funguje to rozdělení mezi kategoriemi, kdo je ještě junior, kdo je reprezentant do 23 let, nebo se to nějak slívá?
2: Tak prestižní je to velmi, protože třeba z ostatních států většina závodníků do 23 let už i jezdí na olympiády a dospělá mistrovství světa. Takže určitě v téhle kategorii už to prestižní je velmi a i ta juniorská soutěž je hodně kvalitní, protože i junioři se občas probojují do seniorských reprezentací. A rozdělení je jednoduché, junioři jsou do 18 let, 15 až 18 a 23 je potom vlastně do věku 23 let.
1: Pojďme říct, kdo jsou, které jsou největší české naděje, které tuzemské závodníky už třeba známe i z dospělého světového poháru.
2: No, máme tady vlastně letos končící, protože jim je 23, kvarteto. Tereza Kneblová, která vlastně byla stálicí reprezentace celý 9 let, už od 15, kdy se probojovala do první juniorky, tak ta letos končí a je velkou favoritkou vlastně v obou kategoriích, kde startuje, to je kajak, cross a single canoe. Potom loňský obhajce světového titulu Lukáš Kratochvíl, a nebo Adam Král a Matyáš Novák v kajak krosu. A kdybych jsem chtěl vyjmenovávat další favority, tak tady budem dlouho.
0: To říká šéftrenér reprezentační mládeže Pavel Foukal. Bavíme se o světovém šampionátu vodních slalomářů do 23 let a taky juniorů tedy do 18 let. My jsme zmiňovali, nebo vy jste zmínil Terezu Kneblovou, českou kanoistku, která je vlastně vítězkou letošního úvodního závodu světového poháru dospělých, pokud se to tak dá říct v ta cenu. Tak co takové závodnici třeba ještě může tenhle šampionát mládežníků nabídnout, co jim může dát, kam jí může posunout?
2: No tak je to právě pro ní určitě zakončení jedné éry, kdy vlastně začala tu reprezentaci České republiky právě v juniorce a potýká se vlastně se svými vrstevnicemi od začátku a ne vždycky zvítězila, takže myslím si, že i pro ní je tady velká motivace rozloučit se medailí. A protože potom se stejnými soupeřkami potká i v Oklahomě na dospělé mistrovství světa, tak myslím si, že to bude pro ní dobrý přípravný závod.
1: Část České republiky včera zasáhly silné bouřky, místy i s krupobytím. Krakov ale hrásí dvě různé vyhlídky počas mistrovství světa vodních slalomářů do 23 let juniorů. Zatímco dnes a zítra ještě má být přes 30 stupňů, tak pak má déšť srazit teploty až na nějakých 20 stupňů. Jak velký je tohle rozdíl, nebo konkrétně tento posun vodní slalomář třeba skoro nepozná?
2: Tak my právě tady neseme dost nelibě ty vysoké teploty. Takhle, nám určitě nevadí, že teplota klesne. Důležitý je, aby nebyl vítr, protože to je vždycky velká hrozba. Jedna věc jsou neregulární podmínky a potom, když už to je moc, tak nám ty závody i přerušují. Takže my doufáme, že jenom klesne teplota a to bude vše.
0: A krakovský vodní kanál, co týče toho větru, je nějak izolovaný? Jak to tam vůbec vypadá? Kdybyste to mohl třeba i porovnat, já nevím, s tím kanálem v Troji, kteří si asi dokážou představit naši posluchači nejlépe?
2: Pardon, ano, tak tady je to vlastně hned u řeky Visly, je to docela plastická. Moc stromů tu není, takže když fouká, tak je to hodně nepříjemné a když právě je takovýhle vedro, tak se nedá vůbec kde schovat, protože tu nejsou prostě stromy na stín.
0: Bavíme se s Pavlem Foukalem, reprezentačním šéftrenérem vodních slalomářů. V červenci je na programu taky dospělé mistrovství světa, vy už jste to ostatně nastínil. Závodit se bude v americké Oklahomě na kanálu, který bude sloužit i pro nadcházející letní olympijské hry. Vy sám pomáháte nějak s přípravou českých reprezentantů i těch tedy dospělých na tuhle akci a jaká jsou třeba vaše očekávání ohledně medailí právě na tom světovém šampionátu dospělých?
2: Tak co se týče seniorského šampionátu, tak tam já konkrétně nepomáhám, tam já nejedu. Já vlastně se potkávám s těmi reprezentanty, kteří si vyjeli i tu 23, tak my je vlastně potom připravujeme na tréninkových kempech tady, a což samozřejmě je součást jejich přípravy na ten seniorský šampionát a tam už jim budu držet jenom palce.
0: Říká Pavel Foukal, šéftrenér mládeže českých vodních slalomářů, který je aktuálně na světovém šampionátu do 23 let a juniorů. Ten dnes začíná v polském Krakově a máme tam tedy taky několik zajímavých českých talentů. Mluvili jsme o nich a děkujeme za to.
2: Já děkuju, nashledanou.

0: Relaxovat už můžou hokejisté, když jistě už se někteří chystají taky na novou hokejovou sezónu. Ti, kteří byli vybraní třeba docela vysoko na draftu hokejové NHL, už míří na takzvané vývojové kempy nebo development kempy, tomu říkají ve Spojených státech amerických, kde se představí právě třeba ti úplní nováčci, 18-letí borci čerstvě draftovaní do hokejové NHL, ale i někteří jejich o rok, dva, tři starší kolegové.
1: Hokejové bude vysílání radiožurnálu Sport po 10. hodině, tradiční úterní čas. Nabídneme vám čistou hru Martina Procházky, olympijského vítěze, který si pozval hokejového agenta Petra Pelešku.
0: A to je agent, který má pod sebou třeba Adama Novotného, právě nejvýš draftovaného Čecha v aktuálním draftu NHL.

0: Vracíme se na Radiožurnálu Sport velmi často k fotbalovému mistrovství světa. Znovu se vrátíme k aktualitám ze světového šampionátu s expertem, konkrétně s bývalým reprezentantem Romanem Hubníkem, který se na nás udělal v 9 hodin a 50 minut čas. My jsme za to moc rádi a zdravíme vás. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, dobrý den.
0: Pane Hubníku, začneme neúplnými aktualitami přímo z dějiště tedy ze Spojených států amerických, Kanady nebo Mexika, ale musíme se vrátit ještě k situaci ohledně českého trenéra, nebo teď už bývalého českého trenéra Miroslava Koubka, který včera rezignoval na svou funkci navzdory tomu, že ještě 3 dny zpátky prohlašoval, že se cítí být spokojený ve funkci a že chce pokračovat, že chce dodržet svou smlouvu. Co na to říkáte, na takovýhle obrat během několika desítek hodin?
1: Za mě je to spíš takový hodně nešťastný, protože nejdřív se píše nebo mluví o tom, že trenér Koubek zůstane a za nějaký 2-3 dny, že se končí, takže já si myslím, že spíš to měli udělat trošičku jinak, že nějakých pár dní měli vyčkat a říct si, že to nějakým způsobem musí zhodnotit a teprve se rozhodnou, ale oni udělali takový nešťastný rozhodnutí, nejdřív ano a pak ne, takže říkám, je to určitě takový rozhodnutí, které by měli asi trošku víc zvážit. No.
2: Trenér Koubek byl na lavičce národního týmu od prosince minulého roku, takže lehce přes půl roku je to tedy celkem, to vychází. Kdo podle vás by ho mohl nahradit? Koho byste viděl v té funkci trenéra národního týmu?
1: Tak tohle je otázka za milion. Protože v dnešní době nevím úplně, kdo by se tam hrnul. Takže neřeknu vám ani jedno jméno, protože já sám opravdu nevím a myslím si, že Pavel Nemby to bude mít velice těžký někoho v téhle době do národějáku přivést. Takže jestli se půjde tou zahraniční cestou, jak se avizovalo, nebo jestli se půjde přes tuzemský trenéry, je to fakt otázka za milion a teďka opravdu vám neřeknu ani jedno jméno, protože sám nevím.
0: A narážíte na to, že to je opravdu hodně horká židle trenéra národního týmu ještě v téhle době, kdy v podstatě každý si do něj může tak nějak kopnout na sociálních sítích, každý má názor, každý chce kritizovat?
1: Tak ono určitě, je to téma, který vlastně, oni chtějí z dlouhodobého hlediska přivízt někoho, který by už něco nastojil, ale je to hrozně těžký, protože vám se nevydaří příklad Liga národů, protože tam máme takový týmy, který jsou v top 5 a může přijít, že v listopadu nebo v prosinci budete hledat druhého trenéra, takže určitě co se týče těch trenérů, je to těžký, opravdu těžký a nedokážu vám teďka říct ani jedno to jméno, takže nezávidím Pavlovi Nedvědovi, teda upřímně.
2: Bývalý reprezentant Roman Hubník je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pojďme tedy na světový šampionát ve fotbale. Připomeňme ty nejaktuálnější výsledky. Brazílie vyhrála nad Japonskem 2-1. Maroko zdolalo Nizozemsko až v penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení to bylo nerozhodně 1-1. Penalty zvládli Maročané 3-2. No a Německo na turnaji končí. S Paraguají hrálo taky 1-1 po 120 minutách, ale v penaltovém rozstřelu 3-4 prohrálo. Vy jste byl i třeba v Hertě Berlín, tak jak na vás to vyřazení Německa působí? Je to pro vás velké překvapení?
1: Je to překvapení, je to velké zklamání, nejenom pro mě, ale pro celé Německo a německé fanoušky, protože Němci vlastně mají v roce 2018, 2022 a teďka vlastně třetí mistrovství světa v řadě velký neúspěch, takže trenér Nagelsmann byl pod velkým tlakem a opět se mu to nepodařilo, takže tam budou padat hlavy a myslím si, že je na místě, aby trenér skončil, takže říkám, je to pro mě velký zklamání, čekal jsem, že Němci půjdou minimálně přes tohle kolo. No.
2: A vy jste tedy nastínil, že jste Německu přál, tak jaké další celky z fotbalového mistrovství světa jsou vám sympatické a na které se vám třeba dobře dívá?
1: Mně se líbili Holanděni, ti taky vypadli, takže samozřejmě Francouzi, ti zatím projíždí tím mistrovstvím jak nůž máslem, takže to je pro mě velký favorit. Ale včera jsem sledoval zápas Brazílie s Japonsko a musím říct, že favorité to budou mít velice těžký, protože v dnešní době, když hrajete proti organizované obraně, tak se těžko prosazujete a Brazílie vlastně neměla v prvním poločase jedinou šanci. Samozřejmě potom, když už vám ubíhají síly, tak Brazílie sice tam dala vlastně na 1-1 a pak měla nechci říct štěstí, ale šli si zatím v 95. minutě, takže Brazilci určitě přes tohle kolo prošli, myslím si, že jim to hrozně pomůže, protože Japonsko bylo jeden z těch silnějších soupeřů a taky jsem čekal, že kdyby získali nebo kdyby hráli proti někomu jinému, tak si myslím, že by taky prošli dál, takže jo, bude to, já si myslím, že to bude mistrovství plný překvapení.
0: Japonsko rozhodně podávalo sympatické výkony, oni ostatně i Japonci, oni mluvili o tom, že se netají tím, že třeba chtějí někdy v budoucnu vyhrát světový šampionát, ale co jim v tuhle chvíli chybí, co by je třeba mohlo posunout o kousek dál? Já vím, že tam bylo hodně zraněných hráčů, těch klíčových, Mitoma, Minamino nebo Endo, ale přeci jenom něco ještě malinko asi Japoncům zbývá na tu úplnou světovou špičku.
1: Přesně tak, já si myslím, že jim chybí takový ten klasický zabiják, takový ten, když se řeknu Norsko, Haaland, Messi, Argentina, takže takový ten typický, když to řeknu, hrotový útočník, který dá 10 gólů během kvalifikace nebo 12 a to si myslím, že jim chybí, protože oni mají strašně moc typologicky stejných hráčů a není tam někdo, kdo by byl vlastně v té útočné fázi ten top, takže to si myslím, že když získají takového toho snajpera, tak můžou pomýšlet i na ty nejvyšší příčky.
2: Roman Hubník, bývalý reprezentant, nebo třeba hráč Viktorie Plzeň, Herty Berlín, Sigmy Olomouc. Byl s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport, mluvili jsme jednak o konci trenéra Koubka u národního týmu, ale taky o fotbalovém mistrovství světa. Mockrát děkujeme za váš čas, mějte se fajn.
1: Vy taky, děkuju, nasálo. Ztrácíš se před očima.

0: Letošní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je s vámi i v 10 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ve Francii při vlně veder zemřelo o 1000 lidí víc než obvykle. Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí u národního týmu. Kolony popojíždějí na silnici 7 u Slaného v obou směrech. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
2: Ve Francii po vlně veder potvrdili vysoký počet úmrtí v domácnostech, informoval o tom premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
4: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
5: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orsan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací. Dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden. Soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, vysvětluje za organizátory Martin Dittert.
6: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká

0: jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A fotbalisté Maroka postoupili do 8. finále světového šampionátu. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem Paraguay vyřadila Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a v Praze ucpaný okruh. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy stále popojíždí kolona za Poděbrady. Na kilometru 31 v levém pruhu čeká na odtah poslední auto po nehodě a zdržíte se okolo 15 minut. Na silnici 7 kolony u Slaného v obci Lotouš omezení silničáři. Průjezd řídí kyvadlově, jsou tam fronty až na půl hodiny v obou směrech. Ucpaná je taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného a Kladna. U sjezdu na letiště je zúžení, postojíte od Středokluk asi 15 minut. Taky na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte. Jednak před sjezdem na Ořech, tam je kolona od sjezdu na Bestec asi na 20 minut. A pak ještě ucpaný sjezd k letišti z Prahy, tam je to na dalších 10 minut. Pozor na okruhu, teď je kolona i na Černém mostě směr Lanový most. Je tam nehoda u nájezdu z hradecké dálnice, srazila se 2 nákladní auta, blokují 2 jízdní pruhy, kolona z Novopatské. A ještě v Praze je opět otevřený tunel Blanka po nehodách směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější, i silné s příbalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: Hokejové léto na Radiožurnálu Sport pokračuje dál a dnes i proto, a hlavně proto, že se relativně nedávno konal draft v Buffalu, tak se budeme bavit s mužem, který tam byl. Klasicky vítám muže, podle kterého se jmenuje tenhle pořad, Martina Procházku. Hezký den.
7: Hezký den.
6: A je s námi ve studiu právě také muž, který se vrátil nesnad úplně nutně od Niagarských vodopádů, ale z haly Buffalo, kde měl i vlastně svého, řekněme, svěřence, který byl draftovaný. Hokejový agent Petr Peleška, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Rádo se stalo, co teď dělá Adam Novotný, který je vlastně, řekněme, pod vaší správou a draftoval ho Vancouver jako nejlepšího Čecha?
8: Áďa se vlastně bezprostředně po draftu přesunul do Vancouveru, vlastně na kemp, kam se přesunuli všichni kluci, kteří byli draftovaní jednotlivýma klubama. Takže v tuhle chvíli do pátku tráví čas ve Vancouveru, mají tam nějaký rafty, mají tam nějakou tmelovačku vlastně s klukama, který byli draftovaný a ať už to na rok, dva minulý rok, takže v tuhle chvíli ho čeká dřina ve Vancouveru, následně se přesouvá zpátky do Česka a bude se připravovat na následující sezónu tady v Česku.
6: Říkal jste rafty, čili to je nějaký seznamovák jako před startem střední školy?
8: Přesně tak, vlastně ten první kemp není úplně vázaný na to, že tam probíhá nějaká tvrdá dřina, to je spíš ten, který probíhá v září, ten rookie kemp, ale tenhle kemp je spíš k tomu, aby se ty kluci seznámili s těmi lidmi vlastně z té organizace, ať už generální manažer, ať už lidi, kteří se kolem toho týmu pohybují, takže Áďa v tuhle chvíli se nachází tam, užívá si to a věřím, že přijede nadšenej. A ještě dodatečně oslavíme, až se vrátí zpátky do Česka ten draft.
7: No to věřím, že určitě oslavíte, protože být draftovaný jako první Čech, vlastně to je vynikající úspěch. A mně se líbí na tom to, že finále to mají přesně propojený, takže okamžitě hned po tom draftu, jak už jsi zmiňoval, že opravdu ty hráče tam vezmou do toho města, zaprvé seznámit se s tím okolím, s prostředím, a samozřejmě halu, neříkám, že by ti hráči možná nikdy neznali, ale prostě s celkovou tou atmosférou v tom klubu a takový ten team building, si myslím, že pro ně je úplně ideální, protože jsou ještě v plných, určitě v emocích, my jsme se o tom trošku bavili před studiem, že celá rodina, Adam, že prostě byli v těch emocích obrovských, takže to si myslím, že mu jenom tomu prospěje a potom by se měl právě cítit lépe, protože už nepojede do takového toho neznámého prostředí a už bude vědět, kde byl.
6: Říká Martin Procházka, konec konců my si můžeme teď pustit to, co říkal Adam Novotný na dálku ve videonahrávce.

0: protože jak známo zůstává v Severní Americe, ale tohle říkal relativně krátce poté v nahrávce pro média o tom, že byl draftovaný ze 24. místa kanadským týmem Vancouver Canucks.
1: Tak o Vancouveru toho moc upřímně nevím, nikdy jsem tam nebyl, ale vím, že to je prostě krásné město, krásná příroda kolem, hory, oceán a je to tam asi určitě moc hezký. A tak samozřejmě o Vancouveru Canucks jako organizaci vím, že Filip Hronek tam hraje a samozřejmě víme, že to je kanadský tým.
0: Tolik Adam Novotný po té, co byl draftovaný Vancouverem. V našem studiu je při čisté hře Martina Procházky hokejový agent Petr Peleška. Jak moc hokejisté řeší, a navazuju na tu jeho úvodní odpověď nebo větu, že to je krásné město, hezká příroda, hory kolem. Co to znamená pro hráče?
2: Tak do určitý míry vlastně to roli asi hraje, kdy ty kluci to řeší, jako jestli to město je fajn, není fajn, ale na druhou stranu si myslím, že konkrétně Áďa chtěl jít primárně do týmu, kde si bude moct NHL zahrát co nejdříve, což Vancouver si myslím, že v našich očích splňuje, a to, že to je ještě nádherné město s nádhernou přírodou okolo, je si myslím bonus navíc. Ať už pro Áďu, tak pro ostatní kluky, kteří byli do toho týmu draftovaní.
3: No, každopádně si myslím, že já to musím potvrdit, Vancouver. Tam jsem se také byl podívat, ale nehrál jsem. Byl jsem tam jenom součástí týmu. S Torontem, když jsem byl na té, ne, no to je...
0: Epizodní roli,
3: přesně jak říkáš. Uh-huh. No nic, každopádně, já si myslím, že možná kluci některý řeší, přesně jak zmiňuješ to, jak ten tým vypadá, jestli je tam pro ně prostor, jestli je tam nějaká šance, co nejdříve se probovat do toho týmu, kolik dostane třeba šancí, protože když dostanete se do nabitého týmu, který prostě hraje každý rok o Stanley Cup, tak je to velmi těžký se najednou do té sestavy dostat. A tohle to by měla být pro něho výhoda, no, takže samozřejmě možná ještě v tom řeší, možná také, jaké tam je počasí, většinou to také hráči zmiňují, samozřejmě každý by si možná nejvíce líbilo na Floridě a ne v Montrealu, kde je zima, nebo v jiných městech, ale tohle to si myslím, že je prostě nějakým takový ten směr, kam ty kluci chtějí prostě, nebo si přejí do toho týmu se dostat.
2: My jsme se snažili s Adamem o tomhle tématu mluvit, protože samozřejmě není úplně důležitý v našich očích to, kolikátý to číslo je, kdy budete vybraný, ale spíš to je o tom týmu, kam budete vybraný, takže v tomhle ohledu možná třeba Áďa byl třeba malinko zklamanější, očekával, že bude vybraný trošku dřív, ale ten Vancouver je za nás vlastně perfektní varianta.
3: Mě by teď teda zajímalo, říkáte, my jsme se bavili, do jakého týmu by chtěl jít, ale jak to teda probíhá, ten hráč, nebo ty jako agent, tak samozřejmě spolupracujete s nějakou agenturou v zámoří a teď tam musí probíhat nějaký rozhovory prostě teda se všema manažerama nebo jenom s těma týmama, který máte vytipovaný, protože pak třeba jiný neoslovujete, nebo vás osloví nějaký tým SNHL, vás osloví jako tu agenturu, nebo jak probíhá vůbec celý tento proces?
2: Je to vlastně tak, že vlastně v průběhu celé té sezóny ty týmy se s těmi hráči baví, probíhají různý pohovory, ať už na dálku, tak už jezdí vlastně se dívat na ty zápasy, skauti těch jednotlivých NHL týmů a tak dále, takže vlastně Adam mluvil prakticky se všema týmama během té sezóny, což si myslím, že kluci, kteří jsou predikovaní v tom prvním kole, tak to mají tak si myslím plus minus podobně. S tím, že samozřejmě pak ty pohovory jsou s některýma týmama daleko víc do detailů, některý pohovory jsou víc takový obecný, takže Áďa samozřejmě podstoupil některý pohovory, ať už to setkání osobní nebo na dálku, ve větším detailu než s ostatníma týmama, takže samozřejmě měl třeba i v hlavě nějaký týmy, se kterými mluvil víc, kam by to teoreticky mohlo být, ale třeba to tam nebylo. Konkrétně ten Vancouver vlastně byl, řeknu, někde ve středu, kdy to nebylo ani nějaký přehnaný zájem, co se týče nějakých přehnaných vlastně pohovorů a tak dále s Adamem, ale zároveň spolu mluvili i na kombajnech, vlastně, kde Áďa byl před měsícem, byl taky v Buffalu. Takže, jak říkám, ono v průběhu celé té sezony ty týmy s váma mluví, jo, ale samozřejmě pak, jak to dopadne, nemůžete se na to úplně upínat, protože člověk je pak akorát z toho víc nervoznější, takže jsme se snažili Áďu na to připravit, soustředit se, užij si to, prostě neřeš vůbec to číslo, který tam bude, ale možná se to stejně těm klukům jako do té hlavy dostane, protože když jste na tom místě, tak to asi neovlivníte úplně.
0: Může to i dlouho trvat, nějak pocitově. Říká hokejový agent Petr Peleška, vy jste říkal, a my to musíme dovysvětlit, jo? Bavili jsme se o tom na kombajnech, ono to trochu jako evokuje letní žně, co jsou kombajny? Vašimi ústy, prosím.
2: Kombajn je vlastně oficiálně se pořádá na NHL, měsíc cca před vlastně konáním draftu, kam NHL pozve cirka 90 hráčů, kteří se draftu účastní a probíhají vlastně zde fyzické testy. všechny možný. Aďa konkrétně vlastně byl zrovna nejlepší, co se týče chybů, kdy udělal vlastně, teďka nechci, si nepletu 18 chybů, což je vlastně druhý největší číslo v historii těchhlech konaných testů. Takže, jak říkám, z chyby úplně nic to moc neznamená.
0: Jako za nějaký čas? Nebo?
2: Je to za nějaký čas, přesně jo. Tak. A jak říkám, takže těch 18 zrovna byla fajn. Jen teda v tuhle chvíli si nejsem jistý, jestli bylo 18, ale to však se umlám, jestli se pletu. Ale probíhají tam další testy, takže ty týmy, nebo respektive ta NHL, tohle to uspořádá. Pak z toho vyjdou nějaký výsledky a je to vlastně všude v nějakých databázích, je to vidět vlastně online, kdy ty týmy do toho můžou nahlížet, takže vidějí ty výsledky jednotlivých hráčů, jak na tom jsou v těch jednotlivých disciplínách. Takže pak se z toho udělá nějaký výňatek, ale jak říkám, do určitý míry to může k těm klukům pomoct, uškodit na tom draftu, ale spíš je to takový i pro ty kluky jako nějakým způsobem, aby věděli, jak na tom jsou fyzicky.
0: Je to ve velkých úvozovkách v podstatě jen fyzička, protože pak to hokejové umění a přemýšlení to nějak změřit na ledě nejde. Ale součástí těchto výběrů a předvýběrů jsou třeba i pohovory, kde hokejista dostane otázku, co by dělal na opuštěném ostrově, kde je on a někdo druhý a ten druhý má lahev s pitím a on baseballovou pálku v ruce. Víte, kam mířím? A tohle prostě, jak na to ty kluky připravit, že se jich budou ptát na takovéhle, na první poslech, prostě jako hlouposti nebo minimálně věci, které nečekáte?
2: Úplně upřímně na tohle ty kluky připravit nejde. Konkrétně s Adamem jsme se s tom bavili a ten nám jako na rovinu tvrdil, že žádnou takovouhle, jakoby, když to řeknu, otázku, která by ho překvapila nebo zarazila, nedostal. Jo, pak samozřejmě jsem četl různě v médiích, že byli jiní kluci, kteří dostali nějaké otázky, které nečekali, ale konkrétně u toho Adama nedostal nic neočekávaného, takže prakticky na tohle ty kluky nepřipravíte. Ten tým se může zeptat úplně na cokoliv, to je důležité těm klukům jako říct a zmínit, ale připravit na to úplně jako nemůžete. Můžete nějak poradit, jak se případně v nějaký situaci jako zachovat, odpovědět a tak dále, ale stejně jako ty týmy, je to dost individuální a můžou se zeptat prakticky fakt úplně na cokoliv, od rodinné situace přes kamarády, různé tady situace v Česku a tak dále, takže jak říkám, ono v tomhle tom ohledu na to ty kluky úplně nepřipravíte dokonale, ale můžete nějakým způsobem nějaký základ dát, pak si z toho stejně každý vezme to svý.
0: A může originální odpověď pomoct?
2: Může, nemusí, jako záleží, jo, ale zase, jak říkám, záleží podle toho, jak moc to je zapeklitá otázka, ale konkrétně tu, kterou jste zmiňoval, tak je to na každém klukovi, jak pak se k tomu postaví a co odpoví, jestli to třeba trošku vezme s nadsázkou, nebo to pojme vážně, to je vždycky individuální.
0: Zapeklitá otázka na Martina Procházku, rok 1991, draft, 7. kolo, na co se ptali tebe, lomeno, jak jsi se dozvěděl o tom, že si tě vybralo Toronto?
3: Tak já mám výhodu v tom, že mě se nikdo na nic neptal. Ale ano, měl jsem vlastně agenta Míru Herniše, který byl vlastně v kontaktu s Richem Winterem v Kanadě v Edmontonu. A oni říkali, že, nebo mě říkal Míra Herniš, že bude pravděpodobně draft, že bude draft a že bych se mohlo stát, že bych mohl být draftovaný, protože už jsem předtím tady byl se na mě párkrát podívat scout ze Švédska, s kterým jsem měl možnost mluvit, a on říkal, že by bylo dobře, že bych se měl začít připravit mluvit anglicky a že by se mohlo stát, že by mohl být draftovaný. Já jsem samozřejmě moc tomu jako nějak nedával, protože v té době, v 91. roce, si myslím, že ještě jsem skoro vůbec nevěděl, jestli prostě budu někde nějakým způsobem hrát na ty nejvyšší úrovni. Každopádně hrál jsem ve všech těch mládežnických kategoriích v národním týmu, takže asi tam v nějakém hledáčku jakoby jsem byl těch scoutů, ale já jsem se to vlastně dověděl, že jsem byl draftovaný, takže jsem jel vlastně do školy vlakem ráno a koupil jsem si Sport, deník Sport, kde byl takový malý článek o všech hráčích, kteří jsme byli draftováni. Myslím, že i nás tam bylo asi okolo 10. A tak jsem se tam jako do toho podíval, říkal jsem, no tak dobře, první, nevím, druhý, třetí, čtvrtý, nic. Pak jsem se podíval 7. místo, říkám, sedmé kolo, místo by to bylo hezký 7., ale to bylo 7. kolo, bylo to 136. místo a bylo to právě to, no to je Maple Leafs. Takže potom si pamatuju, že vlastně Míra Herniš se za mnou někde zastavil a říkal právě, že je to fajn, že si sice mysleli, že možná budu mnohem dříve draftovaný, ale že to nějak nevyšlo kvůli někomu, že se rozhodli pro nějakého většího, silnějšího hráče a že nakonec teda na první bylo až to 7. kolo, ale že to nic v podstatě neznamená, že to stejně jsem ještě byl docela mladý pro ně. a vlastně jsem dostal jsem se do Toronto až vlastně do roce 1998, takže nějakých 7 let po draftu.
0: No ale v tu chvíli, co jsi dělal? Ty jsi prostě zaklepl noviny a pak najednou si vystoupil z vlaku a šel si do školy a no. Telefon si u sebe mobilní neměl, to je nesmysl.
3: Přesně tak.
0: A pak jako jsi to řekl doma no. A kamarádům, hele, tak podívejte, tady mám
3: noviny. Jo, pamatuju si, že jsem to měl v kabině, ty noviny, že jsem ukázal klukům, hele, jsem 36. jsem draftovaný, no a to bylo všechno, jako nic jsem si z toho nedělal, žádnou velkou hlavu. Já jsem to fakt neměl tak postazený, jako to mají kluci v dnešní době, kteří když prostě dělají všechno možné pro to, aby se do toho NHL jako dostali, aby to prostě to jejich cílová stanice. Já jsem to tak prostě neměl, já jsem to měl opravdu posazený, jinak já jsem si chtěl hrát za národní tým a vůbec jsem netušil, že nikdy dostanu šanci právě do NHL, na tož teda přišla až v roce 98, proto říkám až 7 let po vlastně draftu.
4: Čistá hra Martina Procházky.
0: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška a Martin Procházka mluvil o tom, jak se dozvěděl, lomeno vlastně nedozvěděl z novin. Anglicky v tu chvíli mluvit nemusel. Teď vlastně během chvíle od Adama Novotného přijde zdravice v češtině, rozhovor v angličtině, on už má za sebou sezonu v kanadské juniorce. Jak moc tihle kluci, samozřejmě ti mimo kanadští a mimo američtí, už vládnou angličtinou? Tam už je to asi úplně v pohodě, ne? Narážím na ty pohovory hlavně.
2: Bohužel to je jako dost individuální, jo? Máte kluka v 18 letech, který anglicky jako není schopný mluvit, ale naštěstí Áďa, ten už prakticky od 15 let byl schopný jako anglicky se nějakým způsobem bavit, ať už se scoutama různýma, který mu už začínali jako volat, takový ty prvotní pohovory a tak dále. Vím, že měl nějaký vlastního učitele z Nového Zélandu, se kterým vlastně se anglicky učil, chodil na nějaký konverzace, takže my jsme to do Adama se snažili vštipovat, ať prostě se snaží během těch 2-3 let na té angličtině zapracovat co nejvíc, protože se mu to hodit bude. A dneska jako smekám klobouk, jakým způsobem se anglicky naučil, anglicky mluví, protože my jsme měli ještě před draftem nějaký pohovory s kanadskýma partnerama a viděl jsem a slyšel jsem toho Áďu povídat, tak jako smekám klobouk, protože pomohlo mu asi ten rok v Kanadě, kdy vlastně nebylo k zbytí a prakticky rok v kuse anglicky mluvil a dneska už ta, za mě ta angličtina je perfektní a jsem nadšený. Myslím, že by si měli vzít ostatní kluci příklad, který třeba tu angličtinu mají takovou, aby na tom zapracovali, protože ať už do hokeje, do života, jako za mě to je zásadní složka, kterou za mě kluci prostě budou potřebovat a potřebujou.
0: Říká hokejový agent Petr Peleška, souvisí s tím samozřejmě také to, v jakém hokejista vyrůstá prostředí, jaké má zázemí, co má kolem sebe a jak moc musí nebo nemusí řešit nějaké problémy kolem. Já jsem četl moc hezký text od Pavla Ryšavého na Seznam zprávy, který natáčel, respektive mluvil a pak to přepsal s rodiči Adama Novotného. Tak tam je jasné, že od maminky je tlak na školu, na vzdělání a hokej ne na prvním místě, ale to už prostě v tuhle chvíli přece nejde, ne? Ten kluk je draftovaný, má za sebou rok v juniorce, hokejovou kariéru před sebou, ale oni z něj nechtějí mít hlupáka, ale očividně se to zatím daří.
2: Jako já souhlasím, za mě Áďa má strašně moc velký štěstí na to, jaký zázemí má, jaká rodina vlastně kolem něj je, od počínaje rodičů přes sourozence a babičky a tak dále, ale prakticky do určitý míry, do 16 let, vlastně 17 let, co jsme se o tom bavili, maminka chtěla, aby Adam vlastně docházel denně na střední školu, pak když vlastně začal naskakovat za Ačko a vlastně před minulou sezónu už odehrál Hradci vlastně kompletní, tak jsme se domluvili, že Adam přejde na jinou školu, kam nebude moci denně docházet, protože už to prostě nešlo, ačkoliv Áďa chtěl, jo, nerad opouštěl ten kolektiv, který ho měl rád, on měl rád spolužáky, ale prostě jsme se domluvili, že jestliže chce tomu obětovat 100%, tak bohužel je potřeba z tohohle ustoupit a bude muset studovat na dálku, takže tohle se vyřešilo. Áďa momentálně stále studuje, příští rok jako čeká čtvrťák na střední škole, který chce dokončit. To do něj budeme štípovat taky, nejen rodiče, protože furt prostě za nás to je důležité minimálně tu maturitu mít a pak jestli to bude chtít nějakým způsobem Adam ještě posunout, tak to už necháme čistě na něm.
0: Co je to za školu, jestli to není extra tajné?
2: Je to vlastně škola v Litoměřicích, kam dochází více do našich kluků vlastně z agentury. Těch škol tady po republice je víc, který vám umožní vlastně dálkově studovat a pomoc v případě, že prostě máte tady sportovní aktivity, ať už to je hokej nebo něco takového, takže konkrétně se jedná o školu v Litoměřicích, kde nám vyšli vstříc, ať už u Adama, tak i u ostatních kluků a kluci si to pochvalujou, že prostě je to, co nějakým způsobem jim pomáhá, aby mohli 100% se věnovat tomu hokeji a zároveň měli jako backup tu školu.
0: Hostem Čisté hry Martina Procházky je dál hokejový agent Petr Peleška. Vy jste říkal, my jsme se museli domluvit s rodinou, s Adamem, na tom, jak to budete kloubit se sportem a školou. Jak je to dlouho? Kdy má smysl, aby smysluplně hrající hokejový chlapec měl agenta?
2: Takhle, dneska v dnešní době už bohužel to je uchopený tak, že my do těch kluků, nebo respektive s těma rodičima musíme mluvit dříve, než tomu bylo třeba nastavený dřív, protože vím, že kolegové mě říkali, když tu práci začínali dělat x let zpátky, tak tehdy za klukama chodili v 16, 17, 18 letech a začali je podepisovat. Dneska už je doba taková, že tady podepisujeme, nebo respektive musíme chodit za rodičima kluků, kterým je 13, 14 let, což do určitý míry OK, můžete navazat vazbu s těma rodičama mnohem dřív, než třeba tomu bylo dříve, ale za nás, nebo můj názor je takovej, že by to mělo mít nastavený nějaký jasný hranice a do 15 let by ty kluci prostě agenta vůbec neměli řešit, měli by se soustředit na hokej, na sebe, aby ten hokej bavil a samozřejmě pak nějakým způsobem už jsme schopní jim začít pomáhat s různýma věcma, ale dneska, ať už v Česku, tak i v jiných zemích, kde třeba to má nějaký pravidla, tak bohužel to je nastavený, takže se s těma klukama bavíme mnohem dřív. Je to možná nastavený tím, že tady je větší konkurence vlastně těch agentů nebo agentur, který to začali dělat, ale myslím si, že do budoucna to bude nevyhnutelný, aby se nastavili asi jasně daný pravidla a...
3: Já to samozřejmě musím potvrdit, protože já jsem měl možnost vlastně ve stejné agentuře u Jirky Hamala mít možnost 2 měsíce také pracovat. Byl jsem právě v této sekci u těch mladých hráčů a musím opravdu to jenom potvrdit v tom, že jsme opravdu oslovovali hráče okolo toho 13. 14. roku, hlavně ty rodiče. Oni kolikrát se sami ptali, ty rodiče, na druhou stranu někteří třeba zase zmiňovali, že nechtějí žádného agenta, že nechtějí nikoho zatím podepisovat, že si vyberou, až to bude ta správná doba. Já jsem si říkal, a kdy je ta správná doba pro vás, pro toho rodiče. A oni říkali, to nechte na nás, to my si rozhodneme, takže znamená, že už buď to byli třeba s někým vždycky, buď to jde, buď to domluvení, anebo opravdu čekali, vyčkávali na nějakou tu dobu, jak se ten syn jejich bude vyvíjet, jakokoliv dostane prostoru tady. Ale vzhledem tomu, že spousta hráčů odchází, nebo tě v tomhle věku, v tom dorosteneckém už odchází do zahraničí, hodně do toho Švédska a Finska, tak si myslím, že tohle to už všechno vlastně v podstatě chodí hodně přes agenty. Jo, ale zároveň
2: plno rodičů se řeší sama. Jakože respektive si obepisuje ty týmy ve Švédsku, ve Finsku a jsou schopní si ten transfer jako zařídit sama. Na druhou stranu tak je otázka, do jakých týmů pak ty vlastně vlastní syny posílají. To je věc druhá, jo, to, že to je Finsko, Švédsko, OK, ale na druhou stranu ty rodiče už mnohokrát nevidějí to B a řeší to jenom, že posílám vlastního syna do Skandinávie, ale je to za tolik peněz. My se snažíme to dělat trošičku jinak. Těm rodičům pak samozřejmě, když mám nějakou schůzku, jim říct, jak se to snažíme dělat my, jak by to mělo být. A pak je to na každém vlastně z nich individuálně, jestli nám budou věřit, anebo případně ne. To zase jim nikdo nezazývá a každý má právo volby.
3: Mě by se zajímalo, jak to bylo, protože když zmiňuješ, že podepíšete hráče, tak ale si pamatuju, že dříve to bylo tak, že když jste podepsal mladšího hráče, tak vlastně nějaký ten zisk z toho hráče byl, až když podepsal první profesionální smlouvu.
2: Přesně
3: to,
2: tak.
3: Je to takhle asi podobné, to tak zůstává stejný.
2: Na druhou stranu jsou tady agenti, kteří samozřejmě si berou částky i za starání se o ty kluky v tomhletom věku, 14-15, ale my se snažíme to dělat stále, jak tomu bylo dřív, to znamená vlastně první nějaká odměna pro nás, pro agenty, přichází až vlastně v podepsání nějaký první profesionální smlouvy. U někoho to je 17, 18, 19, 20, záleží taky, jaká tam je ta minimální mzda toho hráče, kterou on pobírá, takže u nás určitě to není o tom, že by jsme si brali my nějaký fíčko od hráčů, kterým je 14, 15, 16 a prostě je to nějaká naše investice času, peněz případně a tak dále, kterou do toho investujeme a pak samozřejmě, když se to povede a ten hráč podepíše první profesionální smlouvu, tak ta agentura z toho teprve začíná mít nějakou odměnu.
3: Ještě by mě zajímalo, jaký to je, když máte nějakého hráče, máte ho třeba od těch 13-14 let podepsaného a najednou on se rozhodne, že v 15 vás tu skupinu vaší bude chtít opustit. Jsou tam nějaké podmínky toho, nebo prostě ten hráč může kdykoliv odejít k jiné agentuře?
2: My to máme nastavený tak, že jako od nás může odejít bez jakéhokoliv udání důvodu. Jo, myslím, že to tak mají nastavení ostatní, nebo respektive neznám smlouvy všech agentur tady v Česku nebo v Evropě, ale vždycky rodičům říkáme, že v případě, když se o ty kluky budeme starat a budou s náma spokojený, tak nebudou mít důvod nějakým způsobem se s náma rozcházet. Na druhou stranu může se to stát, jo, může jim prostě nějakým způsobem někdo přemluvit, aby šli k ním, že to z nějakého důvodu dělají líp, ale jak říkám, pokud se o ty kluky staráte a máte s nimi nějakým způsobem dobrý vztah, tak je ta šance samozřejmě malá. Pokud se o ty kluky nestaráte, tak se pak nemůžete divit, že toho kluka potenciálně můžete ztratit.
0: Říká hokejový agent Petr Peleška. Můžete nám i zavolat na telefonní číslo 221 552 222.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál. Čistá hra Martina Procházky.
0: Do čisté hry Martina Procházky se nám snaží někdo dovolat a snaží se úspěšně a my mu dáváme slovo. Dobrý den.
5: Dobrý den, Petr Vervák. Já vás zdravím do studia a zdravím Martina Procházku. Hezký den. Rychlý dotaz na vašeho hosta. Jde mi o drafty, vlastně, které teď byly v poslední, nebo respektive teď poslední draft, kdy je evidentně vidět, že máme prostě asi velkou kvalitu v brankářích, řekl bych. Ale jde mi o to, vybírá se pro draftovaný kluky spíš priorita k tomu, aby měli co nejvyšší postavení vlastně v tom draftu, to znamená vybrat ho v nejvyšším kole nebo v možném nejvyšším kole, anebo opravdu se třeba kouká i na to, kde by měl největší šanci uspět hlavním týmu. Já osobně si myslím, že jako poslední nebo draftovaných hráčů máme dost, ale vidět se nejsou, nebo respektive jako, že nejsou prostě v hlavních týmech kanadsko-americké hry a já pořád hledám nějakého našeho Frondela, našeho Celebriniho, který by opravdu se prosadil třeba už v těch 19 letech. Děkuji moc.
0: Děkujeme, odpovídá Petr Peleška.
2: Myslím, že to hledá úplně každý. Na druhou stranu, jenom k tomu dotazu, tam jsem nepochopil, že vybíráme jakoby my ty týmy, jenom důležitý podotknout, že ty týmy si vybírají ty hráče, to znamená, my úplně nejsme schopni ovlivnit, do jaký míry vlastně do jakého týmu ten hráč v daném kole půjde. To znamená, že je to prostě trošku o štěstí, o náhodě. Některé ty týmy mají samozřejmě zájem o vícero kluků, ale jak říkám, konkrétně vlastně v tom druhém až sedmém kole my úplně z naší pozice nejsme schopni ovlivnit, do jakého týmu to bude a v takové míře, jak si třeba ostatní myslej. Na druhou stranu vždycky jsme rádi, ať už to je kamkoliv, že ten náš kluk nebo jakýkoliv prostě český kluk je vydraftovaný. A takže tohle jenom k tomu dotazu. Já si myslím, nevím, jestli posluchač nepochopil, že to, že vlastně my vybíráme ty týmy, kam ty kluky půjdou, ono to je vlastně naopak, že ty týmy vybírají si ty kluky. Jo. Takže samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tady bylo víc Celebriniů a Stenbergů i v Česku, ale věříme, že třeba konkrétně Adam to bejt v budoucnu může být.
0: Adam Novotný je mladý muž, o kterého vy se staráte jako hokejový agent, což je jedna z rolí, kterou prostě hokejové prostředí potřebuje, ať jsou to řidiči autobusů a vrátní a třeba v našem minulém vydání Čisté hry to byl Vladimír Malý, což je bývalý kustod kladenských hokejistů, který se vyučil strojařem, jezdil v kovošrotu a přes maséra se stal kustodem. Jaký je váš životní příběh, jak jste se dostal k tomu být hokejovým agentem?
2: Na tohle odpovím trošku se déle. Já ten příběh mám takový zajímavý, protože možná to spousta lidí neví, ale já jsem vlastně hokej v životě nehrál, hrál ho můj teďka. Já jsem do vlastně 18-19 let hrál fotbal vlastně v Pardubicích. S tím, že co se týče hokeje, tak v tom hokejovém prostředí jsem se vlastně pohybal už od 11 let, kdy jsem nějakým způsobem tehdy ještě vlastně psal online a různě jsem se do toho prostředí jako zakomponovával, prostě byl jsem takový nadšenec. A postupem jsem nějakým způsobem začal potkávat různý lidi, seznamovat se prostě s různýma lidma. Tehdy jsem vlastně ještě pracoval ve 14-15 letech v pardubickém vlastně Dynamu, kde jsem měl na starosti nějaký social media a věci okolo. Nějaký čas potom si mě vlastně všiml můj současný kolega David Hamal, který mi vlastně napsal zprávu, jestli bychom se nemohli někdy potkat, s tím, že nám vlastně rok setkání nevyšlo tady v Česku a tehdy jsme se vlastně 2017 potkali na Hlinka Grecky Cupu v srpnu v Edmontonu nebo v Red Deeru, kdy vlastně on viděl, že mám nějaký příspěvek na Facebooku z toho daného zimáku a napsal mi, hele, koukám, že jsi tady na stejném zimáku jako já, nechceš se tady s náma konečně potkat po roce, tak já říkám, jo, hele, super, tak můžem, jako. S tím, že mi nastínil nějakou vlastní vizi, jestli prostě bych se nechtěl přesunout jako do GMG, do agentury, dělat sociální sítě, pomoci jim vlastně s rozběhem nějakých sociálních sítí, na což jsem odpověděl, hele, pojďme se domluvit, můžeme to nějakým způsobem rozjet, protože já jsem tehdy byl vlastně ve třetíku na střední škole na sportovním gimplu v Pardubicích a řekl jsem, hele, můžeme to zkusit, s tím, že následně po návratu do Česka jsme si dali nějakou zkoušku v Praze a já jsem Davidovi řekl, že o to zájem mám a zajímalo mě i to prostředí, kde se David nacházel tehdy vlastně taky relativně čerstvě a nedělal vlastně agenta takovou dobu. S tím, že jsem vlastně první rok pomáhal GMG dělat sociální sítě, následně ve čtvrťáku, co jsem se o rok posunul, tak jsem pokračoval s tím, že David mi řekl, že by měli zájem eventuálně se mnou domluvit i nějaký širší spolupráci, potom až vlastně do studiu střední školu. Následně proběhla po střední škole, tehdy si pamatuju, jako by to bylo dneska, kdy mě Jirka Hamal pozval vlastně do Bratislavy na mistrovství světa 2019 na zápas s Německem, kdy mi řekl, hele, přijeď, tady posílám lístek, rád se s tebou potkám a řeknu ti nějakou další jako vizi, kterou bychom s tebou měli. S tím, že tam jsme se domluvili na tom, že bych první tři měsíce po tom, co přijdu do Prahy, protože já jsem měl vlastně původně v plánu jít studovat do Prahy vysokou školu, což nakonec nedopadlo, protože jsem se musel rozhodnout, jestli půjdu cestou vlastně studia nebo cestou pracovní a úplně skloubit to dohromady nešlo, takže já jsem vlastně se přesunul do Prahy a Jirka mi nabídl, ještě než jsem měl vlastně vlastní bydlení zařízený, že můžu bydlet nějakým způsobem jako u něj první tři měsíce a být vlastně v denním kontaktu s ním, s kolegama, jo, David Hamal, Franta Tauš a tak dále a být v tom prostředí, trošku se zorientovat, co se děje a tak dále, s tím, že mi říkal, hele, budeš dělat svoji práci, s tím, že postupně se do toho můžeš nějakým způsobem dostávat a uvidíš, jak ti to bude bavit, jak budem s tebou spokojený a tak dále. Od téhle doby vlastně uběhlo 7 let, s tím, že já jsem postupně vlastně do té branže proplouval, jo, orientoval jsem se, jako nebylo to vůbec jednoduchý, protože jsem z toho prostředí nebyl, ok, jsem nikdy nehrál, opakuju, takže i ty lidi jsem samozřejmě znal, ale oni neznali mě, jo. Takže ono, toho, v tomhle ohledu jsem to měl trošku složitější než třeba ostatní, kteří ten hokej hráli a už nějakým způsobem si ty kontakty během té své kariéry udělali. Dneska vlastně o 7 let později tady sedíme a můžu říct, že prostě nějakým způsobem jsem pokrok udělal, ta práce mě baví a můžu se snad brát za právoplatného hokejového agenta, který má pod sebou nějakým způsobem dneska 30 hráčů, o který se doufám starám nejlíp, jak můžu a jsem momentálně, takhle jsem se dostal na ten vlastně trh hokejový, takže taková zajímavá cesta.
0: Hokejový agent Petr Peleška je s námi ve vysílání a já, jestli jsem dobře počítal, tak vám ještě ani nebude 30, ne?
2: Mě je 26 tuhle chvíli, já jsem vlastně ročník 99, takže 26.
0: Co tady to obnáší? Vy jste říkal, jsem v dennodenním kontaktu s Jiřím Hamalem, s dalšími muži, kteří mají na starosti spoustu hokejistů. Já chápu, že letíte na draft, že přiletíte zpátky a že komunikujete s Adamem Novotným, ale ta vaší jako denní báze pro posluchače, kteří prostě třeba slyší poprvé výraz hokejový agent, byť jich asi v našem rádiu není tolik, ale přeci jen.
2: Jako dneska ta škála, co vlastně...
0: Teď jste tady, to chápu, že i tohle je vaší
2: prací. Teď jsem tady, tuhle chvíli nemůžu brát telefony, ale jinak vlastně ta škála, co dneska my děláme, co se staráme, i vlastně s porovnáním, protože se o tom bavím s kolegou, který tu práci dělá vlastně už dlouhodobě, tak mi říká, že to prostě za tu dobu strašně posunulo. Ono spousta lidí si myslí, hokejový agent prostě vyřizuje smlouvy, pak si z toho bere procenta a to je všechno. Jo, ona ta práce dneska, když děláte s těma mladýma klukama, je to prostě vyřizování vlastně škol, je to vyřizování doktorů, v případě, že prostě ty rodiče nemají nějaký vlastní vazby na nějaký lidi, je to vyřizování různých mentálních koučů, fyzioterapeutů, věcí okolo, takže jak říkám, jako dneska to spektrum, co vlastně my musíme zaštiťovat, je obrovský. Jako prakticky ten rodič vám může zavat úplně s čímkoliv, potřebuje objednat hokejky, potřebuje objednat brusle, potřebuje zařídit tohleto, támhleto, takže ono dneska je to každý den něco, jo, nejde říct prostě přijdu ráno nebo přijdu do práce, jsem v kanceláři a řeším tohle, jo, je to vždycky jako individuální, ať už to jsou samozřejmě pak ty smlouvy, které jsou vlastně špičkou ledovce, když to řešíte u profíků nebo to řešíte u těch dětí, ty mládežnické smlouvy, ale nejde říct prostě, že by ta práce byla stereotypní, jako je to v ohledu široký spektrum těch věcí, co ten člověk daný jako musí pro ty jednotlivý rodiče či ty kluky řešit.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, pořad Čistá hra Martina Procházky i s hokejovým agentem Martinem Procházkou. Někdo se k nám dovolal a tak dáváme prostor posluchačskému publiku. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Marek. Tak na první otázku už to mi asi odpověděli, to jsem se chtěl právě zeptat, co to znamená ten rozsah, jako ten pojem starat se o hráče, tak to jsem teďka zaslechl, že jste mi asi odpověděli. Tak se položím jenom tu druhou. Mě by zajímalo, jak to potom funguje třeba u těch hráčů, když jsou třeba v NHL. Já jsem slyšel třeba rozhovor s Jiřím Tlustým, že on říkal, že jim tam spíš snad i klub zajišťoval nějaký finanční poradce a tak. Tak by mě zajímalo, jak funguje potom ta kooperace, jo, s tím agentem, který měl toho hráče třeba od těch 15 třeba a potom má ty profesionální smlouvy, tak jak to funguje, jestli potom kooperují ti agenti spolu, jako třeba v Kanadě a tady, nebo jestli mi rozumíte,
0: ano.
6: Se vyjádřil přesně.
0: Ano, ptá se Robert, děkujeme.
6: Nastanou.
0: Slyšel jste, rozuměl jste?
2: Určitě, určitě. Na tu otázku taky jednoduchá odpověď. Vlastně naše kanadská agentura i my máme lidi, kteří jsou schopní se případně těm klukům o ty finance postarat. Určitým ohledu je to trošku citlivý téma, protože samozřejmě nemůžete na ty kluky naskočit, hele, budu se ti starat o peníze, pojď, prostě tady máme lidi, svěříme ti, ty svěříme do péče, budou se o tebe starat, budou se ti starat o peníze. Musíte s těma klukama opatrně to téma nějakým způsobem otevřít, hele, prostě je to takhle, máme tady tyhle lidi, kteří jsou schopní ti s tím pomoct, taky spousta kluků individuálně, někteří jsou nějakým způsobem trošku finančně gramotní, někteří ne a musíte si to vyhodnotit. Takže samozřejmě my tu pomoc nabídneme, to jestli ten kluk to přijme nebo nepřijme, to už je na něm, protože vy ho přemluvat do toho nemůžete, ale samozřejmě je i, jak říkám, i v našich očích je potřeba, aby ty kluci s těma financema uměli pracovat, než prostě, aby, jak říkám, ať už to je extraligová smlouva nebo smlouva v NHL, ono to je ve finále úplně jedno. Nějakým způsobem si musíte dělat nějaký polštář a s těma penězma umět fungovat, než prostě, jak říkám, pak třeba nalítnout nějakým lidem, který to s váma sice třeba v úvodu myslí dobře, ale ve finále to dopadne úplně naopak.
3: Ty jsi třeba zmiňoval, že máš nějaký portfolio 30 hráčů. Je to teda taková ta dostatečná částka těch hráčů, nebo by si klidně chtěli mít i víc?
2: Určitě víc. Já si myslím, že furt ještě mám prostor jako na nabírání jako nových hráčů, s tím, že myslím, že jsou tady agenti, kteří mají pod sebou jako 60, 70, 80, 100 hráčů, jo? Což samozřejmě to už za mě jako je počet, který úplně udržitelný není a pokud se o těch hráčech chcete starat a nejenom je mít, tak to za mě nejsou úplně čísla, na který bych já cílil, chci ten počet nějakým způsobem ještě zvyšovat, ale už ne jako úplný desítky, protože, jak říkám, já chci tu práci odvádět pro všechny stejnou, ať už to je Adam Novotný nebo kdokoliv jiný, tak chci, aby tu péči ode mě měl, dostával a pak prostě pokud těch kluků bude víc a víc, tak samozřejmě bude to i pro mě náročnější, ale jak říkám, já konkrétně tam ještě nějakým způsobem místo určitě mám, nebo respektive pro to získávání těch nových kluků, takže myslím, že furt to je nějakým způsobem počet, o který se půjde dát starat.
3: Bavíme se o NHL teďka, samozřejmě díky tomu draftu Adama Novotného, ale teďka máš možnost pro ty své klienty v podstatě teda pracovat i po celé Evropě, nabízíš jim prostě...
2: Přesně tak. My to máme konkrétně jako v agentuře vyselektovaný, že konkrétně já mám na starosti vlastně Švédsko, kde spolupracujeme se švédským partnerem v případě nějaký potřeby. Kolega David Hamal se stará vlastně o finský trh, zase v případě potřeby jsme schopni získat nějakým způsobem pomoc od finských partnerů a je stejně to i naopak. Pokud prostě finská agentura nebo švédská agentura potřebuje dostat nějakého hráče do Česka nebo minimálně ho dostat na ten trh, tak zase to dělá skrz nás, protože přeci jenom třeba ty vazby, kontakty tady vlastně na českém trhu nemají, takže nás poprosí o pomoc a funguje to takhle jako napříč tou Evropou, bych řekl. Samozřejmě jsme schopní si případně to dělat i sami, ty kontakty tam ve Švédsku máme, případně ve Finsku, ale jak říkám, můžeme využít i pomoci vlastně našich partnerských agentur v těchto zemích.
7: Čistá hra Martina Procházky.
0: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška. Řekněte mi, jak moc vy spolupracujete se skauty? Protože vy jste agent, který zastupuje hráče, scout je člověk, který pro různé týmy hráče vybírá ty nejlepší a pak se snaží někam dostat. Jaká je spolupráce mezi agenty a scouty?
2: Řekl bych jako velice úzká během té sezóny hlavně, jo, kdy ty skauti vlastně jezdí se dívat primárně na ty kluky, který jsou danými prospekty pro ten nadcházející NHL draft, což byl v tuhle chvíli Adam Novotný. Když to řeknu konkrétně Huto Ádi, tak vlastně v ta sezona, kdy Adam byl v Hradci, což je vlastně ta předminula, tak on ty skauty ještě v úzovkách nezajímal. Oni se primárně jezdili dívat na jiný kluky. Tehdy to byl vlastně třeba Vojta Čihař, který měl draftovou sezonu a ty skauti vám volají, ale bude Vojta hrát, jak to s ním vypadá, tenhle zápas a tak dále. Pak klidně nějaký feedback si s nima dáte o tom daném hráči, jak ho případně vidějí oni. A u toho Ádi, tím, jak byl tuhle draftovou sezonu v Kanadě, tak vlastně s těma českýma scoutama těch daných NHL týmů nejste, protože prakticky pro ně ten Áďa je nezajímavý z toho pohledu, že hraje v Kanadě a na toho Adama se jezdí dívat jako NHL scouti vlastně těch kanadských týmů v té Kanadě, jo, takže konkrétně Adam byl v Ontáriu, takže tam jezdí scouti z Ontária celého a
0: což je v podstatě taková jako meka kanadského hokeje, jako
2: přesně tak,
0: mezi Torontem a Montrealem, tam jako co je víc,
2: tak.
0: No,
2: takže konkrétně s těmhle scoutama my v kontaktu nejsme, s těma jako v kontaktu vlastně naše kanadská partnerská agentura a případně pak ty scouti si dávají nějakým způsobem pohovory s tím Adamem po zápasech, potkávají se společně a tak dále. Takže vlastně s těmhle severoamerickými scoutama my v kontaktu nejsme, pokud samozřejmě někdo někoho nezná, ale to, jak říkám, na to pak je ta kanadská agentura.
0: Bavíme se s hokejovým agentem Petrem Peleškou. Adam Novotný o víkendu v Buffalu oblékl dres Vancouveru a jako 24. v pořadí vystoupal na pódiu ke Garymu Batmanovi. To vše tak nějak spolu začalo tím, že má za sebou, nebo měl za sebou v roce 2023 první zápas v hokejové extralize a my vám teď pustíme to, co Adam Novotný o tomhle prvním utkání mezi dospělými tehdy v 15 letech na zimním stadionu na Kladně říkal.
7: Samozřejmě to je skutečný zážitek na celý život, na tohle už nikdy nezapomenu. Hlavně chci poděkovat klukům, jak mě vzali, pomohli mi strašně moc a jsem na to rád. Po Martině mi řekl, že ve středu mám jít na trénink a to jsem vůbec nevěděl, že ještě budu rád. Takže mám jít na druhý trénink ve čtvrtek, to už jsem něco jako tušil a pak prostě mi řekli, že hraju a byl jsem jako neskutečně rád, jsem dělal to prostě, nejde ani popsat. Abych pravdu řekl, tak jsem ani takovou trému neměl, za což jsem byl rád. A ono s tím první střílením to všechno spadne a pak už si člověk jenom užívá ten zápas. Jsem rád, že jsem klukům mohl i pomohl takhle hezky.
0: Pánové, sluchátka si ještě nechte, protože Adam Novotný pokračuje, jen to musím doplnit tím, že v tom úvodním jeho zápase v hokejové extralize mezi dospělými dal rovnou gól.
7: Samozřejmě chtěl bych odehrát co nejvíc zápasů, co bude, takže a co nejvíc hlavně těm klukům pomoct, aby jsem tam byl jen tak na doplnění, prostě pomoct s každým střídáním, co tam jsem, udělat co nejvíc práce a pomáhat jim. Samozřejmě je to takhle po první životě, kde jsem takhle mohl poděkat fanouškům, jsem jim za to strašně vděčný.
0: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška. Poznal jste, že ten hlas je o trochu mladší, jak Adama znáte?
2: Ty Brodě, právě by nepoznal.
0: Ne?
2: Za mě to je hodně, hodně podobný a i ten styl, jak mluví, on je jako extrémně vyspělý na svůj věk a už tehdy jako byl. Takže já právě jsem byl úplně překvapený, že zněl úplně stejně, jako když jsem ho teďka viděl pár dní zpátky v Buffalu, což je i pro mě překvapení.
0: Kdy jindy se má muži měnit hlas než mezi 15. a 18. rokem?
2: Nevím, asi Adam už měl hlas hotový v 15, takže mu zůstal stejný, otázka. Doufám, že se hlas už nezmění.
0: Jak daleko nebo jak blízko je k NHL?
2: Doufejme, že blízko. Uvidíme, jak na tom bude v září po rookie campu. Já Áďovi věřím, že by konkrétně v tom Vancouveru mohl dostat šanci co nejdříve a že si tu NHL brzy zahraje.
0: Je tam Filip Hronek také v tom týmu a pokud nebude vyměněn, jak moc je to pro tyhle kluky pomoc? Jak moc to řeší třeba, jestli jsou draftováni nebo jestli by si mohli zahrát v týmu, kde už je nebo není Čech?
2: U Adama si myslím, že mu to bylo je jedno, nebo respektive takhle, jako samozřejmě do určitý míry to může pomoct těm klukům, ale i když jsme řešili vlastně odchod do kanadské juniorky, tak Adam taky jako se nás neptal, jestli tam bude nějaký Čech, Slovák, s tím, jak už měl perfektní angličtinu, tak nám řekl, hele, já tam chci hrát hokej a jestli tam bude Čech, OK, jestli tam Čech nebude, tak to zvládnu, ale není to pro mě nějaká alfa omega, že bych do toho týmu třeba odcházet nechtěl. U Vancouveru je tam Hroňás, je tam vlastně Filip Chytil, já myslím, že Filip Chytil můj mi vlastně psal a gratuloval k draftu do Canucks, takže jak říkám, myslím, že kluci se asi postupně teďka poznají, spojejí a tak dále. Možná se Adam třeba vyptá na nějaké věci ohledně organizace nebo ohledně města a tak dále. Takže samozřejmě bonus to je, ale myslím, že Áďa to nějak extra neřeší.
0: Ale hokejové léto stráví doma, Adam Novotný?
2: Přesně tak, on se vlastně v pátek po skončení development campu přesouvá zpátky do Česka, kde bude pokračovat vlastně v přípravě s kondičním trenérem Milošem Pecou a individuálním trenérem Nikolasem Langem. A následně, řekněme, v srpnu po skončení vlastně dvacítkový reprejakce se přesune zpátky do Ameriky na rookie camp. Následně, kam to bude po rookie campu, jestli zůstane nahoře, nebo jestli to bude farma, jestli to bude CHL, nebo či něco dalšího, to se teprve uvidí. A jak říkám, teď se všechno začíná i s Canucks řešit ohledně smlouvy a tak dále, takže budou to teďka nároční dny, týdny různého vyjednávání, ale věřím, že všechno dobře dopadne.
0: V dnes už jednou citovaném článku Pavla Ryšavého zazněla informace i o tom, že v 5 ráno snídal 5 vajíček a pak vyrážel za kondičním trenérem ve věku 15 let. Takže to se dá očekávat i teď v červenci?
2: To se dá očekávat i v červenci. Myslím, že ho čeká nějaká krátká dovolená, kterou už dlouho vyžaduje a já se vůbec nedivím, protože vlastně od skončení sezóny do toho hnedka naskočil, co se týče nějaký přípravy, aby byl připravený na ty kondiční testy, které ho čekali, o kterých jsme se bavili měsíc před draftem. Teďka bude nějaká krátká dovča, kde si trošku odfrkne a následně skočí zpátky do tvrdý práce, která ho ještě čeká vlastně v průběhu července, v průběhu srpna a následně začíná nová sezóna.
0: A kdy má dovolenou hokejový agent?
2: Hokejový agent, dneska nás čeká ještě CHL Impo Draft, což je vlastně draft zase do zámořských juniorek, takže dneska ještě to odpoledne vlastně od 5 hodin nás to s kolegou čeká a možná za týden bych taky někam ještě s rodinou vyrazil po vlastně našem kempu naší agentury, takže ono je to furt něco, není to úplně jednoduchý, ale snažím se tam taky něco vmístit.
3: To znamená, že na té dovolené budeš mít vypnutý telefon?
2: Na té dovolené vypnutý telefon nebudu určitě, to se mi nepoštěstí, ale budu se svojí rodinou, takže to je to nejdůležitější.
0: Posloucháte a ještě chvíli můžete čistou hru Martina Procházky s hokejovým agentem Petrem Peleškou. Na závěr se můžeme vydat ještě možná trochu dál než k draftu Martina Procházky, jenom pro představu, jak už teď všechno strašně moc propojené a všichni vlastně ví online, když Novotného vyhlásí na pódium a stane se prostě hráčem nebo chtějí ho ve Vancouveru, tak vy to víte prostě jako do několika sekund. Martin Procházka se to rozdělil z novin, což je také fajn, ještě pořád fajn. Tehdy nejlepším Čechem byl na 20. místě Martin Ručinský. Ale když se vydáme na draft ještě 10 let před tebou, 1981, letos se to konalo v Buffalo a právě tehdy Buffalo draftovalo Jiřího Dudáčka a on už vlastně měl u sebe pak smlouvu s týmem NHL, kterou podepsal generální manažer Buffalo Gary Bettman. Ne, ježišmarja, vůbec ne. Scotty Bowman samozřejmě. Ale Jiří Dudáček ne. A tohle jsou jeho slova o tom, jaký o něj tehdy byl zájem a jak on o těch věcech věděl, nebo spíš nevěděl.
8: Ne, za mnou nikdy nikdo nikde nebyl. Jediná návštěva byl akorát Scotty Bowman, který přijel teda na Kladno. To mělo být nějaký oficiální jednání, ale ani o tom jsem já vlastně žádný podrobnosti, o čem se jednalo, kdo to zatrh, kdo to vůbec jsem nevěděl a nevím to do teďka. Já jsem o žádném draftu vůbec jako nevěděl, že jsem draftovaný, ke mně se to dostalo zpětně, že jsem byl draftovaný. Jako to vůbec jako jsem tadyhle to nevěděl prostě no.
0: Tolik bývalý hokejista Jiří Dudáček, který hrával i za reprezentaci, ale rozhodl se neemigrovat, tehdy by musel nelegálně. Jak tohle třeba mladíci ví, jak to dřív bylo? Zajímá je to?
2: Já si myslím, že jako vůbec, nebo respektive konkrétně tohle jsem teda nevěděl ani já, že to měl takhle pan Dudáček a je to zajímavý. A když to porovnám s dnešní dobou, jak to vlastně všechno je social media, marketing a je prostě úplně jiný svět prakticky po těch letech, jo. Takže taky to mělo asi něco do sebe, ale přece jenom asi ty kluci dneska mají mnohem větší štěstí, když tam reálně můžou bejt, prožít si tu atmosféru, zažít si to a pak ty ovace okolo, holt jiná doba, no.
0: Tohle nemělo vypadat tak, že jsem staromilec a chci uctívat tuhle starou dobu, když se o tom ani nedozvíte, ba naopak. Spíš jsem chtěl nabídnout ten kontrast, jak je to prostě jako jak je v tom obrovský rozdíl.
2: Je to hustý. Jako vůbec jsem nevěděl, že až takhle to bylo, že třeba pan Dodáček nevěděl, že nějaký draft se koná, že tam bude.
0: A to nebyl sám, to je jako jeden příklad za, to jako to jsou stovky. Chlapi to prostě nevěděli.
2: Hustý, ale dneska to je prostě úplně jinak a prakticky všichni ty kluci v daném ročníku očekávají nebo chtějí, ty, co tam jsou nějakým způsobem jako prospekti daný, že budou draftovaný a vědějí všechno o tom draftu, takže ta doba je úplně někde jinde.
0: Koupil jsi s Martine Procházko tehdy ty noviny cíleně, nebo jsi si kupoval každý den?
3: Ne, tak cíleně ne. Každý den jsem si kupoval Sport do Blaku, protože cesta trvala 3/4 hodiny, takže abych si měl co, jak jsem si přečet noviny. Ale já tenhle ten příběh samozřejmě moc dobře znám, nakladně je velmi známý a já si myslím, že to bylo jednoznačně tím, že prostě neměl žádného agenta. V té době prostě ty kluci neměli žádný agenty, takže jim to neměl kdo říct.
0: A oni neuměli anglicky?
3: Neuměli anglicky, ani s tím přesně nepočítali, nečekali. To si myslím, že byla ta příčina toho, že vůbec nevěděli ani o tom, že by mohli bývali hrát v NHL.
0: On je totiž tenhle muž prohlášený jako fanoušky nebo médii v Buffalo za nejhorší výběr draftu v historii celé organizace, protože oni na něj vypláceli volbu v prvním kole a on tam nikdy nepřišel.
2: Zajímal by mě pohled i toho Buffala, upřímně, že by se rozhodli zrovna pro pana Dudáčka, ale těžko říct, jestli se k tomu někdo nikdy vyjadřoval, proč se vybrali zrovna jeho. Zajímavý.
0: Já jsem ještě tehdy, on mi tu smlouvu půjčil. To je taková skládačka, taková harmonika, takové leporelo, které dáte na výšku. Jak vypadá teď smlouva s týmem NHL?
2: Dneska už je to vlastně smlouva o XY papírech, která se vlastně podepisuje elektronicky, že to vlastně není potřeba někde posílat nebo něco takového. Takže dneska už je to mnohem všechno snažší a jednodušší, takže to je úplně někde jinde.
0: Takže v podstatě, ano, zažil jsem to i z hokejisty z české reprezentace, kteří podepisovali na pokoji online v podstatě prstem.
2: Přesně tak.
0: Jako když si jdete pro novou občanku a takovou tou tuškou na display prostě se podepíšete.
2: Je to tak. Samozřejmě v extralize třeba tak se musí pak podepisovat originály, když ty kluci jsou někde mimo Českou republiku a tak to podepíšou elektronicky, pak se to následně vlastně na místě všechno podepisuje vlastně jak v originálu na místě.
0: Hokejový agent Petr Peleška pomalu končí náš pořad Čistá hra Martina Procházky, máme zhruba minutu. Co vás teď čeká, prosím stručně, konkrétně s Adamem Novotným?
2: Momentálně se bude vyjednávat vlastně o smlouvě ve Vancouveru, budeme řešit vlastně Adamovu budoucnost, jakou cestou se vydá, ale k tomu si musí říct hlavně Canucks, takže tohle je momentálně něco, co nás čeká.
0: Říká Petr Peleška, hokejový agent, který má na starosti Adama Novotného a ten se, řekněme, umístil na 24. místě, převlékl přes hlavu dres Vancouveru Canucks a my můžeme v našem vysílání se domluvit třeba i na tom, že si dáme vědět, jak to dopadlo a jak kdy bude trávit začátek příští sezony. Platí?
2: Určitě, platí. Děkuju moc.
0: Petr Peleška, hokejový agent, díky moc. Martin Procházka, my spolu budeme dál trávit hokejové léto na radiožurnálu Sport a budeme se pokoušet o to pozvat do našeho studia další významné hokejové osobnosti, ať už bývalé, nebo současné, nebo nějaké pestré, jako tady byl Kustot, hokejový agent a tak dále. Martine, tak díky a naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Čistá hra Martina Procházky každé úterý mezi 10. a 11. hodinou na radiožurnálu Sport. Hezký den a hezký poslech.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, ukázal průzkum Medianu. Na to mění velení pozemních sil v Pobaltí. Fotbalisti Brazílie, Paraguaje a Maroka postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Praze brzdí provoz nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Vězení za neplacení výživného bude hrozit rodičům nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení, pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
1: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu, rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. Dělníci otrávení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Právě z čerpadla se mohl uvolnit toxický plyn, policie případ dál vyšetřuje. 7 lidí se včera otrávilo při vyklízení areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. 2 muži byli v kritickém stavu, jednoho museli přivolaní záchranáři resuscitovat, popsala Veronika Jeřábková z Olomoucké fakultní nemocnice.
4: Mohu potvrdit, že ve fakultní nemocnici Olomouc máme na jednotce intenzivní a resuscitační péče jednoho pacienta. Ten je ve velmi vážném stavu na umělé plicní ventilaci. Další 2 pacienti byli převezeni do Ostravy.
1: Severoatlantická aliance mění velení pozemních sil v Pobaltí. Alianční síly, stejně jako estonské a lotyšské armádní jednotky, budou nově spadat pod německo-nizozemský sbor ozbrojených sil. Změna velení má zlepšit reakční schopnosti spojenců.
5: Pozemní síly Lotyšska a Estonska až dosud spadaly pod velení severovýchodního sboru NATO. Ode dneška jsou pod velením německo-nizozemského sboru. Změna je součástí dlouho plánované restrukturalizace velitelské struktury Severoatlantické aliance. Severovýchodní sbor NATO se ode dneška více zaměří na aktivity spojené s bojeschopností a obranou Polska a Litvy. Mimo jiné v oblasti Suvalského koridoru, úzkého rovinatého prostoru na polsko-litevské hranici. Ten je strategický pro obranu pobaltských států. Sousedí ale s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí. Z Varšavy

0: děláme chyby, ale můžeme ovlivnit to, jak je napravíme, a to tím, že na ně nebudeme myslet a budeme se dívat dopředu. Přesně to se týmu ve druhém poločase povedlo.
1: Dnes v 19 hodin začne další duel úvodního kola play-off mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem. Ve 23 hodin se střetnou Francie se Švédskem a ve 3 v noci Mexiko a Ekvádor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 u hranice s Německem a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je teď neprůjezdná před hranicemi s Německem. V tunelu Libouchec nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky uzavřel směrem do Německa. Čeká se na policisty, až náklad odstaví. Nemělo by to trvat dlouho, tak vydržte. Na Pražském okruhu ve směru z Ústí nad Labem na D1 čekejte kolony. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice se srazila dvě nákladní auta. Blokují dva ze tří pruhů, průjezdný je pouze pravý. Kolona hlavně v pravém pruhu se táhne už z Kbelské ulice. Osobním zastavíte až dál na Černém mostě na okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Vyškova je silný provoz. Brzdí se v obou pruzích na 210. kilometru a nesouvislá kolona je pak až k omezení u D2. No a podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona od 10. kilometru, navíc na 6. kilometru je v koloně i nehoda, tam zpomalí i osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojedinělé bouřky. Později budou od jihozápadu četnější i velmi silné a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
5: 11 hodin 6 minut úterý 30.6. Jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělohradu domácímu Srbsku 76-90. Porážce nezabránil 16 body jediný současný zástupce, český zástupce v NBA Vít Krejčí. Pro svěřence trenéra Luboše Bartoně byl duel takovým testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek 3. července se představí ve Stockholmu proti Švédsku. O 3 dny později potom v Brně přivítají Estonsko.
2: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Sunrise Avenue dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Je 30. červen roku 2026 a dnes se na wimbledonské kurty vrátí jedna z nejlepších tenistek historie, vítězka 23 grandslamových turnajů v ženské dvouhře. Američanka Serena Williamsová startuje totiž díky volné kartě od pořadatelů. Už jako maminka dvou dcer ve 44 letech.
1: Očekávám, že budu nervózní. Jako jsem byla nervózní z každého zápasu, který jsem v životě odehrála. Myslím, že to dokazovalo vášeň, lásku a starost, že mi na mé práci záleželo. Ať už to bylo první kolo, druhé kolo nebo finále. Vždycky jsem měla trochu nervozity, které jsem se pak zbavila. Rozhodně očekávám, že budu mít stejné pocity.
2: Přiznává Serena Williamsová stejně jako to, že nějakou dobu váhala, jestli volnou kartu do soutěže singlistek přijme, ale rychle si uvědomila, že jenom hrstka hráčů má tuto možnost a řekla si, že podruhé už by v takové pozici nemusela být.
1: Myslela jsem si, že bych tuhle příležitost opravdu měla využít. Kdo ví, jestli se sem někdy znovu dostanu. Ptala jsem se sama sebe, jestli jsem se nezbláznila, ale lidé žijí proto, aby mohli něco dokázat. Myslím, že jsem si nakonec řekla, že je to docela fajn, že mám tuhle příležitost, takže bych to měla vzít.
2: Vypráví Serena Williamsová, která už předtím dostala volnou kartu do soutěže deblistek společně se sestrou Venus a právě čtyřhru si teď na přípravných turnajích vyzkoušela. A třeba česká tenistka Kateřina Siňaková si myslela, že u deblu nějakou dobu Američanka i zůstane.
3: Myslela jsem si, že to chvíli podrží, že asi si zahraje pár turnajů ve čtyřhře a uvidí, jak se bude cítit a pak asi v Americe spíš. Že se do toho pustí. Asi překvapení to bylo, nebudu říkat, že ne, ale myslím si, že pro tenisté je super, že zpátky je to prostě legenda a jo, jsem zvědavá, no tak bude hrát.
4: Překvapilo, já jsem myslela opravdu v začátku, že bude hrát jenom ty debly třeba pár měsíců a ne hnedka druhý turnaj, že už půjde na singla. Ale chápu samozřejmě Wimbledon, když jí dá možnost hrát, tak to se asi neodmítá.
2: Nedíví se ale rozhodnutí Sereny Williamsové ani Linda Nosková, byť i ona přiznává překvapení. Na tréninku ale slavnou Američanku viděla a tak si všimla, jak je majitelka 23 grandslamových titulů ze singlu fyzicky připravená.
4: Tak vypadá určitě neskutečně fit, to musím říct. Já jsem vlastně ji na vlastní oči viděla opravdu v nějakých jenom těch pár turnajů na tom konci, kdy končila, takže asi uvidíme v zápase nejvíce, jak je vlastně ready, ale samozřejmě ať už je to Serena nebo kdokoliv, tak první zápas po tolika letech se vrátí zpátky, tak je strašně těžký, takže se to musí brát asi s rezervou.
2: Nejenom české tenistky teď budou zvědavé na to, jak se legendární hráčka představí v zápase. Po svém prvním návratu po mateřské pauze už se jí nepovedlo přidat další grandslamovou trofej, ale několikrát se dostala do finále. Jak to bude teď, kdy už je ve 44 letech maminkou dvou dcer, se teprve ukáže. A poprvé dnes odpoledne či v podvečer, kdy se na centrálním dvorci utká s Majou Jointovou z Austrálie.
3: Tak upřímně tráva je nevyzpytatelná, takže bych zrovna řekla, kde jinde může překvapit než tady, protože jak tak nějak, já jsem neviděla moc upřímně, ale jak tak nějak jsem mi slyšela, nebo nějaký ty záběry byly, tak evidentně furt to letí, servíruje stejně, takže myslím si, že na trávě pokud udrží servis a vlastně bude se jí na tom dařit, tak v tiebreaku se může pak stát cokoliv a celkově na té trávě se může stát cokoliv, může být špatný odskok, takže pokud fyzicky je ready, tak může asi překvapit.
2: Myslí si Kateřina Siňaková, která by mohla poznat aktuální sílu Sereny Williamsové jenom ve finále. V singlu i v deblu je totiž nalosovaná do opačné části pavouka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Ve sportovní encyklopedii radiožurnálu Sport pokračujeme v představování týmů, které se účastní letošního fotbalového mistrovství světa. V dnešním jihoamerickém díle se zaměříme na Kolumbii. Na světovém šampionátu letos hraje po sedmé, jejím maximem je čtvrtfinále z turnaje v Brazílii v roce 2014, kde Kolumbie obsadila nakonec páté místo. A možná si vzpomenete na úžasný gol, který dal v osmifinále James Rodriguez do sítě Uruguaye. Pro ty, kteří si nepamatují, Rodriguez si hrudníkem zpracoval míč kousek za velkým vápnem a v jednom nepřerušovaném pohybu vyslal nechytatelnou dělovku, která nakonec dostala taky cenu Ference Puškáše za nejhezčí gol roku 2014. Rodriguez se navíc stal ve 22 letech nejlepším střelcem šampionátu, což ho nasměřovalo k velkým angažmá v Realu Madrid, později taky v mnichovském Bayernu. Zpátky ale ke kolumbijskému národního týmu, ten má v souvislosti se světovými šampionáty i tragickou minulost. V roce 94 silný kolumbijský tým nepostoupil ze skupiny, mohla za to mimo jiné i skupinová prohra se Spojenými státy americkými, kde si jeden obránce vstřelil vlastní gol a zaplatil za něj životem. Vzpomněli byste si na jeho jméno?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Jeho jméno bylo Andrés Escobar Saldarriaga, fotbalista, který po většinu svojí kariéry nastupoval za kolumbijský klub Atletico Nacional. Po neúspěšném šampionátu se vrátil do Medellínu, kde ho v nočních hodinách na parkovišti obklopili tři muži. Jeden z nich na něj šestkrát vystřelil a Andrés Escobar těmto zraněním podlehl. Jeho pohřbu se podle dostupných informací účastnilo více než 120 tisíc lidí a v roce 2002 mu město Medellín dokonce postavilo sochu.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

To byly Cranberries v úterním radiožurnálu Sport. Je 11 hodin a 24 minut. Vancouver získal v NHL útočníka Brenda Gallaghera z Montrealu výměnou za budoucí vyrovnání. 34-letý kanadský hokejista má před sebou poslední rok 6-leté smlouvy na 39 milionů dolarů přes 830 milionů korun. Canadiens budou hradit polovinu z jeho platu. Canucks o Gallagherově příchodu informovali na klubovém webu.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: 11.30, posloucháte Radiožurnál. Jana Gulda doplní přehled zpráv.
7: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%, potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se taky jejich spotřeba. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidi v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Rusko hlásí po ukrajinských dronových útocích nejméně 2 mrtvé, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Ukrajina v poslední době zesiluje útoky na ruské území, cílí hlavně na ropnou infrastrukturu. A profesionální i dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníce Draví 2 v Malesicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokouší vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám.
0: Sport.
7: Brazilští fotbalisti prošli na mistrovství světa do osmifinále. Japonsko porazili 2-1. Maroko zvítězilo nad Nizozemskem 2-1 po penaltách a stejným výsledkem Paraguay vyřadila Německo. A 8 českých tenistů dnes vstoupí do dvouhry na Wimbledonu. Už popoledni nastoupí na travnatém Grand Slamu Marie Bousková proti Australance Gibsonové a Tereza Valentová proti Krajance Karolíně Plíškové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D6 u Kladna a v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zbystřete teď za sjezdem na Unhošť. Na 10. kilometru desky na vozovce. OSB desky mají být několik, hlásí policisté, a jsou i v levém pruhu, tak pozor na to. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného čekejte kolony. U sjezdu na letiště je zúžení do jednoho pruhu a od sjezdu na Středokluky se zdržíte okolo 10 minut. V Praze je stále ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice likvidují následky nehody 2 nákladních aut. Blokují 2 pruhy ze 3. Kolona se sune přes Novopatskou už z Kbelské ulice. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště je silný provoz a občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte u sjezdu na Vestec. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova se ucpává mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam semafor, opravují vozovku a postojíte v obou směrech okolo 15 minut. A pozor, něco kratší kolona taky na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky je semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky, později budou od jeho západu četnější a velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jeho východě až 630 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons v úterním radiožurnálu Sport je 11 hodin a 37 minut. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč včera odpoledne rezignoval. Jaké jsou reakce z fotbalového prostředí? To probereme s Davidem Prouzou. Hezký den.
1: Dobrý den. Hned na úvod nabídnu ne tak starou reakci manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda.
2: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
1: To řekl Pavel Nedvěd na letišti po příletu národního týmu v sobotu, v momentě, kdy ta otázka samozřejmě padla s ohledem na to, jak ten šampionát pro Čechy dopadl. To byla sobota a dnes je úterý a všechno, jak vidíme a slyšíme, je jinak. Koubek už trenérem není. Asi nejeden fotbalový fanoušek je z toho přístupu reprezentace tak trochu rozčarovaný. Ve vysílání radiožurnálu Sport i o tom mluvil bývalý útočník a fotbalový expert Luděk Zelenka.
3: Jako nedokážu úplně to odhadnout, ale dělá to na mě dojem, že to zapadá vlastně do celkový té komunikace, reprezentace, to vlastně, jak se Koubek přijímal a že to ukazuje vlastně stejný přístup.
0: Moc se mi líbil ten povzdych Luďka Zelenky na začátku toho zvuku, tak Davide, konec Miroslava Koubka je oprávněný.
1: Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Miroslav Koubek jako trenér zvládl dva náročné barážové zápasy a postoupil na mistrovství světa, což byl jeho hlavní úkol a je to prostě neoddiskutovatelný úspěch. Pokud jde ale o výkon národního týmu na šampionátu, tam už to prostě tak slavné nebylo, pokračuje Zelenka.
3: Myslím si, že to je trošku zasloužený, čím dál tím víc spekulací okolo toho, jak tým vypadal v Americe, se blíží tomu, že ten tým byl nedobře připravený a že to, jak tam vypadali hráči, taky je vina realizačního týmu, protože přibývají názory o tom, že ty kluci byli přetrénovaný, že byli utahaný a vlastně na všechny to trošku ten dojem dělalo z toho výkonu hráči, který normálně pravidelně hráli 3 zápasy týdně, tak tady nebyli schopní prostě se připravit na jeden zápas, byť v prostě extrémnějších podmínkách.
1: To řekl Luděk Zelenka ráno ve vysílání radiožurnálu Sport.
0: No a kdo by tedy teď mohl trénovat národní tým a je to v tuhle chvíli vůbec pozice, na kterou by se tak říkajíc hrnuli zájemci?
1: Z pohledu laika řekl bych, že úplně není. Dlouhodobě totiž platí, že trenéři národního týmu neodchází zrovna s fanfárami a to opravdu, když se podíváme několik let dozadu, tak to prostě můžeme podepsat, tohle tvrzení. Roman Hubník, někdejší reprezentant a fotbalový obránce, si třeba v našem vysílání potenciální Koubkovi nástupce vůbec netroufl typovat, ale mluvil třeba o tom, že ani příští kouč reprezentace, ať už to bude kdokoliv, nemusí vydržet dlouho.
4: Vám se nevydaří příklad Liga národů, protože tam máme takový týmy, které jsou v 105 a může přijít, že v listopadu nebo v prosinci budete hledat druhého trenéra. Opravdu těžký a nezávidím Pavlovi Nedvědovi teda upřímně.
1: Já doplním, že soupeři českého týmu v Lize národů budou, a teď se možná podržte, Chorvatsko, Anglie a Španělsko. Opravdu není co závidět, ale tak trochu si to zkrátka reprezentace na sebe ušila sama.
0: To je úplný dream job, já si myslím, že tohle by měl vzít každý, ne? Každý chce koučovat proti Chorvatům, Angličanům a Španělům.
1: Těžkýma rosteš.
0: Ano, těžkýma rosteš. Probrali jsme s Davidem Prouzou, moc díky.
1: Hezký den.

Bruslařská unie ISU umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po víc než 4 letech pod neutrálním statusem. Oznámila to v prohlášení na svém webu. Krasobruslařská velmoc Rusko bylo vyloučeno z mezinárodních soutěží po vojenském útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Při návratu nadcházející sezóně ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři budou muset prokázat svoji neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, bez dresů a bez hymen. Budou mít snížené kvóty.

0: Do tenisového Wimbledonu vstoupí dalších 8 českých singlistů a budou mezi nimi taky semifinalista nedávného Roland Garros Jakub Menšík nebo třeba vítězka nedávného turnaje v Berlíně Linda Nosková. Právě ona by mohla patřit k největším českým nadějím ve dvou hrách, i když sama Nosková raději žádná velká očekávání nemá.
1: Nechci si dávat nějaké ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou.
2: Říká Linda Nosková, která ostatně s podobným nastavením před 2 týdny uspěla na trávě v Berlíně. Dorazila tam nemocná, delší dobu bojovala s bolestí zad, ale najednou byla ve finále a vyhrála ho.
1: Já jsem předtím řešila nějaký problémy trošku zdravotní, takže můžu říct, že jsem vlastně ani nevěděla na 100%, jestli ten turnaj budu hrát, takže to je vždycky tak, že to tak dopadne, když to vlastně člověk nejmín čeká, ale od prvního tréninku jsem si říkala, že jako, že dobrý, že to cítím.
2: A pak ještě Linda Nosková den na to místo oslav nastoupila do debla a přestože už by pro její singlovou kariéru zřejmě bylo vhodnější regenerovat, spoluhráčce Alexandrovové to neudělala.
1: Ne, tak to se nedělá, jako někdo by to možná udělal, ale to není můj styl. Já jsem si říkala, že když už tak už, tak jako když už jsem jedno to hlavní zvládla, tak by bylo aj dobrý, abych měla vlastně ty 2 trofeje, což bylo krásný, že se nám to povedlo vlastně s Ekaterinou jsme hráli poprvé, takže to bylo úplně taky nečekaný výsledek.
2: Ale když pak Linda Nosková přejížděla hned k dalšímu turnaji v Bad Homburgu a prohrála v prvním kole, týden před začátkem Wimbledonu už tušila, že toho na ní bylo přece jen moc.
1: Já nevím taky, proč jsem na to šla. Tak nějak to všechno na sebe se nabalovalo a ani jsem jako, samozřejmě jsem to neměl hrát, to je jasný, ale nějak už skoro ani nezbyl čas na to se rozmyslet pořádně.
2: Usmála se teď Linda Nosková před svým úvodním zápasem v Londýně. V prvním kole se utká s Němkou Zajdlovou. Někdy později odpoledne či v podvečer, možná v podobnou dobu, jako vstoupí do turnaje majitelka 23 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry Serena Williamsová, která ve 44 letech po svém druhém návratu k tenisu už jako maminka 2 dětí startuje díky volné kartě od pořadatelů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan. Všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina si by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Prezident jmenoval Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině.
1: Záchranáři ve Venezuele vyprostili 5 dnů po zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Fotbalisti Německa a Nizozemska skončili na mistrovství světa v prvním kole play-off. V Praze komplikuje dopravu nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů. Je úterý 30. června, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově, kde je také reportér Jakub Vik.
4: Po oficiálním jmenování na Pražském hradě přijeli prezident, nový i teď už bývalý náčelník generálního štábu a taky ministr obrany sem k památníku na Vítkově. Tady slavnostně Karel Řehka vrátil bojový prapor. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak symbolicky i s funkcí předal Miroslavu Hlaváčovi.
5: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
6: Pane ministře, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
4: Miroslav Hlaváč pak řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách.
7: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
4: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Víc léků začnou od zítřka předepisovat praktičtí lékaři. Změna se bude týkat asi tisícovky přípravků, pro které pacienti doteď museli ke specialistovi. A podrobnosti přidá reportérka Michála Bacílková.
8: Praktičtí lékaři budou nově předepisovat některé léky na chronická onemocnění, třeba na cukrovku, srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Změnu ministerstvo zdravotnictví vysvětluje mimo jiné tím, že praktičtí lékaři své pacienty dlouhodobě znají. Změna by měla snížit náklady na péči a cílem je taky větší efektivita péče. Specialisté se díky tomu budou moci víc věnovat ostatním pacientům. Například lidí se srdečním selháním dlouhodobě přibývá. Teď jejich podle ministerstva zhruba 375 tisíc, do roku 2040 by jejich počet mohl překročit 500 000. Kapacity kardiologů přitom už teď v některých městech nestačí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Končí zbraňová amnestie. Majitelé nepřihlášených zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Od ledna už to udělalo 3700 lidí.
9: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
10: Policista Tomáš Rajm revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
11: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
10: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření na zneužívání studentských stipendií.

0: Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
1: Máme instituce, máme vnútorné orgány, které dokážou takéto věci prešetřit.
0: Škola prý nyní bude postupovat s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek živého člověka. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezi tím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal. Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
3: Valentina, me escuchas?
2: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Radiožurnál. Policie pátrá po pachateli, který v centru Monaka večer odpálil výbušné zařízení. Zřejmě utekl do Francie. Nejméně 3 lidi jsou zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Podle televize BFM měl být cílem ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho rodina.
4: U vchodu do domu na částečně zbořených schodech jsem viděl ženu potřísněnou krví, které chyběly nohy. Zavolal jsem manželku, lékařku, aby poskytla první pomoc.
5: Popsal televizi BFM svědek výbuchu Silvano Ippolito. Šéf monacké vlády Christoph Mirman upřesnil, že zraněná žena v noci podstoupila operaci a je v kritickém stavu. 13-letý chlapec je mimo ohrožení života. Muž, podle deníku Le Figaro, ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev, zůstane v péči lékařů v Nice nebo v Marseille. Magazín Forbes zařadil Jermolájeva mezi nejbohatší Ukrajince. Podnikal s nemovitostmi a čelil ukrajinským sankcím. Pachatel, který v Monaku odpálil výbušné zařízení, zřejmě utekl do Francie. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Na východě Německa vznikl zatopením bývalých dolů velký jezerní systém. Na pomezí Saska a Braniborska tak skončila rekultivace míst, kde se dřív těžilo uhlí. Plavební kanály propojily Lužická jezera v údajně největší umělou vodní plochu v Evropě.
6: Atraktivní jezera v místech, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena s plavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 1,5 milionu návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Sport. Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguay podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli na třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci na turnaji odstoupit neplánuje.
8: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
7: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách. Dnes v 19 hodin se o postup do osmifinále utkají Pobřeží slonoviny a Norsko. Ve 23 hodin se střetnou Francie a Švédsko a ve 3 hodiny v noci nastoupí Mexiko proti Ekvádoru. A 8 českých tenistů vstoupí do prvního kola dvouhry na Wimbledonu. Už za chvíli začne český duel Karolíny Plíškové proti Tereze Valentové.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Šmejkalky a v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Šmejkalky. V omezení na 24,5 kilometru nepojízdná dodávka v pravém pruhu a už se tvoří kolony od sjezdu na Benešov. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice nehoda dvou nákladních aut a blokuje 2 pruhy. Kolona se sune už k Belské ulice. A na okruhu silný provoz je směrem z D1 na letiště, tvoří se kolony před sjezdem na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za

0: půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné a teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
3: 12 hodin 10 minut úterý 30. června posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27letý záložník přestoupil z pražského celku na sever Čech do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Lenny Kravitz, 12 hodin 14 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Hned osmička českých tenistů a tenistek se představí dnes na tenisovém Wimbledonu. Karolína Plíšková nastoupila do úvodního kola a dvouhry. Její soupeřkou na úvod travnatého turnaje je Tereza Valentová. No a český souboj v Londýně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, Tereza Valentová teď na podání může srovnat na 1-1, protože Karolína Plíšková vede 1-0. Měla před chviličkou breakovou příležitost, ale Tereza Valentová dokázala zachránit servisový gem a teď i srovnat, přestože v předchozím, teď už můžeme říct, minulém servisovém gemu i nepříjemně uklouzla. To jsou věci, se kterými se určitě Tereza Valentová musí co nejlépe seznámit a zžít, protože ještě nemá tolik zkušeností s travnatým povrchem jako Karolína Plíšková, která tady dosáhla dokonce na finále v roce 2021, takže hodně zkušeností na straně Karolíny Plíškové, která teď v souboji s Terezou Valentovou bude podávat za stavu 1-1. Hraje už také Marie Bousková, která vstoupila skvěle do utkání s Gibsonovou z Austrálie. Hned první servis Australance sebrala a tak teď Marie Bousková jde podávat za vedení 1-0 na začátku zápasu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Skupina Europe v úterním radiožurnálu Sport 12 hodin 19 minut pro domácí, tedy britské tenisové fanoušky, se včera Wimbledon tak trošku proměnil v noční můru po odstoupení největších hvězd Jacka Drapera a taky Emmy Raducanové. Během pondělního programu totiž to bylo absolutní fiasko. Z pohledu domácích tenistů úvodní hrací den zakončili s hrozivou bilancí 0-10. Fanoušky mimo jiné nepotěšil ani někdejší semifinalista Cameron Norrie. Věřme, že Jaroslav Plašil, který dnes sleduje a sledovat bude české tenisty na travnatém tenisovém Grand Slamu, uvidí tu bilanci výrazně pozitivnější, a tak se znovu vydáváme do Londýna za právě kolegou Jaroslavem Plašilem.
1: No, těch pokusů je dost, 8 českých zástupců dnes a jeden postup je jistý, připomínám, protože Karolína Plíšková bojuje s Terezou Valentovou na kurtu číslo 4 a už to platí 3 gemy. 2 získala Karolína Plíšková díky svému servisu. Teď zase na podání Tereza Valentová, která už také vstává z lavičky. Stejně jako Karolína Plíšková, dnes je tady asi nejchladněji, když vezmeme v potaz posledních, řekněme, 10 dní, včetně týdne, kdy se tady hrála kvalifikace. Teď dokonce i pršelo dopoledne, takže tady je opravdu dnes ne úplně tak jako v těch předchozích dnech. Těžko říct, komu to může více svědčit v souboji Terezy Valentové s Karolínou Plíškovou. Přeci jenom Karolína Plíšková potřebuje klidnější podmínky, možná i rychlejší, protože je výbornou servismankou, ale samozřejmě je to stejné pro obě hráčky. Teď servíruje Tereza Valentová za stavu 1-2 v prvním setu proti Karolíně Plíškové. Marie Bousková vstoupila výtečně do svého zápasu s Australankou Gibsonovou, ale samozřejmě tam platí, že Bousková je velkou favoritkou, nasazenou 21. turné. Vede teď 2-0, 40-15. Marie Bouskové pomáhá i olympijský vítěz už nějakou dobu, jak známo, Mark Lopez, někdejší spoluhráč Rafaela Nadala, takže vítaná pomoc přímo tady v ledišti All England Clubu na kurtu, kde teď je Marie Bousková. Hraje se teď tedy také české derby. Karolína Plíšková zatím vede nad Terezou Valentovou 2-1. Ta teď podává za stavu 15-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: V Interu Milán skončili švýcarský brankář Jan Sommer a italský stoper Francesco Acerbi. Oba fotbalisté v uplynulé sezóně pomohli Nerazzurri k titulu, teď jim ale vypršela smlouva a klub se rozhodl jí neprodloužit. 37-letý Sommer přišel do Interu před 3 lety z Bayernu Mnichov. 3 roky byl tedy v Miláně jedničkou, o rok starší Acerbi byl v klubu ještě o rok déle. Vedle letošního titulu se Sommerem přispěli k triumfu v sérii a v ročníku 2022-23 od fotbalu zpátky k tenisu. Pojďme znovu na Wimbledon, jak se tam daří českým tenistům. To dnes celý den bude sledovat reportér Jaroslav Plašil.
1: Výborně zatím Marie Bouskové, která vede 3-0 v prvním setu v duelu s Australankou Gibsonovou. Teď česká tenistka servíruje, takže může zase o něco odskočit. O to se teď snaží také Karolína Plíšková při svém podání, ale Tereza Valentová jí v tom zdatně překáží. Navíc teď Karolína Plíšková udělala už 4. dvojchybu v zápase, ve kterém je to teď naprosto stejné na obě strany 2-2, 30 obě při podání Karolíny Plíškové, která samozřejmě má mnohem větší zbraně ve svém servisu a je také závislejší na tom, jestli podání jí bude sloužit nebo ne v tomto duelu. To bude jedna z klíčových věcí určitě. Tereza Valentová teď napřímo, Karolína Plíšková na podání. Stav zatím tedy stejný 2-2 a teď 40-30 po nepovedeném returnu. Teď je Terezy Valentové, takže Karolína Plíšková zase při nervóznějším začátku sbírá 15 na svou stranu. 2-2, 40-30 pro Plíškovou. Marie Bousková, připomínám, vede nad Gibsonovou z Austrálie 3-0 a teď ještě 30-15 k tomu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál také výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Evropská komise dnes vyplatila první 3 miliardy 900 milionů eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na pořízení dronů. Celková výše unijní půjčky je 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. A za nenávistný komentář na sociální síti Facebook dnes okresní soud ve Zlíně potvrdil muži pravomocný trest. Za podněcování nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě dostal 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. V komentáři pod článkem napsal, že by se homosexuálové, bisexuálové a transgender lidi měli střílet nebo zavírat do ústavů. Odsouzený se už dřív za svůj výrok u soudu omluvil. Sport. Tenistka Karolína Plíšková hraje úvodní kolo dvouhry na Wimbledonu. Její soupeřkou na úvod travnatého Grand Slamu je Tereza Valentová a český souboj sleduje v Londýně reportér Jaroslav Flašil.
2: A zatím vyrovnaný souboj, ve kterém teď Karolína Plíšková podává za stavu 3-3, 15-0 v souboji s Terezou Valentovou, teď srovnáno 15 obě. Stejné to je teď ve čtvrté hře také v pohledu Marie Bouskové a Australanky Gibsonové. Marie Bousková ale vede 3-0, teď je to schoda, takže stejné skoro jen při tomto servisovém gemu Marie Bouskové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení za Novou Vsí. Na 20. kilometru v pravém pruhu stojí nepojízdné osobní auto, fronta je tam od sjezdu na Mělník. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna čekejte kolony u sjezdu na letiště Jezužení a zdržíte se asi 10 minut. V Praze stále ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice likvidují následky nehody dvou nákladních aut. Na místě už je i těžká technika a blokují 2 pruhy ze 3. Kolona se táhne už z Kbelské ulice. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova se ucpává mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam semafor, opravují vozovku a postojíte v obou směrech okolo 15 minut. A ještě do Brna silný provoz nesouvislé kolony, hlavně kamionů, čekejte na příjezdech po D1 do Brna, jak od Prahy, tak i z Vyškova. No a kolona je před Brnem i na bratislavské D2, aktuálně od 7. kilometru a brzdí se v obou pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: George Ezra, 12 hodin 37 minut, krásné úterý 30. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Do olomoucké Sigmy přichází na roční hostování z obcí Zlil kamerunský obránce Stefan Numbissi, 19-letý fotbalista v minulé sezóně odehrál za rezervní tým francouzského celku v páté nejvyšší soutěži 22 zápasů a dal tam jeden gól. Hanácký klub o tom informoval, o této nové posile, na svém webu a my znovu tedy pojďme na tenisový Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, Karolína Plíšková stále teď ve vedení 4-3 odskočila zase díky svému podání v souboji s Terezou Valentovou a teď asi nejtěžší servisový gem zatím zažila Karolína Plíšková v tomto duelu, protože odvracela breakovou šanci soupeřky. Ta teď naopak servíruje pod velkým tlakem, protože prohrává 3-4 a v tuto chvíli už 0-40 po vynikajícím returnu Karolíny Plíškové, takže velké starosti a komplikace teď pro Terezu Valentovou, která čelí finalistce Wimbledonu z roku 2021 Karolíně Plíškové. Ta má teď trojnásobnou breakovou příležitost, 3 balonky v řadě. Teď je tedy 3-4-0-40 z pohledu Terezy Valentové, která není spokojena s nadhozem. Už tady začalo trošičku i svítit sluníčko, takže možná teď proto ta komplikace a první rána nesedla Tereze Valentové při důležitém okamžiku, takže Plíšková má teď dobrou možnost na returnu. Podíváme se také na zápas alespoň krátce Marie Bouskové, který se zatím vyvíjí jednoznačně co do skóre 4-1 pro českou hráčku v souboji s Gibsonovou z Austrálie, 4-1 tedy v prvním setu. Karolína Plíšková teď může zatlačit na Terezu Valentovou, ale nepovedl se jí úder z forehandové strany, podseknutý balonek, úder se spodní rotací končí v síti. Při náběhu k síti Karolína Plíšková chybovala. Tereza Valentová teď využila toho, že balonek letěl nízko a Karolína Plíšková se k němu nedostala včas, takže teď pod tlakem chybovala. 40-15, ale stále ještě nepříznivé skóre pro Terezu Valentovou, protože z jejího pohledu je to 15-40, takže 3-4-15-40 a další nepovedený první servis, už se to sčítá a toto je samozřejmě zase o něco složitější na travnatém povrchu, když si tenistka nevypůže první ranou. Teď je Karolína Plíšková zatlačila z returnu na soupeřku, ale Tereza Valentová dokázala první úder Plíškové vrátit, ten druhý už ne a tak je to 5-3 a Karolína Plíšková tedy ve velké výhodě získává vedení 5-3 v prvním setu. Marie Bousková vede 4-1 v duelu s Gibsonovou z Austrálie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Skupina Coldplay dohrává ve 12.43, krásné úterý 30. června. Všem, kteří nás posloucháte, jsme za to moc rádi. Zase jedna fotbalová novinka předtím, než se vydáme za tenisem do Londýna. Spartianský útočník Kevin Prince Mila se zapojil do přípravy fotbalistů Jablonce. Oba kluby dolaďují podobu jeho působení na severu Čech. Sparta i Jablonec to uvedli na sociálních sítích. 22-letý Kamerunec přišel do Sparty před rokem v létě z Dukly. My už se ale znovu pojďme tedy věnovat českým tenistkám a tenistům. Později odpoledne Karolína Plíšková v úvodním kole dvouhry na Wimbledonu hraje s Terezou Valentovou a právě tenhle český souboj sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Karolína Plíšková se teď ujala vedení 1-0 na sety, 6-3 první sada, druhý využitý setball, teď v koncovce prvního setu. Pro Karolínu Plíškovou klíčová situace přišla za stavu 4-3 nebo už možná gem předtím, protože v servisovém gemu Karolíny Plíškové, která se za stavu 3-3 trošičku trápila na podání, tak přišla šance pro Terezu Valentovou, ta ji nedokázala využít a naopak pak přišla ztráta Terezy Valentové podání. Karolína Plíšková už servis sem dopodávala set číslo 1, který tedy skončil vítězně pro Karolínu Plíškovou, která neservíruje úplně nejlépe, ale stále lépe než Tereza Valentová, která nedokázala první podání dostat na nějakou dobrou úroveň. Delší část první sady pohybuje se na nějakých 46% úspěšnosti prvního servisu. To je velmi málo na to, aby mohla vzdorovat Karolíně Plíškové, která má velké zkušenosti na travnatých dvorcích. Samozřejmě už jsme to několikrát připomínali ve vysílání radiožurnálu Sport. Je to finalistka Wimbledonu z roku 2021. Blízko k uzavření první sady má i Marie Bousková, která vede nad Gibsonovou z Austrálie 5-1 v prvním setu, ale samozřejmě nemá to ve svých rukou úplně teď, protože je napřímu Gibsonová na podání. Je to teď schoda obou hráček, takže dva balonky od toho, aby Marie Bousková získala první sadu, ale samozřejmě tady by to nebyla žádná senzace, protože Bousková je velkou favoritkou tohoto duelu. Gibsonová přeci jenom dělá častější chyby, není tak solidní hráčkou, nemá tak jisté základní údery a dost tím i Marie Bouskové, která je velmi trpělivá, dobře si počká na svou finální ránu, tak zatím tím ulehčuje favoritce i celkem pozici v tomto duelu Gibsonová z Austrálie. Ta teď podává za stavu 1-5 a za schody teď sice tlačí na Marii Bouskovou, ale v zápětí další forehandový úder už je zase nepřesný a tak je to chyba. Balonek končí v síti a je tady setball pro Marii Bouskovou v první sadě zápasu. Mezitím Karolína Plíšková poté, co se poradila se svým týmem v pauze mezi sety, tak už je připravena na začátek druhé sady. Chviličku se čekalo na Terezu Valentovou, která teď bude podáním rozehrávat druhý set. Ten první začínala na podání Karolína Plíšková. To je vždycky výhoda, pokud hráčka servis udrží samozřejmě, protože druhý musí dotahovat, to není nic objevného. Teď tedy setball Marie Bouskové, která dokázala vyškrábnout těžký servis Gibsonové a ta teď musí hrát další a další míčky a Marie Bousková má vynikající obranu a tou obranou si vynutila chybu, počkala si na chybu, která přišla a tak Marie Bousková vede 1-0 na sety, 6-1 první set. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 12 hodin 51 minut, to je Sting v úterním radiožurnálu Sport. Je 30. června roku 2026, je to 30 let ode dne, kdy Češi sahali naposledy na velké fotbalové akci o zlatou medaili. Na Euro 1996 se ukázalo dost hráčů fotbalovému světu a řekli si o nová krásná angažmá. Opravdu nechybělo mnoho a Češi mohli celý turnaj vyhrát, ale ve Wembley je pak srazili dvě branky střídajícího Olivera Bierhoffa. Česká euforie z vedení trvala zhruba čtvrt hodiny hry.
1: Matias Sammer srazil Karla Pomorského v pokutovém území.
2: Z dnešní technologií by Češi penaltu ve finále Eura nezahrávali, protože Sammer srazil Pomorského před pokutovým územím. Německý obránce by dostal červenou, místo toho se kopal pokutový kop.
3: Rozhodčí Pajreto byl nekompromisní a tak český tým měl výhodu pokutového kopu. Patrik Berger si na ní věřil.
1: Patrik Berger je tím mužem, který na sebe vzal tu obrovskou zodpovědnost. 59. minuta zápasu. Souboj. Brankář Kepke, Patrik Berger. Držme palce. Patrik Berger se dozví a sílí. Gól! Patrik Berger celou do prostředka branky otvírá skóre.
2: Karel Poborský byl faulovaný a Patrik Berger proměnil. Dvěma góly Bierhoffa ale Němci finále otočili a Česko bylo stříbrné. Na konci roku mělo dva fotbalisty roku. V anketě tehdy neexistovala při rovnosti bodů další kritéria, jako například vyšší počet prvních míst a podobně. A to bylo organizátorům vytýkáno. Přeci jen mít dva fotbalisty roku bylo zvláštní. Od dalšího roku ale už bylo vše napraveno. Jak oba vítězové ankety, tak celá česká reprezentace zažili v létě roku 1996 fotbalovou pohádku.
1: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
2: David Procházka, Radiožurnál.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Bouda a zprávy. Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Tenistky Karolína Plíšková a Tereza Valentová hrají proti sobě v úvodním kole Wimbledonu. Po nehodě čekejte kolonu na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta Petra Pavla čekají Hlaváče nelehké časy. Věří ale, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
8: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
7: Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
9: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
7: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12 hodin. Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku bude uzavřená do půlky srpna. Drážní hasiči v pondělí odpoledne museli uzavřít kvůli silnému dešti, trať je podemletá. Opravy potrvají právě do půlky srpna, doplňuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
10: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati je natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
0: Sport.
6: Tři české tenistky aktuálně hrají v prvním kole Wimbledonu. Tereza Valentová bojuje na úvod travnatého Grand Slamu s Karolínou Plíškovou. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
11: Karolína Plíšková vyhrála první sadu 6-3, lépe servírovala než její mladší krajanka, která teď vede 3-2 ve druhé sadě. Na podání půjde Plíšková. Hraje také Marie Bousková s Australankou Gibsonovou. Po jasné první sadě 6-1 je to teď vyrovnanější 1-1 na začátku druhého setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
6: V dnešním programu se představí ještě dalších 5 českých tenistů. Hrát budou Bejlek, Nosková, Menšík, Lehečka a Kopřiva. Živé vstupy z duelů vysílá Radio Žurnál Sport. Bruslařská unie ISU umožní návrat do mezinárodních soutěží pod neutrálním statusem ruským a běloruským sportovcům. Ti byli z velkých akcí vyloučeni od ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. ISU jejich návrat oznámila v prohlášení na svém webu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na dálnicích před Brnem a nehody na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz ve směru z Vyškova, zpomalíte u Rohlenky na 208. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí za sjezdem na Popůvky na kilometru 184. Levé pruhy jedou rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice čekejte kolonu ze 7. kilometru. Nesouvisle pokračuje do Brna, navíc v koloně na 5. a 5. kilometru řeší srážku dvou kamionů, osobními auty 15 minut navíc. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.
3: 13 hodin 6 minut, dál přejeme krásné úterý 30. června ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, a pojďme znovu po zprávách. Hned na tenisový Wimbledon, jak se daří českým tenistkám, to sleduje přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
4: Ano, protože tady je první mírná komplikace, věřme, že mírná, v duelu Marie Bouskové, která vyhrála 6-1 jasně první set nad Gibsonovou z Austrálie, ale teď česká tenistka ztratila servis a Australanka může potvrdit. Break vede 2-1 ve druhé sadě. Australanka Gibsonová má silnější údery od základní čáry, co se týče parametrů rány, rychlosti, tak je na tom lépe, ale dělala dost chyb v prvním setu. Pokud jí to padá do kurtu, tak i skvělá obrana Marie Bouskové někdy zkrátka nestačí. Teď tedy začíná další část zápasu, čtvrtá hra druhé sady. Marie Bousková ve vedení 1-0 na sety. Teď ovšem bude muset dotahovat. Gibsonová jde servírovat za stavu 2-1. Karolína Plíšková teď za vedení 1-0 na sety hraje s Terezou Valentovou a díky svému podání se jí teď povedlo srovnat na 3-3, takže 6-3, 3-3 z pohledu Karolíny Plíškové. Na servisu teď bude Tereza Valentová z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: A ve 13 hodin 7 minut v úterním Radiožurnálu Sport skupina Green Day.

0: Skupina Green Day v odpoledním radiožurnálu Sport do zápasů vstupovali jako favorité, přesto na turnaji končí fotbalisti Německa a Nizozemska vypadli ze světového šampionátu už v prvním kole playoff, a to shodně na penalty. Nizozemci nezvládli duel s Marokem 1-2, po penaltách Němci podlehli stejným způsobem Paraguay. Víc o tom teď budeme mluvit s Tadeášem Skalickým, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Němci prodloužili tím svým koncem hodně nelichotivou sérii bez úspěchu na velkých akcích, tak jak dlouho už vlastně čekají na medaily?
1: Na mistrovství světa od zlata v roce 2014 v Brazílii. Hned 4 roky na to v Rusku totiž nepostoupili ani ze skupiny a stejné to bylo i v roce 2022 v Kataru. Letos sice do vyřazovací fáze prošli, ale připomeňme, že právě ten letošní turnaj hrálo více nebo hraje více mužstev než na těch předchozích a Němci tak znovu končí ve chvíli, kdy je ve hře ještě 32 reprezentací.
0: Německý manšaft tak tady navíc přijde o docela unikátní sérii v dějinách šampionátu, je to tak?
1: Ano, 4násobní mistři světa vybojovali medaily v každém desetiletí, ve kterém se šampionáty hrály od toho prvního v roce 1930. A protože Němci neuspěli v Kataru a ani teď v Severní Americe, další možnost budou mít až na začátku příští dekády v roce 2030. Kouč Julian Nagelsmann po zápase řekl, že přes vypadnutí týmu z turnaje neplánuje odstoupit.
2: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
0: Tolik tedy Julian Nagelsmann. Na mistrovství světa tady až končí i Nizozemci, které vyřadilo Maroko, tedy minulý semifinalista, no a znovu tedy penaltový rozstřel.
1: Ano, Oranjes, jak se Nizozemcům přezdívá, vypadli na penalty i ve čtvrtfinále v roce 2022 a v semifinále v roce 2014. Navíc 4 roky předtím došli až do finále, ve kterém podlehli Španělům v prodloužení. To znamená, že od roku 2006 neprohráli na světovém šampionátu jediné utkání, které by se dohrálo v 90 minutách. A letos i přes vyřazení tuhle statistiku prodloužili. Mimochodem, tip na vítěze tak nevyšel německému matematikovi Joachimu Klementovi, který pomocí propracovaného modelu odhadl už 3x v řadě dopředu mistry světa. S Nizozemci se ale letos po dlouhé době zmýlil.
0: Takže je to vlastně, no, sport. A je to kulaté. A takzvaně nedá se to odhadovat. To je dobře, ne? To je dobrá zpráva.
1: Je to tak, já jsem slepě věřil Joachimu Klementovi a v naší redakční typovačce jsem právě Nizozemce zvolil za mistry světa, protože jsem nedokázal odhadnout, kdo že by to opravdu mohl být, a dnes bych volil asi pravděpodobně jinak, dnes tedy určitě po vypadnutí Nizozemců, ale třeba se začátkem toho playoff bych pravděpodobně nejvýš řadil Francouze, kteří jsou zatím nejdominantnějším týmem, zdá se.
0: Nemám k tomu co dodat. Ještě doplňme, že vedle Paraguaje a Maroka do 8 finále prošli taky Brazilci, kteří porazili Japonce 2-1, i když tak trošku s odřenýma ušima. Dnes v 19 hodin pobřeží slonoviny proti Norsku, ve 23 potom Francie se Švédskem a ve 3 v noci, pokud nebudete třeba moc spát, tak Mexiko s Ekvádorem. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech. Teď jsme o tom mluvili s Tadášem Skalickým. Moc díky.
1: Naslyšenou.

0: Pink Floyd dohrávají v úterním radiožurnálu Sport, je 13 hodin a 18 minut a my po hudbě znovu pojďme za tenisovým Grand Slamem, zatím, který se aktuálně hraje na travnatých kurtech v Londýně, tedy na Wimbledon, a přímo na místě v Londýně je taky kolega Jaroslav Pašil.
1: Karolína Plíšková servíruje na výhru v zápase s Terezou Valentovou 6-3, 5-4, 30-0, dva balonky od postupu je Karolína Plíšková v souboji s mladší krajankou, která nemá tolik travnatých zkušeností, a i to se zatím určitě projevuje v zápase, ve kterém má navrch Karolína Plíšková, která teď vede 40-0, a jsou tady matchboly pro českou hráčku, která má více zkušeností, protože samozřejmě české hráčky jsou obě. Karolína Plíšková jich dokázala využít, zatím to tak vypadá, že právě ty zkušenosti hodně rozhodují. Počkala si na dobrý okamžik v prvním setu, teď i ve druhém, a s jedním breakem v každé sadě zřejmě vyhraje tento zápas. Je to tak, SM stvrdí tento fakt, který jsem před chviličkou řekl, 6-3, 6-4, dva breaky v každém setu jeden. Karolína Plíšková se usmívá a teď trošičku politovala svou krajanku u sítě Terezu Valentovou, se kterou si podává ruku. Teď už tedy potlesk na dvorci číslo 4 pro Karolínu Plíškovou. Vítězku českého souboje 6-3, 6-4, klíčový okamžik, určitě první set, kdy za stavu 3-3 Karolína Plíšková podržela svůj servis, přestože tam měla šanci. Asi jedinou, dá se říct, v tomto zápase při podání Karolíny Plíškové soupeřka Tereza Valentová, která pak následně ztratila svůj servis, a Karolína Plíšková dohrála první set svým podáním. Totéž se v podstatě opakovalo druhou sadu, také si Karolína Plíšková počkala na dobrý okamžik na jeden gem, kdy se to Tereze Valentové nesešlo, a naopak, kdy se dařilo Karolíně Plíškové na returnu, to byl gem, kterým se dostala zase do náskoku jednoho breaku Karolína Plíšková v koncovce druhé sady a následně break potvrdila. Tak tedy 6-3, 6-4 z pohledu Karolíny Plíškové, která vyřadila Terezu Valentovou. Marie Bousková je na tom podstatně hůř ve druhém setu svého zápasu s Australankou Gibsonovou. 6-1 první set, jasné skore, ale teď je to zase naopak 4-1 ve vedení Gibsonová, která podává za stavu 4-1, tedy australská tenistka má velmi silné údery co do rychlosti, už jsme o tom mluvili, a když dokáže být přesná a nechybová při hře na riziko, tak ani Marie Bousková, jinak vynikající atletka s výtečným pohybem, kolikrát nestíhá. Tak tedy 6-1, ale 1-4 z pohledu Marie Bouskové z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dnes je to 30 let od momentu, kdy čeští fotbalisté získali stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Ve finále ve Wembley Češi prohráli s Německem v prodloužení 1-2. Národní tým vedl po hodině hry, kdy penaltu proměnil Patrik Berger. Němci pak na hřiště poslali Olivera Bierhoffa, který rychle po příchodu do zápasu dokázal vyrovnat a na začátku prodloužení překonal golmana Koubu. Tehdy se hrálo na zlatý gól, tedy kdo dá gól, vyhrál. Prodloužení se nedohrávalo. Tady je vzpomínka tehdejšího reprezentanta Pavla Nedvěda.
1: Tak já si myslím, že pro mnoho z nás to byla startovní čára a prostě jsme se odrazili někam do Evropy, když jsme ani nevěděli pořádně kam, ale jsme rádi, myslím si, že spoustu kluků reprezentovalo Česko fantasticky a to si myslím, že je super pro tuhle generaci.

0: se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
3: Dluhy domácností v Česku u bank se v květnu meziměsíčně zvýšily o téměř 24 miliard na 2,69 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,58 bilionu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 244 miliard a u firem zhruba o 111 miliard korun. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Víc než milion lidí se přihlásilo do španělského programu umožňujícího legalizaci statusu migrantů, oznámil to premiér Pedro Sánchez. Informovala o tom agentura AFP s tím, že podání žádosti automaticky neznamená legalizaci pobytu. Dnešek je posledním dnem, kdy je možné se do programu přihlásit. A 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května, teprve teď ale mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky, oproti liškám obecným, ale drobnější a taky víc společenští. Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
1: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Krajanku Terezu Valentovou porazila po setech 6-3 a 6-4. V Londýně teď hraje Marie Bousková proti Australance Gibsonové a sleduje to Jaroslav Plašil.
4: Australanka Gibsonová, která prohrála první set 1-6, je na tom teď výrazně lépe, vede 5-2 a může doservírovat sadu číslo 2 do zdárného konce a vynutit si tedy třetí rozhodující set. Zlepšila se co do opřetnosti, její útoky jsou mnohem méně chybovější než v první sadě a tak teď je blízko srovnání stavu setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D1 za Kývalkou. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za Lochkovským tunelem na 14. kilometru zasahují u následku srážky dodávky s kamionem. Na místě je stále vrtulník a provoz stojí. Na okruh pokud možno nenajíždějte, z D1 se dá pokračovat rovnou na jižní spojku. Dá se také sjíždět na Jesenici nebo Strakonickou, zpět se vrátíte ulicí k Barandovu. V úvahu přichází ještě trasa přes Radotín. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most na 60,5 kilometru řeší nehodu už jen v levém pruhu. Zpoždění kolem 20 minut v osobních autech, ovšem kamiony se táhnou už z Cínovecké a celou Gubelskou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183 čekejte kolonu. Do omezení na kilometr 196 je to osobními auty na 25 minut. Ve směru z Vyškova se popojíždí také, tam se zpomaluje u Rohlenky na 208. kilometru. A na D52 z Brna do Mikulova za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru stojí nákladní auto po nehodě. Jede se jedním pruhem, je tam krátká kolona na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky, později budou od jeho západu četnější a i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 38 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Fotbalisti Maroka, Paraguaje a Brazílie prošli do osmifinále mistrovství světa. Víc tuhle úvodní zprávu sportovního přehledu rozebere Tadeáš Skalický. Vítej.
1: Hezký den. Němečtí fotbalisté nepostoupili z úvodního kola play-off do osmifinále mistrovství světa. Paraguaji podlehli 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem skončil i duel Nizozemska s Marokem, který v rozstřelu ovládl africký tým a čeká ho Kanada. Jediným duel, který se dohrál po 90 minutách, byl ten mezi Brazilci a Japonci. Jihoameričané v něm zvítězili 2-1. Vítězný gól dal střídající křídelník Martinelli až v nastaveném čase. Brazilci dali obě branky ve druhém poločase. V tom prvním nebyli nebezpeční a inkasovali po vlastní chybě. Pokračuje italský kouč Brazílie Carlo Ancelotti.
2: Mluvili jsme o tomto aspektu fotbalu hodně před mistrovstvím světa. Nikdo není dokonalý, všichni děláme chyby, ale můžeme ovlivnit to, jak je napravíme. A to tím, že na ně nebudeme myslet a budeme se dívat dopředu. Přesně to se týmu ve druhém poločase povedlo.
1: Brazílie si v osmifinále zahraje s lepším z dvojce Norsko Pobřeží slonoviny, jejichž utkání začne v 19 hodin. Soupeřem Paraguaje bude vítěz duelu Francie-Švédsko, který má výkop ve 23 hodin.
0: Severany čeká náročný úkol, Francie totiž do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa a ve skupině nestratila ani bod. Trenér Švédů Graham Potter proto mluvil na předzápasové konferenci o tom, že jeho svěřence čeká nejtěžší možný soupeř.
3: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
0: A doplním ještě jeden duel programu fotbalového mistrovství světa ve 3 hodiny v noci se domácí Mexiko utká s Ekvádorem.
1: Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly z první ligy zůstane v nadcházející sezóně právě v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic a útočník Sparty Kevin Prince Mila se zapojil do přípravy Jablonce. Oba kluby dolaďují podobu jeho působení na severu Čech. Uvedli to na sociálních sítích.
0: 4 zkušení fotbalisté končí v italském Interu Milan. Po vypršení smluv v klubu nebudou pokračovat Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Jan Sommer a Francesco Acerbi, kteří v minulé sezóně pomohli Interu k titulu v sérii A.
1: Tenistka Karolína Plíšková postoupila na Wimbledonu do druhého kola. Na londýnské trávě vyřadila Terezu Valentovou poměrem 2-0 na sety. Teď bojuje Marie Bousková proti Australance Gibsonové a je u toho v Londýně Jaroslav Plašil.
4: Marie Bousková vyhrála první set 6-1, teď ji ale tlačí soupeřka. Gibsonová z Austrálie má silnější údery co do rychlosti. Marie Bousková se snaží, ale přesto ještě i druhý set třeba vyhrát, prohrává teď 3-5, je to teď schoda, vzhledem k tomu, že už prohrávala 1-5 a že byla kousíček od toho, aby prohrála druhou sadu, tak je to teď mnohem nadějnější, zvlášť když má při svém podání teď gembol a výhodu tedy a šanci jít na 4-5. Zatím tedy platí stav 6-1, 4-5, dnes tedy 3-5 a výhoda, zatím ještě čekáme pochopitelně na další české zápasy, představí se v nich Linda Nosková, Sára Bejlek, Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Druhé kolo singlu už má jisté Kateřina Siňaková, která se teď bude připravovat na další zápas proti krajance Nikole Bartuňkové a v Londýně se tento týden zapojí i do soutěže deblistek a také ještě zvažuje, jestli bude obhajovat loňský titul z mixu ve dvojici s Nizozemcem Sebem Ferbekem. Siňaková se chce definitivně rozhodnout právě během dneška.
5: Upřímně, tělo mi moc nedopřává, takže jsem asi trošičku překloněna, že ne. Přece jen hrá všechny 3 soutěže, prostě je náročný. Dělala jsem to, když mi bylo 23, tak teď už je to ještě horší zvládnout. Samozřejmě jsem se mém v kontaktu a kdybychom chtěli, tak musíme i žádat o volnou kartu, takže nebylo by to ještě jasný, jestli jo nebo ne.
0: Jednou z největších událostí letošního Wimbledonu bude návrat Američanky Siriny Williamsové, vítězka 23 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry na Grand Slamech, se na centrálním dvorci v podvečer utká s Australankou Mayou Jointovou a přiznává, že i ve 44 letech nejspíš bude nervózní.
6: I Očekávám, že budu nervózní. Jako jsem byla nervózní z každého zápasu, který jsem v životě odehrála. Myslím, že to dokazovalo vášeň, lásku a starost, že mi na mé práci záleželo. Ať už to bylo první kolo, druhé kolo nebo finále. Rozhodně očekávám, že budu mít stejné pocity.
0: Ruští a běloruští sportovci se budou moct vrátit do mezinárodních bruslařských soutěží pod neutrálním statusem, oznámila to bruslařská unie ISU v prohlášení na svém webu. Při návratu v nadcházející sezóně budou muset ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři prokázat svoji neutralitu, soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen a budou mít snížené kvóty.
1: A hokejový obránce Radko Gudas mění v NHL týmy po třech letech v Anaheimu, se vrací na Floridu. Tak útočník Ivan pak podepsal v zámořské soutěži po nedávné výměně z Koloráda do Bostonu s vedením Bruins roční dvoucestný kontrakt.
0: Tolik sportovní přehled a Tadeáš Skalický. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Aleš Brychta v odpoledním radiožurnálu Sport, je 13 hodin 47 minut. Pojďme na sociální sítě, tam se po včerejšku neřeší jen fotbalové mistrovství světa, ale i tenisový Wimbledon. Fanoušci baví internet vtípky na účet německé reprezentace. Novak Djokovic se zase během zápasu postaral o nečekaný svatební moment a pozornost vzbudil i jeho syn nebo fotbalová superstar v Hledišti. Co všechno zaujalo na sociálních sítích, to už ví a poví David Prouza. Hezký den.
1: Krásný den. Jak už si vlastně Karle řekl, tak velmi rezonuje vypadnutí Německa z fotbalového mistrovství světa. Pobaví jako vždy účet Troll Football a jeho populární mím s Peterem Parkerem z filmu Spider-Man, který se nejdřív bez brýlí kouká na německého reprezentanta držícího trofej pro vítěze šampionátu, když se ovšem ty brýle nasadí, tak vidí fotbalistu, který má v ruce jenom velkou sklenici piva, zhruba v podobném tvaru. No a upřímně, já jsem se hodně zasmál i u tweetu účtu s názvem Boring Business, který píše: konec Japonska a Německa ve stejný den. To se naposledy stalo v roce 1945. Zároveň je potřeba říci, aby nám nevolali historici, tak není to úplně přesné, protože kapitulaci těchto zemí reálně dělili 4 měsíce, ale zase proč si kazit zábavu pravdou?
0: Rozhodně. Žádost o ruku při sportovním utkání, to je věc, kterou známe z mnohých asi amerických filmů, ale jedna taková proběhla včera na tenisovém Wimbledonu. Tak při jakém zápase to bylo?
1: Bylo to utkání Novaka Djokoviče s Číňanem Wu. Během prvního setu proběhla ta žádost a docela vlastně krátce před startem toho gemu a možná i proto krátce na to Djokovic se na ten šťastný pár obrátil a řekl:
2: fingers.
1: Chci pozvánku na vaši svatbu, to zařval Novak Djokovic směrem k tomuto šťastnému páru, takhle se to asi dá nejlépe přeložit. Celé to video si můžete pustit třeba na instagramovém profilu Wimbledonu, na tom oficiálním, ale najdete ho kdekoliv jinde.
0: A když už jsme, Davide, u Novaka Djokoviče, tak na kurtu i tentokrát měl klasicky hodně hlasitou podporu.
1: Měl, ale nejenom od, řekněme, normálních fanoušků, ale pozornost si získal také jeho syn Stefan. Každý povedený míček prožíval hodně emotivně, takže si lidé na sociálních sítích začali trochu dělat legraci, že temperament rozhodně asi šel spíše přes tatínka než přes maminku. Hlasité oslavy syna Novaka Djokoviče několikrát zachytili i televizní kamery a proto se také objevují na sociálních sítích.
0: No a Wimbledon přilákal taky jednu velkou fotbalovou osobnost.
1: Je to tak, každý rok Wimbledon prostě se postará o to, že přijdou na sedačky opravdu ty největší nebo nejznámější sportovní a nejenom sportovní tváře. Na zápas světové jedničky Jannika Sinnera s Mojmirem Kecmanovičem ze Srbska dorazil třeba bývalý anglický fotbalový reprezentant, majitel Interu Miami David Beckham. Kamery ho zachytili několikrát v královské loži a samozřejmě nepřekvapí, že David Beckham byl naprosto perfektně oblečený, tak jak se na Wimbledon sluší a patří.
0: Přesně tak. Tolik hity sociálních sítí s Davidem Prouzou. Moc děkujeme.
1: Krásný den.

0: 13 hodin 54 minut v odpoledním radiožurnálu Sport. Znovu pojďme na tenisový Wimbledon. Karolína Plíšková zvládla české derby s Terezou Valentovou po vítězství 6-3 a 6-4. Postoupila do druhého kola, jak se daří dalším českým reprezentantkám a reprezentantům. To celé odpoledne a večer bude sledovat Jaroslav Plašil.
1: Marii Bouskové už se nepovedlo zachránit druhou sadu, takže se hraje teď rozhodující třetí set. Gibsonová si odskočila na chvíli do šatny, teď už se vrátila a tak teď servíruje za stavu 15 obě. Bude to ještě velká bitva, byť to vypadalo zprvu jasně pro Marii Bouskovou, která sbírala gemy rychle za sebou 6-1 první set, pak ale 6-3 ten druhý pro Gibsonovou, která má, už jsem to zmiňoval ve vysílání radiožurnálu Sport několikrát, navrch v ráně, kterou dokáže poslat na druhou stranu dvorce, hraje na velké riziko a druhý set jí to tam často padalo, takže proto je to teď 1-1 na sety a začal před chvíličkou už třetí set. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Wimbledon.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Stát nemá podle expertů efektivní nástroje k boji proti nelegálnímu vývozu léků. Tenistka Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu, vyřadila krajanku Valentovou. Po nehodě u Lochkova čekejte dlouhou kolonu na pražském okruhu směrem na letiště. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server i rozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoct měla novela zákona o léčivech z roku 2024, která zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplatí. Na nejvýš jim hrozí pokuta 20 milionů korun. Problém je podle Boráně i nesoučinnost krajů. SÚKL totiž sám nemůže lékárnám odebírat licence. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo v historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
4: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
3: Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál výstraha před vysokými teplotami a dnes meteorologové varují taky před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli nim vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. V Rusku jsou po ukrajinských dronových útocích nejméně dva mrtví, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na sítě Telegram to napsal gubernátor oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v Bělgorodské oblasti. Naopak ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších jsou zranění.
5: Cynické ruské údary po Záporoží a Dnipru.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonské dvouhry. V českém souboji vyřadila stravnatého grandslamu Terezu Valentovou poměrem 2-0 na sety. Teď hraje Marie Bousková proti Australance Gibsonové. V Londýně to vidí Jaroslav Plašil.
8: Vyrovnaný zápas dospěl do třetí rozhodující sady, v ní je to 1-1 na podání teď Australanka Gibsonová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na Pražském okruhu a omezení na D1 u Kojetína. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za Lohkovským tunelem vyšetřují vážnou nehodu. Na 14. kilometru je průjezdný pouze levý pruh. Regulují provoz v tunelech a fronta je dlouhá. Brzdí se za sjezdem na Jesenici, je to na desítky minut. Z D1 se dá jet rovnou po jižní spojce, zpět se vrátíte ulicí k Barrandovu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby na minus prvním kilometru hlásíte kolonu. Jsou to hlavně kamiony a táhnou se přes celou Gubelskou a Novopatskou na východní část okruhu. Tam po nehodě už nic nepřekáží, kolona se začne rozjíždět, osobními auty se výrazněji nezdržíte. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 trvá silný provoz, osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 na 25 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín opatrně na kilometru 254 chystají vyproštění kamionu po včerejší nehodě. Uzavřený je pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. A v Praze v Karlovarské směrem z centra u tramvajového obratiště se srazila dodávka z tramvají. Dodávku teď odklidili, kolona od vypichu se začne rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553.

0: zelandských šampionů Auckland City. 26-letý krajní hráč přestupuje z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru. Auckland o tom informoval na sociální síti X.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Come on, Eileen, Dexys, Midnight Thunders, 14 hodin, 10 minut, odpolední radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola a Wimbledonu vyřadila krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Maria Bousková stále hraje proti Australance Gibsonové. V Londýně je přímo u toho Jaroslav Plašil.
1: Zase je na tom o kousíček lépe česká hráčka Marie Bousková, která má výhodu breaku v rozhodujícím třetím setu, vede 2-1, už to tak bylo i před chvílí. Marie Bousková o náskok přišla, teď se snaží potvrdit znovu break v souboji s Gibsonovou. Klíčem je určitě aktivita, protože pokud Marie Bousková se dostane k aktivnější hře, tak jí soupeřka nemůže tolik škodit, jinak když je to naopak, tak

0: se Marie Bousková několikrát přesvědčila o tom, že když jí soupeřka zatlačí a hraje pak Marie Bousková daleko za základní čarou, tak má velké starosti, pak přichází dost často i zkrácení hry a tím sbírala dost bodů v tomto zápase Gibsonová z Austrálie, ale ta také dělá často chyby, jako právě teď. Marie Bouskové tím zase trošičku pomáhá 2-1 v rozhodující sadě zápasu a v tuto chvíli 15-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hokejová Olomouc přivedla před startem nové sezony 11 nových hráčů, jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého Nahané stály už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit, primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v B týmu v Maxalize. V Extralize dostal v uplynulé sezóně jenom 11 zápasů a právě kvůli nízkému vytížení svůj klub po dlouhých letech opustil.
1: Bylo to takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej hokej mladej.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, přihrávkách, jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženě spát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, jak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se je dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit Nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy a jako já jsem jim vděčný, co jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit. No.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no, už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Jakube na YouTube v odpoledním radiožurnálu Sport je 14 hodin a 22 minut. Fotbalové mistrovství světa dnes večer pokračuje dalšími zápasy v playoff v 19:00 Pobřeží Slonoviny proti Norsku, 23:00 to je výkop zápasu Francie Švédsko, no a ve 3 hodiny ráno na zítra, tedy už ve středu, Mexiko proti Ekvádoru. Všechny tři zápasy nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, tak si je nenechte ujít.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů, vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže. Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka, který končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti. Během pondělí se v Polsku utopili 4 lidi. Informovala o tom tamní policie. Od počátku června už v zemi podle serveru Onet utonulo přes 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíc případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují taky současná vedra. A držitelé takzvaného Baťa pasu můžou ve Zlíně od zítřka až do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a také jeho rodinou. Baťa pas získají lidi, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Sport. Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Teď bojuje Marie Bousková s Australankou Gibsonovou a v Londýně u toho Jaroslav Plašil. Omlouváme se za technické problémy. Pokusíme se spojit ještě v této půlhodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Popůvky z kilometru 181 pojedete v koloně do omezení v Brně. Je to osobními auty na necelou půl hodinu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín dejte pozor na kilometru 254. Chystají vyproštění kamionu po včerejší nehodě. Uzavřený je pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za Lochkovským tunelem na 14. kilometru podařilo zprůjezdnit po nehodě i prostřední pruh. Situace se zlepšuje, kolona zatím začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Osobními auty čekejte 20 minut navíc, nadále regulují provoz v tunelech. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na křižovatce u Třebíze řeší nehodu, z obou směrů stojí dlouhé kolony a nehýbou se, dejte nám vědět, jak to na místě vypadá. Možná je trasa z Lotouše přes Klobuky a Úherce. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku, z obou směrů počítejte s 15 až 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jeho východě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Freddie Mercury v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 38 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Jak se daří dalším českým tenistkám a tenistům, to sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
1: Teď právě se zadařilo Marii Bouskové, která postupuje do druhého kola. Byla to nakonec bitva, ale rozhodující i třetí sadu Marie Bousková zvládla parádně 6-1, 3-6, 6-2. Marie Bousková se znovu dostala k aktivitě, k dobré koncentraci, což je také důležité na menších kurtech. Přesvědčila se o tom i Tereza Valentová v souboji s Karolínou Plíškovou, protože se několikrát, asi dvakrát v zápase zastavila v domnění, že už se nehraje, jak slyšela nějaké hlášení, jak jí to rozrušilo hlášení z okolních dvorců. I na to je potřeba dávat pozor, mluvila o tom i Karolína Plíšková, vítězka právě derby nad Terezou Valentovou, kterou vyřadila v prvním kole Wimbledonu. Dále jde tedy už i Marie Bousková, která porazila Gibsonovou z Austrálie 6-1, 3-6, 6-2. No a budeme samozřejmě zvědaví i na další české tenisty. Je to dnes dlouhý seznam, celkem 8 hráčů dnes zasáhne do programu. A samozřejmě, když už jsme zmínili ty, které mají zápasy za sebou, tak ještě rychle ty, které mají zápasy před sebou. Linda Nosková, Sára Bejlek, Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vítko Přivá z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Vladimír Mišík, 14 hodin 43 minut, příjemné úterní odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. V našem pravidelném seriálu se v posledních týdnech věnujeme historii mistrovství světa ve fotbale. Jdeme postupně, turnaj po turnaji, no a dnes už se dostáváme do roku 1974. Tehdy se Čechoslováci na něj nedokázali probojovat, protože skončili v kvalifikační skupině druzí za Skoty. Světový šampionát se hrál v západním Německu a domácí v základní skupině jednou nečekaně zaváhali.
1: Nenechte se zmást, podle jména střelce Jürgena Sparwassera správně předpokládáte, že se jedná o německého hráče, jenže šlo reprezentanta Německé demokratické republiky, tedy východního Německa. V roce 1974 fotbalový trpaslík v základní skupině dokázal porazit své slavnější soupeře ze západu 1-0. Šlo o první a taky poslední fotbalové střetnutí mezi západním a východním Německem v historii a v kabině západních profesionálů to pak vřelo.
2: To byla chvíle, kdy přišel přesně ten čas na to se pohádat, vyříkat si některé věci a udělat ta správná rozhodnutí. Ta prohra 0-1 byla zlomovým bodem celého mistrovství. Nakonec to pro nás byl hodně pozitivní zlom.
1: Vzpomínal Paul Breitner, jedna z opor západních Němců. Ti se díky prohře s těmi východními paradoxně dostali do lehčí semifinálové skupiny. Tam přehráli Jugoslávii, Švédsko i Polsko a postoupili do finále proti Nizozemsku. Západní Německo porazilo Nizozemce 2-1 a po 20 letech mohlo slavit další titul mistrů světa. Gerd Müller k němu přispěl 4 góly, ale nejlepším střelcem turnaje byl překvapivě Polák Lato, který své zemi pomohl k bronzu. Další zajímavý příběh tohoto šampionátu nabídla africká země Zaire, kterou v současnosti známe jako Demokratickou republiku Kongo. Zaire prohrou 0-9 s Jugoslávií vyrovnal nejvyšší prohru v historii světových šampionátů a při dalším prohraném zápase s Brazílií se proslavil obránce Ilunga Mbepu. Slyšeli jste lehce upravenou verzi situace, kdy Brazilci zahrávali přímý kop z nadějné pozice pár metrů před vápnem, ale když dal rozhodčí pokyn ke hře, tak se k míči místo útočníků rozběhl zaierský obránce a vší silou ho odkopl na druhou stranu hřiště. Ilunga Mbepu za to sice dostal žlutou kartu, ale pobavil celý stadion i fanoušky ve světě. V 90. letech si na něj vzpomněli britští komici Bedil a Skinner, kteří ve svém pořadu parodovali nejslavnější momenty z historie fotbalu. Nových šampionátů. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Spartanský útočník Kevin Prince Mila se zapojil do přípravy fotbalistů Jablonce. Oba kluby dolaďují podobu jeho působení na severu Čech. Sparta i Jablonec to uvedli na svých sociálních sítích. Do olomoucké Sigmy zase přichází na roční hostování z obcí Zlil. Kamerunský obránce Stefan Numbissi, 19-letý fotbalista v minulé sezóně, odehrál za rezervní tým francouzského celku 22 zápasů a dal jeden gól. Hanácký klub o tom informoval na svém webu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Fotbalisti Švédska se v úvodním kole play-off mistrovství světa utkají s úřadujícími šampiony z Francie. Po nehodě je neprůjezdná silnice 7 u Třebíze směrem do Chomutova a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo od západu občas déšť, místy bouřky i silné. Večer se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidi v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z Kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Šifrem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných, David Uhlíř, řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
6: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
5: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu a stejný postup zvažuje i státní zástupce. Včerejší výbuch v Monaku nebyl podle policie terorismus. Vyšetřuje ho jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení, potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
7: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
8: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích. U Plzně zasahovali tam hasiči a na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy, popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
9: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík. Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
0: Sport.
10: Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Postoupila i Marie Bousková. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. A fotbalisté Švédska nastoupí na mistrovství světa v úvodním kole play-off proti Francii. Ta do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa ve skupině a nestratila ani bod. Podle trenéra Švédů Grahama Pottera čeká jeho tým nejtěžší možný soupeř.
11: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
10: Souboj Francie se Švédskem začne ve 23 hodin českého času. Už v 7 večer se Norsko utká s pobřežím Slonoviny.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Ostrovačic a neprůjezdná sedmička u Třebíze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s kolonou do zúžení na kilometr 196, pojedete půl hodiny kamiony déle. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem spozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 15. kilometru je na vozovce roztrhaná pneumatika. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kladno. Na 7. kilometru leží nějaký kovový předmět, může se vybočovat. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova v omezení u Třebíze havarovalo nákladní auto a provoz se zastavil. Z obou směrů stojí dlouhé kolony. Náš zpravodaj to objel.
14: Lotouši už jsem odbočoval doprava, protože je kolona až do Lotouše. Ideálně přes Kutrovice vlastně projede se Třebízí, Hořešovičky a vyjede se Panenský Týnec. A to samý zpátky, protože tady už to stojí taky za Panenským Týncem.
13: A na Pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Jesenici zůstávají už pouze kolony hlavně kamionů z 81. kilometru. Regulují provoz v tunelech. Za Lochkovským tunelem je uzavřený pravý pruh po dřívější nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte.

0: tři čeští cyklisti, Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Bittner. Cyklisty letos čekají trošku kratší etapy než třeba někdy dříve. Nejdelší letošní úsek měří 205 kilometrů, no a organizátoři taky hledají trasy s větším počtem stinných míst, jako je například nové stoupání na hák v Alsasku během 14. etapy.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Jeden z nejlepších boxerů historie Mike Tyson slaví 60. narozeniny, mistrem světa těžké váhy se stal ve 20 letech, což je rekord, který zatím stále nikdo nepřekonal. O legendě boxerského světa se teď budeme bavit s Davidem Prouzou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, myslím si, Karle, že ten rekord zůstane stále nepřekonaný ještě dlouho.
0: Davide, tak co dělalo z Mikea Tysona tak dobrého boxera?
1: Těch věcí je několik. Určitě nějaké vrozené předpoklady pro tenhle sport, to je jasné. A pak obrovská disciplína, ať už tréninková, nebo potom zápasová, kterou mu vštěpoval trenér Kaz D'Amato, legendární coach boxerského prostředí, který ve svém pozdním věku objevil Mikea Tysona, vzal si ho takzvaně pod křídla a neskutečným způsobem z něj vychoval prostě tu bestii v podstatě, která v ringu na konci 80. let a na začátku 90. naprosto dominovala. Když si pustíte třeba některá tréninková videa, jak Tyson ve 20 letech trénuje, tak to je něco absolutně nemyslitelného. Do dneška jsou fitness influenceři, kteří zkouší takzvané kliky Mikea Tysona a v podstatě v plné síle udělají třeba 3 a pak zjistíte, že Tyson jich dělal 100 denně a tak dále a tak dále. Je to opravdu prostě kombinace více věcí a Mike Tyson, když se to jméno vysloví, tak každý si představí něco, ale většina z vás nebo já si představím extravaganci, samozřejmě knockouty v ringu.

0: tomu nějaká lidově řečeno velkohubá prohlášení a tak dále a tak dále. Co je zajímavé, v momentě, kdy Tyson ukončil boxerskou kariéru, nebo v době, kdy ji ukončil, teď už je zase řekněme v aktivním tréninku, k tomu se dostaneme, tak co mě osobně zaujalo, to s jakým přístupem on nahlížel na ten box jako takový, protože nějak se choval, ale nějak se cítil. Mm-hmm. A v talk show Grahama Bensingera, takového britského novináře, který zpovídá často velké sportovní hvězdy, tak mluvil i o tom, že vlastně celý boxerský život byla tak trošku jeho přetvářka.
1: Říkal jsem před zápasem spoustu věcí, že jsem tvrdák, že soupeře zabiju, ale ve skutečnosti jsem se bál. Bál jsem se v ringu, bál jsem se, že se ztrapním, ale možná jsem díky tomu byl v ringu tak agresivní. Strach byl prostě obrovskou součástí mého života a myslím, že k boxu prostě patří.
2: Tak to je docela překvapivé pro ty, kdo znají Mikea Tysona, nebo minimálně to, jak vypadá a jak působí a jak působil celou svoji kariéru. Tak Davide, úspěchy v ringu, velké peníze, to je kombinace, která docela často vede k velkým problémům. Tyson jich měl celou řadu, tak pojďme jich aspoň pár připomenout.
0: Nesluší se to, ale samozřejmě je potřeba i tohle říci, tuhle stránku stinou kariéry Mikea Tysona, který přesně jak jsi říkal, byl možná nejlépe vydělávajícím sportovcem své doby, určitě v 90. letech to tak je. Tím pádem se na něj také nabalovalo mnoho lidí a mnoho z nich nemělo úplně jeho zájem, asi řekněme, na prvním místě Mike Tyson hodně holdoval drogám, konzumoval kokain ve velkém, nasekal řadu dluhů, byl obviněn ze znásilnění, dokonce za to šel do vězení, odseděl si 3 roky, pak se vrátil slavně do ringu. V 90. letech napadl několik lidí v provozu, kdy vystoupil z auta a tak dále a tak dále. Bylo toho opravdu hodně, ale teď zdá se, že na stará kolena, teď bavíme se o tom, že Mike Tyson má 60 let, tak už se těm problémům vyhýbá, řekl bych, takových posledních 15 let, možná je to spojené i s tím, že dal s Bohem některým těm neřestem, jako třeba tvrdým drogám.
2: Když se ale přece jenom vrátíme ještě o 2 desetiletí zpátky, nebo ještě o trošku víc, tak v roce 2003 Mike Tyson vyhlásil bankrot, tak čím se živí dnes?
0: Těch věcí opět hodně. Já jsem četl jeho autobiografii, kterou vydal, myslím si, že v roce 2017, The Undisputed Truth, a to byl vlastně New York Times bestseller, nebo jeden z nejprodávanějších titulů toho roku. Měl docela úspěšné podnikání s produkty obsahující marihuanu, tedy v těch státech, kde byla legalizovaná, ve Spojených státech. Má docela populární, nebo měl populární podcast Hotboxing, který měl vlastně, řekl bych, až 10milionové zhlédnutí, což vám také samozřejmě nějakou tu korunu dá. Má také vlastní stáje boxerskou, která zastupuje asi 15 nebo 20 zápasníků různých úrovní, od těch nejlepších až od po ty, řekněme, průměrné. No a samozřejmě, a k tomu se teď dostaneme, také těží z toho, že čas od času navlekne rukavice.
2: No právě, v posledních letech Mike Tyson se začal vracet do ringu, tak co je důvodem? Peníze?
0: Možná ano, když si vezmeme, že třeba jeho souboj s před pár let s Royem Jonesem juniorem byl v tu chvíli jeden z nejsledovanějších zápasů celého roku, tak to samozřejmě muselo Tysonovi vynést hodně, a to vůbec nemluvím o souboji s Jakem Paulem, populárním youtuberem a boxerem, který už vysílal Netflix, a tam si myslím, že Mike Tyson se zahojil tedy opravdu neskutečným způsobem bez ohledu na to, jak ten zápas dopadl, byla to jednoznačná porážka s Jakem Paulem na body. No a aby toho nebylo málo, tak Tyson chystá, a mělo by to být někde na podzim tohoto roku, souboj s Floydem Mayweatherem, což je boxer, který v jiné váze, v jiné váhové kategorii, ale i tak je neporažený. Nikdo skoro takový, tuším, že nemá takovouhle bilanci z aktivních nebo nedávných boxerů. Takže exhibice Mayweather-Tyson, byť byly váhově někde úplně jinde, se může chystat, a to samozřejmě bude další lákadlo, a ty pay-per-view budou zase obrovsky vysoké.
2: A tím se na závěr našeho povídání o Mikeu Tysonovi s Davidem Prouzou dostáváme asi zase na začátek, tak i po 50, vlastně teď už 60, Tyson vypadá výborně, tak čím to je? Trénuje?
0: Trénuje, zase ta videa budí respekt. Zase to, co předváděl třeba v 58 letech, to působilo skoro až neuvěřitelně, ale také musíme říci, že ty zápasy, do kterých on už teď nastupuje, tak jsou spíše exibice, nebo většinou jsou to exibice, takže se tam úplně nekouká na to, co třeba Mike Tyson konzumuje, a on mluvil o tom, že vlastně podstoupil hormonovou terapii, samozřejmě nějaké testosteronové injekce, dokonce i kmenové léčba kmenovými buňkami a tak dále. Všechno to, co profesionální sportovec dělat nemůže. tak Mike Tyson dělá a i díky tomu vypadá tak, jak vypadá. Ale samozřejmě ta tvrdá práce, která ho zdobila v mládí, tak ta se samozřejmě vyplácí i teď, protože on prostě tu disciplínu má pořád úžasnou. Chtěl jsem se rozloučit s takovým citátem, který Mike Tyson často říkal během svých tréninků, ale nejsem si jistý, že bych ho řekl přesně, tak to radši říkat nebudu. Každopádně bylo to o tom, že se máš naučit tu práci, kterou nemáš rád, naučit ji milovat a v tu chvíli, i když ji stále nebudeš mít rád, tak ti bude dělat dobře.
2: Jeden z nejlepších boxerů historie Mike Tyson slaví 60. narozeniny, teď jsme o něm mluvili s Davidem Prouzou, tak moc díky.
0: Krásný den.

0: Skupina R.E.M. v odpoledním radiožurnálu Sport, 15 hodin 22 minut, úterý 30. června. Dnes je to 30 let od momentu, kdy čeští fotbalisté získali stříbro na mistrovství Evropy v Anglii ve finále ve Wembley. Češi prohráli s Německem nakonec v prodloužení 1-2. Národní tým vedl po hodině hry, když se z penalty trefil Patrik Berger. Němci pak poslali ale na hřiště Olivera Bierhoffa. Ten dokázal vyrovnat a na začátku prodloužení překonal golmana Koubu ještě jednou. Tehdy se hrálo na zlatý gól, tedy kdo dal gól, vyhrál. Prodloužení se nedohrávalo, no a na turnaj vzpomínal někdejší trenér Dušan Uhrin.
1: Důležité bylo udělat mužstvo z těch hráčů i tu taktiku z těch hráčů, jaký jsme měli. Těch útočníků třeba nebylo moc, tak jsme hráli na jiného roto. Viděli jsme, že dynamická záloha, Patrik Berger, Nedvěd, Poborský a Radek Bejbl, ty čtyři v té záložní řadě, rychlý přechod do útoku, to byly prostě všechno ty takové naše silné zbraně, které jsme předváděli v utkání.
0: A teď už Miles Smith.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční? Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila? Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo víc než 1719 lidí, dalších víc než 5000 je zraněných. 10 000 lidí se stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. A silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po 2 letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici, ten historický zbourali kvůli špatnému stavu. Nový most tvarem i vzhledem povrchu připomíná most původní. Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do 2. kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety a Bousková porazila Australanku Gibsonovou ve 3 setech. A bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po víc než 4 letech tak budou moct závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen, zároveň budou mít snížené kvóty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Měřína a neprůjezdná 7 u Třebíze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 127,5 hlásíte překážku v levém pruhu.
5: Je spadlý platní z kamionu přímo vprostřed a není to vidět.
4: Ale se tam vybočuje, je to v levotočivé zatáčce. Dejte pozor, kilometr 127 směr Praha. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte s kolonou do zúžení. Na kilometr 196 pojedete více než půl hodiny kamiony déle. Na D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Slatinu z kilometru 201,5 se popojíždí do zúžení ke sjezdu na Bratislavu osobními auty 15 minut. Silnice 7 Praha Chomutov je u Třebíze po nehodě nákladního auta neprůjezdná. Z obou směrů stojí dlouhé kolony, stojí se už od Slaného v opačném směru z Panenského Týnce. Ze Slaného je možná trasa přes Zlonice a Klobuky. A na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony se zastavují za sjezdem na Vestec osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. Opatrně ještě za Lochkovským tunelem stále šetří nehodu, uzavřený je tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další, opět velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

David Bowie v 15 hodin 38 minut, hezké úterý 30. června všem, kteří nás posloucháte. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec se vrací do Slovácka 2 roky po konci hráčské kariéry. Bude v celku z Uherského Hradiště vykonávat funkci sportovního manažera. Navrat odchovance klubu Slovácko oznámilo na svém webu.

0: To byly Rolling Stones v 15:42. Fotbalové mistrovství světa je pro spoustu hráčů příležitostí restartovat kariéru. Na šampionátu se chce ukázat i obránce Demokratické republiky Kongo Axel Tuanzebe. Urostlý stoper kdysi patřil mezi velké talenty Manchesteru United, kvůli častým zraněním se ale nikdy pořádně neprosadil. Naposledy hrál za Burnley, kde mu dnes končí smlouva. A víc už řekneme v magazínu Zapomenutí hráči s Karlem Schambergrem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Alex Tuanzebe se narodil v Demokratické republice Kongo, ale brzy se s rodinou přestěhoval do Anglie. Odmala měl velký potenciál, v akademii Manchesteru United nosil kapitánskou pásku a předvídala se mu zářná budoucnost. Do A týmu Rudých ďáblů se dostal v 19 letech, když debutoval pod trenérem Josem Mourinhem. Jenomže v základní sestavě se neusadil a během 5 let odehrál za Manchester United jen 19 zápasů v Premier League a přednost dostávali zkušenější obránci Smalling, Bailey, Lindelof, Jones nebo Maguire.
0: V úvodu jsme naznačili, že mu uškodila taky častá zranění, tak s čím konkrétně měl problém?
1: Je to pěkná sbírka zranění. Alex Tuanzebe v kariéře promarodil přes 800 dní. V jeho zdravotních záznamech bychom našli zlomeninu chodidla, poranění kyčle, natažený hamstring, zraněný kotník takzvaného housera, zlomený palec, svalové problémy nebo potíže s achilovkou. I proto neuspěl na hostování v Neapoli a ve Stoke City. V posledních dvou sezónách sice začal nastupovat trochu pravidelněji, ale nepodařilo se mu po sportovní stárce. Nejprve loni sestoupil z Premier League s Ipswichem a letos spadl z Burnley. Kde bude hrát dál, zatím není jasné.
0: Ale na mistrovství světa se mu zadařilo, s Demokratickou republikou Kongo totiž dokázali postoupit ze skupiny A a podle všeho zatím zdraví, co?
1: No, zatím se nezradil, ku podivu je fit a nevynechal ani minutu. V 16. finále ho čeká pikantní souboj právě s Anglií. Už odmala totiž nastupoval za anglické mládežnické výběry a dostal se i do reprezentační 21. Na Ačko to ale nebylo a tak před dvěma lety využil dvojího občanství a začal hrát právě za Demokratickou republiku Kongo. Národnímu týmu s přezdívkou Leopardi pomohl k historickému úspěchu. Gólem proti Jamajce rozhodl o postupu na mistrovství světa po 52 letech. Teď bude usilovat o dosažení dalšího milníku. Zápas Konga s Anglií začíná zítra v 18 hodin našeho času. Tuanzebe na hřišti nejspíš narazí na svého kamaráda a spoluhráče z dětství Markusa Rashforda.
0: To říká Karel Schamberger, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalové mistrovství světa se ve Spojených státech amerických zápasí nejenom s míčem na hřišti, ale taky o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
2: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
1: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
2: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
1: V prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
2: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
1: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: somebody.
1: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
2: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
1: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
3: The game is over and Mexico wins Group A.
4: Canada secure their first ever win in a World Cup.
5: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
2: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
1: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
2: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
3: Poslanci dnes budou znovu jednat o podobě rodičovského příspěvku. Od zítřka začne platit nové unijní clo na balíčky ze zemí mimo Unii. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po výhře nad krajenkou Valentovou do druhého kola Wimbledonu. Po nehodě u Třebíze stojí dlouhá kolona na silnici 7 u Slaného směrem do Chomutova. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky i silné. Večer se začne vyjasňovat a teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, popisuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
4: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
3: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek je v přepočtu zhruba 73 korun, účtovaný bude za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii vybírat i manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidi tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Vysvětluje mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
3: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení.
0: Sport.
6: Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
7: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem se vlastně jezdila jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
6: Do druhého kola Wimbledonu postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety. Teď hraje Jakub Menšík s Britem Samuelem. O průběhu zápasu uslyšíte v dalších zprávách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 u Strašecí a zdržení na sedmičce nejen u Slaného. Na D6 z Karlových Varů do Prahy zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 33. kilometru leží kus dřeva. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů zpomalíte na kilometru 177. V obou pruzích fronta se táhne do zúžení v Brně. Osobními auty je to celé na zhruba 40 minut. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně před sjezdem na Dobrou u Nošovic. Na 54. kilometru stojí pravý pruh.
9: Na sjezdem se dělá nový kruháč, vlastně ta dotočná pruh začíná už tak půl kilometru předtím, je tam kolona, která zasahuje z 80. pásu až do levého, do pravého pruhu.
8: Na D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na 24. kilometru narazilo auto do svodidel. Čekejte stojící auto, může se vybočovat. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova stojí dlouhá kolona kolem Slaného, a to od odbočky na Smečno. U Třebíze zastavila provoz nehoda nákladního auta. Dá se jet ze Slaného přes Zlonice a Klubuky do Panenského Týnce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, opět i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet i na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.
10: 16 hodin 6 minut, i dál přejeme krásné úterý 30. června všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, a pojďme se znovu zase vydat na tenisový Wimbledon, jak se dnes daří a nedaří českým tenistům a tenistkám. To tam sleduje přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
11: Ano, připomenu to, co už víme. Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovou ve dvou sadách. Marie Bousková udolala nakonec svou soupeřku Australanku Gibsonovou ve třech setech, když se dokázala zase vrátit ve třetím setu k tomu, co jí šlo v první sadě, rozběhat svou soupeřku, být aktivnější a nenechat hrát právě tenistku s velkou ranou. Teď hraje o postup také Jakub Menčík.

odvracela breakové šance Tausendové. Iga Świątekova, turnajová trojka, která hraje na centrálním kurtu. Jakub Menšík, ten hraje na kurtu číslo 3 a prohrává 3-4. Za chviličku bude servírovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: To byli Def Leppard, posloucháte úterní radiožurnál Sport v 16 hodin a 11 minut. Hned 8 českých tenistů se na Wimbledonu dnes představí v singlu. Zápasy už některé jsou dohrané. Marie Bousková s Karolínou Plíškovou už slaví titul, naopak Tereza Valentová ta už vypadla, protože právě nestačila na Karolínu Plíškovou. Další český zápas, který nás zajímá, tak ten už rozehrál Jakub Menšík a právě ten sleduje Jaroslav Plašil.
1: 4-4 je to v prvním setu v souboji Jakuba Menšíka s Britem Samuelem, který teď zase jde servírovat jako první, začal svým podáním tento zápas a tento set číslo 1, což je samozřejmě vždycky výhodné.

Pokud servisový gem zvládne, soupeř musí dotahovat a teď je to právě ta chvíle, kdy už může každé zaváhání rozhodovat, protože je to 4-4 v první sadě. Jakub Menšík teď tedy na returnu a snaží se vracet co nejlépe podání. To se sice povedlo, ale následná hra už tak dobrá z pohledu Jakuba Menšíka nebyla. Jakub Menšík teď pod tlakem chybuje z backendové strany a je to teď 15-0 pro Samuela. Na centrálním dvorci pokračuje bitva mezi Taylor Townsendovou Američankou a loňskou vítězkou Igou Świątekovou. Musí hrát tato velká favoritka třetí rozhodující sadu 1-0. Teď ve vedení polská hráčka na začátku třetí sady uhájila svůj hodně dlouhý servisový gem. Iga Świąteková teď je napříjmu. Taylor Townsendová, spoluhráčka Kateřiny Siňakové z deblu, teď servíruje za stavu 0-1 40-30. Ještě rychlý pohled tedy na kurt Jakuba Menšíka. Hráč číslo 15 letošního Wimbledonu Jakub Menšík, semifinalista nedávného Roland Garros, teď hraje 4-4 a teď prohrává 0-15 při servisovém gemu britského hráče. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne dohrává v úterním radiožurnálu Sport 16 hodin 17 minut po vyřazení Německa a Nizozemska. Nastoupí na fotbalové mistrovství světa další velký favorit. V 11 hodin večer českého času se Francie utká se Švédskem. Detaily probereme s Karlem Schambergrem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Švédi se můžou inspirovat postupy Paraguaje a Maroka. Tyhle země vyřadili právě tedy zmiňované Německo, respektive Nizozemsko. Jak velkou šanci na překvapení máte Švédsko?
1: Řekl bych, že o poznání menší. Přece jen Francie postoupila do play-off z prvního místa ve skupině a nestratila ani bod. Trenér Švédů Graham Potter dostal na tiskové konferenci otázku, zda má tenhle tým vůbec nějaké slabiny, a jeho odpověď tak nějak shrnuje šance severoevropského celku.
2: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
1: Zároveň to ale znamená, že se Švédi v utkání nemusí cítit pod tlakem. O bojovné náladě před duelem úvodního kola play-off mluvil kapitán Viktor Lindelöf.
3: Máme dobrý tým plný vynikajících hráčů, kteří můžou trápit jakéhokoliv soupeře, ale samozřejmě proti Francii to bude extrémně těžké. Nejen, že ten tým je favoritem vlastně v každém zápase, ale je to i hlavní adept na zisk titulu.
1: Zápas Francie-Švédsko má výkop ve 23 hodin českého času a tady na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Nebude to ale to první, co vám tady dnes večer nabídneme, kdo se utká s kým už o něco dříve.
1: Pobřeží slonoviny s Norskem. Africká země je ve vyřazovací fázi šampionátu. Poprvé Norové si play-off zahráli ještě v letech 1998 a 1938. A tento zápas ten začne v 19 hodin.
0: Pozvánka od Karla Schambergra, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi, It's My Life, úterní radiožurnál Sport, 16 hodin 23 minut, tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si zahrají minimálně druhé kolo Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Terezu Valentovou ve dvou setech, Bousková zase zvítězila nad Australankou Gibsonovou ve třech setech, no a Jakub Menšík teď aktuálně hraje s Britem Samuelem, zápas vidí přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík se snaží teď dovést první sadu do tiebreaku, protože jeho soupeř Samuel vede 6-5 a teď ještě k tomu 30-15, takže těžké chvilky pro Jakuba Menšíka, který teď je v defenzivě, přehazuje teď svého soupeře, který se ještě dostává k úderu, a tak teď stále pokračuje výměna na dvorci číslo 3, jenomže Jakub Menšík chybuje, kousíček teď scházel Jakubu Menšíkovi, míček trefuje těsně do auto a tak jsou to tady teď setboly pro Samuela, který ze stavu 6-5 se ujímá vedení 40-15 při podání Jakuba Menšíka. Ten samozřejmě není v dobré pozici, v tomto duelu může jen ztratit ve srovnání s Britem, který hraje naprosto čistou hlavou před domácím publikem, si náramně užívá chvíle, kdy trápí nasazeného favorita. Teď tedy Jakub Menšík odvrací setbol číslo 1, bomba z podání, útok a teď bezpečně do hrané u sítě, paráda, Jakub Menšík to zvládl, a tak si můžeme chviličku ještě taky odskočit na centrální kurt, kde se rozhoduje o soupeřce pro Karolínu Plíškovou, ta se totiž utká buď s Igou Świątekovou, anebo s Taylor Townsendovou, která prohrává 2-3 v rozhodující třetí sadě. Půjde podávat na kurtu je i její deblová spoluhráčka Kateřina Siňaková, pochopitelně ne přímo na kurtu, ale v hledišti centrálního dvorce společně s řadou dalších čestných hostů. Teď ale zpátky na duel Jakuba Menšíka, protože odvrací další setbol a teď mu překáží síť při prvním podání, takže 5-6, 30-40 a Jakub Menšík si teď bude muset vystačit s druhým servisem, který je bohužel s pomocí pásky dlouhý, balonek se nadzvedl až příliš od pásky za čáru pro podání a tak je tady překvapivý konec první sady. Jakub Menšík bude mít před sebou ještě těžkou šichtu. Na trávě samozřejmě teď nemá za sebou tolik dobrých výsledků po té, co zazářil na Roland Garros, kde se dostal až do semifinále, tak pak přišly těžké porážky, ale zase na druhou stranu pokaždé s vynikajícím Travařem, Manarínem a pak Físem, pak si to Jakub Menšík ještě vylepšil výhrou nad Hurkačem, což je zase na druhou stranu velmi dobrý skalp, protože to je muž, který to na trávě dobře umí, 11-9 pak ve speciálním třetím setu pro Jakuba Menšíka, ale samozřejmě toto je jenom příprava, to byla jenom exhibice. Teď je to ostrý zápas ve Wimbledonu a Jakub Menšík v něm prohrává 0-1 na sety.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Havel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který dnes končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Maximální ceny paliv zítra stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 650 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 630 korun a 1,60 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. Přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne přes 2 biliony korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciopek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než plně potvrdí laboratorní testy. Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si zahrají druhé kolo Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety. Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety. A Jakub Menšík teď hraje s Britem Samuelem. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
3: A bude muset otáčet průběh zápasu, protože Jakub Menšík prohrál 5-7 první set, teď začal ten druhý podáním Samuela z Velké Británie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 u Kývalky a na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů zpomalíte na kilometru 176 v obou pruzích. Kolona se táhne do zúžení v Brně. Osobními auty je to celé na více než 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště a před sjezdem na Kývalku na kilometru 183 máme hlášenou nehodu. Blokovaný je jeden pruh. Tvoří se kolona. Zastavíte se teď na kilometru 186 zpoždění přes 10 minut. Na D40 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně před sjezdem na Dobrou u Nošovic na 54. kilometru se zastavuje pravý pruh. Sjezd na Dobrou je ucpaný kvůli stavbě kruhového objezdu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech se srazila dvě auta. Na 18. kilometru blokují levý pruh, popojíždí se od dálnice D5, zdržení 30 minut a narůstá. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě také zpomalují, regulují kvůli tomu provoz, tvoří se teď kolona před Cholupickým tunelem, zpoždění 25 minut. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného se postupně rozjíždí kolona po dřívější nehodě u Třebíze. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i vydatné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Teploty v Čechách kolem 25, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Nirvana dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport, je 16 hodin 38 minut úterý 30. června. No a pojďme znovu na tenisový Wimbledon. Já připomenu, že už dál do druhého kola dnes postoupila Marie Bousková a přes Terezu Valentovou taky Karolína Plíšková. Později se dnes představí Sára Bejlek, představí se taky Linda Nosková, na mužské straně turnaje Jiří Lehečka a Vít Kopřiva. No ale svůj zápas už má rozehraný Jakub Menčík proti domácímu Britu Samuelovi a tenhle zápas sleduje Jaroslav Plašil.
1: Toby Samuel je zatím velmi zdatným soupeřem Jakuba Menčíka, který prohrál, připomeňme, první sadu 5-7, teď je to 1-1, Menčík odservíroval s čistou hrou a srovnal na 1-1, ale je tím druhým na tahu vždy a to samozřejmě je trošku složitější, zvlášť když zatím Samuel podává velmi dobře. Jakub Menčík se do druhého setu vyzbrojil stejnou zbraní jako soupeř, nasadil si bílou kšiltovku kšiltem dozadu, tak jako s tím hrál celou první sadu Samuel, který ovšem kromě toho samozřejmě má i velmi dost jiných dovedností a předností. Teď ukázal pěkný útok, náběh sítě a bezpečně zakončený způsob útoku. Takže Jakub Menčík to má zatím velmi složité, možná až překvapivě složité. Už tak složité to nemá Iga Świąteková, která teď má matchboly v souboji s Tausendovou. Nakonec zvládla těžký zápas 6-3, vyhrála rozhodující třetí set. Klíčem pro ní byl určitě první gem rozhodující třetí sady s Taylor Tausendovou, která měla breakové šance. Iga Świąteková byla viditelně nervózní v tom zápase, ale Świąteková nakonec udolala soupeřku, poradila si s velmi netradičními, netypickými údery, spousta spodní rotace, ale Iga Świąteková dokázala být nakonec trpělivá a udolala soupeřku spoluhráčku Kateřiny Siňakové z ženské čtyřhry. Tak tedy Iga Świąteková postupuje a to znamená, že si s ní zahraje Karolína Plíšková. To samozřejmě možná není úplně dobrá zpráva, protože s ní má velmi negativní bilanci, byť jak dnes Karolína Plíšková zdůrazňovala, tak i když samozřejmě s nadsázkou a z legrace, tak na trávě to zatím má tak, že s Igou Świątekovou neprohrála. Takže alespoň nějaká naděje pro Karolínu Plíškovou do budoucího zápasu. Teď ale přítomnost. Jakub Menčík prohrává zatím 5-7, 1-2 v zápase s Toby Samuelem, s Britem, který zatím trápí víc než dost českého favorita. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Manic Street Preachers v odpoledním radiožurnálu Sport. 16 hodin 45 minut. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74letý kouč včera odpoledne rezignoval. Jaké jsou reakce z fotbalového prostředí? To teď probereme s Tomášem Petrem. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak na úvod pojďme nabídnout asi ne tak starou reakci manažera a fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda.
2: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
1: To řekl Pavel Nedvěd na letišti po příletu v sobotu, kdy národní tým dorazil tedy ze zámoří. Dnes už je úterý a všechno je vlastně úplně jinak. Koubek od včerejška není trenérem. Asi nejeden fotbalový fanoušek je z tohoto přístupu reprezentace možná rozčarovaný, možná zmatený. Ve vysílání radiožurnálu Sport o tom mluvil bývalý útočník a také fotbalový expert Luděk Zelenka.
3: Jako nedokážu úplně to odhadnout, ale dělá to na mě dojem, že to zapadá vlastně do celkový té komunikace, reprezentace, to vlastně, jak se Koubek přijímal a že to ukazuje vlastně stejný přístup.
0: Krásný povzdech Luďka Zelenky. Je konec Miroslava Koubka oprávněný?
1: Asi záleží na úhlu pohledu. Miroslav Koubek jako trenér zvládl dva náročné barážové březnové zápasy, postoupil na mistrovství světa. To je určitě úspěch, který mu nikdo nesebere, protože národní tým postoupil po druhé ve své historii, tedy té samostatné na šampionát. Pokud ale jde o výkony reprezentace na turnaji, tak tam už to tak slavné nebylo. Pokračuje Zelenka.
3: Myslím si, že to je trošku zasloužený, čím dál tím víc spekulací okolo toho, jak tým vypadal v Americe, se blíží tomu, že ten tým byl nedobře připravený a že to, jak tam vypadali hráči, taky je vina realizačního týmu, protože přibývají názory o tom, že ty kluci byli přetrénovaný, že byli utahaný a vlastně na všechny to trošku ten dojem dělalo z toho výkonu hráči, který normálně pravidelně hráli 3 zápasy týdně, tak tady nebyli schopní prostě se připravit na jeden zápas, byť v prostě extrémnějších podmínkách.
0: No a kdo by teď mohl národní tým trénovat a je to v tuhle chvíli vůbec pozice, na kterou by se zájemci hrnuli?
1: No je to asi pro dobrodruhy. Dlouhodobě totiž platí, že trenéři národního týmu neodchází zrovna s tím, že by slavili úspěchy a že by jim zněly fanfáry. Roman Hubník si třeba ve vysílání radiožurnálu Sport potenciální Koubkovi nástupce vůbec netroufl typovat, ale mluvil o tom, že ani příští kouč reprezentace nemusí vydržet dlouho.
4: Vám se nevydaří příklad Liga národů, protože tam máme takový týmy, které jsou v 105 a může přijít, že v listopadu nebo v prosinci budete hledat druhého trenéra. Opravdu těžký a nezávidím Pavlovi Nedvědovi, teda upřímně.
1: Musíme doplnit, že soupeři českého týmu v Lize národů budou Chorvatsko, Anglie a Španělsko. Podle sázkových kanceláří aktuálně největším favoritem na místo trenéra reprezentace je Luboš Kozel, tedy trenér Jablonce. No a i ze severu Čech vlastně pochází ten další žavý kandidát, nebo teď už vlastně není ze severu Čech, protože Radoslav Kováč nedávno skončil v Liberci.
0: To říká Tomáš Petr, moc děkujeme.
1: Hezký den.
0: V odpolední vysílání radiožurnálu Sport od fotbalu pojďme rovnou zase na tenisový Wimbledon, jak si vede Jakub Menšík, to přímo na vlastní oči v Londýně sleduje Jaroslav Plašil.
5: Tak snad už je to trošku lepší pro Jakuba Menšíka, který teď jde podávat už za příznivého stavu 5-7, tedy nepočítáme tu první ztracenou sadu, ta už je minulostí, ale teď je druhý set 3-2 a 15-0. Jakub Menšík servíruje s breakem, před chvíličkou získal konečně podání soupeře Samuela z Velké Británie, který má velkou podporu publika na kurtu číslo 3, to je jasné, to je vždy v zápasech s účastí britského tenisty či tenistky je obecně platné už spoustu let, dá se říct, že vždycky Britové na domácím Grand Slamu jsou mnohem nebezpečnějšími hráči a tenisty než na jiných turnajích, než na jiných površích. Taky Jakub Menšík teď rozesmál britské publikum, jinak velmi přísné samozřejmě, protože fandí soupeři logicky, ale Jakub Menšík teď pacifikuje hmyz, který obtěžoval českého hráče předtím, než se chystal servírovat. Vše krásně vyřešeno s bravurou, lehkostí a za to teď tleská publikum Jakubu Menšíkovi. Takže záchranářská mise splněna. Teď ještě zachránit zápas, který se nevyvíjí dobře zatím, co se týče první sady 5-7, ale teď už je to snad na lepší cestě. 3-2 a 15-0 z pohledu Jakuba Menšíka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, radiožurnál.

0: 16.54, úterý 30. června, ještě jednou v odpoledním radiožurnálu Sport. Pojďme na tenisový Wimbledon. Jakub Menšík, proti němu na druhé straně kurtu britský tenista Samuel, a u toho všeho za radiožurnál Sport v Londýně Jaroslav Plašil.
1: To by Samuel, který je na svém druhém Grand Slamu v hlavní soutěži po Roland Garros, tedy i na domácím Wimbledonu, tak vyhrál první set 7-5, teď ve druhé sadě už ale je na tom lépe Jakub Menšík, byť si teď Samuel pomohl SM, tak Jakub Menšík vede 4-2 a je tedy napřed o jeden break, který teď před chviličkou Jakub Menšík udržel svým podáním, a tak je na tom zatím lépe v této druhé sadě. Platí ale zatím, že utkání je vyrovnané 7-5 pro Samuela, který teď snižuje na 3-4 ze svého pohledu. Za chvíli půjde zase na podání Jakub Menšík. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků více než doteď. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Tenistky Bousková i Plíšková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Po nehodě je neprůjezdná dálnice D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude oblačno, je zataženo od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Praktičtí lékaři můžou od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
6: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
5: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
7: We do this not because we want war.
8: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě, řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tematikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Chantal. Ta na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefan.
9: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
0: Sport.
10: Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další postupující Češkou je Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. Jakub Menšík teď hraje s Britem Samuelem a je u toho Jaroslav Plašil.
11: Přestávka mezi sety, Jakub Menšík srovnal 5-7 první sada ve prospěch tedy britského soupeře Samuela, druhou sadu ale vyhrál Jakub Menšík, který se zlepšil na servisu 6-3 a teď tedy za chviličku začne třetí set tohoto zápasu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Na fotbalovém mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších 8 finalistech. Od 7 hodin českého času se Norsko utká s pobřežím Slonoviny. Ve 23 hodin pak začne souboj Francie se Švédskem. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D1 u Rousínova a nehoda u Kývalky. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se srazila dvě auta na kilometru 218, zasahují záchranáři a provoz stojí, tvoří se kolona.
14: Fakt dodržují tu uličku, protože hasiči projeli první záchranka taky, policie se taky dostala.
13: Brzdí se teď na kilometru 223 do zastavení. Dá se to objet z exitu 226 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rousínova. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště na kilometru 183 máme hlášenou nehodu. Blokovaný je jeden pruh, tvoří se kolona. Zastavíte se na kilometru 186, zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech řešili srážku dvou aut. Na 18. kilometru se podařilo auta už odstavit. Dlouhá kolona ovšem začíná už na dálnici D5 za Rudnou na 3. kilometru a zatím je na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz. V tunelech zpomaluje se už za sjezdem na Vestec a kolona se táhne až na začátek dálnice D5, tam bázne provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci většinou bude polojasno až oblačno a taky se ochladí na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu přidají vydatnější bouřky a budou i častější a silnější. Zítra pak čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy opět bouřky i vydatnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tam naměříme kolem 25 až 30 stupňů. Na jihovýchodě dokonce až 34. Na horách pak zítra většinou přes celý den naměříme kolem 17 stupňů. A podobné počasí nás s bouřkami a silným deštěm a větrem čeká taky pozítří. Tolik zprávy.
15: 17 hodin 6 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. Je 30. června roku 2026. 10. března zažil fotbalový brankář Antonín Kinský debut hrůzy v Lize mistrů. V dresu Tottenhamu udělal obrovské chyby na stadionu Atletica Madrid a tehdejší coach Spurs Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal. Jenže pak se situace změnila. Na konci minulé sezony se zranil Ital Vicario a Kinský pomohl Tottenhamu k záchraně v nejvyšší anglické soutěži i díky tomu dnes podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu český fotbalový golman, který by měl být týmovou jedničkou od dalšího ročníku. Záda by mu měl krýt slovenský golman Martin Dúbravka a Vicario je podle britských médií, včetně BBC, zřejmě na odchodu. Situace se tedy mění jako na běžícím pásu pro fotbalového brankáře Antonína Kinského. My na Radiožurnálu Sport taky nezastavujeme a za chvíli se opět vydáme na tenisový Wimbledon. Dobrý den.
12: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 17 hodin a skoro 11 minut. Dobré úterní odpoledne s naším vysíláním, které plníme v těchto dnech zejména fotbalovým mistrovstvím světa a od včerejška taky tenisovým Wimbledonem. Dnes je v akci, nebo bylo a ještě bude, celkem 8 českých singlistů a singlistek. Do druhého kola už postoupila Marie Bousková, když ho porazila Australanku Gibsonovou ve třech sadách. Karolína Plíšková v českém derby porazila Terezu Valentovou 6-3 a 6-4 a teď hraje Jakub Menšík proti domácímu Britovi Samuelovi. Ve Wimbledonu je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: 1-1 na sety a 1-1 i teď ve třetí sadě zápasu na podání český tenista Jakub Menšík, který v prvním servisovém gemu této sady odvracel breakové šance soupeře, ale dostal se z těžkého stavu a sadu teď tedy rozehrál tak, že se ujal vedení, což samozřejmě byla ta lepší zpráva, protože jinak by zase to bylo velmi obtížné zastavovat rozjetého soupeře, který vyhrál první set 7-5, v tom druhém už se Jakub Menšík dokázal přeci jenom mnohem víc uvolnit, pobavit taky občas publikum. Jednou ukázal fantastický úder zády k soupeři, kdy dokázal raketou vedle sebe švihnout, takže míček s pomocí sítě prohodil soupeře. Tak to byl moment, který si Jakub Menšík náležitě vychutnal. Tady on dokáže si užívat vzájemné interakce s publikem a dokáže lecos vytěžit, byť samozřejmě na druhou stranu taky ví, že se musí koncentrovat absolutně i na takový zápas, protože je velmi těžké pak zastavovat soupeře, pokud mu nějakým způsobem naroste sebevědomí, jako tomu tak bylo v prvním setu, kdy Samuelovi vycházelo toho dost výborně servíroval, ve druhém setu už ale podával lépe Jakub Menšík a začalo se to projevovat na výsledku. 1-1 je to tedy na sety, teď Jakub Menšík zdá se zažívá pohodlný servisový gem, protože skvěle podává opět další přímý bod z podání a je to 2-1 pro českého.

0: hráče, který narazil na soupeře postavou celkem podobného, když takhle stojí oba muži a jsou od sebe vzdáleni na celou délku kurtu, tak jsou skoro k nerozeznání, protože mají stejnou kšiltovku kšiltem dozadu, jsou pochopitelně v bílém, jako tady ve Wimbledonu všichni, jsou podobně vysocí, takže pro neznalé tenisové fanoušky to může být takhle na dálku docela těžké říci, kdo je kdo. Samozřejmě fanoušci tady na kurtu číslo 3 to dobře vědí a ti domácí se těší z toho, že Samuel dokáže trápit Jakuba Menšíka. Tak tedy 1-1 na sety a teď 1-2 z pohledu Brita, který půjde za chviličku podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Za naším reportérem se znovu do All England Clubu vrátíme na Radiožurnálu Sport. Ještě jen ze studia tady v Praze doplníme, že v akci dnes budou ještě další 4 čeští tenisté, Sára Bejlek, Vít Kopřiva, Jiří Lehečka a taky Linda Nosková. Dobré odpoledne.

0: 17 hodin a 18 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších třech osmi finalistech. Na programu jsou tedy další tři duely prvního kola play-off šampionátu. V 19 hodin našeho času začne souboj Norska s pobřežím Slonoviny. Ve 23 hodin bude hrát, nebo od 23 hodin budou hrát Francouzi se Švédy a poté v noci domácí Mexičané ve 3 hodiny ráno nastoupí na tom slavném Azteckém stadionu proti Ekvádoru. Všechny zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech, naladit je můžete třeba taky na webu irozhlas.cz. A dnes je ten slavný den, kdy se na wimbledonské kurty vrátí jedna z nejlepších tenistek historie, vítězka 23 grandslamových turnajů v ženské dvouhře Američanka Serena Williamsová. Startuje díky volné kartě od pořadatelů, už jako maminka dvou dcer ve 44 letech.
1: I expect to be nervous. I was also nervous every single match that I've ever played in my
2: life. Očekávám, že budu nervózní. Jako jsem byla nervózní z každého zápasu, který jsem v životě odehrála. Myslím, že to dokazovalo vášeň, lásku a starost, že mi na mé práci záleželo. Ať už to bylo první kolo, druhé kolo nebo finále. Vždycky jsem měla trochu nervozity, které jsem se pak zbavila. Rozhodně očekávám, že budu mít stejné pocity.
3: Přiznává Serena Williamsová stejně jako to, že nějakou dobu váhala, jestli volnou kartu do soutěže singlistek přijme, ale rychle si uvědomila, že jenom hrstka hráčů má tuto možnost a řekla si, že po druhé už by v takové pozici nemusela být.
2: Myslela jsem si, že bych tuhle příležitost opravdu měla využít. Kdo ví, jestli se sem někdy znovu dostanu. Ptala jsem se sama sebe, jestli jsem se nezbláznila, ale lidé žijí proto, aby mohli něco dokázat. Myslím, že jsem si nakonec řekla, že je to docela fajn, že mám tuhle příležitost, takže bych to měla vzít.
3: Vypráví Serena Williamsová, která už předtím dostala volnou kartu do soutěže deblistek společně se sestrou Venus a právě čtyřhru si teď na přípravných turnajích vyzkoušela. A třeba česká tenistka Kateřina Siňaková si myslela, že u deblu nějakou dobu Američanka i zůstane.
4: Myslela jsem si, že to chvíli podrží, že asi si zahraje pár turnajů ve čtyře a uvidí, jak se bude cítit a pak asi v Americe spíš, že se do toho pustí. Asi překvapení to bylo, nebudu říkat, že ne, ale myslím si, že pro tenistu je super, že zpátky, je to prostě legenda. A jo, jsem zvědavá, no tak bude hrát.
5: Překvapilo, já jsem myslela opravdu v začátku, že bude hrát jenom ty debly třeba pár měsíců a ne hnedka druhý turnaj, že už půjde na singla. Ale chápu samozřejmě Wimbledon, když jí dá možnost hrát, tak to se asi neodmítá.
3: Nedíví se ale rozhodnutí Sereny Williamsové ani Linda Nosková, byť i ona přiznává překvapení. Na tréninku ale slavnou Američanku viděla a tak si všimla, jak je majitelka 23 grandslamových titulů ze singlu fyzicky připravená.
5: Tak vypadá určitě neskutečně fit, to musím říct. Já jsem vlastně ji na vlastní oči viděla opravdu v nějakých jenom těch pár turnajů na tom konci, kdy končila, takže asi uvidíme v zápase nejvíce, jak je vlastně ready, ale samozřejmě ať už je to Serena nebo kdokoliv, tak první zápas po tolika letech se vrátit zpátky, tak je strašně těžký, takže se to musí brát asi s rezervou.
3: Nejenom české tenistky teď budou zvědavé na to, jak se legendární hráčka představí v zápase. Po svém prvním návratu po mateřské pauze už se jí nepovedlo přidat další grandslamovou trofej, ale několikrát se dostala do finále. Jak to bude teď, kdy už je ve 44 letech maminkou dvou dcer, se teprve ukáže. A poprvé dnes odpoledne či v podvečer, kdy se na centrálním dvorci utká s Majou Jointovou z Austrálie.
4: Tak upřímně, tráva je nevyspytatelná, takže bych zrovna řekla, kde jinde může překvapit než tady, protože jak tak nějak, já jsem neviděla moc upřímně, ale jak tak nějak jsem mi slyšela, nebo nějaký ty záběry byly, tak evidentně furt to letí, servíruje stejně, takže myslím si, že na trávě pokud udrží servis a vlastně bude se jí na tom dařit, tak v tiebreaku se může pak stát cokoliv a celkově na té trávě se může stát cokoliv, může být špatný odskok, takže pokud fyzicky je ready, tak může asi překvapit.
3: Myslí si Kateřina Siňaková, která by mohla poznat aktuální sílu Sereny Williamsové jenom ve finále. V singlu i v deblu je totiž nalosovaná do opačné části pavouka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: A za naším reportérem teď živě do Londýna na zápas Jakuba Menšíka s domácím Britem Samuelem. Jardo, máš slovo.
8: Vyrovnaný zápas stále můžu potvrdit a používat podobná slova 5, 7, 6, 3 a 3, 3 z pohledu Jakuba Menšíka, který teď zase podává a bude se snažit dostat do těsného vedení v této třetí sadě zápasu, který je, jak už bylo řečeno několikrát, možná nečekaně, ale zatím je vyrovnaný. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Wimbledon.

0: 17 hodin 27 minut, ještě před zprávami v 17:30 se znovu vydáváme do Londýna na tenisový Wimbledon na úvodní zápas Jakuba Menšíka za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: 1-1 na sety, to platí stále. Jakub Menšík v těsném vedení díky tomu, že jako první podával v tomto třetím setu 4-3 na servisu. Teď je soupeř Brit Samuel, který vede 30-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
3: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
4: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box. Roger Federer!
2: To všechno je Wimbledon.
3: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
5: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
2: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
3: I to se od nás dozvíte.
2: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
3: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
2: od 29. června do 12. července.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte nás v 17 hodin a už skoro 29 minut, jak už zaznělo od Jaroslava Plašila, tak Jakub Menšík zatím hraje s Britem Samuelem 1-1 a 4-3 ve třetí sadě pro českého hráče. Do druhého kola londýnského Grand Slamu dnes už postoupili Marie Bousková a Karolína Plíšková. Plíšková zdolala Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Marie Bousková porazila ve třech sadách Australanku Gibsonovou, tedy 6-1, 3-6 a 6-2. Z pohledu české hráčky do Wimbledonu dnes vstoupí ještě Sára Bejlek, Vít Kopřiva, Jiří Lehečka a taky Linda Nosková. Samozřejmě budeme sledovat taky to, co zaznělo v této půlhodině v našem vysílání, tedy že do All England Clubu se vrací majitelka 23 Grand Slamových titulů, Američanka Serena Williamsová. Její souboj s Australankou Jointovou taky bude náplní našeho večerního vysílání. Stejně jako fotbalové mistrovství světa. Tak pěkný zbytek úterka.
6: 17 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
7: Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server i rozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoci by měla novela zákona o léčivech z roku 2024. Ta zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léku i přes vysoké sankce nezákonný export vyplácí. Na nejvýším hrozí pokuta 20 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. Obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku už jsou více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
2: Sport.
7: Marie Bousková postoupila do druhého kola tenisového Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. V dalším kole si zahraje i Karolína Plíšková. Ta zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. Jakub Menšík hraje s Britem Samuelem. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
1: Za stavu 1-1 na sety teď Jakub Menšík servíruje na výhru. Ve třetí sadě vede 5-3 a 15-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 odklízejí následky nehody. Kolona začíná na kilometru 225 a nehýbe se. V místě nehody se podařilo odklidit nabouraná vozidla do odstavného pruhu na silnici. Ještě zůstal nepořádek, ten odklízejí hasiči. Stále provoz stojí. Vypadá to, že zanedlouho provoz obnoví. Ovšem kolona je dlouhá. Brzdí se teď na kilometru 225. Poslední první volný sjezd je na kilometru 226. Dá se jet po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rousínova. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 175 počítejte s kolonou.
9: Teď jsem u Ostrovači, tady už kamiony stojí. Auta jedou 60.
8: Do omezení v Brně na kilometr 196 pojedete 35 minut, kamiony déle. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se před Chlupickým tunelem na 5. kilometru, kolona nesouvisle pokračuje až na začátek dálnice D5, zpoždění celkově přes půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na D6 z 24. kilometru počítejte s kolonou provozem, je na půl hodiny za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci bude oblačno až zataženo a ochladí se na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu opět přidají vydatnější bouřky. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: 17 hodin a 33 minut rychle spěcháme na tenisový Wimbledon a na zápas Jakuba Menšíka s Britem Samuelem za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: 5-3 je to ve třetím setu pro Jakuba Menšíka, který servíruje na výhru v sadě 30 oba teď, a to je důležité, protože samozřejmě za stavu 1-1, 5-3 teď Jakub Menšík může se dostat do vedení na sety. Před chviličkou ale hrozilo, že bude odvracet breakové příležitosti. Naštěstí soupeř pomohl chybou a chybu dělá i teď pod tlakem z backendové strany. Jakub Menšík při náběhu k síti zatlačil na soupeře, který se snažil o prohospolajně, ale úder už neměl pod kontrolou, skončil v deblové uli. A Jakub Menšík má setball za stavu 5-3, 40-30, ale vrátím se ještě k tomu předchozímu okamžiku, kdy Samuel hodně pomohl Jakubu Menšíkovi, mohl se dostat do vedení 40-15, ale celkem snadno vyhodil balonek mimo kurt a hodně pomohl českému hráči. Ale to jsou právě ty důležité okamžiky, ty, které oddělují hráče, co se týče jejich kvality a třeba postavení na žebříčku. Jakub Menšík, turnajová 15, teď zkracuje hru. Balonek padá lehoulinkým způsobem za síť a Samuel se už jen podíval na tento kraťas. V žádném případě nemůže mít nárok. Jakub Menšík vyhrál třetí set tohoto zápasu a ujímá se vedení 2-1 na sady 5-7, 6-3 a znovu 6-3. Za chvíli rozehraje Brit Toby Samuel čtvrtý set tohoto zápasu svým podáním. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Dobrý den, tady je Radiožurnál Sport v 17 hodin a skoro 38 minut. Kanada, Brazílie, Paraguay a Maroko, to jsou zatím čtyři osmifinalisté fotbalového mistrovství světa. Dnes večer, respektive v noci na zítřek českého času, budeme znát další tři. Vzejdou ze zápasů pobřeží slonoviny Norsko, ten začne za zhruba hodinu a 20 minut. I v našem vysílání v přímém přenosu Francie bude hrát se Švédskem od 11 hodin večer a pak ve 3 ráno v noci na zítřek začne souboj Mexiko-Ekvádor na Aztéckém stadionu v Mexico City. Finále na programu 19. července, taky vám ho nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. No a o týden později už bude zpátky domácí fotbalová šance liga. Budeme si muset zvykat na hráče na jiných adresách, v jiných týmech. Třeba spartianský útočník Kevin Prince Mila se zapojil do přípravy Jablonce. Oba kluby teď dolaďují podobu působení kamerunského útočníka na severu Čech. Marcel Čermák, ten po sestupu Dukly, zůstane v nadcházejícím ročníku v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník totiž přestoupil z pražského celku do Teplic.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v 17 hodin a 42 minut 30. června roku 2026. To znamená, že dnes je to přesně 30 let od momentu, kdy čeští fotbalisté získali stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Ve finále ve Wembley Češi prohráli s Německem 1-2 v prodloužení. Národní tým vedl po hodině hry, kdy penaltu proměnil Patrik Berger. Němci pak ale poslali na hřiště Olivera Bierhoffa, který rychle po příchodu do zápasu vyrovnal a na začátku prodloužení překonal golmana Koubu. Tehdy se hrálo na zlatý gól, tedy kdo dal gól, vyhrál. Prodloužení se nedohrávalo a takhle to pak znělo ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi. Naši fotbalisté sestupují už s medailemi na krku. Přiznejme si, kdo v to doufal před začátkem evropského šampionátu. Kdo doufal v to, že vůbec postoupíme ze skupiny. Podařilo se něco neuvěřitelného.
0: Rok 2026 je pro český, potažmo československý fotbal speciální, protože si připomínáme jednak 30 let od stříbrného eura v Anglii, ale taky 50 let od evropského titulu československých reprezentantů Pavla Horváta. Na jeho desítkách živě doprovází po celé republice autor oné slavné penalty Antonín Panenka. A náš reportér Jaroslav Plašil zpracovával taky seriál právě k výročí 50 let od zlatého eura pro československý fotbal. Teď je Jaroslav Plašil na tenisovém Wimbledonu a sleduje zápas Jakuba Menšíka s Britem Samuelem.
2: Velmi vyrovnaný zápas to platí stále, přestože Jakub Menšík se dostal do vedení 2-1 na sety, vede teď po té, co získal 6-3 třetí sadu, ale teď odvrací breakové šance soupeře a nepovedlo se mu to, takže Samuel opět zase rozjásal a dostal pořádně do varu britské publikum tady na kurtu číslo 3, tedy převážnou část publika, protože všechno to nejsou možná Britové. Je tady i řada fanoušků s českými vaječkami. Jakub Menšík teď tedy prohrává 0-2 ve čtvrtém setu a je to pořádná bitva zatím teď tady v Londýně v prvním kole ve Wimbledonu. Když to řeknu ještě jednou od začátku, tak 7-5, 3-6, 3-6 a 2-0 z pohledu servírujícího Samuela. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na svém webu. Podle anglických médií jako Sky Sports nebo The Athletic dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Guillerma Vicaria, o čemž informuje třeba Gazeta dello Sport, by měl být Kinský brankářskou jedničkou Spurs. Krýcána mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dubravka. Antonín Kinský je tedy spjatý s Londýnem zřejmě na několik dalších let. V Londýně se hraje i tenisový Wimbledon. Aktuálně náš reportér Jaroslav Plašil plní své povinnosti taky na sesterské stanici Radiožurnálu, takže ze studia Radiožurnálu Sport doplním, že Jakub Menšík v utkání prvního kola vede nad Britem Samuelem 2-1 na sety, ale v tom čtvrtém prohrává 0-3 a aktuálně při podání českého hráče 15-15. Za chvilku se znovu vrátíme do All England Clubu už s Jaroslavem Plašilem.

0: Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem. Oznámila to v prohlášení na svém webu. Krasobruslařská velmoc Rusko byla vyloučena z mezinárodních soutěží od vojenského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Při návratu v nadcházející sezóně budou muset ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři prokázat svou neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Budou mít taky snížené kvóty. Taky tuhle sportovní informaci pro vás máme 30. června roku 2026, v den, kdy prakticky stále můžeme říkat, že ještě začíná tenisový Wimbledon v Londýně. Dnes se postoupili do druhého kola mezi singlistkami Marie Bousková a Karolína Plíšková a mezi singlisty se je snaží napodobit Jakub Menšík. Jeho souboj s domácím Britem Samuelem sleduje přímo v All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
1: Trvá už 2 hodiny a 12 minut a je to velmi vyrovnaný a těžký souboj pro Jakuba Menšíka, který sice je stále ještě ve vedení na sety 2-1, ale čtvrtá sada je zatím v režii Brita Samuela, který hraje výtečně 4-1, určitě nad hranici svých možností, troufám si říct, před domácím publikem, ale to už jsme říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport, publikum a samozřejmě podmínky to vždy hraje ve prospěch britských hráčů, ať už je to v podstatě kdokoliv, tak jejich výkon pokaždé na domácí Grand Slamu pořádně naroste. A teď se o tom přesvědčuje i Jakub Menšík, který tedy sice stále ještě vede na sety 2-1, ale teď půjde podávat za stavu 1-4 ve čtvrté sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Roční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: 17 hodin a 58 minut, dál posloucháte radiožurnálu Sport, na kterém sledujeme tenisový Wimbledon utkání prvního kola, ve kterém hraje Jakub Menšík proti domácímu Samuelovi. V All England Clubu je reportér Jaroslav Plašil.
2: Stále platí vedení 2-1 na sety pro Jakuba Menšíka a stále také platí, že ve čtvrté sadě je na tom lépe jeho soupeř Brit Samuel, ale ten teď servíruje za stavu 4-2 a dostává se do potíží díky samozřejmě kvalitní hře, kvalitnímu returnu Jakuba Menšíka, který teď cítí určitě, že může mít příležitost zvrátit ještě pro sebe čtvrtou sadu, která se nevyvíjela dobře od samého začátku, dá se říct, pro Jakuba Menšíka, který ještě hned na úvod odvrátil breakové šance, ale pak přeci jenom podání ztratil a Brit Samuel je na tom teď lépe. Ale teď samozřejmě tím, jak se bude blížit koncovka sady, tak to může být taky pro něj trošku těžší a Jakub Menšík teď velmi dobře returnuje, ale bohužel další úder z forehandové strany už tak dobrý nebyl a protože končí v síti, tak je to teď 15-30 z pohledu britského tenisty, který stále vede 4-2, 15-30 teď na podání Samuel, který vyhrál první set 7-5, pak přišly dva sety za sebou 6-3, 6-3 pro Jakuba Menšíka, který teď nedostal šanci napřímo ani náhodou. Přímý bod z podání, to byla bomba teď Samuela, ale to se ví o těchto tenistech, to už ukázali dostkrát v tomto zápase, že zkrátka prvním podáním si dokážou hodně pomoci, když ho trefí, tak je to pomalu neřešitelné. Teď měl Jakub Menšík štěstí, protože balonek o kousíček minul středovou čáru, takže teď Samuel bude podávat znovu, ale opět bomba i z druhého podání teď. Ale Jakub Menšík dokázal dobře returnovat teď a tak se musí hrát a Samuel to má těžké, pokud se hraje delší výměna. To je samozřejmě výhoda hráče, který je kvalitnější a to by měl být Jakub Menšík, ale teď je bohužel zatlačený do defenzivy a z backendové strany trefuje pásku, od ní se vrací balonek zpátky. Balonek tedy končí v síti a pro Samuela to je příležitost zase odskočit, vede 40-30, je to gamble na 5-2, připomínám stav zatím setu 2-1 pro Jakuba Menšíka a teď tedy šance Samuela, který se může dostat do vedení 5-2, zatím 4-2, 40-30, teď tedy pro Jakuba Menšíka napřímo složitá situace, zase skvěle trefený první servis, ale Jakub Menšík dokázal vybrat výtečné podání a tak se hraje teď forehandová rána přesná po čáře a Jakub Menšík jde k síti, ale bohužel technický úder nezvládl, při postupu k síti musel hrát halvolej hodně nízko a to se mu nepovedlo. Balonek skončil v síti a tak je to 5-2 pro Brita Samuela ve čtvrté sadě zápasu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
4: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
3: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
5: The game is over and Mexico wins Group A.
6: Canada secure their first ever win. The referee blows the final whistle and the USA have done it.
4: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
3: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
4: Playoff mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál, tedy bez české účasti i ve vysílání radiožurnálu Sport. Všechny zápasy vyřazovací fáze šampionátu pro vás už vysíláme v přímých přenosech nejen na našem jiném čistě sportovním rádiu v Česku, ale taky třeba na webu irozhlas.cz. Dnes večer a v noci na zítřek to budou další tři duely. Prvního kola playoff od 19 hodin se utkají Norové s hráči z pobřeží Slonoviny. Ve 23 hodin pak začne souboj Francie se Švédy a ve 3 hodiny ráno na Azteckém stadionu utkání mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Sledujeme samozřejmě v našem vysílání taky tenisový Wimbledon, který je zatím ve svém začátku, ale už v těch úvodních dnech můžou přijít nějaká překvapení. Věřme, že nepřijdou od těch nejlepších českých tenistů. Jakub Menšík hraje v utkání prvního kola proti Britovi Samuelovi, který je až ve 200 žebříčku ATP. Toto utkání dál sleduje v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
2: Ano, ale kolikrát se stane, že žebříček není vůbec důležitý, zvláště když jde o domácího borce, kteří to umějí vždy na trávě tady v All England Clubu, a teď to potvrzuje Samuel, který sice prohrává 1-2 na sety, ale teď vede 5-2 ve čtvrté sadě, podává Jakub Menšík stav 0-15, 2-5, 0-15. Český tenista se teď snaží o to, aby set číslo 4 ještě neskončil po tomto servisovém gemu českého hráče, který si teď rozeběhal svého soupeře a krásně křížem forehandem trefil do rušku, tak tedy 15 oba srovnáno, ale když jsme u těch překvapení, tak opravdu ta první kola, ta jsou velmi zrádná kolikrát pro favority. K těm obvyklým turnajovým nervům plynoucím i z toho, že jde o Grand Slam, o ten největší turnaj, tak se ještě přidává třeba i menší rozehranost, protože ti hůře postavení tenisté na žebříčku zpravidla hrají všechno před Grand Slamem, zatímco ty nejlepší hvězdy odpočívají, mají často volnější režim. Jakub Menšík po té, co dosáhl skvělého úspěchu v Paříži, kdy se dostal do semifinále Grand Slamu, tak má za sebou jen málo utkání na trávě. Byla to spíše exibiční střetnutí dvě, předtím jedno ostré turnajové, dvě prohry, jedna výhra. Teď tedy toto vše má v zádech Jakub Menšík v souboji s domácím Samuelem, který vyhrál první sedu 7-5, druhou a třetí Jakub Menšík 6-3 a český tenista teď podává za stavu 2-5. 30 oba teď po dobrém útoku Jakuba Menšíka, chyba soupeře, a tak je to teď zase trošku lepší pro Jakuba Menšíka, který teď zaservíroval výtečně do růžku, a tak je to přímý bod z podání 40-30 pro českého hráče, a tak teď je šance, že ještě Jakub Menšík sníží až že ještě třeba nějakou příležitost dostane, i když by byl pak napřímo, ale to nepředbíhejme. Teď ještě rána Jakuba Menšíka, která není přesná, letěla ke vzdálenější čáře, ale mimo, takže nové podání teď pro Jakuba Menšíka, druhé už samozřejmě a opatrnější, ale Jakub Menšík přiriskoval i druhý servis, krásně trefeno až na čáru pro podání a chyba z příjmu, chyba z returnu, těžký servis, přímý bod z podání a je to tedy sníženo, jak jsme říkali, jak také slyšíte, 5-3 teď z pohledu Samuela, který teď může dohrát set do vítězného konce. 30 minut mají teď tenisté za sebou ve čtvrté sadě, jinak 2 hodiny a 22 minut už trvá tento zápas, který může klidně být ještě delší o jednu sadu. Teď samozřejmě to bude hlavní plán a cíl Brita Tobyho Samuela, který rozehrál tento gem svým servisem. Výměna od základní čáry, teď Jakub Menšík trošičku přiriskoval a těžké údery, nechytatelné údery od Jakuba Menšíka teď do protipohybu. To je velká zbraně na trávě, údery do protipohybu. Jakub Menšík si krásně všiml, že soupeř se stěhuje ke středu z růžku kurtu, a do stejného růžku mu vyslal parádní forehandový úder křížem, tak 15-0 pro Jakuba Menšíka. Ještě šance je určitě pro českého hráče, teď může to by Samuel pořádně znejistit po tomto úderu Jakuba Menšíka, navíc mu teď nevyšlo první podání, takže příležitost na returnu teď pro českého hráče, který, připomínám, stále ještě vede 2-1 na sety. Jakub Menšík teď zariskoval skvěle na returnu a vytlačil soupeře daleko za základní čáru. Menšík si teď skvěle připravuje pozici a teď si dal pozor na křížný proho, skvěle. Jakub Menšík teď si dal hodně záležet, aby zahrál velmi těžký backendový úder. Křížem poslal balonek přes síťku, těsně za síť, krásně se natáhl do strany, zahrál precizně, teď Jakub Menšík nechyboval, ale bylo to velmi obtížné, protože soupeř zariskoval a málem byl jeho prohoz i z defenzivní pozice backendem obouruč úspěšný, byť od toho ještě uklouzl Samuel, tak předvedl fantastický úder, ale Jakub Menšík si s ním poradil, teď už ale ne, teď už si neporadil s bombou z podání Samuela, který snížil na 15-30, 5-3, 15-30, 7-5, 3-6, 3-6, 5-3, 15-30 z pohledu Samuela, který teď podává z levé strany na tělo, to zkoušel Jakubu Menšíkovi, teď trošičku nejisté zvolání, ale po chvilce, až se Samuel zastavil a už mu došlo, že bude muset podávat znovu zahlášený out. Teď opatrnější druhý servis, Jakub Menšík okamžitě určitě posílá Ritternaš k čáře a to je dobré, že se teď hraje, ale Jakub Menčík nemá určitě vyhráno, byť teď zase rozpohyboval svého soupeře. Samuel teď musí si dávat pozor, ale už dokázal výměnu teď vybalancovat a už hrají oba hráči ze středu prakticky. Teď Jakub Menčík zariskoval úderem k čáře, ale to by Samuel kontroval nádherným forehandem po čáře, no tak tedy klobouky dolů. Řada fanoušků je tady má v ledišti, to byla fantazie, co teď předvedl domácí borec na volnou kartu startující Samuel, který vyškrábl balonek z růžku a ještě ji poslal fantasticky k čáře. Čtvrtý set zápasu, Jakub Menčík ještě vede 2-1 na sety, ale teď vede 5-3 ve čtvrté

Sadu a zápas teď do pátého rozhodujícího setu, tak tedy skvělý výkon Tobyho Samuela, to rozhodně ano, těžký zápas pro Jakuba Menšíka, který bude muset hned na úvod hrát 5 setů tady v Londýně. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

Radiožurnál Sport posloucháte v 18 hodin a 12 minut. Příjemný úterní podvečer vám přejeme z jediného čistě sportovního rádia v Česku. Budeme pokračovat samozřejmě tenisovým Wimbledonem, ale taky fotbalovým mistrovstvím světa. Blíží se výkop utkání mezi Norskem a Pobřežím slonoviny v úvodním kole play-off šampionátu. Už v 19 hodin, tedy zhruba za 3/4 hodiny, začne tento zápas. Pak od 23 hodin další náš přímý přenos ze zápasu Francie-Švédsko a ve 3 ráno nastoupí Mexiko proti Ekvádoru. I o tento duel, nebo ani o tento duel nepřijdete živě v našem vysílání. Mluvili jsme tady o přestupech na českém fotbalovém trhu, že Spartan Mila odešel do Jablonce, nebo že Marcel Čermák z Dukly přestoupil do Teplic, ale samozřejmě v tom letním přestupovém období i v době mistrovství světa mění kluby i zahraniční hráči, tak třeba Alejandro Grimaldo, teď už bývalý spoluhráč Patrika Šika z Leverkusenu, podepsal

smlouvu v Atletiku Madrid. Mluvili jsme o tom, že Antonín Kinský se na delší dobu upsal Tottenhamu a rekordní posilu má AC Milan z Paris Saint-Germain, tedy z týmu, který vyhrál poslední dva ročníky Ligy mistrů, přivedl milánský klub portugalského útočníka Gonzala Ramose. Tak to jsou tedy nejčerstvější fotbalové přestupy v Česku, ale ty a taky v Evropě. 18 hodin 14 minut, ještě před návratem na Wimbledon v našem vysílání Metallica, Nothing Else Matters. Příjemný podvečer.

0: Metallica na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 20 minut, kdy stále pokračuje zápas prvního kola mezi Jakubem Minčíkem a Britem Samuelem, tedy na tenisovém Wimbledonu, kde máme reportéra Jaroslava Plašila.
1: Před chviličkou začal pátý rozhodující set tohoto zápasu. Jakub Minčík se díky servisu ujal vedení 1-0, ale teď může být srovnáno. Samuel se vydává k síti a je úspěšný. Jakub Minčík neprohodil britského tenistu. Snažil se hlavně vrátit balonek na druhou stranu přes síť a to se nepovedlo, takže je srovnáno 1-1, drama pokračuje, utkání trvá už 2 hodiny a 37 minut a určitě by se čekalo a byla by to vítaná pomoc, kdyby s tím přibývajícím časem ztrácel na úderové jistotě soupeř Jakuba Minčíka, ale zatím se něčeho takového jsme se tady rozhodně nedočkali. A Jakub Minčík to má tak stále velmi složité v souboji s britským hráčem, který startuje na volnou kartu. Tak tedy 1-1 v rozhodujícím pátém setu z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Tady je radiožurnál Sport v 18 hodin na 24 minut. Čtvrtý nasazený Američan Ben Shelton vypadl na tenisovém Wimbledonu nečekaně hned v prvním kole. Vítěz přípravného turnaje ve Stuttgartu podlehl finskému kvalifikantovi Ottovi Virtanenovi po takřka 4,5 hodiny dlouhém boji 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 a 6-7. Už hodně dlouho se hraje taky zápas mezi Jakubem Menšíkem a Britem Samuelem. Stále ho sleduje v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík teď za stavu 1-1 v rozhodující páté sadě odvrátil breakovou šanci soupeře. Je to teď schoda obou tenistů a teď se tluče raketou do hlavy Brit Samuel, protože měl příležitost prohodit Jakuba Menšíka. Sice ta jeho pozice nebyla tak optimální, ale naděje tam byla a teď Jakub Menšík udržel zatím svůj servis za stavu 1-1, klíčová pasáž tohoto zápasu, který je pořádně dlouhý, a když byla řeč o senzaci a o skvělém výsledku pro Virtanena, on je výborným deblistou a ti zpravidla mívají fantastický servis, což je tady na trávě obzvlášť důležité, servis a return. Ten teď se snaží předvést co nejlepší soupeř Jakuba Menšíka. Povedlo se mu to zreturnovat těžký servis českého hráče, takže má zase výhodu po výměně, která končí chybou českého hráče. Velmi složitá pozice Jakuba Menšíka, který je favoritem. Brit Samuel nemá co ztratit, ale on k tomu přidává opravdu hodně kvality, věří si a nedělá zase až tolik chyb na to, na jak velké riziko kolikrát hraje, tak trefuje liney dost častokrát. Trenérský tým Jakuba Menšíka se snažil Jakuba Menšíka stále nabádat, aby trošičku rozpohyboval Brita tak, aby nehrál ze středu, aby nehrál z nějaké komfortní pozice. Teď se o to Jakub Menšík snaží, jenomže bohužel dělá sám chybu, to je škoda. Teď se mu povedlo dostat britského hráče do nekomfortních pozic z jedné strany na druhou. Jakub Menšík pěkně rozeběhal soupeře, připravil si to nádherně, jenomže pak přišla chyba z forehandové strany, trefená síť a break je tady, takže to by Samuel se ujímá vedení 2-1 v rozhodujícím pátém setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Z lidskoprávních vládních rad ke dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty ale bude nové uspořádání efektivnější. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zemřelo 5 lidí. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místo předseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova anebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat.
2: Sport.
4: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety. Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety. O postup teď hraje Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
5: Jakub Menšík ve velmi složité situaci hraje se rozhodující pátý set a ten má skvěle rozehraný jeho soupeř Samuel, startující na volnou kartu, vede totiž 3-1 a 30-15. K tomu z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Němčic a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Dejte pozor, na kilometru 243 jsou roztrhané kusy pneumatiky z nákladního auta. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 stojí auta po nehodě v odstavném pruhu, projíždí se pomaleji, je to ovšem už bez většího zpoždění. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 176 hlásíte kolonu, brzdí se v obou pruzích, pro osobní auta je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na D46 z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Olšany u Prostějova na 29. a 5. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Vybočuje se, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu je nadále silný provoz v obou směrech před Ořechem. Ve směru na letiště se jede různě pomalu od Lochkova z 15. kilometru až do sjezdu na D5 s zpoždění 20 minut. Ve směru z letiště na D1 je fronta od dálnice D5 z 22. a 5. kilometru za Ořech na 15 až 20. minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě i kolem 34. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Dál sledujeme v 18 hodin a 33 minut tenisový Wimbledon a konkrétně zápas Jakuba Menšíka s Britem Samuelem. Aktuální informace z Londýna přidá reportér Jaroslav Plašil.
5: Sníženo. Jakub Menšík teď snížil při svém podání na 2-3, takže stále je to v úvozovkách jen jeden break v rozhodujícím pátém setu, ale samozřejmě na tahu teď zase bude jeho soupeř, skvěle hrající Brit Samuel, který to má vše ve svých rukou, ve své hlavě, ve svých nohách, protože může tento zápas doservírovat do vítězného konce. Pokud bude mít pevné nervy, pokud ho nezradí servis, tak to může být velmi složité pro Jakuba Menšíka, který samozřejmě se bude snažit dělat všechno pro to, aby to neplatilo. Jakub Menšík, který prohrává zatím 2-3 v rozhodujícím pátém setu, sice teď slyšel hlas Kadera Nunyho, Empirea, který mnohé dokáže svým hlasem uklidnit, ale o klidu nemůže být řeč. Bitva pokračuje a je to pořádně napínavá bitva tady ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
2: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
1: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
0: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
8: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
2: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
9: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
10: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
1: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
11: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
12: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
2: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: 18 hodin 36 minut úterý 30. června, zítra je středa a tak pro vás máme další díl a rozhovor jednoho z našich moderátorských středečních kolegů, konkrétně zítra pořad na place s Davidem Novotným od 10 do 11 hodin a rozhovor s fotbalistou Jiřím Skalákem, určitě se máte na co těšit. Teď v 18.36 znovu míříme na tenisový Wimbledon do Londýna za reportérem Jaroslavem Plašilem na utkání Jakuba Menšíka s Britem Samuel.
5: 0:30 slyšíte a to je dobrá zpráva pro fanoušky Jakuba Menšíka, který teď 30:0 vede při podání Samuela z Velké Británie, který ale vede 3:2 v rozhodující páté sadě. Nádherné utkání samozřejmě z pohledu britských fanoušků a Brita, který teď je na podání z pohledu Jakuba Menšíka. Je to možná až nečekaná dřina, ale stále ještě má naději český tenista, jenom že když bude servírovat Samuel jako teď, tak tam tolik těch příležitostí zase nemusí být. Další přímý bod z podání Samuel snižuje na 15:30, 3:2, k tomu ještě teď tedy v páté rozhodující sadě 7:5, 3:6, 3:6, 6:3 a teď 3:2 z pohledu servírujícího britského hráče, který teď podává z levé strany dvorce, pochopitelně vzhledem k tomu stavu 15:30. Síť zastavuje balonek, takže druhé podání pro britského hráče, který teď servíruje opatrně Jakubu Menšíkovi na tělo, druhé podání posílá britský tenista, ale teď je to zase výměna, kterou kazí teď Samuel, celkem snadná chyba teď od britského hráče a to je vítaný dárek pro Jakuba Menšíka, který má breakboly 40-15 ve vedení český hráč, paráda, tak teď samozřejmě ne, že bych se chtěl radovat z cizích chyb, ale teď tento dáreček může přijít vhod, takových totiž nebylo zatím moc v tomto duelu, ale bomba teď naštěstí, která letěla z rakety z podání Samuela, byla dlouhá, tak teď už se zase zdálo, že to může být další přímý bod, kterým by se dost zase dostal do lepší pozice Samuel, tak toto má teď Jakub Menšík dobře rozehrané a teď může tlačit na soupeře, ale zatím si troufá jen na údery na střed a tak teď hraje Samuelovi do ruky a to je škoda, protože Samuel teď přechází do ofenzivy, Jakub Menšík už ale dokázal vybalancovat teď úder obraný backhand, ale pěkně trefená čára a bohužel chyba z rakety Jakuba Menšíka. Škoda, škoda, ono se to samozřejmě snadno říká, ale ty rady týmu Jakuba Menšíka jsou jasné, měl by atakovat pohyb britského hráče, který teď hrál několikrát z ruky ze středu a to je samozřejmě pak velká síla pro tenistu, který má velkou ránu v ruce jako Samuel, který teď snížil na 30-40, Jakub Menšík toho má dost teď. Trošičku si zahrál s reklamním banerem, opřel se o něj, trošičku vydýchal předchozí výměnu a chybu, kterou udělal, ale teď se raduje zase naopak z chyby soupeře, paráda. Jakub Menšík teď srovnává na 3-3, důležitý moment, páté rozhodující sady, srovnáno 3-3, Jakub Menšík si vybojoval teď dobrou šanci ještě tento dlouhý a náročný zápas vyhrát. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 18.41, posloucháte Radiožurnál Sport. Kanada, Brazílie, Paraguay a Maroko, to jsou zatím čtyři osmifinalisté mistrovství světa ve fotbale a ten pátý vzejde ze souboje Pobřeží slonoviny Norsko. Toto utkání začne zhruba za 20 minut v Dallasu a na Radiožurnálu Sport ho bude komentovat v přímém přenosu reportér Karel Schamberger, který má pro nás teď předzápasové krátké informace.
1: Dobrý večer, je tomu tak, hráči už se na trávníku v Dallasu mohou rozcvičovat, což činí také fanoušci právě na stadionu v Dallasu. My se můžeme dostat k těm sestavám. Prvně ta norská oproti tomu závěrečnému duelu ve skupině, kdy Norové šetřili většinu svých hlavních hvězd právě na vyřazovací fázi, tak se do sestavy pochopitelně vrací ty největší hvězdy i se střelcem Erlingem Haalandem. Pojďme to ale projet. V bráně bude Nilan, v obraně zprava Pedersen, Ayer, Hegem a nalevo Moller, Wolfe, v záloze tříčlenné zprava Odegaard, ve středu Berge a na levé straně Berg, v útoku následně útočník Atletika Madrid Sorloth, na hrotu pochopitelně kanonýr Manchesteru City Erling Haaland a na levé straně Antonio Nusa. Pobřeží slonoviny, tým, který také skončil na druhém místě ve skupině mistrovství světa po prohře s Německem, získal ve skupině také 6 bodů, stejně jako Norsko. V bráně bude Fofana, v obraně čtyřčlenné zleva Konan, Agbadu, ve středu potom s ním také Kosonu a na pravé straně Due, v záloze následně Sangare, Inau, Kessie. Zleva bude útok doplňovat Diomande, zprava Nicolas Pepe a na hrotu bude připravený Anč Juan Boni. To je tedy sestava Pobřeží slonoviny. Zápas začne v 19 hodin našeho času a na Radiožurnálu Sport se mu budeme věnovat stejně jako v aplikacích například Můj rozhlas nebo na webu i rozhlas.cz.
0: A platí to i o dalších dvou zápasech, které budeme večer v noci na zítřek sledovat. Francie, Švédsko od 23 hodin a pak zítra od 3 ráno Mexiko, Ekvádoro. Samozřejmě jsou to zatím utkání prvního kola playoff světového šampionátu ve fotbale. Ale na Radiožurnálu Sport už sledujeme taky tenisový Wimbledon a už několik desítek minut, respektive spíš pár hodin, zápas Jakuba Menšíka s domácím Britem Samuelem v Londýně. U toho reportér Jaroslav Plašil.
2: Jakub Menšík se teď dostává do vedení v rozhodujícím pátém setu 4-3. Je teď sice napříjmu, ale už je ta jeho pozice podstatně lepší jako ještě před chviličkou, kdy prohrával v rozhodujícím pátém setu. Byl dole break, prohrál svůj servis na začátku rozhodující sady a Brit Samuel byl ve velké výhodě, ale Jakubu Menšíkovi se povedlo srovnat na 3-3. V tu chvíli prolomil podání soupeře, teď odskočil díky svému servisu na 4-3 a je teď český hráč ve vedení 15-0. Při podání Samuela, který teď cítí určitě mnohem větší zápasové nervy než ještě předtím. Je to vidět už na několika chybičkách, které teď Samuel přece jenom dělá v této koncovce zápasu. Je otázkou, jak ještě dlouhý bude. Samozřejmě grandslamová pravidla už jsou taková, že tady nemohou fanoušci vidět skoro nekonečně dlouhé zápasy, jako kdysi předvedli Isner s Mahutem, kteří rozložili duel na kurtu číslo 18 do 2 dnů a byla to rekordní bitva. Nic takového už se dít samozřejmě nemůže, protože v rozhodujících setech už jsou pravidla upravena tak, aby se nehrály takovéto maratonské zápasy. Teď ale už tak dlouhý duel stále je nadějný ještě pro Jakuba Menšíka, to je to důležité, protože vede 4-3 a teď 30-0 k tomu při podání Samuela, který teď servíruje a má starosti teď na podání. Jakub Menšík teď atakuje základní čáru soupeře a ten se teď nemůže dostat do tlaku, ale parádní backendový úder po čáře a teď navíc forehandový po čáře. Samuel běží k sítě a do protipohybu uklízí balonek, nádherný útok britského hráče. To byla paráda. Jakub Menšík ale stále ve vedení 4-3, 30-15, teď v rozhodující páté sadě. Není sám, kdo se z favoritů trápí. Alexander Zverev taky bude muset možná hrát velmi těžké utkání. On není úplně nejlepším travařem. Dokázal, že jeho nejlepším grandslamem je Roland Garros, kde se konečně dočkal, bohužel i na úkor Jakuba Menšíka, kterého porazil v semifinále, ale Alexander Zverev konečně to dotáhl až ke kýženému grandslamovému titulu, ale teď hraje s Belgičanem Blockskem a zatím je to 1-1 na sety. Teď Jakub Menšík ztrácí svůj náskok. útok při servisu Samuela, ale nic tak dramatického, když to přeženu, jako ještě před chvílí, kdy Jakub Menšík musel dotahovat, kdy byl podání dole. Zatím tedy 4-3 pro Menšíka v rozhodujícím pátém setu na podání Samuel, stav teď 30 oba. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Journal.
3: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
4: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
3: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
4: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
6: Náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
3: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
4: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
5: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva.
4: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
3: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte nás v 18 hodin a 48 minut. Hodně bohatý je program českých tenistů dnes v All England Clubu. Hned 8 singlistů bojuje a ještě bude bojovat o postup do druhého kola londýnského Grand Slamu. Marie Bousková vyřadila na úvod turnaje Australanku Gibsonovou po vítězství 2-1 na sety. Karolína Plíšková zase krajanku Terezu Valentovou po vítězství 6-3 a 6-4. Jakub Menšík ten protahuje zápas s Samuelem, respektive ho už protáhl do páté sady a tu stále sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Je to boj, to by ozývá se teď z hlediště 4 hodiny a 33 minut, to je čas hry, 4-3 teď v rozhodujícím pátém setu, to je to nejdůležitější pro Jakuba Menšíka, 4-3 a teď schoda obou tenistů na kurtu číslo 3, Jakub Menšík byl break dole, teď je naopak. Teď by mohl být nahoře, chtělo by se mi říct, už bych byl rád, kdyby to tak bylo 4-3 a výhoda teď pro českého hráče, který měl už před chviličkou breakovou příležitost při servisu Samuela, ale Jakub Menšík nedotáhl do úspěšného konce útok a tak je to teď stále vše otevřené, pokud jde o tuto hru, ale má teď blíž k vítězství v této hře Jakub Menšík. Tvrdý return až k čáře, Samuel si povyskočil, zahrál pěkný backhand, teď je to forehand na střed od britského hráče Trefena Linea. Teď velmi přísný útok do autu, to by mělo vyjít. Jakub Menšík se raduje, pumpuje rukou, samozřejmě nemá ještě vyhráno, ale vede 5-3. Soupeř nabídl teď některé chybičky krátce za sebou a pomáhá tím Jakubu Menšíkovi v koncovce páté sady. Věřme, že už jde opravdu o koncovku, protože Jakub Menšík vede 5-3 a může doservírovat tento duel, který je fantastický z pohledu britského hráče. Možná i životní, je teprve po druhé hlavní soutěži Grand Slamu, takže se to tak určitě dá říct. Hraje s velkým favoritem Jakubem Menšíkem a dotáhl zápas do páté sady, ve které vedl. Teď se omlouvá za prasátko Samuel Jakubu Menšíkovi. Malonek se překulil na druhou stranu. Jakub Menšík se pousmál, ale on se teď musí koncentrovat samozřejmě a ví to dobře sám. Jakub Menšík teď bude servírovat za stavu 5-3 a 0-15 s borcem, kterého moc lidí nemělo šanci poznat, protože on byl nějakou dobu na univerzitě, kde měl i řadu skvělých úspěchů před lety, ale teď už se ukazuje tady fanouškům ve Velké Británii, ve Wimbledonu a baví je stále. Teď chyba Jakuba Menšíka, škoda 30-0 teď pro Samuela, který ještě je stále ve hře, 5-3 sice pro Menšíka, ale 30-0 teď pro britského hráče, který cítí, že ještě jeho šance může přijít v tomto zápase, byť teď už je na tom výrazně lépe favorit tohoto duelu. 15. nasazený hráč turnaje Jakub Menšík. Ten teď servíruje z pravé strany. Krásný servis, teď je krásná zatáčka Jakuba Menšíka, ale následuje forehand do autu, tak škoda. Jakub Menšík teď uspěchal svůj útok, už to chtěl mít za sebou, už chtěl udolat obranu soupeře, vše si připravil úderem z prvního podání. trefený, krásný servis ven z kurtu, otevřel si hezky dvorec, Jakub Menšík, chtěl pak soupeře dorazit forehandovou ranou, ale bohužel stav 0-40. Jakub Menšík teď bude muset odvracet tři breakové šance soupeře, jde teď k síti, ale bohužel technický úder nezvládl, prohoz Samuela úspěšný a tak drama pokračuje 4-5 z pohledu britského hráče, který si vynutil pokračování tohoto dramatického příběhu.
0: My u něj budeme pochopitelně na Radiožurnálu Sport, je 18 hodin a 52 minut. Připomeňme si taky to, že už zhruba za 8 minut začne v Dallasu další utkání fotbalového mistrovství světa mezi Pobřežím slonoviny a Norskem. V jehož základní sestavě už tentokrát nechybí kanonýr Erling Haaland, na druhé straně zase velký talent Jan Diomande, který je křídelníkem německé Lipska, ale má o něj velký zájem taky řada týmů v Anglii, hodně se hlásí o služby Diomandeho třeba Liverpool. Fotbalové mistrovství světa a první kolo playoff bude pak pokračovat i později večera v noci na zítřek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Od 23 hodin našeho času se utkají Francouzi se Švédy a od 3 ráno pak v noci na zítřek Mexičané s Ekvádorci. Teď v 18.53, ale musíme znovu zpátky do Londýna na tenis, na Wimbledon, na zápas Jakuba Menšíka s domácím britským soupeřem Samuelem. Slovo má reportér Jaroslav Plašil.
2: Právě Samuel teď bude servírovat a podání, tomu tedy zatím jde náramně, když se trefí, tak má Jakub Menšík zpravidla jen malou šanci na úspěch. Teď Samuel servíruje velmi dobře, ale velmi dobrý return Jakuba Menšíka, který postupuje do kurtu a krásně backendem k čáře zatlačil na soupeře, navíc to byl vítězný úder, takže 5-4, 15-0 výtečně, ale fantasticky zareagoval na returnu teď Jakub Menšík, protože to byl hodně těžký úder, co se týče podání Samuela, poslané do růžku ven z kurtu. Teď další krásně trefený balonek z prvního podání na střed a tentokrát Jakub Menšík už na returnu úspěšný nebyl, takže 15 oba, 5-4 a 15 oba, jak slyšíte, Empire Kadera Nuniho, tak okomentoval stavem vývoj na kurtu. Dramatický zápas, rozhodující pátý set, 5-4, stále ve vedení Jakub Menšík, ale už to nemá teď zase ve svých rukou, jako to měl před chviličkou. Teď ale Jakub Menšík by se mohl dostat do lepší pozice, ale vyhazuje teď balonek, který měl velkou rotaci. Jakub Menšík si s tím odskokem, který ještě navíc umocnila možná nějaká nerovnost, neporadil a tak je to teď 30-15 pro Samuela, který teď může zase srovnat skóre 5-4. Je to stále ještě pro Jakuba Menšíka v rozhodující páté sadě, ale na podání je teď soupeř a trefuje zase další bombu, ale naštěstí pro Menšíka kousíček mimo. Takže druhé podání teď pro Samuela. Druhý servis opatrnější, okamžitě atakuje Menšík a teď se dostává český tenista do útoku, jenomže Samuel de Ksíti nemá úplně připravenou pozici, ale dokázal fantastickým volejem, stop volejem zastavit aktivitu Jakuba Menšíka neskutečným, ale opravdu neskutečným úderem. Teď to byla velká odvaha Samuela, který rozhodně neměl úplně ideální pozici pro útok, ale vyrazil od základní čáry dopředu a překvapil Jakuba Menšíka, který se trefil do backendové strany soupeře. Ten dokázal z výšky zahrát volej hned za síť. Parádní moment, 40-15 a trefená lajna. Teď servis na tělo od Samuela. Hezky to střídá britský tenista. Fakt servíruje parádně a teď může útočit proti Jakubu Menšíkovi, který se ale ubránil a teď naopak Menšík zkracuje hru, ale ta pozvánka k síti byla až příliš čitelná a Samuel pumpuje paží, teď tedy dokázal srovnat ze stavu 3-5 na 5-5, bitva pokračuje a za chvíli půjde zase podávat Jakub Menšík.
0: My u toho budeme na Radiožurnálu Sport, slibuje pochopitelně náš reportér v Londýně Jaroslav Plašil, další kolega Karel Schamberger už je připravený v našem pražském studiu mistrovství světa ve fotbale na to, aby komentoval živě zápas Pobřeží slonoviny Norsko, který můžete poslouchat živě, třeba taky na webu irozhlas.cz. Pravda, možná o úvod utkání, které se bude hrát v Dallasu, přijdeme na Radiožurnálu Sport, protože pochopitelně nás bude zajímat to, jak dopadne opravdu ta několika hodinová bitva Jakuba Menšíka s Tobym Samuelem z Velké Británie na úvod tenisového Wimbledonu. Připomeňme, že už Marie Bousková s Karolínou Plíškovou postoupili do druhého kola, začal taky zápas Sáry Bejlek, hrát bude ještě Vítko Přiva, Jiří Lehečka a Linda Nosková. Teď ale znovu zaměříme pozornost na Jakuba Menšíka a jeho souboj s domácím Samuelem. Udělá to konkrétně reportér Jaroslav Plašil.
2: Teď to byl také souboj s páskou, který nevyhrál Jakub Menšík, ale má nové podání. První servis Jakuba Menšíka teď za stavu 5-5 se hraje v rozhodujícím pátém setu při podání českého hráče. Je to teď výměna od základní čáry. Teď Samuel zaútočil a je to taková kontrolovaná ofenziva. Teď oba tenisté zařazují údery z horní rotací. Teď krátký míč a podklouznutí. Jenom to zahučelo v ledišti, protože ten pád samozřejmě se týkal domácího hráče a Jakub Menšík teď získal s naším způsobem bod, ale troufám si říct, i kdyby byl Samuel připravený na nohou a vyrazil k síti, tak to zkrácení od Jakuba Menšíka bylo výborné a znamenalo by i tak dost možná vítězný bod. 5-5, 15-0, Jakub Menšík teď ve vedení při svém podání. Fantastická bitva, kterou fanoušci sledují z velké dálky ze všech možných míst, tady z různých teras kolem centrálního dvorce. Hraje se na kurtu číslo 3, Jakub Menšík skvěle zaservíroval a může teď rozeběhat svého soupeře. Krásný úder z forehandu Kleini a teď smeč zahraná pod kontrolu, ale ještě musí hrát úder navíc Jakub Menšík a teď definitivně forehandem doráží soupeře. Tak ale neskutečná teď ofenziva Jakuba Menšíka a přesto vynikající defenziva se stále starala o to, že Jakub Menšík musel hrát další a další údery, ale zvládá to. 30-0 teď pro českého hráče, který si teď odfoukl. Je to velká bitva, opravdu velká bitva a hodně dlouhá bitva těchto hráčů. Asi nečekaná, taky nečekaně dlouhá. Jakub Menšík má stále šanci, že ji může vyhrát, ale už ta šance před chvíličkou byla ještě výraznější, když mohl za stavu 5-3 doservírovat zápas. To se nepovedlo a tak musí stále hrát. Teď se snaží o prohoz, ale včas byl na správném místě Samuel, který nastavil raketu, jenom vzťuknul balonek na druhou stranu. 30-15 vede Jakub Menšík ještě, ale už je ten náskok těsnější. Ale Jakub Menšík je teď na podání a může on rozhodovat o tom jako první, co se bude dít na dvorci číslo 3 na utkání, které náramně baví, tak samozřejmě dorazil maximální počet fanoušků, to je jasné, více jich sem nevejde, dívám se, všechna místa obsazená v ledišti, žádné volné se teď neobjevuje a teď by to byla šílenost opustit takovýto duel v koncovce zápasu. 5-5, 30-15, Jakub Menšík servíruje a teď si trošičku dává ještě na čas, než pošle balonek na druhou stranu dvorce znovu. 5-5, 30-15. Bohužel teď servis do pásky, předtím zahlášeno první podání, takže stále ještě jedno podání ze stejného místa pro Jakuba Menšíka, který teď bude servírovat za stavu 5-5, 30-15. Technický servis s odskokem, ale Samuel si s tím poradil. Samuel teď hraje backendem na střed a Jakub Menšík kontruje úderem křížem z forehandu. Teď krásný úder Jakuba Menšíka, další fantastická rána a třetí. A prohoz teď Samuela přímo na raketu Jakuba Menšíka. Výtečně Jakub Menšík postupoval k síti, dal si pozor na prohoz a stuknul balonek z forehandu z výšky hned za sítě. Už tentokrát Samuel neměl nárok, ale zase obrovský klobouk dolů z hlavy, jak teď zase Samuel dokázal se bránit tvrdým úderům Jakuba Menšíka, přestože jsou oba tenisté postavou vysocí, oba přes 190 cm, tak oba ukazují výtečný pohyb na travnatém povrchu, což není jednoduché. 40-15 ve vedení Jakub Menšík, pěkně na čáru, jen se zaprášilo eso Jakuba Menšíka a tak je to vedení 6-5 pro českého hráče. Po pauze zase bude servírovat Samuel.
0: V 19 hodin máme pro vás na Radiožurnálu Sport taky jednu horkou basketbalovou novinku. Slavný Američan LeBron James bude pokračovat v kariéře i v sezóně 2026-27, která bude jeho 24. zámořské NBA. Ale pozor, nebude to v dresu Los Angeles Lakers. Řekl to, nebo oznámil to jeho agent Rich Paul, kdyby měl LeBron James pokračovat, zatím není jasné. Ještě jedna fotbalová zpráva, než se vrátíme na Wimbledon. V týmu fotbalového italského mistra Interu Milan končí třicátníci Jan Sommer, tedy brankář, Stefan de Vrij, obránce, další je stoper Francesco Acerbi a další back Matteo Darmian, takže se asi bude měnit defenziva milánského celku, taky to budeme sledovat pochopitelně na Radiožurnálu Sport, ale teď nás zajímá tenis a Wimbledon a zápas Jakuba Menšíka. Vracíme se proto do Londýna za reportérem Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, už je ten správný čas, jak zahlásil Kader Nuni, umpire tohoto zápasu. Na servis teď půjde Toby Samuel, startující na volnou kartu, na divokou kartu, jak se taky někdy říká, a opravdu je pořádně divokým hráčem. Jakub Menčík to má velmi složité. Hraje se pátý rozhodující set, český tenista ve vedení 6-5 a teď bude servírovat Brit Samuel, který se ještě dívá na druhou stranu dvorce na pohyb Jakuba Menčíka. Teď už servíruje pěkně trefený servis. Jakub Menčík ale výborně vrací a tak se musí hrát, ale Menčík je teď v defenzivě a musí hrát obrané údery ze záklonu. Backhand končí za čarou a tak je to první 15 pro Samuela, který může teď rozhodující sadu dovést do dlouhého tiebreaku. Teď je to 5-6, 15-0. Jakub Menčík teď jenom tak, že přehodil síť, ale stačilo to teď. Trefený rám, kicks od britského tenisty Samuela a tak je to teď srovnáno. 15 oba. Jakub Menčík teď měl trošičku štěstí, protože někdy pomůže nerovnost, nějaký nepravidelný odskok. Teď se přesně toto stalo a Samuel přišel o těsný náskok. Krásný return Jakuba Menčíka křížem klejně a teď Jakub Menčík může útočit dek síti. Backendem si dal záležet, aby hrál přesně na druhou stranu. Krásně trefeno na lajnu. 30-15 pro Menčíka. Paráda. 6-5 a 30-15. Tak teď to bude pořádný tlak na servis na Tobyho Samuela, který teď bude podávat pod tlakem 5-6. 15-30, samozřejmě hrozí konec zápasu, to je jasné. Fanoušci hučí tady na dvorci číslo 3, povzbuzují domácího borce, ale i Jakub Menčík tady má zastání teď, ale ještě že tak, protože to byla zase další bomba, která vypadalo, že trefuje středovou čáru. Naštěstí ne, 6-5, 30-15 pro Jakuba Menčíka, který teď kontruje krásný return k čáře a teď útok Jakuba Menčíka, který bohužel ale si vybral místo, kde byl připravený soupeř, a to zřejmě Jakuba Menčíka rozhodilo, protože další forehandový úder nebyl vůbec dobrý. Teď to řekneme i posluchačům Radiožurnálu ve zprávách, jak se vyvíjí tento napínavý zápas. Zatím pátý set tohoto duelu 6-5, 30 oba. Zopakujeme tento stav i posluchačům celoplošné stanice. 6-5 v rozhodující páté sadě pro Jakuba Menčíka a teď je stav 30 oba. Můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, jak tento duel dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Potlesk prozradil to, že na Radiožurnálu Sport můžeme přidat další 15 pro Samuela, kterému teď tedy naskočila 40 na svou stranu, 5, 6, 40, 30 a Samuel má gambol a může srovnat. A to se také povedlo přímým bodem z podání 6-6, takže drama pokračuje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Vrátíme se pochopitelně na ten samotný závěr zápasu za naším reportérem do Londýna, ale teď chceme znát taky to, jak se vyvíjí úvod zápasu na fotbalovém mistrovství světa mezi Norskem a Pobřežím Slonoviny v přímém přenosu. Taky na webu i rozhlas.cz ho komentuje reportér Karel Schamberger.
1: Končí čtvrtá minuta zápasu. Pobřeží Slonoviny hraje s Norskem 0-0. Jedna ofenzivní šance v tomto zápase, ale už se naskytla divákům v Dallasu, a to když Erling Haaland, asi největší hvězda vůbec tohoto zápasu, se dostal k hlavičce v pokutovém území soupeře, jenže hlavičkoval jen do stehna obránce Pobřeží Slonoviny Kosonua. A tak platí na začátku páté minuty stav 0-0. Teď se poprvé v zápase dostávají do útoku také hráči z afrického kontinentu. Na levé straně se tam probíjel Diomande, jenže byl zablokován norským obráncem Pedersenem, a tak z toho teď bude nejspíš jen odkop od branky. Uvidíme, jak rozhodčí, který je z Venezuely a jmenuje se dost podobně jako právě název tohoto státu, Valenezuela, rozhodne. Nakonec to bude odkop od branky, takže už brankář Nilan mohl rozehrát po zemi na levou stranu hřiště, tam bylo Moore.
0: Říká reportér Karel Schamberg. Na začátku páté minuty tedy Norsko Pobřeží Slonoviny na fotbalovém mistrovství světa v úvodním kole play-off 0-0. Teď znovu na tenis, na Wimbledon, na utkání Jakuba Menčíka za reportérem Jaroslavem Plašilem.
2: Před chvíličkou začal desetibodový tiebreak tohoto zápasu, této rozhodující páté sady. Zatím je to 1-1. Jakub Menčík teď hlídá dopad balonku a zdá se, že míček skončil za čarou, takže Jakub Menčík vede 2-1 a má teď výhodu Minibreaku na své straně před chviličkou na tom byl on hůř, ale celé se to teď obrátilo, protože ani jeden servis teď neuhrál Samuel a Jakub Menšík jde teď do vedení a může zase trošičku odskočit. To je samozřejmě vždycky důležité uchopit dobře tiebreak hned na začátku, protože i když je tiebreak delší, desetibodový, tak se hraje v mnohem lepší pohodě. Pak tenistovi, který je ve vedení, to není nic objevného, převratného. Teď ale pozor, Jakub Menšík už nestihne. Krátký míč, páska. Teď ještě přibrzdila balonek a tak je to 2-2. Škoda, tak teď, jak byli oba borci výteční celý zápas na servisu, oba skvěle podávali a je to jejich velká zbraně, tak teď Jakub Menšík neuhrál zatím svůj servis ani jednou a to samé platí i o soupeři. Jakub Menšík se teď dotkl sítě při snaze doběhnout ještě balonek, který byl hodně zpomalený a tak teď bod pro soupeře 2-2. Jakub Menšík už servíruje, teď by to mohlo být už lepší pro Jakuba Menšíka a mohlo být díky svému servisu do vedení, ale Samuel skvěle zautočil a Menšík podklouzl, tak to je škoda. Jakub Menšík teď podklouzl ne tak fatálně, že by jeho pád něco znamenal do budoucna, ale byla to jenom taková chvilková nerovnost, nepohoda, které soupeř okamžitě využil úderem do protipohybu a tak Jakub Menšík teď zase ztratil výhodu minibreaku a tu má teď zase naopak soupeř, tak se to teď nečekaně přelévá ani jednou a to se opravdu málo kdy vidí v tiebreaku, že by ani jednou, ani jeden z tenistů si neudržel svůj servis. Teď to vypadá na první přímý bod z podání, je to tak, Samuel se ujímá vedení 4-2, kratičká přestávka, součet 6, oba borci si vymění strany, Jakub Menšík prohrává 2-4 v tiebreaku do bodů v rozhodujícím pátém setu.
0: Využijeme krátké přestávky v tenise k tomu, abychom zkontrolovali stav fotbalového zápasu na mistrovství světa Norsko pobřeží slonoviny. Hned teď promluví reportér Karel Schamberger.
1: A začátek 8. minuty 0-0 mezi pobřežím slonoviny a Norskem, ale také tým z afrického kontinentu se poprvé v tomto úvodním kole vyřazovací fáze dostává více na ofenzivní polovinu, více k brance soupeře. Teď se o to může pokusit mimochodem Ange-Juan Bonny, který dává ještě na levou stranu hřiště, ale tento centr z levé strany hřiště od Diomandého nedoputoval až na Pepeho, respektive ho přeletěl, ale Pepe si stihl doběhnout pro ten balón a tak může i nadále kombinovat na konci 8. minuty, kdy je stav 0-0 mezi pobřežím slonoviny a Norskem. Pepe, ale zatím...
0: Říká reportér Karel Schamberger, za kterým se znovu vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport. Jeho přímý přenos z tohoto utkání fotbalového mistrovství světa můžete poslouchat živě na webu irozhlas.cz, na radiožurnálu Sport, teď ale znovu tenis Wimbledon a utkání Jakuba Menšíka v prvním kole Grand Slamu. Slovo má reportér Jaroslav Plašil.
2: 4-3 ve vedení Samuel, ale už to není s mini breakem v tiebreaku rozhodující sady. Jakub Menšík teď může srovnat při svém podání, teď jde do útoku, ale Samuel dokáže s

0: Byl, že zatím se mu dařilo proti britským tenistům, má to s nimi 4-0 dlouhodobě, ale tady je blízko porušení této tradice, protože v desetibodovém tiebreaku rozhodující páté sady je na tom lépe jeho soupeř Samuel. Tak Jakub Menšík, ještě jedna rána z podání, dobře připravené podmínky pro útok, ale Samuel se dokáže bránit jednoručním backendem, teď už jenom zoufalý úder, smeč Jakuba Menšíka, paráda, 4-5, aspoň něco teď v tuto chvíli, aspoň to není. Zase větší rozdíl, Jakub Menšík teď snížil na 4-5 ze svého pohledu. Podává teď Samuel za stavu 5-4. Hukot publika zase zesiluje, protože jejich borec je teď ve vedení a může jej ještě zvýraznit díky svému servisu. Teď z levé strany dvorce krásně trefený střed kurtu, ale Jakub Menšík výborným returnem zatlačil zase soupeře zpátky od základní čáry. To je důležité. Teď Jakub Menšík backendem zkracuje míček hned za síť a Samuel nedobíhá. Tak fantastický dropshot od Jakuba Menšíka v tiebreaku, v tom dlouhém tiebreaku rozhodující páté sady, která už trvá přes 3,5 hodiny, tak teď Jakub Menšík dokázal zkrátit hru natolik kvalitně, že už soupeř nedobíhá. 5-5, vše otevřeno, napínavá koncovka. Jakubu Menšíkovi šly teď koncovky v těch přípravných exibičních zápasech, ale to samozřejmě teď vůbec nehraje žádnou roli. Český tenista se teď snaží přelstít svého soupeře, který se teď zase dostává do těsného náskoku 6-5, ale podávat půjde Jakub Menšík v desetibodovém tiebreaku 5-6 z pohledu českého hráče, který má teď podání. Míčky se stěhují k Jakubu Menšíkovi, který bude servírovat teď dvakrát za sebou, i když bude to přerušeno další krátkou přestávkou, protože borci si zase půjdou měnit strany při součtu 12. Teď je to zatím 11-5-6 z pohledu Menšíka. Turnajové patnáctky, která se teď hodně trápí, ale to platí samozřejmě od začátku tohoto duelu. Tak teď je přímý bod z podání, skvěle, Jakub Menšík si teď jenom zapumpoval levou rukou, ve které teď na chviličku držel raketu, aby té pravé dal na chviličku odpočinout, a za stavu 6-6 oba borci si jdou zase vyměnit strany a přitom se ještě občerství u svých laviček.
1: Toho využijeme na Radiožurnálu Sport. Znovu měníme sporty, fotbal, mistrovství světa, zápas Norsko versus Pobřeží slonoviny a reportér Karel Schamberger.
2: Polovina 12. minuty, Pobřeží slonoviny hraje s Norskem stále vyrovnaný zápas 0-0. Erling Haaland už se málem dostal do první gólové šance tohoto zápasu, jenže přihrávku od Martina Odegaarda dokázal zblokovat obránce Pobřeží slonoviny Kosonu a tak zabránil právě v tom, aby se Haaland dostal k balónu. A tak právě teď Pobřeží slonoviny může být teď na balónu, jenže tato přihrávka od Inaua až na hrotového útočníka Bonyho nebyla vůbec přesná. Byla více doleva do pokutového území a Bony spíš zbíhal k brance a tak míč odcestoval až za branku. A teď bude moct tedy rozehrávat gólman severského týmu Nilan, který posílá
1: balón. Na konci 12. minuty hraje Norsko s Pobřežím slonoviny stále 0-0 na fotbalovém mistrovství světa. Ale musíme teď změnit sporty, protože Jakub Menšík, český tenista, bojuje, a to hodně dlouho, na Wimbledonu o postup do druhého kola se s tým 23. hráčem světa Britem Samuelem. Ve Wimbledonu je reportér Jaroslav Plašil.
0: Ano, hodně dlouho, už přes 3,5 hodiny, a stále není rozhodnuto. 7-6 teď v tiebreaku rozhodující páté sady pro Jakuba Menšíka. Samozřejmě není to teď matchball v tuto chvíli, protože je to desetibodový dlouhý tiebreak, Jakub Menšík, ale teď zase ve vedení v tomto dlouhém zápase a v rozhodující fázi zápasu v tiebreaku do 10 bodů. Teď je to výměna od základní čáry, opět teď taková typická, kdy ani jeden z tenistů nechce příliš udělat chybu, ale Jakub Menšík teď našel odvahu jít k síti a to je krásný způsob boje Jakuba Menšíka, který v tu pravou chvíli teď vytáhl zase kus odvahy, vyrazil k síti, soupeř se bránil hodně za základní čarou, backhand poslal do ideální výšky Jakubu Menšíkovi, který postupoval k síti, jenom stuknul raketou na druhou stranu do volného místa. 8-6 pro Jakuba Menšíka, to tu ještě nebylo taková teď dobrá porce bodů pro Jakuba Menšíka. 8-6 teď v tuto chvíli na podání Samuel. Je to samozřejmě stále velmi těsné, ale teď to vypadalo na to, že se balonek od pásky odrazil za čáru. Je to tak, 9-6, hlediště stichlo, ale musí to tak být, 9-6, dvojchyba a matchball Jakuba Menšíka přece jenom v 10-bodovém tiebreaku, to je luxusní pozice 9-6. Nevyšlo to teď o kousíček.

0: publikum stichlo, jako by si nikdo nechtěl připustit ten stav, který naskočí na tabuli 9-6 pro českého hráče, 3 mečboly pro Jakuba Menšíka v super napínavé koncovce v hodně dlouhém zápase a náročném zápase, který bude ještě Jakub Menšík určitě dlouho cítit, ale když bude vítěz, bude se mu to zpracovávat určitě lépe, to je jasné. Jakub Menšík teď forehand do sítě, škoda, škoda. Tak Brit Samuel ještě žije v uvozovkách, přežil první matchball českého hráče, který teď jakoby neměl síly na tu finální ránu, ale věřme, že ještě nějaké najde za stavu 9-7, teď ještě bude jednou servírovat český tenista, teď tentokrát ze své pravé strany, může si otevřít kurt, může poslat soupeře hodně do strany a pak jej dorazit, takový je plán určitě, Jakub Menšík to dělá a teď už je to přímý bod z podání, Jakub Menšík si teď zaťukal ukazováčkem na čelo, ale pak si zabušil na srdce, protože to ukázal v tomto zápase velkou měrou vrchovatou, by se dalo říct. Jakub Menšík teď tedy poplácal svého soupeře, který hodně překážel na kurtu Jakubu Menšíkovi. Fantastický výkon domácího Samuela, který startuje na volnou kartu. Už tedy ne, protože Jakub Menšík jeho snažení nakonec zastavil, udolal tohoto britského hráče a vítězí tedy v rozhodujícím pátém setu 7-6, vyhrál tiebreak nakonec tedy a ten dlouhý 10-bodový tiebreak ukončil také maratonskou bitvu těchto hráčů. Jakubu Menšíkovi se v posledních letech daří zvládat pětisetové zápasy, nebo v poslední době, ne v posledních letech, ale v té přeci jenom od nějaké chvíle dřív s tím trošičku bojoval, ale naučil se je hrát, naučil se jimi lépe procházet a dokázal to i dnes v hodně obtížných podmínkách, kdy publikum rozhodně nebylo z velké části na jeho straně, tak teď tady vlají veselé české vlaječky v ledišti, oslavují výkon a postup Jakuba Menšíka. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
1: Chce se říct konečně, Jakub Menšík, který postoupil do druhého kola tenisového Wimbledonu, navázal tak na Marii Bouskovou a Karolínu Plíškovou. Tyto zápasy taky sledoval náš reportér Jaroslav Pašil, kterého jste rozhodně neslyšeli dnes na Radiožurnálu Sport naposledy, protože už jsou taky na kurtu další 4 Češi, Sára Bejlek, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Linda Nosková. Tyto zápasy dál budeme na Radiožurnálu Sport sledovat. Teď je ale čas znovu se vypravit na fotbalové mistrovství světa, na další utkání prvního kola play-off šampionátu v Dallasu. Proti sobě stojí Norové a hráči Pobřeží slonoviny a z pražského studia mistrovství světa Radiožurnálu Sport komentuje reportér Karel Schamberger.
2: Polovina 17. minuty, Pobřeží slonoviny, Norsko 0-0, ale zatím zápas, který má v Dallasu poměrně velký spát a také už jsme viděli dva rohové kopy právě týmu z Afriky, tedy Pobřeží slonoviny, ale ty rohové kopy nic nepřinesly. Zatím střely na branku nic moc, ale zápas, který fanoušky v Dallasu rozhodně musí bavit tím, jak se hra přerývá z jednoho konce na druhý. Můžeme pokračovat v tom, co se děje na hřišti na startu 18. minuty na levé straně hřiště, ještě na obrané polovině hrají Pobřeží slonoviny, ale ze středu teď hezkým banánkem posílá balón na pravou stranu hřiště. Tam je křídelník Pepe, který už je v pokutovém území. Po něm může hrát ještě Bony. Je tam připravený také Inau. Právě Pepe se teď chce prodrat k balónu, ale nepovede se mu to a bude z toho co. Rozhodčí ukazuje, že odkop od branky, ačkoliv Pepe drží balón ve svých rukách a nesouhlasí, tak si myslí rozhodčí z Venezuely, že to byl právě hráč s 19 na zádech z Pobřeží slonoviny, který se dotkl balónu jako poslední, tedy Nicolas Pepe, dřívější hráč například Arsenalu, aktuálně player španělského Villarrealu, ale jednalo se nakonec o offside. Aha, tak proto se pískalo a pískal právě venezuelský rozhodčí Jesus Valenzuela, ten odpískal offside. A tak Norové už mohou rozehrávat, je to brankář Nilan, který posílá míč na pravou stranu hřiště, tam si teď zběhnul záložník Edegaard a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Startuje 19. minuta zápasu a v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa hraje Pobřeží slonoviny s Norskem 0-0. Ve větší šanci zatím nejspíš Severané, když se k hlavičce dostal v úvodních minutách asi největší ostrostřelec v tomto duelu, tedy útočník Manchesteru City Erling Haaland, jenže jeho hlavička zamířila jen do stehna obránce Kosonua a tak se neujala v tomto zápase. Končí 19. 19. minuta a u balónu jsou aktuálně Norové. Je to konkrétně kapitán Odegaard, který může hrát ještě na obrané polovině také se svými zadáky, kterým je teď Hegem, a po něm dostane přihrávku právě od Hegema také Ayer, který si zpracovává pravačkou balón a stejnou nohou posílá ještě na levou stranu na Hegema. Norové se chtějí prodrat do útoku na startu 20. minuty, kdy se dostává k míči teď Berg, který už je na hranici pokutového území, na levé straně ještě Nusa, který vypálil, jenže to byl zblokovaný balón. Teď to byl právě Nusa na levé straně hřiště, který se tam dostal k balónu. Byl to nakonec, omlouvám se, záměna hráčů, byl to obránce Moller Wolfe, který se vysunul tady hodně vysoko až do pokutového území a pobřeží slonoviny a tam chtěl zakončovat, jenže ten balón nezamířil na branku, naopak byl zblokován a tak z toho měl být rohový kop, jenže ani ten se konat nebude, protože je pískán offside, do kterého se nachytal norský tým. A tak platí na konci 20. minuty pobřeží slonoviny Norsko 0-0. I nadále můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport nebo v aplikaci Můj rozhlas, případně také na webu i rozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na levé straně hřiště se teď dostávají do útoku pobřeží slonoviny. Je to teď střela, kterou tam vyslal Bony a provětrala i brankáře Nilana, který nakonec nemusel zasahovat. Byl to Konan, který byl tím posledním mužem, který vypálil pravačkou. Ještě právě Konan dostal přihrávku a ačkoliv Nilan spadl na zem, brankář norského týmu na pravou stranu, tak ta střela byla až moc utažená k pravé tyči právě norské branky a tak skončila jen mimo tři tyče a bude tak rozehrávat norský národní tým na startu 21. minuty, no už skoro na konci 21. minuty, kdy je stav 0-0 mezi pobřežím slonoviny a Norskem. A právě severský tým teď může hrát na obrané polovině, na levé straně je to obránce Hegem, který si bere balón ke svým kopačkám a chce hrát dopředu, dává ještě na Odegaarda, ten je zatím hodně běhavým záložníkem v tomto zápase. Zdá se mi, že se zbíhá pro balóny hodně hluboko při rozehrávce a pak naopak se vysouvá hodně dopředu tak, aby podpořil ofenzivu. Stejně jako teď, kdy je u balónu na levé straně už na ofenzivní polovině Norska, na ofenzivní polovině Norska Nusa. Právě tento muž je teď u balónu a dává ještě více k polovině hrací plochy, kde může hrát ještě Berg. Berg ale nevidí ofenzivní variantu v tomto momentu a tak vrací ještě úplně na ty nejdefenzivnější hráče Norska v tomto zápase. Těmi jsou stopeři Hegem a Ayer. Právě tito dva si teď nahrávají mezi sebou zhruba na polovině hřiště. Dávají ještě na Nusu na levé straně, ale obrana pobřeží slonoviny je hodně ofenzivní, tedy v tom smyslu, že hodně presuje a hodně napadá a tak to útočníci nemají vůbec jednoduché, tedy útočníci Norska při rozehrávce. Přece jen se teď ale Norsko dostane do útoku, právě Nusa byl mužem, který napálil míč do obránce pobřeží slonoviny Dueho a právě od nohy Dueho se teď odrazil balón až do zámezí a bude z toho nakonec rohový kop a tak to tedy ještě stihli fotbalisté Norska poslat ten balón, nasměrovat ho právě od noh Dueho za branku a nikoliv za postranní čáru. A teď tedy připravený rohový kop, první v tomto zápase pro Norsko. Je to Patrik Berg, jeho pravačka se hlásí a posílá následně balón do pokutového území, jenže tam byli připravení obránci pobřeží slonoviny. To nebyl vůbec dobře zahraný signál, teď v podání norského národního týmu míč na bližší tyč, ale tam nebyl žádný z hráčů v bílém norském dresu a tak ten rohový kop teď končí jen odkopem od branky pobřeží slonoviny a následně ještě faulovali na středu hřiště Norové. Teď tam zůstává na zemi, pokud se nepletu, tak by to měl být Nicolas Pepe, který si tam teď lehl na trávník a říkal ne, tak to byl Jan Diomande, který se tam objevil na trávníku, nicméně byl to faul Norska, který byl odpískaný na startu 24. minuty a tak právě tým z afrického kontinentu bude rozehrávat to až ale po hydratační pauze. My můžeme tvrdit, že aktuálně se duel v Dallasu hraje za vyrovnaného stavu. Pobřeží Slonoviny, Norsko 0-0.
1: A to konkrétně ve 24. minutě utkání je tento zápas vyrovnaný a bezgólový. Připomeňme si, že vítěz tohoto utkání mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem bude hrát v osmifinále světového šampionátu 5. července proti Brazílii. Od 23 hodin se utkají Francouzi se Švédy v prvním kole play-off a kdo z této dvojice postoupí, tak bude hrát v osmifinále proti Paraguaji, která v noci vyřadila senzačně Německo po penaltách. No a v noci na zítřek od 3 hodin ráno máme pro vás další přímý přenos utkání fotbalového šampionátu Mexiko Ekvádor, taky velmi zajímavý souboj. Ale zajímavé je i dění na tenisovém Wimbledonu z českého pohledu. Dlouho jsme mluvili o tom, že Jakub Menšík bojoval s Britem Samuelem, nakonec ho udolal v pětisetové bitvě a v tom delším grandslamovém tiebreaku do druhého kola londýnského turnaje už postoupili taky Marie Bousková a Karolína Plíšková a na kurtech v All England Clubu už jsou další 4 čeští singlisté. Jejich výkony dál sleduje reportér Jaroslav Plašil.
0: Ano, a je dobré, že už jsou na kurtech, protože je velká šance, že zápasy dnes dohrají, což nemohlo být ještě před několika desítkami minut řečeno s jistotou, vzhledem k tomu, že už tady máme 17:30 večer a ty podmínky jsou vždy takové, že tady tak kolem té 21:00 už se zešeří, takže už toho času zase nebylo tolik, ale teď by se to zvládnout mělo. A rychlý pohled na kurty, tedy Jiří Lehečka zatím hraje 2-2 v souboji s Australanem Popirinem. Teď je český hráč na příjmu, vede 30-15 a teď 40-15 má teď, jak slyšíte, dvojnásobnou breakovou příležitost. 2 breakboly teď na raketě Jiřího Lehečky za stavu 40-15. Dva míčky v řadě teď tedy u Jiřího Lehečky na to, aby využil teď jednu z nich a dostal se do vedení. To by bylo skvělé teď na začátek pro Jiřího Lehečku, který má za soupeře Australana Popirana, který je velmi dobrým servismanem. Teď to ukázal, bohužel při tom odvrácení prvního breakballu Jiřího Lehečky. Dostaneme se i k dalším zápasům. Přeci jenom Sára Bejlek, tato má hodně obtížné proti Rumunce Kirstové. Rozhodně nebyla favoritkou, prohrála snadno před chviličkou první set 1-6, teď začal druhý 1-1. Je to zatím z pohledu české hráčky, která může jen překvapit. Vyhrát určitě může svůj duel Vít Kopřiva s Britem Čoňským, ale prohrává teď český tenista 1-3 a také on se přesvědčuje o tom, jak těžké je bojovat proti domácímu borci. To vždycky je ten výkon o dost vyšší než ten nějaký, řekněme, obvyklý, když hrají domácí tenisté tady kdekoliv, dá se říct, nejenom tady ve Wimbledonu, ale tady v Anglii či ve Velké Británii a ještě k tomu na trávě. Vít Kopřiva tedy prohrává 1-3 v prvním setu. No a když jsme zmínili teď ještě tenisty, které jsme teď říkali, tak mi z toho ještě vychází, že jsem zapomněl na Lindu Noskovou a to bych nerad, to je totiž nasazená 9, ta zatím má výhodu breaku, takže je teď na tom zatím nejlépe, když se podíváme na všechny české rozehrané zápasy. Linda Nosková hraje s Němkou Zajdlovou, je velkou favoritkou duelu a vede zatím česká hráčka 3-1, takže potvrzuje výhodu breaku a je na tom teď tedy nejlépe z českých hráčů, kteří jsou teď na dvorcích a bohužel taky musím říct, že Vít Kopřiva má nějaké zdravotní problémy, protože už teď v prvním setu si volá fyzioterapeut takovou, v tomto případě jde o ženu a má nějaké potíže, těžko říct, v jaké oblasti těla, ukazoval si na břicho, na část blízko tříslům, ale to samozřejmě nechci spekulovat. V každém případě můžu zopakovat, že Vít Kopřiva prohrává 1-4 v tuto chvíli v prvním setu. Jiří Lehečka naopak získal teď podání svého soupeře Alexeje Popirina a vede 3-2. Teď v první sadě s breakem tedy usedá na lavičku. Sára Bejlek, o tom už byla řeč, prohrála první sadu s Kirstehovou z Rumunska 1-6, ve druhé vede 2-1 a bude přijímat podání soupeřky. A Linda Nosková, ta vede 3-1 nad Němkou Zajdlovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, 19 hodin 28 minut. Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský klub to oznámil na svém webu. Podle anglických médií jako Sky Sports nebo The Athletic mu klub dost nabídl a Kinský tedy podepsal vylepšený kontrakt, ten původní mu končil v roce 2031. Předpokládá se, že Ítalo Vicario odejde z Tottenhamu a Kinský by se měl stát týmovou jedničkou, záda mu bude krýt zkušený Slovák Martin Dubravka. Teď už na Radiožurnálu Sport znovu mistrovství světa ve fotbale a boj o osmifinále mezi Norskem a Pobřežím Slonoviny. Hraje se v Dallasu a na dálku z Prahy ho sleduje reportér Karel Schamberger.
2: A konec 29. minuty hry, Pobřeží Slonoviny, Norsko 0-0, ale musíme říct, že Pobřeží Slonoviny už mělo jednu opravdu velkou šanci před několika minutami. Téměř i hned po té hydratační pauze se dostal do velké šance Pepe, potom co mu centr z levé strany hřiště poslal Diomande. Pepe se snažil ještě ve vzduchu sklepávat balón na zadní tyč a tam pro štěstí Norska byl připravený Ajer a ten balón následně tedy dal pryč. Teď jsou ale v útoku Norové a tak je to na levé straně Nusa, který se chtěl opřít do balonu, jenže tam bylo až moc hráčů v oranžovém dresu, tedy v dresu Pobřeží Slonoviny, a dopředu teď už táhne balón na pravé straně. Naopak ofenzivní hráč Pepe, který šajtlí dává na zadní tyč, tam nejsou připravení hráči Pobřeží Slonoviny a tak z toho bude rohový kop po tom, co to byl Ajer, který teď dal balón až mimo hřiště, za ním ještě hlavičkou dával Pedersen, takže to byl Pedersen, který se dotkl balónu jako poslední, a tak na konci 30. minuty hraje Pobřeží Slonoviny s Norskem 0-0. Další rohový kop pro tým z afrického kontinentu. Bude to hráč s jedenáctkou Jan Diomande, levý záložník právě Pobřeží Slonoviny, který teď bude rozehrávat rohový kop. Jeho pravačka už kroutí balon do poktového území. Na přední tyči tam se chtěl dostat vysoko Bony. Nakonec to bylo nejspíš Hegem, který se opřel do balónu jako poslední a hlavičkou poslal balón mimo hřiště, takže se rohový kop bude z levé strany hřiště opakovat na startu 31. minuty hry, kdy hraje Norsko v úvodním kole playoff s Pobřežím Slonoviny 0-0. Znovu je to Diomande a znovu jeho centr na přední tyč, tentokrát byl nejvýše blondiák Erling Haaland, který odhlavičkoval balón zpět jen na nohy Diomandeho, ten se snaží jít do poktového území, narazil si tam ještě s Bonem a Pobřeží Slonoviny mohou kombinovat i nadále, teď to byl ale na levé straně Pepe, který se tam zamotal do té rozehrávky a nakonec si nerozuměl se svými spoluhráči a tak se od jeho levačky jen odrazil balón pryč. A my teď máme informovat posluchače Radiožurnálu. Start 32. minuty hry, Pobřeží Slonoviny, Norsko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Norové budou teď rozehrávat od své branky a bude to brankář Oran Nilan, který pošle balón až daleko, daleko od své svatyně, protože si nechal poslat svůj tým, tedy tým ze severského území, až na ofenzivní polovinu. Právě tam letěl ten balón a nakonec se odrazil od záložníka Inoua až mimo hřiště. A tak to je autové vazování pro Pedersena. Ten už hází na Haalanda, který si teď zběhl trochu pro balón hlavičkou, ale vrací jen na Odegaarda. Odegaard teď ještě ve středu může hrát a Norsko zůstává na balónu. Na konci 32. minuty hry, kdy Pobřeží Slonoviny hraje s Norskem 0-0. Jenže Norové se teď chtějí asi trochu uklidnit na balónu, přece jenom delší dobu teď po té hydratační pauze si s míčem moc nezahráli a tak se jim určitě hodí hra na balónu a tak v defenzivních řadách je teď právě balón a hrát tak může Hegem, který má na levé straně ještě připraveného levého krajního obránce Molra Wolfeho. Nakonec si vybral ale Nusu, to je ofenzivní hráč Norska, který si zběhl pro balón a kolmicí přes celé hřiště přenáší hru až na pravou stranu. Tam byl Sorlot, jenže ten ztratil balón a tak dopředu teď může jít Diomande, který už se řítí do pokutového území, tam dává přihrávku ještě na Bonyho, ten celkem takticky posílá balón do kopaček o norského obránce Hegema, od kterého se odráží balón za branku. Bude z toho další rohový kop pro Pobřeží Slonoviny. Teď to udělali hráči právě týmu z Afriky velmi dobře. Získali naprosto jednoduše rohový kop pro svůj tým a také krátké uklidnění na balónu. Zastavu 0-0. Bude to Diomande, který bude rozehrávat z levé strany hřiště rohový kop. Hráči Pobřeží Slonoviny už se srocují právě do pokutového území. Diomandé už je připravený u rohového praporku, stále ale vyhlíží, kam pošle balon. Jeho pravačka, přízemní centr, který poslal ještě na Bonyho. Bony vypálil, ale jeho střela zblokovaná. Pobřeží Slonoviny i nadále se snaží o nějaký útok, jenže teď tam se do toho trochu zamotal záložník Inau, stále je u balónu. Hezky teď to vykombinoval přes tři nory a hrát tak může Kessié, který posílá balón na levé straně pouze do záložníka Berga a následně bude tedy pokračovat rohový kop. Kessié rozehrává nakrátko, rychle ještě na Sangareho. Sangare dává na Inaua a teď je to centr z pravé strany hřiště z kopačky Kessiého, jenže Norové byli před brankou připraveni a následně z odraženého balónu mohl vypálit zpoza pokutového území. Pokud se nepletu, tak to byl Inau, který se tam dostal ke střele, která ale nebyla vůbec nebezpečná. Z voleje ze vzduchu mu ta rána vůbec nesedla a tak skončila jen v náruči brankáře Nilana. Jenže ta střela letěla hodně pomalu, hodně se točila, ten balon dostal velkou rotaci a tak Nilan neměl problém s tím chytit právě tento balon. 35. minuta zápasu úvodního kola play-off fotbalového mistrovství světa mezi Pobřežím Slonoviny Anny a Norskem a stále platí nerozhodné skóre 0-0, když se rychle koukneme na statistiky tohoto zápasu, protože aktuálně se čeká na autové hazování Pobřeží Slonoviny, tak zatím více na balónu sice Norsko na očekávané góly, tedy statistiku XG, zatím ale vítězí naopak právě Pobřeží Slonoviny. 0,36, taková je statistika právě očekávaných gólů na straně Pobřeží Slonoviny. Právě africký tým je teď na balónu na pravé straně hřiště, mohl hrát Pepe, jenže nezahrál tu situaci teď vůbec dobře, chtěl tam přihrávat ještě na Dueho obránce, ale následně ta přihrávka skončila mimo hřiště, bude z toho teď odkop od branky norského národního týmu.
1: Fotbalisté Norska Pobřeží Slonoviny zatím hrají zápas prvního kola play-off mistrovství světa 0-0, začíná 36. minuta. Dál můžete poslouchat reportéra Karla Schambergera živě, třeba na webu irozhlas.cz, kde vám všechny zápasy vyřazovací fáze světového šampionátu nabízíme a dál budeme nabízet až do 19. července a finále v přímých přenosech, ale musíme taky do Londýna na tenis na Wimbledon, kde už dnes uspěli tři Češi, respektive Češky Marie Bousková a Karolína Plíšková, prošli do druhého kola Wimbledonu a Jakub Menšík nakonec v úvodním zápase udolal domácího Brita Samuela v pětisetové bitvě a 10-7 v tom tiebreaku páté sady. Na kurtech jsou ale stále čtyři Češi, respektive Češky, a tak má teď slovo Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková ztratila výhodu breaku v prvním setu, podává teď soupeřka Němka Zajdlová za stavu 3-3, 15-30. Jiří Lehečka si zatím ještě udržuje náskok jednoho breaku 4-3, 30-15 v souboji s Australem Popirinem. Vít Kopřiva před chviličkou ošetřovaný zatím prohrává 2-5 v první sadě proti němu Brit Čojnsky a Jakub Menšík se před chvílí přesvědčil o tom, jak těžké je porážet tady ve Wimbledonu domácího hráče. Potřeboval na to 5 setů a až v dlouhém tiebreaku páté sady nakonec strhnul utkání na svou stranu. To jenom odbočuji. Hraje také ještě Sára Bejlek, která prohrála první sadu 1-6 v souboji s Rumunkou Kerstovou. Rozhodně není favoritkou, ale ve druhé sadě už si vede lépe a vede zatím 3-2, i když je teď napřímu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: 19 hodin 37 minut fotbalisté Norska a Pobřeží Slonoviny bojují v Dallasu o postup do osmifinále mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Karel Schamberger.
2: Polovina 38. minuty a Pobřeží Slonoviny hraje s Norskem 0-0. Každopádně před malou chvílí se dostal k hlavičce Erlingo Haaland. Musel couvat při té hlavičce, což se odrazilo jak na přesnosti, tak razanci té hlavičky, ale byla z toho první střela na branku norského týmu. Pokud se nepletu. A právě Norové jsou teď u balónu. Na levé straně je to Nusa, už je před pokutovým územím. Tam je také Ødegaard, ten je přímo na polovině hrací plochy, kde mohl vystřelit, ale trefil jen připraveného Sangareho. Norové zůstávají nicméně stále na balónu. Na pravé straně hřiště teď připravený obránce Pedersen, který dává ještě před sebe na Sorlota. Sorlot, po něm také kapitán Ødegaard, který si zběhl pro balón, po něm ještě záložník Berge. Norové to teď trochu uklidňují, chtějí si tu ofenzivní akci připravit na startu 39. minuty hry, kdy je stav 0-0. Je to právě kapitán Ødegaard, který teď byl u balónu a trochu u něj tak jako tancoval, když stál na jedné noze, levačku měl na balónu a poskakoval s balónem dozadu, tedy balón si přetahoval postupně dozadu, tak aby trochu odcouval. Už ale posunul míč na levou stranu, tam je připravený záložník Nusa, který ale vrací ještě před pokutové území. Berg může hrát s balónem a po něm také Ødegaard. Ødegaard dává znovu na levou stranu, kde je připravený Nusa, ten už je ve vápně. Pravačkou vypadl gól! Norsko vede 1-0 nad pobřežím Slonoviny. Byl to Nusa, který se tě teď trefil nádherně do pravé strany branky, ve které sice stál Jaja Fofana, ale natahoval se úplně zbytečně, protože Antonio Nusa, hráč Lipska, to teď trefil nádherně. V pokutovém území si udělal pár kroků a následně pravačkou poslal takový obalovaný balón na zadní tyč a Norové teď slaví na stadionu v Dallasu, protože vedou v úvodním kole playoff mistrovství světa 1-0. Moc pěkně to teď trefil Nusa, za háčky se říká ve fotbalové hantýrce, přehodil brankáře Jaju Fofanu a ačkoliv tedy musíme tvrdit, že pobřeží Slonoviny mělo více ofenzivních šancí v tomto zápase, tak jsou to právě Norové, kteří vedou aktuálně teď ve 40. minutě hry právě 1-0, a to po gólu Antonia Nusy, který je tedy úvodním střelcem tohoto duelu a dává tak Norsku naději na vyrovnání historického maxima na mistrovství světa. Tím je můžeme připomenout osmifinále v roce 1998. Už se ale znovu hraje. Začátek 41. minuty hry. Norsko vede nad pobřežím Slonoviny 1-0 po gólu Antonia Nusy. Norové se chtějí rychle dostat k balonu, po tom, co pobřeží Slonoviny rozehrálo, tak se tomu tak také stane. Na útočné polovině budou mít Norové k dispozici autové vhazování. Na pravé straně hřiště je to Pedersen, který si vzal balon do svých rukou, ale posílá ho jen dozadu. Tam je připravený Hegem a Hegem už je na obrané polovině Norska, tak Severané asi trochu budou vyčkávat s tím ofenzivním počínáním, nebudou se chtít pouštět do žádných velkých a hlavně hazardních útoků. Kdyby mohli ztratit balón, teď se to sice povedlo na malou chvíli Sorlotovi, ale následně se balón od Diomandého vrátil zpět právě na kopačky Sorlota. A tak Norové můžou hrát teď na ofenzivní polovině, je to Ødegaard, který posílá balón do vápna, tam je ještě Haaland, který může zakončovat, ale teď netrefil ve vyložené pozici. Dobře tam zafungoval ještě obránce Due, pokud se nepletu, tak to byl právě Gilard Due, který tam téměř před brankovou čárou zhruba nějaký půl metr zafungoval. Byl to útočník Sorlot, který sklepával hlavičkou právě ještě na Haalanda, ke kterému se balón dostal. Musel si pro něj Haaland hodně zběhnout a nakonec on to trefil holení. Aha, tak proto ta střela nebyla tak razantní a dobře se tam vrátil Sangare, tedy ze záložní řady. Bude z toho nicméně rohový kop pro hráče norského týmu na konci 42. minuty hry, kdy už se k balónu teď postavil Pedersen, posílá balón do vápna. Tam bude hlavička, ale nepřesná. Na zadní tyči ještě zavírali noři právě branku, ale nepovedlo se jim zakončit přesně. Prvně ale hlavičkoval Sorlot, který se tam dostal k dobré šanci. Sorlot si tam naskočil na přední tyči, poslal balón a Haaland se tam snažil ještě zavřít tu zadní tyč, jenže se mu to nepovedlo. Jen štrejchnul špičkou kopačky balón a poslal ho za branku. A tak to teď bude Jaja Fofana, brankář pobřeží Slonoviny, který může rozehrávat na startu 43. minuty, kdy Norové vyhrávají, vedou nad pobřežím Slonoviny 1-0. Pobřeží Slonoviny se tedy dostává na balón po nákopu od Fofany, se míč dostává na obranou linii, na levé straně připravený Konan, jenže ten úplně nesmyslně teď nakopává míč až k brankáři norského národního týmu Orlanu Nilanovi. Právě Nilan si teď tak sklepl balón a počká si, až k němu přiběhne útočník Pobřeží slonoviny Bony. Ten už tak také činí a tak Nilan posílá balón na pravou stranu. Tam je Ayer. Ayer ještě dává na Bergeho a Berge posílá míč na levou stranu. Tam je připravený Berg, po něm může hrát zatím jediný gólový střelec tohoto zápasu Nusa, jenže ten teď ztratil balón a tak může hrát útočník Pobřeží slonoviny Bony. Jenže tam se teď dobře Norové před pokutovým územím dokázali vrátit, nicméně útok Pobřeží slonoviny pokračuje. Na levé straně je to teď připravený Inau, který ještě může hrát, bude z toho rohový kop po tom, co Konan tam vypálil a trefil jen norský blok, ačkoliv tady na stadionu v Dallasu stále v euforii norští fanoušci, tak teď šance v polovině 44. minuty pro Pobřeží slonoviny. Bude to Jan Diomande, který se postaví k rohovému praporku a bude ten balón směřovat někam do pokutového území. Jeho pravačka, hodně centrovaný balón, ale brankář Nilan vyboxoval ten míč až mimo pokutové území, až na obránce Konana, který dává na levou stranu hřiště na autora toho rohového kopu Diomandeho. Ten ještě posouvá do vápna, tam byl kapitán Kessié, jenže Kessié chtěl centrovat na druhou stranu, jenže ta jeho centrovaná přihrávka byla nejspíš ještě s přispěním norského týmu a tak z toho bude rohový kop, pokud se nepletu, ačkoliv se to teď norským fanouškům nelíbí, nejspíš se ten roh bude ještě přezkoumávat, ale vypadá to, že je vše potvrzeno a tak je to Pepe, který z pravé strany hřiště bude posílat rohový kop nejspíš, ačkoliv teď ještě rozhodčí Valenzuela vše komunikuje s pány Navaru, tím hlavním tam je Chilan Juan Lara, teď už je to ale rohový kop z kopačky Pepeho, jenže míč proletěl jen pokutovým územím a může si ho brát Antonio Nusa na pravou stranu hřiště, teď tam odcestoval a nakonec ho na zem srazil jeden z hráčů Pobřeží slonoviny, fauto ale nejspíš nebyl, píšťalku jsem neslyšel a že by gestikuloval rozhodčí Valenzuela nějak vehementně faul, to se mi taky nezdálo a tak z toho bude nejspíš jen autové vhazování. Ještě tam teď kapitán Pobřeží slonoviny Frank Kessié protestoval proti tomu rohovému kopu a to v momentě, kdy vidíme, že budou nastaveny 4 minuty v prvním poločase, jelikož se tam skácel na zem jeden z útočníků Pobřeží slonoviny právě při tom rohovém kopu, ale nebyl to faul ani podle videorozhodčích a tak se může hrát dál. Po nepovedeném autu Noru a se ale k míči rychle dostávají hráči Pobřeží slonoviny a je to také první žlutá karta v tomto zápase a vidí autor úvodního a zatím jediného gólu Nor Antonio Nusa, který tam nekompromisně teď poslal na zem na pravé straně hřiště Gilara Dueho, ten si tak mohl na malou chvíli lehnout na trávník v Dallasu, ale toto je naprosto pochopitelná žlutá karta, kterou tasil Jesus Valenzuela. Bude to poměrně zajímavá standardní situace, teď už ve druhé nastavené minutě prvního poločasu, kdy Pobřeží slonoviny prohrává s Norskem 0-1. Bude to Niklas Pepe, který se staví k tomu balónu a uvidíme, kam hráč Villarrealu bude směřovat ten balón. Levačka Pepeho posílá balón. No, takže mohli hlavičkovat hráči Pobřeží slonoviny, ale jen mimo. Uvidíme, zda z toho bude ještě rohový kop, protože se tam brankář Nilan teď hodně natahoval. Byla to skrumá štěl. Uvidíme teď v opakovaném záběru, který nám režie nabízí, kdo nakonec hlavičkoval. Byl to Inau, který se tam vyšplhal nejvýše. A těžko říct, jestli ještě tam přišla nějaká teč od norské defenzivy. Vypadá to, že nejspíš ne. A tak budou právě Norové teď rozehrávat to od své branky. Je to přesně tak. Oran Nilan, brankář norského národního týmu, už si postavil balón. Začíná třetí ze 4 nastavených minut prvního poločasu a Norsko stále vede nad Pobřežím slonoviny 1-0. Norský nákop až na ofenzivní polovinu hřiště vy můžete v podkresu a z Dallasu z ruchových mikrofonů slyšet ten slavný norský pokřik, kdy rádoby norští fanoušci veslují. To je choreografie, která obletěla svět na sociálních sítích. Na levé straně mezitím může hrát norský obránce Hegem na obrané polovině. Vysílá teď balón až k polovině a tam je připravený Möller Wolfe. Möller Wolfe ale posílá míč hned rychle zpátky na střed hřiště. Tam je Berge, který může ještě hrát společně také s obráncem Ayerem. Ayer si pravačkou zpracovává balon na defenzivní polovině, dává na pravou stranu, tam je Pedersen. Pedersen vrací Ayerovi a ten zpátky na Pedersena. Pedersen tak už nakopává na ofenzivní polovinu, jenže tam Sorloth nebyl připraven v tak rychlém náběhu, jak to zamýšlel Pedersen, když dával razanci právě tomu centru až za obranu a pobřeží slonoviny, a tak si tým z afrického kontinentu dokázal ten míč zpracovat a odehrát ho jen do zámezí, a tak to bude z levé strany hřišti auto vhazování teď pro Müllera Wolfa, tedy pro hráče Norska, který už rozehrává na Nusu. Od Nusy se ale balon odrazí jen mimo hřiště, a tak teď aut pro pobřeží slonoviny z pravé strany bude hrát to Due, který už rozehrává také na Kessieho. Kessie teď může hrát ještě na Pepeho, balon teď ve vzduchu, hodně tam tancují hráči okolo něho, uvidíme, kdo ho nakonec ukořistí, a budou to Norové, kteří můžou hrát, a je to Berge, který si ten balón bere a uklidňuje hru 10 vteřin před koncem toho avizovaného nastavení a prvního poločasu, kdy už si dává rozhodčí Jesus Valenzuela píšťalku do svých úst, a jak můžete slyšet, ukončuje první poločas, po kterém Norové vedou 1-0 v úvodním kole play-off fotbalového mistrovství světa nad pobřežím slonoviny, a to zásluhou gólu Antonia Nuseho z 39. minuty. Norsko, pobřeží slonoviny 1-0.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
6: z Herrenfénu, Radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
7: Kolí se rozbírá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: 19 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších 8 finalistech. Své soupeře pro další kolo play-off už poznají týmy Brazílie a Paraguaje. Brazílie bude hrát s lepším z dvojice Norsko pobřeží slonoviny. Norové vedou po prvním poločase nad africkým soupeřem 1-0. Další informace přidá už ve sportovním přehledu kolegyně Veronika Šlajzová. Hezký večer.
8: Krásný večer. Soupeřem Paraguaje bude vítěz duelu Francie-Švédsko, který má výkop ve 23 hodin. Francie do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa a ve skupině I nestratila ani bod. Trenér Švédů Graham Potter proto mluvil na předzápasové konferenci o tom, že jeho svěřence čeká nejtěžší možný soupeř.
9: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat, ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
8: Ve 3 hodiny v noci se pak na domácím světovém šampionátu utká Mexiko s Ekvádorem. Všechny zápasy odvysíláme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na svém webu. Podle anglického serveru The Athletic dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou. K prodloužení svého působení v Tottenhamu Kinský na klubovém Instagramu řekl:
10: Jsem moc šťastný, že jsem podepsal ve Spurs novou smlouvu a prodloužím tu tak své působení. Minulou sezónu jsme prožili spoustu emocí, nakonec mnoho pozitivních emocí. Máme se na co těšit, uvidíme se příští sezónu.
8: Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu Krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po dvou letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
11: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
1: Do dalšího kola Wimbledonu postoupila i Marie Bousková, ta prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. Na vydařený turnaj v Nottinghamu, kde získala titul, navázala v úvodním kole Wimbledonu. Bousková porazila Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2. Česká hráčka pak popsala, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
12: No tak snažila jsem si zase trošku více rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že jsem počítala, že soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
8: Dalším postupujícím Čechem je Jakub Menšík. Brita Samuela porazil v pěti setech. A jak jsou na tom další Češi na turnaji, ví Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková vyhrála první sadu 6-4 v souboji s Němkou Zajdlovou, která se teď ujala vedení díky svému servisu 1-0 ve druhém setu. Jiří Lehečka vede 1-0 na sety v souboji s Australanem Popirinem a má výhodu breaku ve druhé sadě na své straně 2-0 vedení českého hráče. Sára Bejlek, ta se snaží vzdorovat velké favorice a teď je také zachránit ještě zápas a odvrátit jeho konec a zdá se, že by se jí to mohlo podařit, protože za stavu 6-1, 5-4 Kirstaová podávala na výhru v zápase, jenomže Sáře Bejlek se povedlo srovnat na 5-5, teď i když byla na příjmu. Vít Kopřiva už po druhé ošetřovaný, ale zatím stále hraje s Britem Čoňským, prohrál první set 3-6, 2-1, teď vede český tenista na začátku druhé sady, je ale na příjmu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
1: Jednou z největších událostí letošního Wimbledonu je návrat Američanky Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry na Grand Slamech se na centrálním dvorci večer utká s Australankou Mayon Jointovou a přiznává, že i ve svých 44 letech bude nejspíš nervózní.
13: Očekávám, že budu nervózní. Jako jsem byla nervózní z každého zápasu, který jsem v životě odehrála. Myslím, že to dokazovalo vášeň, lásku a starost, že mi na mé práci záleželo, ať už to bylo první kolo, druhé kolo nebo finále. Rozhodně očekávám, že budu mít stejné pocity.
1: Fotbalista Marcel Čermák zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži, a to i po sestupu Dukly. 27-letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic a do přípravy Jablonce se zapojil útočník Sparty Kevin Prince Mila. Oba kluby dolaďují podobu jeho působení na severu Čech, uvedli to na sociálních sítích.
8: Obranu fotbalistů Jablonce posílil srbský stoper Dušan Pavlovič. 22-letý obránce přichází z týmu Radničky Niš a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu.
1: V italském Interu Milán končí 4 zkušení fotbalisté. Po vypršení smluv v klubu nebudou pokračovat Stefan de Frey, Mateo Darmian, Jan Sommer a Francesco Acerbi, kteří v minulé sezóně pomohli Interu k titulu v sérii A.
8: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec se vrací do Slovácka. 2 roky po konci hráčské kariéry nastupuje jako nový sportovní manažer klubu. Návrat odchovance oznámilo Slovácko na oficiálním webu.
1: 5 medailí získali čeští vodní slalomáři v úvodní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v polském Krakově. Zlato vybojovala v individuální časovce kajak krosu Tereza Kneblová, pro kterou je to poslední šampionát v této věkové kategorii.
14: Upřímně se mi nejelo zase tak dobře. Byly tam chyby, nekouzlo mi to tak, jak jsem chtěla, ale jsem ráda, že i s těma chybama dokážu jet rychle a stačilo to. Na to vítězství jsem hrozně vděčná. Svoje poslední mistrovství prožívám, úplně jiná pozice pro mě. Je to trošku větší tlak, ale myslím si, že to zvládám zatím dobře a doufám, že to bude pokračovat takhle i dál.
8: Stříbro přidal v kategorii do 23 let Matyáš Novák a mezi juniory získali zlato Lucie Vacoulová a bronz Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
1: Říká v 19 hodin a 57 minut na závěr sportovního přehledu Veronika Šlajzová. Díky moc, hezký večer.
8: Naslyšenou.

0: Bude 20 hodin, ještě před zprávami jedna basketbalová informace, která nezazněla ve sportovním přehledu. LeBron James bude pokračovat ve své kariéře i v další sezóně. Bude to už jeho 24. v NBA, ale LeBron James nebude hrát za Los Angeles Lakers. Hledá si aktuálně nový tým. Kde bude nakonec tato ikona nastupovat s vás? Samozřejmě budeme informovat na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Kateřina Causrisová.
2: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska a Pobřeží slonoviny hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče na lehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
4: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
2: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
5: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
6: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku v rybníku v Malesicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
7: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík.
8: Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
9: Sport. Norsko a Pobřeží slonoviny hrají na mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Na vítěze čeká zápas s Brazílií. Utkání sleduje Karel Schamberger.
10: Norsko vede díky gólu Nusi po prvním poločase 1-0 nad Pobřežím slonoviny. Druhou půli můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Do druhého kola Wimbledonu postoupil tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v 5 setech. Další kolo si zahraje taky tenistka Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. A postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Vyškovem a nehoda také u Frýdku Místku na D48. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 218 budou nakládat a odvážet havarované osobní auto. Místo je označené, je to ale za zatáčku a vybočuje se náhle. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně před Přerovem na kilometru 276 zastavilo osobní auto kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, za svodidly stojí posádka bez vest. Na dálnici D48 máme hlášenou nehodu závodu u Frýdku Místku ve směru do Českého Těšína. Za sjezdem na Frýdland na 49. kilometru stojí havarované nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné plynule. A v Praze pozor v Sokolovské ulici směrem z Vysočan do centra. U polikliniky Vysočany se střetlo osobní auto s tramvají a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 20 hodin a 5 minut a dál budeme pokračovat v akcích, které sledujeme celý den, tedy s tenisovým Wimbledonem a fotbalovým mistrovstvím světa.
3: Radiožurnál Sport
12: a Pavel Tilšar.
0: Nejprve míříme do londýnského All England Clubu za českými tenisty a taky reportérem Jaroslavem Plašilem.
13: Stále je to čtveřice, ale může to být už jen trojice za chviličku, protože Sára Bejlek odvrací konec ze zápasu a její soupeřka Sorana Kirstová má matchball za stavu 6-1, 6-5, 40-30 a teď je v ráži, je v útoku, ale je nepřesná zároveň, takže si ještě chviličku počká. Doufejme, že to nebude chvilička, že by to mohlo být třeba i déle na to, až bude tento zápas končit. 6-1, 6-5 zatím stále platí stav pro favoritku tohoto duelu, která teď nevyužila při útoku matchball a je to tak schoda na kurtu číslo 17. Českých zápasů teď sledujeme víc a je to dobře, protože pořadatelé některé rozhodili, přehodili jinam, tak aby se všechno stihlo dnes dohrát za světla. Pokud jde o české tenisty, tak tam se to snad jistě podaří. Linda Nosková zatím vyhrála první set nad Němkou Zajdlovou 6-4, v tom druhém je to 2-2. Jiří Lehečka má výtečně rozehraný zápas proti Australanu Popirinovi 6-4, 5-1 v tuto chvíli z pohledu českého tenisty. Jiří Lehečka je tady, nechci říct, jedním z velkých favoritů, ale rozhodně vysoko nasazeným hráčem, 13. nasazeným tady ve Wimbledonu, to také můžeme připomenout. No a Vít Kopřiva, ten prohrál první set s Britem Čoňským, už byl v zápase opakovaně ošetřovaný, zatím hraje, vede teď 4-3 ve druhé sadě zápasu 3-6, 4-3, tedy z pohledu Víta Kopřivy. Sára Bejlek má teď dokonce výhodu při podání Kirstové, která dokázala teď zase srovnat na schodu. Sára Bejlek, aj, teď nepříjemně uklouzla až u hráčských stoliček a teď si, troufám si říct, možná chviličku ještě posedí, tak ne, tak naštěstí vstává, nic dramatického snad to nebude, krom toho, že trošičku si tam přeorganizovala nedobrovolně pořádek u hráčské lavičky a některé věci nezůstaly na svém místě, ale snad to bude pro Sáru Bejlek aspoň takové, že bude moci hrát dál. Nechci teď úplně pomýšlet na to, že by ten zápas měla otočit, ale teď, když se ještě jednou dívám tady na opakovaný záběr, jak narazila kolenem do hráčských laviček, tak dobře, že to nakonec ještě dopadlo, takže Sára Bejlek normálně pokračuje. Tak je otázka, jak dlouho ještě bude na kurtu, protože Sorana Kirstová podává, připomínám, ten nekompromisní stav 6-1, 6-5 a schoda, takže konec opravdu se může hodně přiblížit za chviličku s každým dalším povedeným úderem rumunské tenistky. Může to být zase další matchball v tomto zápase. Zatím 6-1. A teď ale dvojchyba, takže nervozita teď svazuje tenistku, která zažívá rozlučkový rok a velmi úspěšný rok, možná nečekaně. Teď to ukazuje Sáře Bejlek, ale zároveň taky ví, že není jednoduché dokončit dobře rozehrané utkání. Mezi tím Jiří Lehečka, Alexej Popirin z Austrálie 6-4, 5-2, takže sníženo trošičku. Vít Kopřiva 3-6, 4-4 v duelu s Britem Čoňským a Teď Linda Nosková bude podávat za stavu 6-4, 2-3 v zápase proti Němce Zajdlové. Česká tenistka vede 15-0, ale teď se zase vracíme na kurt 17 na duel jiné české tenistky Sáry Bejlek, která teď vzdoruje favoritce a zatím si prodloužila zápas alespoň tak, že si zahraje tiebreak druhé sady. Tak skvěle. Pomáhá sice teď soupeřka opakovaně nervózně hrající Kirstová, teď tedy v té koncovce druhé sady nervózně hrající, teď zakončila nechtěně dvojchybou předchozí gem a tak tady bude tiebreak druhého setu. Takže zatím ještě

0: utkání prvního kola play-off mezi Norskem a Pobřežím Slonoviny. Na dálku ho sleduje reportér Karel Schamberger.
1: Začíná 51. minuta utkání a Norové stále vedou v Dallasu nad Pobřežím Slonoviny 1-0. To díky gólu z prvního poločasu Antonia Nusy. Jsou to teď ale hráči Pobřeží Slonoviny, kteří můžou hrát. Je to Kessié, kapitán, který si chtěl zpracovat balón ve vápně, ale nepovedlo se mu to. Od hrudníku zamířil balón jen mimo 16 a nakonec ještě od toho hrudníku zamířil balón Kessiému do ruky a tak je teď dopískáváno to nedovolené počínání právě v 16 Norska od kapitána Pobřeží Slonoviny. A tak bude rozehrávat zhruba metr před pokutovým územím brankář Nilan, ten nakopává balon na pravou stranu hřiště. Tam je připravený Sorlot, který hlavičkou zpracovává do středu na Bergeho. Ten už ale nezvládl razantní hlavičku zpracovat ideálně a tak naopak Pobřeží Slonoviny teď může jít dopředu rázně a rychle. To vyřešil v obranných řadách Norska Ayer, který prostě odkopl balón až na tribunu, kde teď slaví jeden z fanoušků v mexickém dresu, ale s norskou vikingskou helmou. Mezitím hráči Pobřeží Slonoviny zahrávají autové vhazování do středu hřiště, kde je připravený Kessié, jenže následně jeho centr do pokutového území byl zblokován norským týmem a tak znovu tým z Afriky může rozehrávat aut na levé straně hřiště. Je to teď Konan, který si bere míč do svých rukou a rozehrává rychlá naražečka. Konan se dostává zpátky k míči. Ostrý centr na Pepeho nedoputovala. Následně, no, tohle byla střela, která se hodně nepovedla. Ze středu pole vypálil, pokud se nepletu, Sangare, který teď balón poslal na tribunu a další fanoušek právě v Dallasu, který teď slaví malý hoch v dresu Realu Madrid, který teď ukořistil míč na tribuně, kam doputoval balón po střele Sangareho zpoza pokutového území. Ta střela nebyla připravená, bylo to takové nejlepší z nejhorších řešení v tu danou chvíli, kdy nechtěl Sangare nic vymýšlet a zpracovávat si balón tak, aby o něj náhodou nepřišel. Mezitím už Norové rozehráli na startu 53. minuty, kdy vedou nad Pobřežím Slonoviny 1-0 a budou vazovat po defenzivním zákroku a Pobřežím Slonoviny na pravé straně hřiště. Je tam připravený Pedersen, který dává na levou stranu hřiště přes Hegema až na Moller Wolfeho. A právě Wolfe teď může hrát ve středu také s Bergem. Norové jsou přímo na polovině hrací plochy tady v Texasu, respektive tady v Texasu, v Dallasu. Pochopitelně komentujeme tento zápas z našeho pražského studia fotbalového mistrovství světa. Norsko vede nad Pobřežím Slonoviny 1-0 na konci.
0: Říká reportér Karel Schamberger, kterého dál můžete poslouchat v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz, teď na Radiožurnálu Sport zase tenis a utkání Sáry Bejlek v prvním kole grandslamového Wimbledonu v Londýně, reportér Jaroslav Plašil.
2: Sára Bejlek bojuje, aby ten zápas byl co možná nejdelší, zatím prohrává 1-6 a 6-6 je to teď v tiebreaku, teď druhé sady 2-4 pro Krstovou, tedy 4-2, 2-4 z pohledu české hráčky, takže 1-6 a 2-4 v tiebreaku druhé sady. Teď tedy Sára Bejlek zase už se bude snažit prodloužit duel ve chvíli, když už se zdá, že je soupeřka blízko. Sorna Kirstová zatím nedokázala doservírovat duel do vítězného konce, ale teď může mít další příležitosti v tiebreaku. Rychle se podíváme i na další kurty s českou účastí. Linda Nosková nad Němkou Zajdlovou vyhrála první sedu 6-4 a teď je to 3-3 ve druhém setu. Jiří Lehečka zvládl dva sety už vyhrát nad Australanem Popirinem 6-4, 6-2. Teď začíná třetí seda podáním Australana Popirina. No a hraje také stále Vít Kopřiva, který se nechal už dvakrát ošetřit, ale zatím pokračuje ve svém boji proti Čoňskému z Velké Británie. 3-6, 5-5 na podání právě teď český tenista. Stav nepříjemný 0-15, teď si navíc Kopřiva nepomáhá prvním podáním, takže to bude mít teď složité při svém servisovém gemu, jakože těch starostí už zažívá v tomto zápase hodně, ale pomáhá také soupeř teď chybou, takže Vít Kopřiva srovnává na 15 oba, ale podívejme se zase zpátky na kurt číslo 17, kde Sára Bejlek teď podává, využívá své levácké rotace, leváckého servisu, ale následný forehandový úder ji nepodržel a tak je to 5-3 pro Soranu Kirstavovou, favoritku tohoto zápasu, jak slyšíte, 6-1 a 5-3 teď tedy v tiebreaku druhé sady. Kirstavová je už celkem blízko od toho, aby

0: Nakonec tedy udolala Sáru Bejlek po jednoznačné první sadě, tak v té druhé už to tak zdaleka jasné není. Sáře Bejlek se daří mnohem víc hrát a trápit rumunskou favoritku, ale teď zatím to tak vypadá, že rumunská tenistka má přeci jenom nakročeno do druhého kola výrazněji o poznání než česká tenistka, která se teď snaží úderem z backendové strany trápit Kirstavou, ale ta teď přechází zase do ofenzivy a postupuje do kurtu po pomalejším míčku. Teď české hráčky, která pozvala svou soupeřku k síti neúplně dokonalým kraťasem, a to samozřejmě Srona Kirstavová trestá, a tak pak následovala už jenom chyba české hráčky, která nedokázala přehodit z těžké pozice balonek přes síť, takže jsou tady matchboly pro Kirstavou. Je to v pořadí druhý matchball, jeden už nevyužila, teď v tomto druhém setu má tedy teď v tiebreaku další a je to už celkem luxusní pozice 6-1 a teď 6-3 k tomu v tiebreaku druhé sady. Mezitím Jiří Lehečka hraje s Popirinem z Austrálie třetí set 6-4, 6-2 připomínám, a teď je to schoda, nevyužitý breakový míček Jiřího Lehečky, ale je na tom velmi dobře český hráč Linda Nosková, ta má teď také příležitost získat podání soupeřky Zajdlové, která podávala za stavu 3-3 proti breakballu české hráčky, a Linda Nosková dokázala využít díky chybě soupeřky tuto situaci, takže 6-4, 4-3 a Nosková půjde za chvíli podávat s výhodou breaku ve druhém setu. Kopřiva proti čoňskému britskému tenistovi, naopak Vít Kopřiva teď odvrací šanci soupeře na break za stavu 3-6, 5-5 a 30-40. Ale zpátky na dvorec číslo 17, kde tedy první matchball, nebo druhý v pořadí, teď je první v tiebreaku, ale druhý celkově nevyužila Srona Kirstavová, a tak má teď další Sára Bejlek. Teď zase obrovsky ukazuje, jak moc chce ještě zápas prodloužit. Už to dokázala opakovaně v normálním průběhu sady. Teď to snaží ukázat své soupeřce i v tiebreaku ve zkrácené hře a zatím se jí to fantasticky daří. Krásně, odvážně teď hraje Sára Bejlek a vynutila si další chybu z rakety Srony Kirstavové, která si teď hraje se svým kšiltem, snaží se nějakým svým rituálem trošičku uklidnit a vrátit do pohody. Ale česká tenistka teď bude servírovat a může srovnat 1-6, 5-6 zatím v tiebreaku, ale stále je to ještě matchball pro soupeřku české hráčky a podání zase není tak obrovskou výhodou Sáry Bejlek, která se snaží využívat taktiku, techniku, ale rozhodně nemá při své zase ne tak velké výšce nějaké velké páky a rány při servisu. Takže se teď hraje, ale Kirstavová naprosto selhává teď v koncovce a vyhazuje míček, je to 6 čest a tenistky si zase půjdou prohodit strany. Tak obrovský boj a teď svou nervozitou taky hodně pomáhá Kirstavová, která zatím není schopná dokončit tento zápas, a to může být dobrá zpráva pro Sáru Bejlek, která rozhodně nemá co ztratit, ona v tom může nechat soupeřku se trošičku potrápit, podusit. Teď si hráčky vyměnili strany. Sára Bejlek bude ještě jednou servírovat za stavu 6-6 v tiebreaku druhého setu. Mezitím tedy Linda Nosková se snaží potvrdit break na svém kurtu číslo 7, kde vede nad Zajdlovou z Německa 1-0 na sety, a teď 4-3 s breakem ve druhé sadě podává česká hráčka za vedení 30-0. Jiří Lehečka zatím vede 2-0 na sety a stále se hraje první gem třetí sady. Vít Kopřiva prohrál podání a teď se snaží ustát koncovku druhé sady a ještě si vynutit tiebreak, když je napřímu, a to může jít velmi těžko teď, protože čoňsky je velmi dobrý při podání. Teď je další nepříjemný pád Sáry Bejlek a je tady další v pořadí pátý matchball rumunské favoritky turnajové 17, která si zase vypracovala těsný náskok a teď zase má ona podání, takže vede 7-6 a jde servírovat a bude doufat, že už jen jednou, že to může už stačit na udolání houževnaté soupeřky Sáry Bejlek, tenistky, která má velmi dobrou taktiku, to je její velmi silná stránka, ale teď to nemá úplně ve své moci, protože záleží na tom, co předvede Srona Kirstavová, a ta teď podává do sítě. Takže druhé podání rumunské tenistky, která si chviličku ještě počká na druhý servis. Ten je technický, Bejlek vrací k základní čáře volným úderem, další volný úder Sáry Bejlek, která si rozehrává svou soupeřku, nechává jí teď trošičku iniciativu, tak aby třeba se vykazila, jako se to stalo už párkrát, jenomže teď to nebude ten případ, teď naopak kazí od základní čáry Sára Bejlek a Srona Kirstavová jde dál, využívá pátý matchball a poráží tedy českou tenistku Sáru Bejlek. Tak další český postup to zatím není, ale může se o něj pokoušet Jiří Lehečka, který vede 2-0 na sety nad Australanem Popirinem. Určitě se o něj bude pokoušet stále Linda Nosková, která to má výtečně rozehráno 6-4, 4-3 a 40-0. No a Vít Kopřiva, ten teď dokonce vede 40-15 za stavu 3-6, 5-6, je na příjmu, ale mohl by si vzít ztracené podání zpět a ještě vybojovat třeba i druhý set. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Děkujeme prozatím našemu reportérovi, za kterým se ještě budeme postupně během večera vracet na Radiožurnálu Sport. Zatím tedy víme, že do druhého kola Wimbledonu postoupila Marie Bousková a Karolína Plíšková, stejně tak i Jakub Menčík, který v pětisetové bitvě porazil Brita Samuela. Nakonec 10-7 v tom delším tiebreaku. Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovou 2-0, 6-3 a 6-4. Marie Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou ve třech sadách, konkrétně to bylo 6-1, 3-6 a 6-2. Ještě tedy hrají v All England Clubu Jiří Lehečka proti Australanu Popirinovi. Lehečka vede 2-0, 6-4, 6-2 a ve třetí sadě prohrává 0-1. Vít Kopřiva s Britem Čojnským teď prohrává 0-1 na sety a v tom druhém 5-6 a Linda Nosková vede nad Němkou Zajdlovou 1-0 a v tom druhém setu 5-3. Blíží se tedy možné vítězství Lindy Noskové a postup do druhého kola londýnského Grand Slamu. Teď už se opět vrátíme na Radiožurnálu Sport na fotbalové mistrovství světa.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Posloucháte nás ve 20 hodin a 22 minut. Fotbalisté Norska a Pobřeží Slonoviny bojují v Dallasu o postup do osmifinále světového šampionátu. Zápas sleduje reportér Karel Schamberger.
3: A stále platí, že Norsko je blíže tomu osmifinále mistrovství světa, protože vede 1-0 nad Pobřežím Slonoviny. Nutno ale dodat, že ve druhém poločase jsou aktivnější hráči z Afriky a teď to potvrzuje na pravé straně ofenzivní poloviny také Pepe, který se dostává už do středu hřiště, posílá ještě přihrávku na Inaua. Inau si sklepává balon, posílá ho na Sangareho. Sangare je v podstatě v takovém krokovém tempu, protože obrana Norska stojí a teď už se dostává do šance také Diomande. Snažil se poslat balon ještě na zadní tyč, kde stál, pokud se nepletu, Pepe, ale ta přihrávka byla zblokována a tak z toho bude rohový kop teď pro Pobřeží Slonoviny. Diomande už se postavil k balónu na konci 63. minuty, kdy jeho tým prohrává, tedy Pobřeží Slonoviny prohrává s Norskem 0-1. Rozhodčí z Venezuely Valenzuela tam teď ještě uklidňuje situaci v pokutovém území, mezi tím, co se diváci v Dallasu nemohou dočkat toho rohového kopu Diomandeho. Jenže Diomande ještě je upozorňován rozhodčím, ať si posune balón víc do toho čtvrtkruhu, který je u rohového praporku. Přece jenom měl ho hodně na hraně a to se nelíbilo rozhodčímu. A tak Diomande posunul pravačkou balón více do toho čtvrtkruhu a teď už centruje do vápna. Teď ještě odražený balón, tam je připravený Diomande, který ne, to byl Inau, který mohl ještě vystřelit, ale jeho střela nepovedená. Teď Haaland to všechno vyřešil. Haaland tam teď nakopl balón až na polovinu hrací plochy a právě Haaland se může dostat do velké šance, jenže brankář Jaja Fofana tam vyběhl, vynořil se z televizního záběru, jinak to vypadalo, že by Erling Haaland šel skoro úplně sám na brankáře Pobřeží Slonoviny, to by byla kuriózní situace po tom rohovém kopu, kdy následně mohl ještě centrovat právě při tom rohu z pravé strany Due a dostával se tam do šance. No, hráči z Afriky teď hrozili Severanům v pokutovém území, ale zatím nedobili branku Orana Nilana. A tak stále platí, že Norsko vede 1-0, teď už na startu 65. minuty. Kdy jsou u balonu ale hráči, kteří prohrávají, a tedy hráči Pobřeží Slonoviny. A na středu hřiště na polovině teď může hrát s balonem Sangare, dává na pravou stranu, tam je Pepe, který centrem posílá balon do pokutového území, tam je Kessié, ale dobře tam teď vyběhl právě pro míč, skočil po něm jako tygr brankář Norska Oran Nilan, zabalil ho brankářskou fotbalovou handýrkou do koše a rychle ho vyhazuje dopředu na pravé straně hřiště, dobrá přihrávka Ødegaarda, až do pokutového území. Téměř vyslal teď Edgard Sodlota, ale Akbardu, obránce pobřeží Slonoviny, tam teď zafungoval na výbornou a bude z toho tak rohový kop na startu 66. minuty hry, kdy diváci v Dallasu, v Texasu sledují opravdu strhující podívanou, ačkoliv ne tak gólovou. Edegaard teď už je hvizdem rozhodčího popoháněn, ať zrychlí k rohovému praporku a rozehraje ten roh neprodleně. To se za malou chvíli také stane. Edegaard už stojí právě u rohového praporku, zvedá pouze pravačku a levačkou, tedy nohou teď posílá balon do pokutového území, jenže hra je přerušena. Potom, co balon letěl na přední tyč, teď rozhodčí přerušil hru, protože Sangaré tam byl v ostrém souboji s Bergem. Sangaré teď ještě v opakovaném záběru vidím na obrazovce, že opravdu držel Bergeho hodně, hodně vehementně. A tak teď opakování toho rohového kopu. Edegaard si to teď ještě krokuje, tu svou cestu k balónu, a už se také rozebíhá. Levačkou posílá balón do pokutového území. To je střela, která nekončí golem. Fantastický zákrok jednoho z obránců pobřeží Slonoviny na brankové čáře, který teď zabránil naprosto jasnému gólu Norska. A naopak pobřeží Slonoviny může jít teď do útoku, jenže Pepe tam teď nespracoval balón ideálně. Byl to nejspíš na té brankové čáře připravený Sangaré, který tam teď dokázal dobře zabránit. Úplně upřímně si nejsem teď jistý, kdo to tam byl. Ne, byl to Diallo, který přišel na hrací plochu. Aha, tak to byl Diallo, který tam teď na brankové čáře dokázal pravačkou vyrazit ten balon úplně pryč v momentě, kdy už byl brankář Fofana překonán. Tak to byl právě příchozí Diallo, který přišel na hřiště před několika momenty. Přišel s ním společně také Vahy, takže to jsou dvě změny. První v tomto zápase na straně pobřeží Slonoviny. Norsko ještě nestřídalo, to říkám na startu 68. minuty, kdy může hrát Pepe a přihrává ještě společně také právě na Vahyho. Vahy se ale v pokutovém území nedostal k balónu, ideálně nespracoval ho jen jedním dotekem, a tak míč berou do své moci Norové. Na levé straně teď připravený Nusa, který může dál hrát s balónem i v pokutovém území, už je ale ve velkém úhlu, tak se snaží centrovat na Holanda. Zblokovaný centr a nakonec dopísknutý offside, a tak teď trochu klidu v polovině 68. minuty. A bude toho klidu o něco víc, protože rozhodčí z Venezuely Jesus Valenzuela ukazuje na střídačky. Je tady další poslední hydratační pauza v tomto duelu. Norové vyhrávají nad pobřežím Slonoviny 1-0 v úvodním kole play-off fotbalového mistrovství světa.
1: Říká reportér Karel Schamberger, za kterým se znovu vrátíme na závěr tohoto utkání, které se hraje v Dallasu. Připomeňme, že od 23 hodin proti sobě nastoupí Francouzi a Švédové v New Jersey, a pak v noci na zítřek ve 3 hodiny ráno na Azteckém stadionu domácí Mexičané budou hrát proti Ekvádoru. Taky tato utkání vám nabídneme na Radiožurnálu Sport nebo na webu i rozhlas.cz živě. Co se týká tenisového Wimbledonu, tak Linda Nosková postoupila do druhého kola po vítězství 6-4 a 6-3 nad Němkou Zajdlovou. Nosková tak navázala v All England Clubu na Marii Bouskovou, Karolínu Plíškovou a Jakuba Menšíka. Naopak Sára Bejlek dohrála v prvním kole. Ještě bojují o postup do další fáze Grand Slamu Jiří Lehečka, který vede nad Australem Popirinem 6-4, 6-2, a ve třetím se tu prohrává 1-2. Naopak Vít Kopřiva, ten prohrává 0-2 na sety 3-6 a 5-7 s Britem Choinským, a v té třetí sadě je to aktuálně při podání britského soupeře 0-1 z českého pohledu. Během přestávky na občerstvení pro fotbalisty Norska pobřeží Slonoviny rychle písnička od Machine Gun Kelly a pak už znovu fotbal na Radiožurnálu Sport.

0: show, come find me. Radiožurnál Sport posloucháte ve 20 hodin 32 minut. Ještě předtím, než se vrátíme na fotbalové mistrovství světa, tak taky basketbalová informace. Tentokrát ne o LeBronu Jamesovi, ale o Tomáši Satoranském, který uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači k dnešku vypršela smlouva a klub se s ním rozloučil. V katalánském celku už nebude pokračovat ani pivot Jan Veselý, který ukončil kariéru. Teď už znovu na Radiožurnálu Sport mistrovství světa ve fotbale. Zápas prvního kola play-off mezi Norskem a Pobřežím Slonoviny a reportér Karel Schamberger.
1: A stále vedení Norů 1-0 nad Pobřežím Slonoviny i teď v 73. minutě hry, kdy jsou Severané u balónu. Může hrát na levé straně hřiště Berge a po něm ještě také obraná norská řada. Mezitím, kdy můžete slyšet ten vikingský pokřik ze stadionu z Dallasu, to je typický chorál pro toto fotbalové mistrovství světa právě Norů v ochozech. Mimochodem máme také teď televizní režie, která vysílá signál do celého světa, nabízí na obrazovce monumentální pohled na chozy v Dallasu. Mezitím, kdy Norové ztrácí balon na polovině hřiště a naopak míči se teď dostávají hráči Pobřeží Slonoviny, bude to obránce Agbadu, který může hrát ještě na Kosonu. Kosonu teď hraje s balónem ve středu hřiště na Sangareho. Právě Sangare se snaží zbavit Edegarda a daří se mu to. Může dát na pravou stranu hřiště. Tam už je připravený s balónem také Diallo, který je nově příchozím hráčem na hřiště. A Diallo se dostává do lápna. Gól! Pobřeží Slonoviny srovnávají 1-1. Amad Diallo se proháčkoval, protancoval pokutovním územím Norska a srovnává, dává naději africkému týmu. To jsou věci, v 74. minutě zápasu je vyrovnáno úvodní kolo play-off mezi Norskem a Pobřežím Slonoviny. Erling Haaland teď jen smutným pohledem, takovým dechberoucím, kdy neví úplně, jak se tvářit, odchází na polovinu hrací plochy. Mezi tím Afričané na tribunách v Dallasu slaví, pochopitelně hlavně ti z Pobřeží Slonoviny, protože právě jejich reprezentace teď srovnává na 1-1. Amad Diallo jen si naraz s Pepem před pokutovým územím a následně už to bylo solo v podání tohoto hráče Manchesteru United, který se z poměrně velkého úhlu tam dokázal dostat v obraně také přes Wolfeho, následně ještě si tam udělal Hegema a pak poslal balón za záda Nilana a je to tak 1-1 teď v 70. už páté minutě zápasu. Ještě se tam hodně vstekem rozčiloval právě David Moore-Wolfe, norský obránce, který kopačkou kopnul do takové tyče za brankou, která drží napnutou právě síť. Opřel se tam právě kolíky kopačky do této tyče. No a je srovnáno na 1-1 zásluhou Amada Diala, tedy střídajícího hráče. Velmi dobré střídání. Před 14 minutami přišel na hrací plochu a po 14 minutách tedy udává tomuto zápasu úplně jiný směr. Pobřeží Slonoviny, Norsko 1-1. Teď už je znovu rozehráno v 76. minutě hry, kdy se tedy na balónu znovu nachází Norové. A na pravé straně hřiště je to Pedersen, který ještě může hrát po tom, co Pobřeží Slonoviny odpálili balón mimo hřiště. Bude to vazování právě z Pedersenových rukou, ten už posílá dál a míč do středu na Edegarda. Edegard dává ještě na Berga. Berg tam přichází s další přihrávkou do středu na Edegarda, právě kapitán Norů teď je hodně často u balónu. Ostatně jako celý zápas právě on určuje tu taktickou linku přechodu do útoku severského týmu. Edegard přihrává ještě na Bergeho, který se mu zběhl z ofenzivní poloviny hřiště. Edegard nevidí před sebou žádnou norskou ofenzivní variantu. Možná teď Berge dává na Haalanda. Haaland posouvá ještě na levou stranu. Tam je připravený ještě Schleidrup, který dává do středu. To bude šance pro Edegarda ve vápně. Ten si ale musí zpracovat balón a teď ještě šance pro Boba, ale ten se také nedostal k míči. A Norové tak ztrácí míč jen na malou chvíli v 77. minutě. Bude to autohazování právě pro norský tým. Na pravé straně připravený Pedersen na hranici pokutového území, pokud bychom právě vápno prodloužili až k té postranní čáře Ødegaard může hrát po autu, ještě také Berge u míče a po něm také obránce Pedersen, hodně napadán teď Diomandem, to je hráč pobřeží Slonoviny, ale ne, tento centr z pravé strany norského týmu nebyl vůbec ideální, to nevymyslel dobře teď z pravé strany Ødegaard a naopak dopředu může jít pobřeží Slonoviny. Je to Pepe, který padá ve vápně, drží se za hlavu, chtěl by penaltu, tohle se mi zdá, že bude málo a nebude to stačit na penaltový výrok rozhodčího Jesuse Valenzueli. Vypadá to alespoň tedy v tomto moment jako nepenaltový zákrok, uvidíme, zda se k tomu bude vracet VAR. Mezitím Norové přechází přes polovinu hrací plochy, Ødegaard dává na levou stranu hřiště, tam je Berge, dává ještě na Berga, Berg může dál hrát také společně s Schleidrupem, Schleidrup na Ødegaarda, Ødegaard může hrát před pokutovým územím pobřeží Slonoviny a dává na levou stranu. Tam je ještě připravený také Pedersen, který kombinuje před pokutovým územím, ale ta obrana pobřeží Slonoviny je teď hodně dobře sformovaná. A tak to bude centr do pokutového území, jenže chvilku jsem si myslel, že bude v náběhu Erling Haaland, ten ale zůstal stát jako kůl v plotě teď před pokutovým územím a vůbec nenabíhala, tak brankář Jaja Fofana neměl těžkou práci, zpracoval balón a rychle nakopává dopředu. Pobřeží Slonoviny se tak může dostat na ofenzivní polovinu, jenže nedovoleně s offsideovým postavením, jak teď signalizuje také hvist rozhodčího Jesuse Valenzueli. A tak také chvilka klidu teď v 79. minutě hry, kdy je stav pobřeží Slonoviny Norsko 1-0. A zhruba nějakých 15 minut, troufám si tvrdit, i s nastavením nás možná dělí od dalšího prodloužení na mistrovství světa. Noční zápasy ukázaly, že i do takového stavu se může dojít. Mimochodem právě evropské týmy na to doplatili, když vypadly na penalty. Můžeme si připomenout, že v turnaji už dál nefigurují konkrétně Německo a také s nimi Nizozemsko, kteří vypadli právě v úvodním kole playoff. Říkám to ve chvíli, kdy se čeká na autové vhazování. Norové na pravé straně můžou hrát a to konkrétně teď připravený Pedersen, který dává ještě na Ødegaarda. Ødegaard teď vrací na Boba. Bob zpracovává levačkou a stále si posouvá podrážkou balón zprava doleva. Teď ještě může dát na Berga. Berg ale nebyl úplně připravený. Ne, to byl Berge, pardon. Nikoliv Patrik Berg, ale Sander Berge. Právě ale Berge nedokázal najít ten balón ideálně. Naopak, alespoň ho ukořistil ještě před větím z hřiště a tak posílá balón centrem až na úplně poslední defenzivní linii Norska, kde je připravený obránce Ayer, ten vrací rychle na střed, kde je Berge. Berge dává ještě na Ødegaarda, ten už je na hranici pokutového území, ale dobře je napadán obránci pobřeží Slonoviny. To je fantastická defenzivní práce, kterou teď předvádí hráči z afrického kontinentu. Norové se ale nevzdávají a mají odražený balón na pravé straně. Je to Pedersen, který se snaží dostat ještě přes Konanu. To se mu ale nepovedlo. Gisle Konan teď zafungoval ideálně a pozor, teď si na trávník lehá jeden z hráčů pobřeží Slonoviny. Je to Diallo, pokud se nepletu, tedy střelec právě týmu pobřeží Slonoviny, který se drží za záda, za bedra, za levé bedro, jako kdyby. A vypadá to, že je i přerušená hra teď v 81. minutě, kdy je stav vyrovnaný 1-1 mezi Norskem a pobřežím Slonoviny. Právě Diallo teď leží na trávníku, sedí a bude potřebovat nosítka, pokud vidím správně, co signalizuje sudí Jesus Valenzuela. Vypadá to tak, že Amad Diallo dohrál. No tak to by bylo rychlé počínání tohoto hráče Manchester United. V 60. minutě přišel na hřiště, v 74. minutě následně dal vyrovnávací gól právě pobřeží Slonoviny. No a teď v 82. minutě je ošetřován a nejspíš bude také odnešen, pokud se nepletu. Mezi tím nám režie ze Spojených států nabízí ten právě gól Amada Diala vyrovnávací.
0: My využijeme toho, že se chvilku nehraje na stadionu v Dallasu, zatím tedy 1-1 mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem, 82. minuta v boji o postup do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. K tomu, abychom znovu po čase zavítali do aktuálně tenisového Londýna, hraje se to tam totiž třetí Grand Slam sezony, čili Wimbledon, a stále jsou na kurtech dva Češi, jejich výkony sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Ano, teď dva čeští muži, skvěle rozehraný zápas má Jiří Lehečka 6-4, 6-2, 4-3 a 40-15. Krásné skóre zatím v zápase s Australanem Popirinem. Jiří Lehečka teď využívá dobrou příležitost k zaútočení a nekompromisně zaráží na druhou stranu míček takovým způsobem, že se tenisák odrazil hodně vysoko mimo dosah Popirina, který teď bude svým servisem zachraňovat zápas, aby ještě neskončil. Vít Kopřiva, ten na tom rozhodně není tak dobře. Naopak dobře je na tom jeho soupeř Brett Chovinsky, který vyhrál první set 6-3, druhý 7-5 a teď britský tenista vede 4-1, 15-0. Už jsme mluvili o tom, že Vít Kopřiva se nechal opakovaně v zápase ošetřit. Asi není na tom úplně optimálně. V každém případě britský tenista je pevnější v důležitých okamžicích a zaslouženě teď tedy vede v tomto zápase 2-0 na sety a ještě k tomu 4-1 ve třetí sadě z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 20 hodin a 43 minut z tenisového Londýna. Zase zpátky na mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe a Mexiku. V Dallasu teď proti sobě hrají Norové a reprezentanti Pobřeží Slonoviny o postup do osmifinále šampionátu. Sleduje to reportér Karel Schamberger.
1: Norsko, Pobřeží Slonoviny 1-1 v 84. minutě hry. Vypadá to, že to zranění Diala zad nebude úplně tak vážné, protože nakonec ani nepotřeboval nosítka na odnešení ze hřiště. Odešel po svých. Převaze během toho, co musí právě Diallo vyčkávat u postraní čáry, až bude moct se vrátit na hřiště. To se stává právě teď, kdy přichází pokyn od rozhodčího Valenzuely. Norové toho tak nevyužili. Ødegaard hraje zhruba nějakých 15 metrů před pokutovým územím, se kouká na útočnou řadu Norska, ale tam neposílá balón. Naopak na pravou stranu hřiště, kde nachází Arnesnese, který je nově příchozím mužem na trávníku, vystřídal před malou chvílí Pedersena, právě Norové teď můžou hrát po levé straně hřiště. Tam je také připravený Patrik Berg, který ještě může hrát zpátky na Sandera Bergeho. Berge po něm ještě může hrát také Schleidrup, jenže ten se nedostal do pokutového území. Norové se stále snaží dobít do 16. Pobřeží Slonoviny, ale ne a ne se jim to podařit. Teď v 85. minutě hry, kdy je stav vyrovnaný 1-1. Ødegaard posílá balon na Schleidrupa. Schleidrup ještě v pokutovém území. Teď se snažil poslat centr asi na Erlinga Haalanda, který stál zhruba na penaltovém puntíku, jenže tam byl dobrý sklus od jednoho z bránících hráčů Pobřeží Slonoviny. A tak autové hozování teď pro Nory na konci 85. minuty, kdy je stav vyrovnaný 1-1. A právě Norové jsou teď u balónu, je to Ødegaard, který může hrát, a naopak Norové teď zařadili zpátečku a trochu se vrací, ustupují z toho sevření Pobřeží Slonoviny na ofenzivní polovině. Balón je teď v tom středovém kruhu, kde ho má kapitán Ødegaard, ale přihrává si taky s obranou řadou Norska, tam je Ayer a po něm také Hegem může hrát a na pravé straně připravený také obránce Aursnes, který posílá balon ještě dopředu, tam je Berg, který dává na Haalanda, Haaland dává gól! To bylo teda hodně na riziko od Erlinga Haalanda, ale tento král norský teď může znovu slavit, protože posílá Norsko do vedení 2-1 v 86. minutě zápasu, potom co dostal přihrávku v těsné blízkosti před brankou, zakončil do protipohybu golmana. No, jeho tatínek Erlinga Haalanda si myslím, že si teď ve VIP loži v Dallasu hodně hluboce oddechl, protože Erling Haaland místo toho, aby poslal balón spíš na stranu, kde golman nemohl logicky být, tak poslal balón spíš do středu. Těším se ještě na ten opakovaný záznam, který vám ve vysílání Radiožurnálu Sport popíšu. Každopádně Norové jsou blízko k postupu do osmifinále mistrovství světa. Byl to Berg, který poslal balon na hranici malého pokutového území a ono to vypadá, že Holandci chtěl ten balón ještě zpracovat? Ne, on prostě poslal levačkou, placírkou balón do středu. On to měl gólman Fofana hodně daleko, to je pravda. Ono to z toho hlavního záběru vypadalo tak, že Holand nezakončoval úplně tak na jistotu, ale to se teď musím opravit, protože to na jistotu bylo. Fofana už na ten balón neměl šanci dosáhnout a tak Holand v uvozovkách jen uklízel do kuchyně tento balón a Norsko slaví teď 2-1 nad pobřežím Slonoviny. To říkám na konci 87. minuty. Erling Haaland dal 60. gól ve svém 53. zápase za norský národní tým.
0: 2-1 tedy vedou Norové a jsou teď blíž k postupu do osmifinále fotbalového mistrovství světa. Na Radiožurnálu Sport teď měníme sporty, fotbal za tenis, mistrovství světa za Wimbledon, zápas Jiřího Lehečky i Víta Kopřivy sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Vypadá to, že se dočkáme hned za nějakých pár, možná desítek vteřin dvou konců. Samozřejmě dobré by to bylo v případě Jiřího Lehečky, už tak dobré by to nebylo v případě Víta Kopřivy, který prohrává 0-2 na sety a 2-5 ve třetí sadě. Jiří Lehečka, ten je na tom zase opačně 6-4, 6-2, 5-4, 30-15 ve prospěch Jiřího Lehečky, který hraje proti Australanu Popirinovi a teď má podání, takže má příležitost k tomu, aby vše ovlivnil sám, byť teď musí hrát přes výměnu, protože Popirin výborně zreturnoval a Lehečkovi pak překážela páska v útoku, takže balonek zpomalila a pro Popirina už byl balonek mnohem snažší pak na vrácení a to také rozhodlo o tom, že teď je skóre stejné. 30 oba, 5-4, 30 oba. Vít Kopřiva teď prohrává 3-6, 5-7, 2-5 a bude přijímat podání Čoňského, který může doservírovat zápas do vítězného konce. Asi by to byla obrovská senzace, kdyby ještě Vít Kopřiva dokázal tento duel otočit, protože už jsme mluvili o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport, že bojoval s jistými zdravotními potížemi někde v oblasti třísla. Zřejmě cítil problémy Vít Kopřiva, který se nechal ošetřovat opakovaně, ale pokračuje v tomto zápase, nezabil, balil to, ještě bojuje, ale teď nemá na rány Čoňského sporání, takže ten se výrazně přibližuje 5-2, 30-0, takže to vypadá na konec Víta Kopřivy, co nevidět, ale snad se dočkáme konce také v případě Jiřího Lehečky a tam by to mohlo znamenat samozřejmě postup a radost českých fanoušků. 6-4, 6-2, 5-4, 40-30 je tady matchball pro Jiřího Lehečku, který hraje na kurtu číslo 5, kam přesunuli pořadatelé tento zápas, aby se vše dnes stihlo odehrát. Jiří Lehečka teď se snaží vytvořit si tlak z forehandové strany, Popirin se zatím brání, Lehečka teď musí hrát backhandový úder, už si nestihl oběhnout na forehandovou ránu a tak teď je v defenzivě český hráč a tak teď Popirin odvrátil breakovou, tedy pardon, matchball a gambolovou šanci v tomto případě zároveň Jiřího Lehečky a teď se bude Jiří Lehečka zase snažit vytvořit si další matchball. Čoňský, ten je také blízko matchballu 5-2, 30-15, ale teď hraje do autu, takže také tam se to zatím trošičku komplikuje, ale Vít Kopřiva, připomínám, prohrál 3-6 první set, druhý 5-7, třetí zatím 2-5. Jiřímu Lehečkovi teď vyšla první rána, ale nemá ještě dobojováno, co se týče této rozehrané výměny. Naštěstí teď Popirin neprohodil Lehečku, který se vydával k síti, měl dobrou pozici, vzadu hodně za základní čarou byl Popirin a z defenzivní pozice se pokoušel o backendový prohoz v počáře, ale míček skončil hodně vedle Jiřího Lehečky a také vedle podélné čáry. Naštěstí pro českého tenistu je tady tedy další matchball 5-4, výhoda pro Jiřího Lehečku a je tady tedy další matchball českého hráče na kurtu číslo 5. To jsou ty kurty, kde není jednoduché úplně udržet koncentraci, protože tenisty může rušit hluk z okolních dvorců, které sousedí. Jiří Lehečka teď ale klidný, soustředěný na ránu. Popirin vrací krátký míč, Jiří Lehečka okamžitě atakuje, běží k síti a dohrává bezpečným způsobem. Krásný volej pod velkou kontrolou zahraný. Jiří Lehečka ukončil tento zápas vítězným míčkem 6-4, 6-2, 6-4. No a ve stejný okamžik také prohrává Vít Kopřiva. Čoňský jej poráží 6-3, 7-5, 6-2 a to je česká tečka za tímto dnešním dnem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi, vychází to parádně na Radiožurnálu Sport, protože se blíží taky konec utkání fotbalového mistrovství světa v boji o postup do osmifinále. Zápas Norsko pobřeží Slonoviny a reportér Karel Schamberger.
1: Aktuálně startuje druhá minuta nastavení druhého poločasu. Norsko stále vede nad pobřežím Slonoviny 2-1. tím mužem, který určil to aktuálně vítězné skóre pro Norsko, byl v 86. minutě Erling Haaland. Teď jsou to ale Pobřeží Slonoviny, které se snaží tlačit do zakončení. Dobrý zákrok Nilana po takovém centru Bochánku, který ani nevypadal nebezpečně, a nakonec zaměstnal norského golmana. Teď to bude ještě kapitán Kessié, který má balón na hranici pokutového území, vrací ho ještě zpátky, kde je připravený také Sangaré. Sangaré dává teď na Kessiého, který už je v podstatě na brankové čáře, ale hodně vzdálený od pokutového území. Centr do pokutového území, který ale nakonec vůbec nenašel žádného hráče, ať už Pobřeží Slonoviny anebo Norska. Sice tam naskakoval na balón Jana Diomande, ale Diomande nakonec vůbec na ten balón nedosáhla, naopak ještě útočně fauloval při tom výskoku. A bude z toho tedy teď odkop od norské branky, a to už říkám na startu třetí nastavené minuty ze sedmi, a tedy v momentě, kdy Norové vedou 2-1 v Dallasu nad Pobřežím Slonoviny v úvodním kole vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Rozhodčí Jesus Valenzuela už znovu písknul do píšťalky a tak se může hrát. V momentě, kdy nám tady ještě režisér tohoto přenosu nabízí statistiku na aktuálně nejlepší střelce, protože probíhají střídání. Lionel Messi aktuálně s 6 góly, ale připomeňme, že Argentina ještě nehrála úvodní kolo playoff. Erling Haaland má aktuálně 5 a je tedy druhým nejlepším střelcem aktuálního mistrovství světa. Mezitím dvojité střídání, ze hřiště odchází Diomande a také ještě jeden hráč, toho jsem nestihl, pardon, naopak na hřišti Touré a Gesent, který se teď objevil tedy na hrací ploše, posily právě v závěru pro Pobřeží Slonoviny do nějakého finálního útoku. Na startu čtvrté nastavené minuty tohoto zápasu vedou Norové 2-1 a můžou hrát v útoku, budou mít k dispozici autové vhazování, ke kterému se vůbec nechce Ødegaardovi, ale nakonec si vzal balón do svých rukou a hází na Boba, jenže ten ztratil balón, ale vybojoval ho nakonec ještě za něj jeho spoluhráč z obrany na pravé straně hřiště. Se tam přikutálel Aursnes, který dokázal ten míč vybojovat zpátky, a tak Norové na malou chvíli znovu a mohli hrát. Míč se nakonec tedy odkutálel za branku a Pobřeží Slonoviny. A tak teď právě brankář Jaja Fofana teď může rozehrávat až na útočnou polovinu svého týmu, jenže tam nebyli hráči z afrického kontinentu připravení, ideálně nedokázali ten míč zpracovat, a tak se Norové na malou chvíli dokázali osvobodit v momentě, kdy Sangaré si běží pro balon, který odcestoval až na střídačku Norska. A norský realizační tým ten balon tak v uvozovkách obklíčil, aby samozřejmě nějakou tu vteřinku ušetřil v závěru duelu, kdy Norové vedou nad Pobřežím Slonoviny 2-1. Teď už se ale Pobřeží Slonoviny dostávají do útoku. Chtěl tam najít Diamondeho Kessié, ale nepovedlo se mu to. V momentě, kdy tam jeden z Norů leží na trávníku, ale nepíská se, protože Pobřeží Slonoviny je v útoku a může mít nějakou gólovou příležitost. Je to teď připravený konkrétně Sangaré, který je na hranici pokutového území a byl faulován. Mohli jste slyšet ten hvist rozhodčího Jesuse Valenzueli, který teď píská nedovolený zákrok jednomu z Norů na konkrétně Ibrahima Sangarého. Ještě vyostřené emoce v závěru. Teď se tam hodně vsteká jeden z obránců norského národního týmu. Je to Christopher Ayer, který tam hodně vyletěl proti nejen Sangarému, ale dalším hráčům z Pobřeží Slonoviny. Byl to Ødegaard, kapitán Norska, který fouloval Sangarého, který si, můžeme říct, ve fotbalové hantýrce pro ten faul tak trochu došel. Každopádně Ødegaard to udělal hodně nešikovně, prostě do Sangarého zajel a to je nedovolený zákrok. Teď už v začínající šesté nastavené minutě, kdy se pro Pobřeží Slonoviny rýsuje možná vůbec poslední šance na vyrovnání v úvodním kole vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. U balónu je připravený Frank Kessié, kapitán týmu, který je zhruba nějakých 25 metrů před pokutovým územím. Nakonec to ale je střel jiného hráče, která končí jen těsně mimo branku. Výtečný zákrok norského brankáře Orana Nilana. Vůbec jsem nečekal, že nakonec vypálí někdo jiný než Frank Kessié. Byl to Amad Diallo, gólový střelec tohoto zápasu, zatím jediný. Pobřeží Slonoviny který vypálil a nádherně se trefil pod horní tyč, kam se vyšrouboval norský golman Oran Nilan. A je z toho tak rohový kop, 50 vteřin do konce nastavení. Diallo posílá míč do pokutového území Norska, tam ale norská obrana zafungovala ideálně, odhlavičkovává ten balón mimo 16 a bude z toho teď co? Auto je vhazování na obrané polovině pro norský tým. Velké uklidnění teď pro severské Vikingy, kterým teď ten čas ubíhá velmi pomalu. Naopak pobřeží Slonoviny ten čas ubíhá velmi, ale velmi rychle. Právě hráči z afrického kontinentu se po tom nepovedeném autu Norska dostávají teď k balónu. Je to ale až brankář Jaja Fofana, který teď nakopává míč na útočnou polovinu. Tam je připravený Kessié, po němu může hrát ještě také Vahy. Vahy dává na pravou stranu, tam může hrát Diakité, který byl připraven u balónu, stále se o něj snaží prát. Rohový kop, zřejmě poslední akce pro pobřeží Slonoviny v tomto zápase v čase, kdy už uběhlo 7 minut v nastaveném čase a také gólman pobřeží Sloviny Jaja Fofana se teď vydává na útočnou štaci do pokutového území norského týmu. U rohového praporku je připravený Amad Diallo, jediný gólový střelec právě afrického týmu v úvodním kole vyřazovací fáze. Poslední šance pro pobřeží Slonoviny. A Amad Diallo připravený u pravého rohového praproku. Levačkou posílá balon do pokutového území. On se tam odráží hlavička hned několika hráčů, ale nedoputovala až na branku norského týmu. I když teď ještě pobřeží Slonoviny jsou u balónu a můžou tak hrát, ale nemůžou. Je tu závěrečný hvist a Norové postupují do osmifinále mistrovství světa po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. A je to tedy Erling Haaland, který nakonec zařídilo Norsku vítězným gólem v 86. minutě to, že Norsko postupuje do osmifinále a vyrovnává tím pádem své historické maximum ze světového šampionátu. V roce 1998 se to Norům povedlo naposledy a také poprvé a teď si Norové zahrají osmifinále znovu. Bude to proti Brazílii, naopak na turnaji končí pochopitelně v úvodním kole play-off pobřeží Slonoviny po prohře 1-2.
0: Říká reportér Karel Schamberger, děkujeme mu za další přímý přenos z fotbalového mistrovství světa, na kterém se v tom třetím hracím dnu play-off budou hrát ještě další dva zápasy. Od 23 hodin vám nabídneme živě souboj Francie se Švédskem a vítěz tohoto utkání půjde na Paraguay v osmifinále a ve 3 ráno nastoupí domácí Mexičané na Aztéckém stadionu proti Ekvádoru. Posloucháte Radiožurnál Sport, za chvíli 21 hodin na zprávy.
3: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
4: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
3: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
5: The game is over and Mexico wins Group A.
6: Canada secure their first ever win in a World Cup.
7: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
4: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
3: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
4: Play-off mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Bude 21 hodin, máme pro vás aktuální zprávy.
8: Radiožurnál posloucháte v 21 hodin. Poslechněte si zprávy a Kateřinu Sousirusovou.
9: Roupy na Prachaticku způsobily milionové škody, poničily hlavně střechy domů. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práci jim ale komplikují otřesy. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Nad pobřežím Slonoviny vyhráli 2-1. Zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až kolem 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly včera například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenicích.
10: proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu, jako, takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
11: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
12: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Tak každý barák má nějakou škodu.
11: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádech vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
9: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už taky český tým USAR. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele z českého týmu Petra Vodičky malé práce komplikují další otřesy.
13: Jakmile lidé otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
9: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je 10 tisíc. Rychlost řidičů v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech místech od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
14: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
15: Sport. Fotbalisté Norska vyhráli nad Pobřežím Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Ve 23 hodin našeho času začne duel mezi Švédskem a Francií. O bojovné náladě před zápasem mluvil kapitán severoevropské země Viktor Lindelöf.
16: Máme dobrý tým plný vynikajících hráčů, kteří můžou trápit jakéhokoliv soupeře, ale samozřejmě proti Francii to bude extrémně těžké. Nejen, že ten tým je favoritem vlastně v každém zápase, ale je to i hlavní adept na zisk titulu.
15: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. A v dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vítko Přiva vypadli v prvním kole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na dálnici u Olomouce a bouřka na D1 za Brnem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Tovačov na kilometru 272 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Na místě je asistenční služba, pravý pruh je uzavřený, je to bez kolony. Na D1 mezi Prahou a Brnem jeďte velmi opatrně v okolí Ostrovačic, je tam silná bouřka, hodně vody na vozovce a teď i kroupy.
18: Ostrovačici začaly padat kroupy poměrně hustě.
17: Provoz zpomaluje, připomínáme vhodné svícení a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Na dálnici D1 také zpomalil provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. V omezení na kilometru 196 silničáři rovnali svodidla, na chvíli to stálo. Zpomaluje se teď před odbočkou na Mikulov kolem kilometru 193 a je to zhruba na 10 minut navíc. A silnice 13 z Chomutova je před mostem uzavřená. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u převráceného vozidla. Směrem na most neprůjezdné, objíždět se dá například přes Otvice a Havraň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: 21 hodin, 5 minut, posloucháte radiožurnál Sport v době, kdy norští fotbalisté na trávníku stadionu v Dallasu pomalu začínají tak trochu typicky slavit se svými fanoušky, jak hráči, tak příznivci norského národního týmu budou veslovat na prázdno a budou slavit postup Norů do osmifinále mistrovství světa po vítězství 2-1 nad pobřežím Slonoviny. To bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček zvažuje, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, což napsal na svůj Instagram. Zároveň tam uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku, po kterém pro Čechy skončilo po 20 letech mistrovství světa v Severní Americe a právě v Mexiku. Zároveň Souček na Instagramu napsal, že teď bude a stále myslí jen na West Ham, kterému chce pomoci zpátky do Premier League. Kladiváři z nejvyšší anglické soutěže sestoupili na konci minulého ročníku.
3: Radiožurnál Sport
4: a Pavel Tilšar.

0: YouTube na Radiožurnálu Sport ve 21 hodin a skoro 11 minut. Dnes bylo v akci hodně českých tenistů ve Wimbledonu. Zadařilo se Marii Bouskové, Karolíně Plíškové, Jakubu Menšíkovi a Jiřímu Lehečkovi a taky Lindě Noskové. Tato pětice postoupila do druhého kola londýnského Grand Slamu. Naopak dohráli Vít Kopřiva a Sára Bejlek. Musíme zmínit i Terezu Valentovou, ta byla ale soupeřkou Karolíny Plíškové v českém derby. Neděláme to úplně často v takto brzké fázi jakéhokoliv tenisového Grand Slamu, že bychom sledovali i jiné než české tenisty a tenistky, ale návrat jedné legendy opravdu stojí za pozornost. Víc už přímo z All England Clubu, řekne reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, na centrálním dvorci, teď už pod zataženou střechou, se světly velká zářící hvězda Serena Williamsová, přestože první set nedopadl, podle jejich představ prohrála jej 3-6 v duelu s Australankou Mayou Jointovou, ale bylo to velice vyrovnané, rozhodlo opravdu jen pár míčů, breakové příležitosti stejně rozdělené na obou stranách, obě hráčky měly po dvou a Maya Jointová jednu využila, taky proto vyhrála první set 6-3. Celé teď to bude záležet i na tom, jak se Sereně Williamsové bude dařit servírovat, protože to může být klíčové, pokud se jí povede trošičku vylepšit servis, aby si jim víc pomohla, tak by mohla sbírat nějaké snažší body a ještě třeba utkání zvrátit, ale v každém případě, ať už se stane, co se stane v tomto duelu, tak je to jeden z těch nejsledovanějších určitě, ne-li určitě možná nejsledovanější nejenom tohoto dnešního dne na centrálním dvorci. Linda Nosková, která dnes postoupila, tak říkala, nedělejme závěry z tohoto prvního duelu, když se někdo vrací po tak dlouhé době, jako teď Serena Williamsová, takže ať už to dopadne jakkoliv, tak asi je teď předčasné mluvit o tom, co bude dál. V každém případě Serena Williamsová má za sebou set po návratu a prohrála její 3-6. Teď rozehrála svým podáním druhou sadu. Zatím teď americká hráčka při náběhu k síti bude úspěšná a zatím tedy ve vedení 30-15. Typický křik, řev přímo Sereny Williamsové po vydařené hráně po vítězném balonku, teď tedy 3-6 a 30-15 pro Serenu Williamsovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Divoký byl malování na Radiožurnálu Sport 21 hodin 16 minut. Norští fotbalisté porazili v prvním kole play-off na světovém šampionátu v Dallasu pobřeží slonoviny 2-1. Postupovou branku vstřelil v 86. minutě kanonýr Manchesteru City Erling Haaland a zaznamenal pátý gól na turnaji. Skóre otevřel v prvním poločase Antonio Nusa, po změně stran vyrovnal za africký celek Amad Diallo. Norové jsou po vyřazení Německa a Nizozemska prvním evropským osmifinalistou. Dalšími dosud známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay a Brazílie. A právě proti Brazilcům si Norové zahrají o postup do čtvrtfinále, a to v neděli 5. července od 22 hodin v New Jersey. Samozřejmě mluvím o českém čase. V New Jersey se rozehraje zhruba za hodinu a tři čtvrtě další utkání prvního kola vyřazovací části šampionátu. Francie nastoupí proti Švédsku a pokud postoupí, nebo kdokoliv z této dvojice postoupí, tak v osmi finále narazí na Paraguay a další utkání, které pro vás budeme mít v noci na zítřek od 3 hodin ráno, Mexiko proti Ekvádoru. Teď trochu jiný pohled na zámořský šampionát. Při fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech se zápasí nejen s míčem na hřišti, ale taky o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
2: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
1: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
2: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
1: V prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
2: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale někde za městem. A ceny ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
1: Říká Hayden Early a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Norska porazili pobřeží Slonoviny 2-1 a jako první evropský tým jsou na letošním mistrovství světa v osmifinále. V 86. minutě rozhodl o výhře Severanů útočník Erling Haaland. Od 23 hodin českého času se v New Jersey utkají o účast mezi nejlepší 16 Francouzi a Švédové a od 3 hodin ráno v noci na zítřek našeho času pak Mexičani a Ekvádorci v Mexico City. Je 30. června 2020 26, to znamená, že dnes je to 30 let od momentu, kdy čeští fotbalisté získali stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Ve finále ve Wembley Češi prohráli s Německem 1-2 v prodloužení. Národní tým vedl po hodině hry, když penaltu proměnil Patrik Berger. Němci pak poslali na hřiště Olivera Bierhoffa, který rychle po příchodu do zápasu vyrovnal a na začátku prodloužení překonal golmana Koubu. Tehdy se hrálo na zlatý gól, tedy kdo dal gól, vyhrál, prodloužení se nedohrávalo. Tady je vzpomínka tehdejšího reprezentanta Pavla Nedvěda.
1: Tam britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi. Naši fotbalisté sestupují už s medailemi na krku. Přiznejme si, kdo v to doufal před začátkem evropského šampionátu. Kdo doufal v to, že vůbec postoupíme ze skupiny. Podařilo se něco neuvěřitelného.
0: Asi jste poznali na radiožurnálu Sport, že toho nebyl Pavel Nedvěd, ale takhle zněl Český rozhlas 30. června roku 1996 po tom prohraném finále z českého pohledu na mistrovství Evropy v Anglii s Německem 1-2 v prodloužení, ale určitě si ještě tehdejšího reprezentanta Pavla Nedvěda v našem vysílání pustíme. Pěkný večer.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. A zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
3: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl nejméně na 1943, informoval o tom předseda venezuelského parlamentu. Podle něj se zároveň téměř zdvojnásobil počet zraněných, kterých je teď zhruba 10 tisíc. 6 dní po katastrofě v zemi pokračují záchranné práce. Jordánský tým dnes v Caracasu našel živého 3letého chlapce pod troskami. Úřady dál upřesňují škody. Očekává se, že počet obětí bude stoupat. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který dnes končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. Maximální ceny paliv zítra stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 650 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 630 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Silničáři od zítřka od 9 hodin dopoledne omezí provoz ve Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice. Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad.
1: Sport.
3: Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Pobřeží Slonoviny porazili 2-1. Rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil taky Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D35 u Olomouce i na D1 za Rousínovem. U Olomouce je omezený provoz na dálnici D35 na Ostravu. Před sjezdem na Tovačov na kilometru 272 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A pravý pruh je uzavřený, na místě je asistence, kolona se netvoří. Na D1 už stojí za Vyškovem ve směru do Brna pouze dopravní značení. Nepojízdné osobní auto na kilometru 218 už není, odstavný pruh je ale uzavřený. Na D1 z Vyškova do Brna ale za Rousínovem potkáte nepojízdné nákladní auto. Na kilometru 214 už je místo označené, je tam i policie, zabraný je odstavný pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo, na místo upozorňuje světelná šipka. A silnice 13 z Chomutova do Mostu už je za Jirkovem průjezdná. Na 63. kilometru se převrátilo osobní auto. Následky stále překážejí, už je ale volný jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno a zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou tvořit další i velmi silné bouřky, vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 37 minut, tady je Radiožurnál Sport. Basketbalista Tomáš Satterlandský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34letému českému rozehrávači k dnešku vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a se kterým získal španělský titul a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry. Fotbalisté Norska zdolali v Dallasu Pobřeží slonoviny 2-1 a jako první evropský tým postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se 5. července v New Jersey utkají s Brazílií. Je 30. června roku 26, takže dnes si připomínáme 30 let od chvíle, kdy čeští fotbalisté dosáhli dosud největšího úspěchu v samostatné historii. Na Euru v Anglii získali stříbro poté, co s Německem ve finále prohráli 1-2 v prodloužení. Na Radiožurnálu Sport jsme vám slibovali taky vzpomínku dnešního generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a tehdejšího reprezentanta. Tak tady je.
1: Tak já si myslím, že pro mnoho z nás to byla startovní čára. Prostě jsme se odrazili někam do Evropy, když jsme ani nevěděli pořádně kam. Ale jsme rádi, myslím si, že spoustu kluků reprezentovalo Česko fantasticky a to si myslím, že je super pro tuhle generaci.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 9:45 večer. Do druhého kola tenisového Wimbledonu dnes postoupilo 5 z 8 českých singlistů. Jakub Menšík porazil domácího Brita Samuela v pětisetové bitvě. Jiří Lehečka vyřadil ve 3 sadách Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Zajdlovou ve 2 setech. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 6-1, 3-6 a 6-2. A Karolina Plíšková porazila Krajenku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, která podlehla Rumunce Kirsteové 1-6 a 6-7 a Vít Kopřiva prohrál s domácím Čoňským 3-6, 5-7 a 2-6. Program v londýnském All England Clubu stále ještě pokračuje. V akci je legenda tenisu Američanka Serena Williamsová, která se po 4 letech vrátila na wimbledonské kurty. Její zápas s Australankou Jointovou, teprve 20-letou hráčkou, sleduje v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Jointová vyhrála první sadu 6-3, teď vede s breakem 4-3, 15-30, teď při podání Australanky, která už to vypadalo, že už si jde pro výhru, poté co hned na začátku sady číslo 2 sebrala Sereně Williamsové. Podání tam to vypadalo, že už jde výkon Sereny Williamsové hodně dolů, že ten její pohyb už není tak dobrý, jako třeba v prvním setu, ale zase se dokázala zvednout, postupně si vzít ztracené podání zpátky a byť teď ještě před chvíličkou zase přišla o podání, tak stále to je docela otevřené na to, že se to už zdálo býti celkem jasnou záležitostí na začátku druhé sady toto utkání. Serena Williamsová teď ale dělá chybu z backendové strany, kterou si teď hodně vyčítá, chytá se za hlavu, její zápas je velmi sledovaný. Před chvíličkou jsem o tom mluvil i s Lindou Noskovou, která hodnotila svůj duel a litovala, že se nemohla ještě pořádně podívat na zápas Sereny Williamsové, tak teď ještě alespoň kousíček možná uvidí z tohoto duelu, i když ona říkala, že nedělejme závěry z tohoto v žádném případě. A neplatí to jenom pro Serenu Williamsovou, ale kdokoliv, kdo by se po 4 letech vracel k tenisu, tak to bude mít obrovsky složité. Serena Williamsová teď tedy při svém návratu v singlu, ona už si vyzkoušela debla na předchozích travnatých turnajích, tak při svém singlovém návratu zatím velmi trápí teď o mnoho let mladší soupeřku Jointovou z Austrálie 6-3, 4-3, nicméně ve vedení Australanka, která teď podává za schody. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: c'est la vie. Norsko na mistrovství světa ve fotbale porazilo Pobřeží slonoviny 2-1 a postoupilo do osmifinále šampionátu v Severní Americe a Mexiku. Taky jeden z domácích týmů, pořadatelská země, tedy Mexiko, bude v noci v akci ve 3 hodiny ráno. Nastoupí proti Ekvádoru a už zhruba za 70 minut se utkají Francie a Švédsko o postup mezi nejlepší 16 turnaje. Oba dva zápasy vám nabídneme na radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Zkrátka v těchto dnech a týdnech je o mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport hodně slyšet, a to i ve sportovních encyklopediích, ve kterých pokračujeme v představování týmů, které se účastní letošního mundiálu. V dnešním jeho americkém díle se zaměříme na Kolumbii. Na světovém šampionátu hraje letos po sedmé, jejím maximem je čtvrtfinálová účast z turnaje v Brazílii v roce 2014, kde Kolumbie obsadila nakonec páté místo. A možná si vzpomenete na úžasný gól, který dal v osmifinále James Rodriguez do sítě Uruguaye.
1: Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! My word, this boy's a star! Four games, four goals at World Cup 2014!
0: James Rodriguez si hrudníkem zpracoval míč kousek za velkým vápnem a v jednom nepřerušovaném pohybu vyslal nechytatelnou dělovku, která nakonec dostala i cenu Ference Puškáše za nejhezčí gól roku 2014. Rodriguez se navíc stal ve 22 letech nejlepším střelcem šampionátu, což ho nasměrovalo k velkým angažmá v Realu Madrid nebo později v Bayernu Mnichov. Zpět ke kolumbijskému národnímu týmu, ten má v souvislosti se světovými šampionáty velmi tragickou minulost. V roce 1994 silný kolumbijský tým nepostoupil ze skupiny. Mohla za to mimo jiné i skupinová prohra se Spojenými státy, kde si dal jeden obránce vlastní gól a zaplatil za něj životem. Vzpomněli byste si na jeho jméno?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Jeho jméno bylo Andrés Escobar Saldarriaga, fotbalista, který po většinu své kariéry nastupoval za kolumbijský klub Atlético Nacional. Po neúspěšném šampionátu se vrátil do Medellínu, kde ho v nočních hodinách na parkovišti obklopili tři muži a jeden z nich na něj šestkrát vystřelil. Andrés Escobar zraněním podlehl, jeho pohřbu se podle dostupných informací účastnilo 120 tisíc lidí. V roce 2002 mu město Medellín dokonce postavilo sochu. Dnešní sportovní encyklopedie o jednotlivých týmech na mistrovství světa ve fotbale, tedy se smutným koncem při vzpomínce na kolumbijský národní tým a světový šampionát v roce 1994. Zpátky na radiožurnálu Sport na tenisový Wimbledon do Londýna za naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který dál sleduje návrat Sereny Williamsové na kurty ve 44 letech, tady co se týká soutěží singlistek. V prvním kole bojuje Williamsová proti Australance Jointové. Jaroslav Plašil má tady slovo.
3: Mluvili jsme o tom a ono je to tady. Serena Williamsová otáčí druhý set 5-4 teď ve vedení Američanka. Na podání půjde Maya Jointová z Austrálie, která vyhrála první set 6-3, vedla s breakem opakovaně ve druhé sadě, ale Serena Williamsová dokázala teď otočit a jakoby tady fanoušci viděli jednu chvíli zase tu Serenu v těch letech, kdy sbírala grandslamové trofeje, kdy válcovala soupeřky svou silou, také svým řevem čas. A teď to nemyslíme nějak zle, ale byly to zkrátka věci, které patřily k a kariéře a stále ještě patří Sereny Williamsové, která je teď nahoře 5-4 a 15-0, k tomu obdivuhodné, jak se dokázala propracovat k tomuto stavu. A Maju Jointovou si myslím, že i viditelně znervoznila, protože před chviličkou Jointová si vyměňovala názory s Empirem, s rozhodčí, v tomto případě nezdálo se jí něco smíčky. Teď Jointová servíruje za stavu 4-5 a 15. Obě připomínám, že Jointová vyhrála první set 6-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl Sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Kateřina Couserisová.
3: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků více než doteď. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Praktičtí lékaři můžou od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
4: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
3: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber. V přepočtu to je 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
5: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Pražští hasiči stále zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče se požár podařilo po 21. hodině lokalizovat. Některé jednotky se vrací zpět na základny a stupeň poplachu se ze třetího snížil na druhý. Požár vypukl okolo 19. hodiny. Podle mluvčího nebylo potřeba nikoho evakuovat a na místě také nebyl nikdo zraněný.
1: Sport.
3: Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Vítězný gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Za necelou hodinu pak začne zápas mezi Francií a Švédskem. Přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. Úvodním kole Wimbledonu porazila Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2. Česká hráčka pak popsala, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
6: No tak snažila jsem si zase trošku více rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že počítá, že soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
3: Postoupili i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Z žen si ve druhém kole zahrají ještě Linda Nosková a Karolína Plíšková. Ta porazila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Sara Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Bouřky na Jihlavsku a překážky na D1 za Vyškovem. Na Vysočině komplikují provoz silné bouřky, aktuálně na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na dálnici D1 mezi Jihlavou a Měřínem místy vidíme na kamerách i stojící vozidla v odstavném pruhu. Silně tam prší a padají kroupy.
8: Padají tady kroupy, velikosti 5-10 cm, stojí tady všude kolem auta. Je to opravdu extrémně nebezpečná situace.
7: Jeďte velmi opatrně a zvolte vhodné osvětlení vozidla. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky. Za Vyškovem západ na kilometru 218 stojí dopravní značení po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. A další za Rousínovém směr Brno, tam ještě kamion stojí označený dopravním značením, kilometr 214 a majáky policie, projíždějte opatrně. A na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za Loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo, místo je označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo v Čechách, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
9: Po zprávách dál posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin a skoro 6 minut, už za necelou hodinu začne další boj o osmifinále mistrovství světa ve fotbale, konkrétně mezi Francií a Švédskem v New Jersey. Švédové budou čelit nesmírně silné francouzské ofenzivní síle na hrotu útoku Mbappé, pod ním Olise, na křídlech Barcola a Dembele, v záloze Tchouameni a Rabiot, takže sestava, která se moc nemění na světovém šampionátu, byť v těch křídelních pozicích občas nastupuje v základní sestavě třeba i hráč Paris Saint-Germain Désiré Doué. Na straně Švédska ale taky je co nabídnout, určitě v útoku Elanga, Jekeres a Isak, takže ofenzivní esa, která nastupují na klubové úrovni v Premier League. Už známe pátého osmifinalistu šampionátu, její Norsko, které zdolalo v Dallasu Pobřeží slonoviny 2-1 a v noci od 3 ráno se v Mexico City utkají domácí Mexičané a Ekvádor. Posloucháte Radiožurnál Sport, pěkný zbytek úterý 30. června roku 2026.
1: Radiožurnál Sport
0: a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin, skoro 10 minut, 30. června roku 2026, den, kdy se americká tenisová legenda Serena Williamsová znovu představila v soutěži singlistek v Londýně na Grand Slamovém Wimbledonu. Její utkání prvního kola proti Australance Jointové dál sleduje v All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
1: Sedmibodový tiebreak právě začal před chviličkou. Serena Williamsová, která prohrála první set 3-6, tak teď srovnává na 2-2. Jsme stále na začátku zkrácené hry druhé sady, která se vyvíjela lépe pro soupeřku jointovou z Austrálie, ale Serena Williamsová dokázala pokaždé vykompenzovat ztrátu podání a tak i proto se teď hraje tiebreak druhé sady zápasu, která rozhodně nemusí být poslední, jak teď ukazuje svým forehandem po čáře Serena Williamsová, takže zatím 3-6 a teď 3-2 v tiebreaku z pohledy legendární Američanky. Když jsme u těch slavných hráčů, tak

0: pořadatelské země.
1: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
0: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
1: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
0: Playoff mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Jediné čistě sportovní rádio v Česku posloucháte ve 22 hodin a 13 minut na fotbalovém mistrovství světa jsme poznali ve večerních hodinách 5. účastníka osmifinále do té nejlepší šestnáctky se dostali Norové, když zdolali pobřeží slonoviny v Dallasu 2-1. Rozhodující gól dal v poslední desetiminutovce norský elitní útočník Erling Haaland. Zhruba za 3/4 hodiny začne v New Jersey souboj velkých favoritů Francouzů proti Švédům, které vede Graham Potter, někdejší kouč třeba Tomáše Součka v londýnském West Hamu. A ve 3 ráno jedna z pořadatelských zemí Mexiko nastoupí na aztéckém stadionu, tedy v Mexico City proti Ekvádoru. Oba dva zbývající duely toho třetího hracího dne playoff a šampionátu vám nabídneme na radiožurnálu Sport živě, případně taky na internetu, třeba na serveru irozhlas.cz. Teď živě do Londýna na tenis, na Wimbledon, na zápas Seriny Williamsové, tedy americké tenisové legendy, za reportérem Jaroslavem Plašilem.
6: Stále je to tiebreak druhé sady, Serena Williamsová v těsném vedení 5-4, teď je na podání ovšem jointová a dlouhá výměna, které rozhodně nemá v plánu Serena Williamsová, když to jde, tak se snaží hrát na co nejméně ran, a to i proto, že většina těch dlouhých výměn končí jako teď už nějakou chybičkou Sereny Williamsové, která zkrátka už nestíhá udělat to, co chce v každou chvíli. Jointová teď tedy srovnává na 5-5 v tiebreaku druhé sady, a když tomu připočteme vyhraný první set, tak je teď na tom mnohem lépe než hvězdná Američanka, která se vrací už jako maminka dvou dcer ve 44 letech. Velmi sledovaný návrat, ale dost možná teď také skončí tento návrat, alespoň pokud jde o singlovou část, protože Serena Williamsová dostala volnou kartu také do 4 spolu se svou sestrou Venus budou hrát tady ve Wimbledonu, takže se ještě představí tady fanouškům, dost možná i na centrálním dvorci, protože dovedu si představit, že tuto zábavu budou chtít mít pořadatelé na tom největším a nejslavnějším kurtu. Teď tedy odvrací matchball Serena Williamsová při svém podání, servíruje přesně na střed jako v dobách největší slávy a zakončuje forehandem do rušku nekompromisním způsobem, tak tedy Serena Williamsová jako v letech, kdy sbírala Grand Slamové turné, výstavní úder. První podání přesně na střed, na čáru. Příprava krásná k útoku a teď si tedy tenistky vymění strany za stavu 6-6 v tiebreaku. Maja Jointová teď půjde zase na druhou stranu a ještě jednou bude přijímat podání Sereny Williamsové a bude doufat, že ho sebere lépe než to předchozí, protože bombu, kterou vracela, tak už pak dokázala Serena Williamsová snadno skrotit return a ještě z něj samozřejmě zaútočit, protože šlo o pomalejší míček, vysoko odražený, a teď další přímý bod z podání, tak Serena Williamsová si teď připravila podmínky tím nejlepším možným způsobem prvními ranami. První předchozí servis mířil na střed, teď do vzdálenějšího růžku, ale po každé to bylo na milimetr přesně umístěno a Jointová neměla prakticky šanci. Teď tedy naopak vede Williamsová v tiebreaku a Jointová zase kontruje servisem, ale ten byl dlouhý, takže Serena Williamsová teď bude přijímat druhé podání a určitě to zkusí urvat, určitě teď zkusí zariskovat a silou se teď prosadit, ale nedala jí teď příležitost to Jointová, která dala rotaci balonku, takže Serena Williamsová musela hrát trošku opatrněji a je teď v těžké defenzivě Jointová, teď postupuje do kurtu hloupa. Naopak Serena Williamsová je zase v defenzivě, ale už to neplatí, už se to zase zvrátilo. Serena Williamsová dokázala silou se dostat i z těžší pozice a přetlačila teď doslova svou soupeřku a vynutila si rozhodující třetí set. Tak tedy klobouk dolů, Serena Williamsová, co předvádí ve 44 letech, dotáhla zápas do rozhodujícího třetího setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 22 hodin a 19 minut. Přejeme vám příjemný úterní večer. Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař končí v A týmu Hradce Králové. Po vypršení smlouvy dostal od vedení klubu nabídku mentora třetiligového Bčka s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. 37-letý křídelník se podle vyjádření klubového webu o své budoucnosti zatím nerozhodl. Pilař v uplynulé sezóně nastoupil ke 24 ligovým zápasům a 4 góly a 3 asistencemi pomohl k historickému 4. místu, byť závěr ročníku strávil na Marocce. Evropské poháry si ale s mateřským klubem, tedy Hradcem Králové, nezahraje. Připomeňme, že Pilař si v kariéře prošel opravdu vážnými zraněními, kvůli kterým se mimo jiné nedokázal prosadit v německé lize ve Freiburgu a Wolfsburgu. Z Plzní ale získal 2 domácí tituly, do Hradce Králové se vrátil před 3 lety. Taky reprezentoval národní tým. Teď je zpátky tedy touto oklikou k fotbalovému mistrovství světa, kterému se věnujeme i v našem pravidelném seriálu. Jdeme postupně turnaj po turnaji a dnes už se dostáváme do roku 1974. Tehdy se na něj Čechoslováci neprobojovali, protože skončili v kvalifikační skupině druzí za Skoty. Světový šampionát se hrál v západním Německu a domácí v základní skupině jednou nečekaně zaváhali.
1: Nenechte se zmást. Podle jména střelce Jürgena Sparwassera správně předpokládáte, že se jedná o německého hráče, jenže šlo reprezentanta Německé demokratické republiky, tedy východního Německa. V roce 1974 fotbalový trpaslík v základní skupině dokázal porazit své slavnější soupeře ze západu 1-0. Šlo o první a taky poslední fotbalové střetnutí mezi západním a východním Německem v historii. A v kabině západních profesionálů to pak vřelo.
2: To byla chvíle, kdy přišel přesně ten čas na to se pohádat, vyříkat si některé věci a udělat ta správná rozhodnutí. Ta prohra 0-1 byla zlomovým bodem celého mistrovství. Nakonec to pro nás byl hodně pozitivní zlom.
1: Vzpomínal Paul Breitner, jedna z opor západních Němců. Ti se díky prohře s těmi východními paradoxně dostali do lehčí semifinálové skupiny. Tam přehráli Jugoslávii, Švédsko i Polsko a postoupili do finále proti Nizozemsku. Západní Německo porazilo Nizozemce 2-1 a po 20 letech mohlo slavit další titul mistrů světa. Gerd Müller k němu přispěl 4 góly, ale nejlepším střelcem turnaje byl překvapivě Polák Lato, který své zemi pomohl k bronzu. Další zajímavý příběh tohoto šampionátu nabídla africká země Zaire, kterou v současnosti známe jako Demokratickou republiku Kongo. Zaire prohrou 0-9 s Jugoslávií vyrovnal nejvyšší prohru v historii světových šampionátů a při dalším prohraném zápase s Brazílií se proslavil obránce Ilunga Mbepu. Slyšeli jste lehce upravenou verzi situace, kdy Brazilci zahrávali přímý kop z nadějné pozice pár metrů před vápnem, ale když dal rozhodčí pokyn ke hře, tak se k míči místo útočníků rozběhl zairský obránce a vší silou ho odkopl na druhou stranu hřiště. Ilunga Mbepu za to sice dostal žlutou kartu, ale pobavil celý stadion i fanoušky ve světě. V 90. letech si na něj vzpomněli britští komici Bedil a Skinner, kteří ve svém pořadu parodovali nejslavnější momenty z historie fotbalu. Nových šampionátů. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hokejová Olomouc přivedla před startem nové sezony 11 nových hráčů. Jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého Nahané stáli už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit, primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v B týmu v Maxalize. V extralize dostal v uplynulé sezóně jen 11 zápasů a právě kvůli nízkému vytížení svůj klub po dlouhých letech opustil.
1: To takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej, hokej, mladej.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, přihrávkách, jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženět spát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, jak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se je dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit Nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy, jako já jsem jim vděčný, jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit, no.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no, už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.
3: Další večerní zprávy a Monika Chmelová.
4: Z lidskoprávních vládních rad k Dešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barty ale bude nové uspořádání efektivnější. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzin a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. A obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou už více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren. Sport. Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Už za necelou půl hodinu začne duel mezi Francií a Švédskem. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport. A Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. Plíšková vřadila krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. V dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Bouřka na D1 u Humpolce a nehoda v Praze u letiště. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem komplikují jízdu silné bouřky. Aktuálně v okolí Humpolce řidiči hlásili déšť silný i kroupy. A na vozovce je hodně vody, počítejte se sníženou dohledností a zvolte vhodné svícení. Na silnici 7 pozor na příjezdu do Prahy od Chomutova. Za odbočkou na letiště na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. V místě se zpomaluje, opatrně je to ale průjezdné. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem aktuálně projedete plynule. A na D5 se z Plzně do Prahy zpozorněte za loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo a na místo upozorňuje světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Proč se nejúspěšnější basketbalový klub posledních dvou desetiletí spojil s pražskou Slávií a stěhuje se od nové sezony z Nymburka do Prahy? Co je potřeba k tomu, aby nově sloučený klub hrál evropskou část slavné NBA nebo prestižní Euroligu? Jaký potenciál má v Česku basketbal? A co mají na mysli majitelé sloučeného klubu, když říkají, že zápasy musí být zábavou a show? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším hostem je spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha era NBK Marek Tesař. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
8: Dobrý den.
7: Ten dlouhý název samozřejmě odráží to, že se spojily dva kluby, tedy Pražská Slavia a Nymburk. Vydrží tenhle název dlouho, nebo jste domluveni, že po nějakém čase od konce to NBK odstraníte?
8: Tak určitě si myslím, že v příští sezóně takhle budeme hrát a v dalších sezónách je to otázka. Já bych asi na začátek vysvětlil, proč vlastně spousta lidí říká, že je to dlouhý vysvětlit, tím začal vlastně taky. Je to kvůli tomu, jednak je to nějaký respekt k Nymburku jako takovýmu, k té jeho historii, a druhá věc je to kód pro vlastně evropský basketbal, protože Nymburk je obrovský jméno v evropském basketbalu. A my vlastně, protože plánujeme hrát Champions League, tak chceme vlastně tohleto zachovat, aby v Evropě jsme byli rozpoznatelní, že vlastně je to nástupnický klub Nymburku.
7: Takže v Evropě, vlastně... v Evropě budete hrát jako NBK, ne jako Slav?
8: Ne, budeme hrát pod tímhle tím celým názvem, ale ten kód...
7: Dobře, a na tom titulku bude NBK. Kód NBK nebo Slav?
8: Ne, Slavě.
7: Vy na webu představujete a vysvětlujete celý ten projekt. Máte tam i sekci FAQ, tedy častých otázek a odpovědí na ně. Jedna z těch otázek zní, jestli je to nový klub nebo pokračování Slavie nebo Nymburka. Vy na to odpovídáte a teď cituji. Je to nový společný projekt, který propojuje dvě výrazné basketbalové tradice a jejich hodnoty. Bude působit pod značkou Slavia Praha, současně ale chceme jasně a důstojně pracovat s odkazem Nymburka, který patří mezi nejvýznamnější příběhy českého basketbalu. To je velmi diplomatické vysvětlení, ale není to odpověď na tu otázku. Tak jak to je? Je to nový klub, nebo je to Slavia, nebo je to Nymburk?
8: Je to fúze dvou klubů, což znamená, že teďka budeme hrát pod tímhle tím názvem. Je to spojení dvou klubů, což znamená, že vlastně bereme historii obou a spojujeme to v jeden. Takže odpověď, si myslím, že to je odpověď na tu otázku, ale budeme hrát pod Slaví.
7: Takže kdyby v historii někdy Slavia vyhrála titul, tak byste ty tituly sečetli a chlubili byste se všemi.
8: Tak takhle v zásadě odpovědí i možná to, jak je nastaveno to vlastnictví a majitelé Nymburka, kteří jsou plně zodpovědní za to, že vyhráli těch 20 titulů, nebo 21 teďka už, tak budou mít většinu. Jo? Takže to je taky nějaká odpověď na tuto otázku.
7: V jakém stádiu to spojování je? Už máte z právního hlediska všechno hotové?
8: Teď se finalizují poslední detaily, ale dohoda je jasná a teď opravdu se už ladějí poslední detaily.
7: Každý z těch klubů měl samozřejmě své hráče, měl svůj realizační tým. Po tom spojení zůstane jenom ten nymburský tým, nebo se do něj probojuje i někdo ze slavistů?
8: Tak já mám velkou radost, že vlastně v tom týmu, i když jsme popravdě řečeno počítali s tím, že celá ta sportovní část přijde z Nymburka, což v zásadě v 90% tak platí, takže se do něj probojovali dva hráči Slavie, takže to je taková moje radost, ale jinak samozřejmě ta sportovní stránka věci byla daleko profesionálně zvedená a kvalitně zvedená v Nymburce a proto od samého začátku jsme plánovali, že vlastně jak realizační tým, tak hráčský tým přijde z Nymburka. Ale samozřejmě i v Nymburce je spousta odchodů plánovaných, takže ten kádr se nějakým způsobem pro příští sezonu promění.
7: Co tomu říkali hráči Slavie, když jste jim po sezóně, kde skončili předposlední v NBL, přišli říct dobrý, ale nahradí vás Nymburk?
8: No tak zaprvé, spousta hráčů jim končila smlouva, což bohužel v basketbalu je tak celkem standardní, že ty američtí nebo ty zahraniční hráči mají smlouvu na jednu, na dvě sezóny, takže to byl jedna věc, která tomu trochu pomohla, ale samozřejmě pár hráčů pod smlouvami bylo a museli jsme s nima se domluvit, že prostě přejdou do jiných klubů, což se v zásadě už ve většině případů stalo.
7: Protesty to spojení podle očekávání vyvolalo u nymburských fanoušků. Vy jste při oznámení toho projektu slibovali, že některé zápasy i v té nové sezóně odehrajete v Nymburce a také, že fanoušci budou mít nějaké výhody. Už tohle máte konkretizované? Víte už, kolik zápasů v té nové sezóně odehrajete v Nymburce?
8: Tak my jsme mluvili o českém poháru a zároveň možná i nějaký ligový zápas, že tam odehrajeme, ale přesně jako počet ještě daný nemáme.
7: Koho to spojení napadlo? Vás nebo majitele Nymburka nebo ještě někoho úplně jiného?
8: Když jsme měli tiskovou konferenci, kde jsme to oznamovali, tak jsme vlastně ještě těsně předtím jsme si říkali, kdo teda vlastně s tím přišel, ale myslím si, že to byla opravdu jako diskuze, kde jsme se potkali úplně na jiný téma a bavili jsme se, co nás trápí, každý ten klub, co nás trápí v té naší nějaký vizi a musím říct, že to tam jako perfektně zapadlo, jak Jirka Podpěra, tak Tomáš Petera.
7: Což jsou majitelé Nymburka,
8: tak se v uvozovkách stěžovali na to, že mají malou kapacitu v Nymburce, že ten zájem v Nymburce není o ten basketbal tak velký a že pro tu vizi, kterou i oni měli být výraznou basketbalovou značkou v Evropě, tak není takový zájem a že to publikum v Praze je pro ně velká výzva, když vlastně my jsme zase strádali po té sportovní stránce, tak to opravdu jakoby se protlo a vlastně hned na první schůzce, kdy jsme se bavili úplně o ničem jiným, tak jsme si říkali, pojďme zkusit to dát dohromady a po pár týdnech jsme měli jasno, že tohle je nejlepší cesta pro oba dva celky.
7: Co bylo nejtěžší při těch jednáních?
8: Co bylo nejtěžší? Vlastně asi, já myslím, že v jednáních jako takových nebylo, protože tam byla shoda, jo. Ale co se týká toho procesu, tak najít to finální nastavení komunikace, jak směrem do té nymburské komunity, tak ale i směrem do slavistické, takže to jsou takový jakoby výzvy, které ale vlastně před námi stojí i teď.
6: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Spolumajitel nově sloučeného basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Při představení toho sloučení jste hodně mluvili o mezinárodních ambicích. Tou hlavní je chystaná evropská část NBA?
8: Tak takhle, hlavní ambicí je to být opravdu velmi úspěšný evropský basketbalový klub s silnou komunitou kolem. To si myslím, že je pro nás jako největší výzva. Nymburk už pravidelně Champions League hraje a velmi, velmi úspěšně. Nicméně i oni měli vlastně cíl jednou tu Champions League vyhrát, což si myslím, že taková ta hlavní ambice, dostat se do Final Four a pokusit se tuto soutěž vyhrát. A nad tím je vize, kterou jakoby vidíme v nějakým vzdálenějším horizontu a to je právě ta anoncovaná možnost i po sportovní stránce se přes Champions League dostat do evropské divize NBA. Popravdě řečeno, je to věc, kdyby jsme o tom uvažovali, co se týká licence a tak dále, tak to je horizont 5-10 let, ale teďka vlastně, když si vezmete, že Nymburk naposledy prohrál obod s pozdějším vítězem Champions League, který by se už automaticky kvalifikoval do evropské divize NBA, tak je to najednou ta vize je dosažitelnější, než jsme na začátku vůbec čekali. Takže je to tak, chceme vybudovat opravdu velmi silný evropský klub s velkou komunitou, ale zároveň teď se naskytá tahle ta příležitost a my chceme být vlastně v této vizi pokorný, ale říkáme, chceme na tuhle tu příležitost být, kdyby přišla, tak chceme na ní být připravený.
7: V jakém stádiu je vlastně ta připravovaná evropská NBA?
8: No, už to dostává opravdu jako velmi jasný obrysy, ale kdybyste se zeptali na FIBA, tak vám ještě asi konkrétně taky neodpoví, ale hovoří se
7: proto o... se ptám spíš vás, protože předpokládám, že sondujete a víte spoustu věcí ze zákulisí.
8: Sondujeme, ale popravdě řečeno, ty informace jsou pokaždý trošičku jiný a upravují se asi, je to výsledek taky nějakého dlouhodobého jednání FIBA, evropský FIBA s NBA, ale teď to vypadá, že by opravdu mělo být 16 týmů v této divize a měla by se začít hrát za 2 roky nebo za tři roky, což je opravdu jako blízko, poměrně blízko.
7: A ta evropská NBA by se spíš blížila podobě evropských pohárů, než toho, co vidíme v zámoří?
8: Neměla by to být normálně divize o 16 týmech, kam se teda 2 nebo 4 budou moc probojovat vlastně tou sportovní cestou, tou takovou klasickou evropskou, jakože si to prostě vybojujete a těch 12 dalších týmů by si měli normálně koupit standardní licenci, tak jak je to v Americe. A měli by hrát normálně soutěž proti sobě.
7: O tom, že byste si koupili tu licenci, o tom neuvažujete?
8: Ne, to opravdu to je úplně mimo naše možnosti, ale samozřejmě může přijít někdo, kdo si identifikuje Prahu jako velmi dobrou destinaci pro tohleto a může o to někdo mít zájem. A proto my vždycky říkáme, chceme na tuhletu situaci být připraveni.
7: Že kdyby někdo takový přišel, tak vy řeknete, my už na tom pracujeme, tady se vám nabízíme a můžeme se spojit. Rozumím tomu dobře.
8: Je to tak, nebo by si to mohl vytipovat sám, protože si myslím, že Praha pro tu je místo, který by určitě slušelo evropský divizi.
7: Vy už jste mluvil o tom, že Nymburk hrál velmi úspěšně Champions League nebo Ligu mistrů. Ono na rozdíl od fotbalu, tak v basketbale Liga mistrů není ta nejvyšší evropská soutěž nebo ten nejvyšší evropský pohár, protože tady je ještě Euroliga, což je soukromý projekt, tam hrají ty nejslavnější týmy. Vy jste v podzimním rozhovoru pro Deník Sport mluvil i o vizi, že by Slavia někdy v budoucnu mohla hrát Euroligu. To stále ještě někde v hlavě máte?
8: Já myslím, že to je stejná ta vize a teď, když do toho přišla, což znamená, byla to vzdálená vize, ale vždycky u všech těch našich projektů, který máme u nás, tak si říkáme nějakou jako tu maximální vizi, aby jsme věděli, jakou cestou máme jít. Takže to v tu chvíli byla Euroliga, teď když přišla ta varianta s tou evropskou divizí NBA, tak vlastně je to na podobný úrovni. Otázka, jak vlastně Euroliga bude vypadat, protože je velká pravděpodobnost, že spousta těch týmů bude mít zájem o to být součástí toho NBA.
7: Při těch ambicích, při těchto plánech neodskočí ten nově sloučený klub zbytku českého basketbalu ještě výrazněji, než v těch minulých 20 letech odskakoval Nymburk?
8: No, to je taky velká otázka, kterou si hodně často klademe při diskuzích právě s panem Podpirou a s panem Peterou, že vlastně, aby jsme byli relevantní a zajímaví a atraktivní pro publikum v České republice i v rámci té ligy, tak je potřeba ten tým nějakým způsobem nastavit tak, aby třeba ty nejkvalitnější hráči rotovali a aby ty zápasy v té lize byly víc vyrovnaný, ale na druhou stranu, když se podíváte teďka na finále nebyl, tak
7: to bylo drama.
8: Tak si myslím, že to byla krásná podívaná a opravdu dramatický sport až do konce.
6: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař zůstává hostem radiožurnálu Sport. Když jste představovali spojení obou klubů a celý ten projekt, tak také zaznělo, že basketbal je globálně druhý nejpopulárnější sport po fotbale. Máte ambici dostat basketbal na druhé místo i v Česku? Je to reálné?
8: Já si myslím, že to reálný je. Minimálně do té top trojky a vlastně mít nějaký období, kdy ten sport bude číslo 1 třeba v těch finálových částech soutěže, ale bude hrozně záležet na infrastruktuře a já jsem přesvědčený, že ta města, kde se basketbal hraje, tak už teďka vím o několika, kde se jasně hovoří o tom, že tam vyroste hala pro 5-7 tisíc lidí a to si myslím, že bude jako naprosto rozdílový, jak se tohle to stane, že ten basketbalový produkt bude zajímavý a v tu chvíli si myslím, že přiláká partnery, přiláká fanoušky a přiláká možná i taky silný majitele v těch regionech, který to budou vidět tak, jako můžeme to sledovat ve fotbale, že je vlastně zájem od bohatých lidí vstupovat do sportu, do klubu, tak si myslím, že basketbal je další v pořadí, kde by se tato proměna mohla stát a to samozřejmě potom by tu atraktivitu obrovsky posunulo. Když jinak, co se týká sportovní podívan, tak si myslím, že ten basketbal má obrovský potenciál v tomhle tom.
7: Když mluvíte o 5000 nebo větších halách, já jsem se díval na statistiky návštěvnosti, jenom opravdu velmi málo klubů první ligy v tom uplynulém ročníku dosáhlo návštěvnost průměrnou přes 1000 diváků. Mistrovský Nymburk měl v základní a nadstavové části průměr 549 diváků na zápas, vy jste byli ještě níže pod 400. Opravdu je to jenom o halách, že když se postaví větší haly, tak najednou začne chodit 10x víc lidí?
8: Jo, protože určitě, protože si myslím, že ty haly dokážou si ten sportovní produkt daleko víc posunout a není to jenom o tom sportu, ale myslím, že jste už o tom mluvili na začátku, ale je to i o tom doplňkovém programu, který ten divák dostane a taky jak se tam o něj postaráte a popravdě řečeno v těch tělocvičnách, ve kterých se to teďka hraje, tak ten servis pro ty fanoušky není tak a chodí tam opravdu jenom ta úplně nejužší basketbalová komunita, což je samozřejmě problém, ale zároveň velký potenciál.
7: Takže když říkáte, že zápasy nově sloučeného klubu budou zábavou a show, tak to půjde na Královce od nového ročníku, nebo to bude čekat na to, až budete mít novou halu?
8: Já si myslím, že a to vlastně ty zápasy Nymburka v Champions League ukázaly, že tam ta příležitost je to posunout tu kvalitu toho sportovního produktu i na Královce, ale samozřejmě s plánovanou halou, multifunkční halou v Edenu by to bylo zase o parník dál.
7: Jak to vypadá s halou v Edenu, kterou byste měli sdílet s hokejisty?
8: Tak je to primárně vlastně projekt, s kterým přišel hokej a když jsem se bavil se spolumajitelem hokeje, s panem Tichým, tak teďka asi před 14 dny, tak říkal, že pořád je ještě reálná ten termín 30-31.
7: A do té doby tedy to bude Královka?
8: Do té doby by to měla být Královka pro ligu určitě.
7: V Edenu, jaká bude kapacita? Jak ta hala bude vypadat?
8: Tak teď se mluví někde kolem 7000. Ten projekt je, myslím, na 7500, ale myslím si, že ještě v tomhle tom úplně přesně jasno nejde. Já si myslím, že hokej pro extraligu bude potřebovat o něco víc než jenom 7000, tak uvidíme, jak se s tím ještě ty finálně, jak to nastaví vlastně hokejisti. To bude asi nejdůležitější.
7: V těch odvážných představách, kdybyste hráli NBA, stačila by tahle kapacita?
8: Stačila. Tahle kapacita kolem těch 10 000 by stačila. Ale samozřejmě otázka, jestli když by byl zájem, tak jestli by nestálo využít i O2.
7: Říkáte, že vytváříte ambiciózní basketbalový klub, že chcete přilákat spoustu dalších fanoušků, že z toho chcete udělat zábavu, máte ambice NBA, případně Euroliga. Je taktické stavět to na základu Slávie? Když to řeknu úplně jednoduše, neodradíte tím velkou část obyvatel Prahy, kteří fandí Spartě?
8: Já si myslím, že to je naopak jako velký plus, protože ta Slavie je obrovská značka na sportovním poli a já jsem přesvědčený, že myslím, že to je taky důvod, proč se s náma spojoval Nymburk, že ta značka je obrovsky silná, ten potenciál má.
7: Byť v basketbale nějakou úspěšnou tradici Slavie nemá, to asi si můžeme přiznat.
8: Jo, to je pravda.
7: Nebojíte se, že pro Spartu bude, nebo pro Spartany, kteří by chtěli chodit na basketbal, tohle bude problém jít na Slávy?
8: Já myslím, že možná pro ty ortodoxní ano, ale zrovna včera jsem seděl s dvouma Spartanama v hospodě a říkali, že se moc těší, že chodit budou.
7: Vy jste v listopadu pro Deník Sport řekl, že chcete jednat s majitelem fotbalové Slávie, Pavlem Tykačem, že víte, že to je fanoušek basketbalu. Mm-hmm. Jednali jste a má to nějaké, nebo bude to mít nějaké pokračování, bude pan Tykač podporovat i basketbal?
8: Tak to jsem říkal zhruba před rokem, mám pocit, a to samozřejmě byly moje první úvahy, když Pavel Tykač vstoupil do fotbalu a vím, že ho baví i basketbal, tak to byla moje první úvaha, první volba, ale vzhledem k tomu, že oni mají poměrně hodně práce se Slaví fotbalovou a zároveň se teďka pouští taky do rekonstrukce vlastně, nebo plánují rozšíření stadionu, tak říkal, že pro tuhle tu chvíli to není téma. Na druhou stranu máme podporu vedení fotbalové Slavie ke spolupráci, ať už je to komunikační, marketingová spolupráce, takže na této úrovni věřím, že vlastně spolupracovat budeme a už spolupracujeme a je to i taková vize celého toho spolku SK Slavia Praha, kde je 34 sportů a ta vize je daleko větší interakce mezi těmi sporty, aby jsme se vlastně pomáhali, protože nad tím vším je vize, že bychom měli mít přes 2 miliony fanoušků po celé republice a to si myslím, že vlastně v tomhletom ta Slavie je unikátní nejenom tím místem v Edenu, kde většina těch sportů má základnu a svý sportoviště, ale vůbec v tom počtu sjednocených sportů pod jednou značkou. V tom jsme, myslím, unikátní nejenom v Čechách, ale myslím si, že možná i ve střední Evropě.
7: Mluvil jste o ambicích, k tomu samozřejmě jsou potřeba peníze. Vy jste, nebo někde jsem četl, že rozpočet Nymburského klubu byl kolem 50 milionů. Jak výrazně se posune?
8: Já si myslím, že pro ty první sezony nějak dramaticky rozhodně se posune, ale v řádech třeba o 10 milionů, někde kolem 60 milionů, možná ještě o trošku víc, protože majitelé Nymburka jsou velice ambiciozní a vlastně mají velkou chuť a vlastně dostat se do Final Four, což se jim v Champions League ještě nepodařilo, takže to si myslím, že je hodně motivuje a při těch jednáních o skládání novýho týmu, tak možná ještě budou chtít být výraznější, ale myslím, že takhle, v takovýhle nějakým horizontu by se to mělo pohybovat.
7: Na sezonu v NBA by bylo potřeba kolik?
8: To jsou úplně jiný řády. Popravdě,
7: a je to reálné v Česku?
8: No, je to reálný, protože ten produkt vlastně je podporovaný nebo generuje obrovský příjmy i z pohledu mediálních práv, jo. To znamená, že ta liga vlastně, to NBA nějakým způsobem taky přispívá na ten provoz toho klubu, že reálný to je, ale na rovinu zase pro naše možnosti to teďka reálný není. I ta Euroliga, ty nejslabší týmy mají rozpočet třeba trojnásobný, než budeme mít my tuhle tu sezónu. Jo.
7: Vy se dlouhodobě věnujete sportovnímu marketingu, dlouhodobě spolupracujete třeba s Jizerskou 50, pracoval jste pro Sokol. Jak jste se dostal k basketbalu?
8: No, dostal jsem se tak, že já jsem velký slávista, opravdu od malička. Pravidelně chodím na fotbal, mám permanentku asi od 14 let na každou sezónu. S mým bratrem tam chodím opravdu pravidelně a se synem. Takže k tomu mám obrovský vztah a přišli za mnou vlastně bývalí majitelé, který vlastně vzkřísili basketbalovou Slávy a chtěli pomoct. No a chtěli pomoct asi 5 let nazpátek. Pak přišli znova po 2 letech, no a rozhodli jsme se, že v tom cítíme potenciál a že do toho vstoupíme.
7: Když jste mluvil o té show, o té zábavě, máte někde nějaký vzor, jak by to mělo vypadat? Kam vlastně během příštích sezon chcete ten nově sloučený klub v tomto směru dostat?
8: Tak takhle, vzory 100% máme. Stačí se teda podívat samozřejmě do Ameriky, ale i v Evropě, Partizan Bělehrad, Žalgiris Kaunas, to jsou vlastně obrovský meky basketbalu a to je tam, kam cílíme, ale samozřejmě je k tomu dlouhá cesta a primárně taky přes tu infrastrukturu.
7: Říká dnešní host radiožurnálu Sport, spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
8: Děkuji moc za pozvání, na shledanou.
7: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
0: 22 hodin a 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport a míříme znovu živě do Londýna na tenisový Wimbledon na zápas americké legendy Sereny Williamsové proti Australance Jointové. Slovo má reportér Jaroslav Plašil.
9: Australanka Jointová má další matchball v tomto zápase, v pořadí už třetí, vede 5-3 a má teď výhodu v rozhodující třetí sadě zápasu se Serenou Williamsovou z podpůrného týmu. Viděla signál, zahraj to na téčko, což přesně udělala ze servisu. Serena Williamsová nevrací do kurtu a tak je tady konec zápasu a konec singlového vystoupení Sereny Williamsové tady ve Wimbledonu. Návrat tedy nemá zatím vítěznou příchuť co do singlu, ale může mít samozřejmě ještě v deblu, kde Serena Williamsová bude startovat se svou sestrou Venus. Tak tedy legenda Serena Williamsová po velmi očekávaném a sledovaném návratu, zatím tedy neúspěšná jako singlistka, ale třísetová bitva, nakonec parádní utkání na to, že se vrací po tak dlouhé době, po 4 letech se Serena Williamsová vrací a předvedla takovýto výkon, třísetové představení, za které teď tleskají fanoušci na centrálním dvorci. Serena Williamsová se na ně usmívá, odchází svou velkou bílou taškou, ještě jednu červenou s raketami má na zádech a ještě se tady fanouškům ukáže a dost možná i na stejném místě, protože velkou atraktivitu určitě má i deblový pár dvou sester, které získaly také spoustu úspěchů společně, však také o tom své vědí třeba Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, někdejší vynikající deblistky, které se často se sestrami Williamsovými utkávaly, konec konců i tady v Londýně na olympijském turnaji. Teď tedy zpráva číslo 1 z tohoto večera. Serena Williamsová prohrála svůj zápas při svém návratu. Zprávou další by mohlo být vystoupení Stana Wawrinky, což je také velká legenda. Ten ještě má šanci, že jeho příběh tady singlový bude pokračovat, protože zatím prohrává sice na sety 1-2 na kurtu číslo 1 s Italem Berrettinim. Jsou to zatím samé tiebreaky a tiebreak se hraje také ve čtvrtém setu, kde je to v tuto chvíli 3-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
10: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
6: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
11: The game is over and Mexico wins Group A.
12: Canada secure their first ever win in a World Cup.
13: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
10: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
6: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
10: Playoff mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
6: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Jediné čistě sportovní rádio v Česku posloucháte přesně ve 22 hodin a 59 minut. Známe už 5/8 finalistů mistrovství světa ve fotbale. Kanada, Brazílie postoupili mezi nejlepší 16, taky naposledy Norové po vítězství nad pobřežím Slonoviny 2-1. V noci na dnešek se to podařilo taky Maročanům po penaltovém rozstřelu, když porazili Maročané Nizozemce a taky Paragvajcům, kteří šokovali Německo taky po penaltách. Za chvíli, respektive ne, za úplnou malou chvíli, jinými slovy, za pár desítek minut bychom mohli znát semifinalistu, respektive osmifinalistu číslo 6 na světovém šampionátu. Míříme z našeho pražského studia na zápas do New Jersey, Francie, Švédsko a už pokračuje reportér Martin Charvát.
14: Zvukem a kulisou příjemný večer z East Rutherfordu, tedy New Jersey, stadionu pro více než 80 tisíc diváků, který je plný očekávání tohoto evropského souboje mezi Francií a Švédskem. Švédové začnou s míčem, švédská sestava očekávaná stejně jako ta francouzská, vykopával Isaac směrem dozadu na brankáře Videla Zetterstrema, před ním Rager, Bielke, Lindelöf a Gudmundsson, záloha Svensson a Jary, Berival a Straut, před nimi změný Isaac s Elangou a na hrotu útoku známý muž z Premier League, tedy Jokeres. Co se týče sestavy Francie, ta má v brance Meňána, před ním Diň, Saliba, Upamecano a Koundé, v záloze Rabiot a Tchouaméni, Před ním už v podstatě čtyři útočníci, byť na hrotu by měl být Kylian Mbappé, ale bude už se tak prolínat s Barkolou, Olisem a Dembelem, což jsou samá zvučná jména. Na pravé straně, už na francouzské pravé straně, rozehrává Koundé přes obránce Salibu, se balón stěhuje k Dyněmu a Dyně se na levé straně už snaží najít nabíhajícího si útočníka Mbappého, který si ale zpracoval míč spíše za sebe a následně o něj v souboji přišel. Balon nicméně zamířil na autovou čáru a rozehrávat bude Svensson, který hazuje dlouho dopředu na Jokerese. Jokerem v souboji se Salibou, Saliba si ho přidržel a Jokeres si vykoledoval faulu už těsně za polovinou hřiště, kdy budou moci Švédové rozehrát v souboji s favorizovanou Francií. To si musíme říct na rovinu, že Francouzi jsou jasným favoritem. Vždyť jsou to také finalisté z toho předchozího šampionátu a zlatí medailisté z toho šampionátu, který byl předtím. Zkrátka Francouzi počítaní jako jeden z těch největších favoritů tohoto mistrovství světa rozhodně zatím nezůstávají nic dlužni této očekávané pověsti tomu, co se zkrátka od nich očekává. Ve středu hřiště s Chouami ztrácí balón a tak se Švédové mohou zásluhu Berivala dostat na útočnou polovinu, ale Berival volí rozehrávku pozvolnou a to až možná příliš, protože před ním nebyl nikdo z příliš napadajících hráčů a tak se snažil zamířit dozadu, následný pas dopředu směrem na Jokere se úspěšný, zpětná přihrávka na Izaka, Izaková střela a Meňán a jeho první zákrok, byť to byla střela zblokovaná a ve výsledku nakonec poměrně šouravá, protože Upamecano si dobře stoupnul proti Izakovi, který střílel z hranice pokuntového území. Míč proskočil Upamecanovi mezi nohama a dostal se až k Meňánovi, ale ten v podstatě nemusel ukročit ani na pravou, ani na levou stranu, stál přibližně metr a půl od své pravé tyče a balón dokázal chytit do košíčku, skákavý míč po zemi, ale opravdu šouravě skákavý, nebyla to žádná výrazná střela poté, co balón byl Upamecanem zblokovaný a ani od Izaka to nešlo jako střela, která by měla být vyloženě razantní, Upamecano ji ještě více zbrzdil, takže v výsledku to opravdu nebylo nic výrazně nebezpečného směrem na francouzskou branku. Čtvrtá minuta zápasu, první střela na branku Francie, ale velmi pomalá a tím pádem neměla šanci na úspěch. Ve čtvrté minutě tak Švédsko hraje s Francií nerozhodně 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál. Můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a pokračovat můžeme druhým švédským faulem za sebou. Tentokrát se provinil Ajary, který se snažil dostat před Dembelého, ale vzal sebou také Dembelého nohy, což pochopitelně není úplně dovoleno ve fotbalových pravidlech. A tak si Olise staví k balónu přibližně nějakých 10 metrů od půlící čáry. Může z toho být dlouhý nákop, což Olise také signalizuje, že udělá, posílá dlouhý balón až do pokutového území, tam se snaží hlavičkovat Koundé, ještě hlavičkovaná od Rabiota, ten posílá balón před branku na malém vápně, ale odpravil míč do zámezí Lindelef a tak Dyň bude moci vhazovat na levé straně. Francouzští fotbalisté se už také snaží dostat před golmana Jakoba Windel-Cetterstréma, který ale zatím si na rozdíl od Meňána nepřipsal žádný zákrok. Pátá minuta zápasu 0-0 mezi Francií a Švédskem. Pomalá francouzská rozehrávka kousek za půlící čarou. Nakonec přes Upamecana přihrávka směrem na Mbappého. Ten se otáčí, naznačil, že by mohl střílet už kousek před pokutovým územím. Nakonec to udělal. Přihrávka na Barkolu, znovu pas na Mbappého, který byl před pokutovým územím, ale balón si špatně zpracoval a dlouhý pas směrem na Švéda Elangu, který krásně předběhl Salibu a ještě před postranní čarou získal balón na své kopačky, jenomže Elanga byl následně doplněn trojicí hráčů, ale ještě předtím se vrátilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Francouzů, 4 proti 7 neměli úplně velkou šanci. A tak jsou tady Francouzi s balónem, který je hodně dlouhý, nakonec to brankář Jakub Windel-Cetterström nestihl úplně dobře ve vlastním pokutovém území a tak míč odkopl do zámezí a už mohou vhazovat Francouzi, nicméně zatímco poslali jeden míč svýma rukama na hřiště, konkrétně to byl Mbappé, tak i diváci poslali jeden další balón svýma rukama na hřiště a tak hlavní rozhodčí, poslední člen nizozemské výpravy na tomto turnaji, tedy Danny Makiele, ještě zapískal, aby se celá situace uklidnila a tím pádem se i Švédové vrátili a Francouzi znovu jdou do plné obrany. Koundé na pravé straně přihrává si s Dembélem, ten na Tchouaméniho. Tchouaméni před pokutovým územím, ale otočil se směrem k vlastní brance a tam ho Švédové už tolik nenapadají, přihrává Rabiotovi. Rabiot na levou stranu, pas na Dembélého, který byl neúspěšný a následně Rabiot v boji o balón srazil Jokerese, který se zapojil také do bránění. Jokeres jakožto hrotový útočník přibližně 10 metrů před vlastním vápnem, což naznačuje, jak moc jsou Švédové zatažení. Švédové jsou si době vědomi toho, že Francouzi často využívají rychlých protiútoků, však také co jiného čekat od Barkoli, Olizeho, Dembélého a Kyliana Mbappého. 7. minuta utkání, Francie Švédsko 0-0, dlouhý nákop Jakoba Vidalce ze Stréma a Šena Jokerese, který znovu byl v souboji se Salibou, znovu Saliba používal ruce, znovu Jokeres padl, ale tentokrát to jako odpískané faul nebylo, a tak Francouzi otáčí pas na Oliseho, Olise si zpracovával, byl u toho trochu přišlápnutý Berivalem, Berival pokračoval s míčem, dopísknuto od Makieleho poměrně se spožděním, ale dopísknuto přesně na půlící čáře, kde budou tedy Francouzi rozehrávat. Švédové poměrně tvrdí, co se týče soubojů s Francouzi, dávají pocítit všem francouzským útočným hráčům, že to v tomto zápase prostě nebudou mít jednoduché, aby Švédové nevypadají, jak třeba si představujeme hokejové Švédy, zkrátka jako 11 statných mužů v tomto případě, tak ta kombinační část, co se týče soupeřů, u nich zkrátka dneska nebude úplně tolerována. Zkrátka Švédové hrají jako ti Švédové bájní vysnění, někdy hokejoví, zkrátka hrajou tvrdě. 8. minuta zápasu 0-0, Francouzi rozehráli, nepřesná přihrávka, byť to vypadalo, že Mbappé by se k míči mohl dostat v pokutovém území, ale nedostal, a tak rozehrává Lindelöf, nachází dlouhým nákopem. Nakonec pouze Upamecana, byť balon směřoval na Isaka, ale byl na něj příliš krátký, ale poté Tchouaméni přichází o balon a Isak následně dostává druhou šanci, jenomže před ním ještě dokáže zakročit Diň a výborně Meňán poslal balon zpátky Daniniho a Rabiot může poslat balon přes vlastní polovinu v podstatě a on přes ní vlastně přišel sám s balónem, následně ale volil zpětnou přihrávku. To je zatím poměrně častý jev v tomto zápase. Hráč udělá 10-15 metrů s míčem, jenomže následně zjistí, že by mohla přijít komplikovaná přihrávka, komplikovaný pas, a tak se otočí, pošle to dozadu. Zatím oba dva týmy se snaží hlavně defenzivně, protože i Francouzi jsou si vědomi toho, že Švédové dokáží dát třeba i 5 gólů v jednom zápase, už to na tomto světovém šampionátu také hned na úvod prokázali. Švédové rozehrávají od své branky, Gudmundsen se přihrává s Berivalem, teď Gudmundsen nemá úplně komu přihrát, Francouzi vysunuli svůj pressing a tak pas Gudmundsena končí přímo na kopečce Tchouaméniho a Tchouaméni ve spolupráci s Rabiotem, kdy teď stojí 40 Francouzů přibližně tak na 3 metrech čtverečních, dokázala získat balón, ale znovu Olise měl možnost otočit se směrem k brance, ale pomalu nespěchat. 10. minuta zápasu, Francouzi to otáčí směrem k brance vlastní, kam se vyhnali úplně sami bez nějakého velkého švédského napadání. Teď možná Jokeres se zatáhne více a nechá Isaka spíše na hrotu. Proti Isakovi je tam Rabiot, který měl na chvíli balón, ale hned si narazil s Tchouaménim a vrací Tchouaménimu. Tchouaméni na Kundého, ten na Oliseho, rychlá přihrávka na levou stranu, kde se nabízí Diň. Proti Diňovi dobře vystupuje Lindelöf a také Lager Bielket, kterému se povedlo získat balon. Isak má míč, spirituje mu tam Jokeres. Jokeres už se dostává za Salibu, ale ne za Upamecana, který se spolu s ním stáhl. Rychlá přihrávka na Svensona do středu hřiště. Tady Švédové mají více prostoru, ale znovu zpětná přihrávka a Bereval už stojí nad míčem. Žádný rychlý pas dopředu se v tuto chvíli nekoná, byť Svensson se následně dostává k balonu. Na pravé straně je s míčem také Elanga. Elanga ale zpátky na Berivala a Berival znovu stojí. Všichni stojí, 22 hráčů stojí, nikdo neběží a proto také to nevypadá na žádný následný rychlý průnik. Teď následně Svensson se dostává k míči stejně jako Ajary. Ajary ale si nedokázal dobře narazit s Jokeresem a Diň, protože ho tam následně Švédové napadali, tak z hranice vlastního pokutového území odpravil míč pouze do zámezí. 11. minuta zápasu, stále bez gólů. Hodně defenzivně, hodně opatrně se hraje, ale to neznamená, že by nebyly místy náznaky, že při větším odvaze by mohla přijít šance na jedné či druhé straně. Vhazování do hřiště, ale balón se následně rychle po dvou, třech dotecích vrátil za postranní čáru, jenom se posunul směrem k půlící čáře. Arsène Wenger na tribuně tohle všechno dobře sleduje, možná sleduje i, jak se daří Jokeresovi, který zatím měl několik kontaktů s míčem, ale nic důležitého. Teď možná přijde zajímavější šance, protože na levé straně se Strout dostává přes Kundého, jeho centr ale výrazně přetažený, končí až u rohového praporku. Byl tam také napadaný dobře se vracícím Kundem, který právě nedal tomuto švédskému záležitosti.

Na druhé straně obránce Gudmundsen dal si před Dembélého tělo a tohleto tělo Švéda je pochopitelně výrazně robustnější než vytáhlá hubená postava Usmany Dembélého. Takže ve 13. minutě zápasu stále to jsou náznaky šancí, stále jedna střela, byť šórová a zblokovaná pouze na švédské straně, a Meňanský neměl velké problémy, žádná vyložená branková příležitost, ať už na straně Francouzů, anebo na straně Švédů. Jukeres po dalším nákopu znovu v pádu, ale tentokrát vyloženě nevinně jsou v tom francouzští obránci, protože Jukeres se snažil si tělem pokrýt balón a zároveň se dostat k němu, pokrýt si ho tak, že se opře o francouzského beka, který v tu chvíli ustoupil, a tak Jukeres spadl naprosto bez zavinění, ani v tuto chvíli snad poprvé si nežádal, že by mohl být nějaký faul odpískaný na francouzské straně. Zatím, co se týče faulů, je to poměrně dost jednoznačné, protože Švédové hrají tvrdě ve chvíli, kdy se dostanou do nějaké zajímavé příležitosti Francouzi, že by třeba mohl přijít nějaký zajímavý nákop. Teď do trochu těžší situace, než mohla být, dostali švédští obránci svého brankáře Vidil Cetrstréma, který po zpracování Lindeléfa hlavičkou směrem na Gudmundsena dostal od Gudmundsena přihrávku nohou, tím pádem už nemohl hrát rukou a napadající Olise s Mbappem udělali těžší situaci. Tím pádem se Švédové zbavili míče a tak je tu znovu Rabiot už na polovině soupeře. Proti Berivalovi neměl moc šancí po té, co Berival si pomohl rukama, a tak Rabiot může rozehrávat, rozehrál ale směrem dozadu. Směrem na Kundého, ten poměrně dost aktivní Strauss se snaží napadat Dembélého, stejně jako Gudmundsen, který dnes vypadá to, si vezme Dembélého hodně na starosti, a Usmana Dembélé zatím dělá kličky směrem dozadu, přihrává velice chytře na levou stranu, kde je Barkola, ten zatím u míče moc nebyl, přihrávka na Mbappého, Mbappé si dává hodně prostoru, možná přihrávka směrem do středu, dělá si tam kličku, ale nakonec dává na levou stranu na Dyněho, Dyň má proti sobě Lagerbielkeho, který mu nedal moc prostoru. Ale znovu je tady Kylian Mbappé, snaží si ho tam hlídat Lindeléf tak, aby neudělal Kylian Mbappé žádnou kličku směrem do středu. Následná přihrávka směrem na Kundého. Kunde centroval, Gudmundsen odvrací na roh. A první rohový kop v tomto zápase budou zahrávat Francouzi. Švédové zatím pochopitelně u žádného takového nebyli. Byť tam mají na své straně několik kvalitních hlavičkářů, ať už by to byl Lindeléf, anebo případně už zmíněný také Lagerbielke, ale jsou tady naopak připravení Saliba a Upamecano, jenomže právě Lindeléf byl u balónu, a také střela z dálky od Dyněho. Dyň vyslal střelu přibližně z 25 metrů, trefil balón, který se k němu odrazil od Lindeléfa, trefil ho svou levačkou na vzdálenější tyč, a po tomhle míči už se musel Vidil Cetrstrém dostat na zem, střelu lapil bez výraznějších problémů, ale bylo to výrazně nebezpečnější, než předtím vyslal Švéd Isak v úvodu tohoto utkání. Střela Lukase Dyněho mířila poměrně po zemi, mírně skákavá, přibližně 30 cm od tyče, vzhledem k tomu, že to bylo, abych doplnil další číslo, z nějakých 25 metrů, křížná dlouhá rána, netečovaná, ale poměrně dobře viditelná, takže Vidil Cetrstrém s tím neměl výrazné potíže, ale, jak jsem říkal, alespoň musel na zem. Už se to trošku stupňuje, 16. minuta končí stále 0-0 mezi Francií a Švédskem. Francouzi rozehrávají, už jsou na polovině hřiště, Rabiot znovu na levou stranu na Barkolu, jako kdyby Barkola měl čím dál více příležitostí v tomto zápase, ale Lagerbielke mu nedává příliš mnoho prostoru. Další střela od Mbappého, v tomto případě Mbappé to ale netrefil dobře a zlobí se na sebe, střílel přibližně z 20 metrů, pozice to nebyla špatná, stál, dal si to pouze na pravačku a vystřelil, jenomže tohle mířilo přímo do rukavic švédského golmana, který teď neměl výrazný problém, musel by v podstatě před míčem uhnout, anebo by mu to muselo přeskočit jako tehdy legendárně Petru Čechovi v brance Sparty na Bohemians, aby mu balón proskočil mezi nohama. Byla to přibližně stejně razantní střela jako tento pokus přibližně před 25 lety, ale chápu, že na ten se nepamatuje úplně jednoduše. Znovu Francouzi už v útoku na levé straně, Dyně může centrovat, ale raději zabrzdil ze svého pohledu, dává Olisemu, ten je zatím poměrně málo u balénu. Olise nejspíš

0: možná i čeká na svou příležitost. Dává Kundému, ten dobře ví, že u balónu je poměrně často a Kundé měl znovu problém s Gudmundsonem. Gudmundson rozjíždí možný protiútok, dává na Jokerese, ten viditelně zpracovaný rukama od Saliby. Saliba se zlobí, nemá vůbec za co, protože to, co předvedl, byl jednoznačný faul. Jokerese samozřejmě moc dobře ví, že když si tam dá tělo, tak s ním budou mít velké problémy francouzští stopeři a Saliba zatím bez rukou neví, jak hrát na Jokerese. Jokeres teď byl ve velmi dobré šanci vzhledem k tomu, že on už byl vlastně v souboji jeden na jednoho se Salibou, proto se také zlobí, že rozhodčí není na Salibu přísnější. Ale zase si k tomu připomeňme, že oba dva stáli zády k brance. Jokeres neměl možnost se s míčem rychle otočit a Saliba, byť ho stáhl, tak to nebyla žádná výrazná příležitost. Teď také rozhodčí Makiele zastavuje Švédy, kteří si snaží postavit balón na místa, kde opravdu faul proběhl. Ale Makiele je zastavuje blíže půlící čáře. Švédové přijdou s dlouhým nákopem směrem do pokutového území. 19. minuta, dlouhý nákop už míří právě do vápna. Tam jsou Švédové, Lager Bjelkovi spadl míč na nohu, ale odrazil se směrem k Salibovi. Následně ještě Svensson získává balon. Možný rychlý protiútok znovu zpátky do pokutového území, kam míří balon. Tchouaméni odvrací na polovinu hřiště. Tady je Ayari, ale špatně se zorientoval. Ještě štěstí pro něj, že Gudmundsson balón zpátky napálil směrem na francouzskou branku, kde už ale Isaac a Elanga měli k míči daleko. A tak Rabiot může rozehrát, 19. minuta stále bezgólový stav, před Rabiotem volný prostor, přihrává směrem na Barkulu. Barkula zná Lager Bjelkeho, vyzral tentokrát velmi dobře, míří do pokutového území, může střílet levačkou, dále míří nad branku. Bradley Barkola a velká šance Francie, první v tomto zápase, protože poté, co Lager Bjelkemu udělal přibližně 10 metrů od půlící čáry dobrou kličku na pravou stranu a Rabiot následně odtáhl jednoho ze Švédů, tak už před sebou měl v uvozovkách pouze stojící obránce dobrou kličkou na levou stranu. Si udělal prostor pro střelu levačkou, ale mířil přibližně metr nad branku. Dvacátá minuta utkání, Francie, Švédsko 0-0, Francouzi v první velké šanci, teď se do druhé šance možná z offside dostává Kylian Mbappé, střílí, dává gól, nicméně si myslím, že by to měl být offside a je to offside, následně domávnutý přibližně metr byl Kylian Mbappé za posledním švédským obráncem, alespoň to tak na mě působilo, byť se tak dobře rozbíhal a vzhledem k tomu, jak se Kylian Mbappé rychle rozbíhal, tak to ještě samozřejmě bude muset posvětit video, to, co si myslím já a to, co už si myslí také čárový rozhodčí, že Kylian Mbappé prostřelil Videl Ceter Strema ve 20. minutě začínající, ale nejspíš to bude i podle videa posvěceno jako offside, je to tak a Švédové už rychle rozehrávají, takže 0-0 ve 20. minutě utkání mezi Francií a Švédskem. Švédové před chvílí měli možnost se dostat k zajímavé situaci, ale dlouhý nákop po faulu na Jokerese nedokázali ideálně využít, byť tam Lager Bjelke byl v poměrně zajímavé situaci, míč mu ale spadl na nohu a Lager Bjelke balón nezachytil a následně stejný švédský obránce byl v důležité situaci také na opačné straně, kdy se přes něj dostal poměrně jednoduchou kličkou krátce za polovinou hřiště Bradley Barkola. Barkola před sebou už měl pouze stojící švédské beky, udělal jim kličku, mířil levačkou z pokutového území z nějakých 13 metrů směrem na branku, ale levačkou nedokázal zamířit do branky, přestřelil je přibližně o metr a tím pádem 0-0. 22. minuta začíná přímý přenos. Vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál. Ve 22. minutě tedy můžeme pokračovat tím, že se za tu chvíli, co jsme měli krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu, nic podstatného nestalo. Švédové rozehrávají 2-3 metry za půlící čarou na straně Francie po faulu od Francouzů a znovu Lager Bjelke, který v tomto zápase bude poměrně často u míče a to, jestli to vyřeší dobře nebo ne, může určovat ráz tohoto utkání. Ve srovnání se svým dalším stoperem, tedy Gudmundsonem, opravdu je zatím tím méně spolehlivějším, byť to zatím je opravdu v obou případech mířící směrem k bezgólovému stavu, protože Gudmundsen zatím nedává úplně moc prostoru Dembelému, zatímco Barkula už dokázal na Lagerbielkeho vyzrát. Opravdu tyto souboje budou dnes pro Švédy i pro Francouze klíčové. Rabiot dostává poměrně dost prostoru, střední obránci a Jari s Berivalem před ním couvají, stejně tak i Svensson, ale tohle nebylo možné následně vyřešit po přihrávce Rabiota na Barkulu a taky je tady ona očekávaná a tolikrát haněná i hydratační přestávka ve 23. minutě začínající za stavu 0-0 mezi Švédskem a Francií.
1: Říká reportér Martin Charvát, za kterým se vrátíme na pokračování utkání Francie-Švédsko zhruba za 3 minuty. Do té doby taky připomínka toho, že známe už 5 osmifinalistů mistrovství světa ve fotbale. Kanadu, Brazílii, Paraguay a Maroko doplnili mezi nejlepší 16 jako poslední Norové po vítězství 2-1 nad pobřežím Slonoviny, které Evropanům vystřelil útočník Erling Haaland. Kanada bude hrát v boji o čtvrtfinále s Marokem, Brazílie právě s Norskem a Paraguay čeká lepší z dvojce Francie-Švédsko. Všechny zápasy vyřazovací fáze šampionátu pro vás vysíláme na radiožurnálu Sport, takže se můžete těšit i na noční utkání od 3 hodin ráno našeho času mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Jsme radiožurnál Sport, jediné čistě sportovní rádio v Česku.
2: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí.
4: 4

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a myslím to
8: taky. Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Jsme rádi, že nás posloucháte i v úterý 30. června roku 2026 ve 23 hodin a 25 minut, kdy už je nejvyšší čas vydat se znovu na pokračování utkání prvního kola play-off světového šampionátu ve fotbale mezi Francií a Švédskem za reportérem Martinem Charvátem.
11: Pokračujeme ve 26. minutě. Minulé 3 minuty se nehrálo a ty 3 minuty se už tradičně na tomto šampionátu nastaví. K prvnímu poločasu pokračujeme hazováním Švédů, které se o přibližně 40 metrů dál změní v hazování Francouzů a Francouzi si to nekomplikují. Takže Meňán si zahraje, to je francouzský brankář, přihrává Upamecánovi a Švédové se postupně začínají stahovat. Teď je jich v uvozovkách napadání, ale představte si to jako dva stojící hráče, Jokerese a Izaka, začíná těsně před polovinou hřiště a Barkola teď předvedl, že také mistr tesař, v tomto případě Bradley Barkola, se někdy utne. Přihrávka, která nebyla příliš složitá, mu odskákala od pravé nohy do autu a Švédové znovu hazují, zatím žádná velká fotbalová paráda. V tomto zápase krátce po hydratační přestávce parádu teď neudělal také Rabiot, který Ajariho složil na zem, byť Ajari, který se v tu chvíli notně snažil dostat před Francouze, tak před něj v podstatě naskočil, takže tam nemohl udělat Rabiot nic jiného, než že zkrátka pokračoval v běhu a Ajari spadl podle mě i před tím, než se ho francouzský středopolař dotkl. Ale každopádně z toho Švédové mají možnost pro svůj dlouhý nákop, což oni v tomto zápase budou mít velmi rádi. Přihrávka, ale po zemi na Izaka, Izaková střela zblokovaná. Saliba tam byl výborně včas a Izak dokázal sice překvapit Francouze svou rozehrávkou, ale Saliba si tam ještě dokázal dostat zpátky. A také druhá střela Izaka je u Meňána, ale také v tomto případě zblokovaná. Poprvé Upamecano nepředvedl důležitou roli, teď Saliba důležitou roli udělal, protože kdyby tam nebyl, střílel Izak velmi pravděpodobně z nějakých 8-9 metrů, opravdu z úrovně penaltového puntíku, ale řekněme ze svého pohledu naproti pravé tyči, křížem k tyči levé, a tam by byl Meňán opravdu velice, velice složitě. Ale Saliba předvedl výborný obranný zákrok a Francouzi tak za stavu 0-0 ve 28. minutě mohou pokračovat. A po střele Dembeleho z poměrně velké dálky zblokované, to bude druhý francouzský rohový kop. Připomeňme si, jak dopadl ten první. Nemoc dobře, co se týče situace v pokutovém území. Lindelev to poslal velice rychle mimo vápno, ale následně Lukas Dyň předvedl dobrou střelu. Teď je rozehrávka na krátko, pro změnu Lagerbielke dokázal balon ohladvičkovat a v podstatě až k Meňánovi poslal ze svého vlastního pokutového území hlavičku. Meňán ale doběhl v podstatě až na polovinu hřiště. Francouzi tak zůstávají nalezlí před švédskou brankou. Rabiot přihrává na Dyňeho, Dyň ale se vrací s míčem přibližně nějakých 10 metrů zpátky, na jeho pozici zaběhl Barkula. Takže Barkula u levé postraní čány přihrává si s Dyněm na pár metrů, zkoušel to tentokrát na Gudmundsena, protože Švédové po tom rohu nejsou úplně ideálně rozestavení a Gudmundsen je tentokrát na pravé straně místo strany levé. Elanga se snaží napadat rozehrávku Francouzů, kteří nedávají úplně moc prostoru Švédům se skonzolidovat zpátky do toho, jak by ideálně stáli, a Jokeres se také poměrně dost zatáhl teď stojí proti Rabiotovi, Tchouaméni nad míčem, Rabiotovi přihrává, Rabiot ve středu hřiště, rozehrává zpátky na Digneho. Je to házenkářské obehrávání, pasivita se tady nepíská, byť by už by byla poměrně dost výrazná, 30. minuta utkání Francie-Švédsko 0-0, Saliba přihrává na Kundého, Kundé na pravou stranu, kde je Olise, ten je v tomto zápase zatím naprosto neviditelný, ale třeba Oliseho chvíle ještě přijdou, půl hodiny za námi a Olise v podstatě asi po třetí u balónu. Na levé straně Diň má teďko poměrně dost prostoru, Mbappé si zbíhá dost hluboko, není to ten klasický hrotový útočník, teď dobře rozděluje hru směrem na Oliseho, Olise má před sebou trochu více prostoru, Straut proti němu, Oliseho centr, velmi dobrý Lindelöf odvrací na Berivala, Berival se snaží dostat míč z vlastního pokutového území, to se mu povedlo znovu k Olisemu. Olise na levé straně má Barkulu, tady Mbappé, Mbappé na Rabiota, Rabiotová střela, dobrý vykopnutý balón od Vidal Ceterstrema, který předvedl fantastický zákrok proti Rabiotovi. Rabiot už byl v pokutovém území, dobře si tam seběhl na přihrávku Mbappého a musel tam předvést v podstatě rozštěp. Švédský gólman proti křížné střele od Rabiota, která mířila dobře na zadní tyč. Nakonec toho Švédové udělali další rohový kop, ale jako by Francouzi utahovali smyčku. Tento rohový kop v podstatě také vyskákal hned z pokutového území, takže Francouzi musí znovu pokračovat v obléhání, Švédové ale znovu před vlastním pokutovým území. Dobrá přihrávka od Mbappého směrem na Kundého. Kunde centroval, Gudmundsen naznačuje, že od Kundého šel míč do zámezí. Ten to nepřiznává nebo neříká nic v tom smyslu, že by to tak mělo být, a tak čtvrtý francouzský roh. V tomto zápase 31. minuta, znovu centrovaný balon, znovu Švédové nejvyšší ve vlastním pokutovém území, balon míří směrem na Kundého, Dembele u balónu přihrává na Kundého, ten je v pokutovém území, jeho dříná přihrávka na Mbappého, ten trefuje tyč a Vidal Ceterstrem následně chytá Kylian Mbappé, 32. minuta a tyčka zachránila Švédsko. Krásná přihrávka od Kundého, možná z offsideu, to by se následně samozřejmě řešilo, teď se to řešit nebude, ale Kylian Mbappé, který před sebou měl jenom Lindelöfa, tak ho dokázal obstřelit. V tu chvíli Vidal Ceterstrem mířil spíše bližší tyči, kde byl přihrávající, no a Kylian Mbappé dal největší šanci do tyče. 32. minuta utkání, Kylian Mbappé trefil tyč, to je největší šance Francouzů v tomto zápase, Švédové větší neměli, a tak v tuto chvíli krátce po půl hodině hry je stav stále nerozhodný, bezgólový 0-0 mezi Francií a Švédskem. Martin Charvát, Radiožurnál. Francouzi pokračují v poměrně dost výrazném obléhání švédské branky, Švédové zatím drží, ale takový tlak se nedá vydržet příliš dlouho. Rabiot před pokutovým územím míří svou levačkou, ale nad branku, přibližně 30 cm přestřelil Rabiot svou levačkou, naznačoval, že už by přihrával balon tím posouváním, jak to Francouzi dělají na Digneho, už se mu tam také Digne rozbíhal, jenomže z toho nakonec nebylo nic, protože Rabiot se rozhodl střílet, střela ale mířila těsně nad břevno. Takže v minutě 33. začínající stále bezgolový stav, ale švédská obrana opravdu už drží jen tak, tak už to vypadá, jako kdyby místy měla poměrně hodně děr. Ale není z toho gól na straně Francouzů a to je podstatné, už jsme viděli i v jiných zápasech, například Německa proti Paraguaji, že můžete odolávat i poměrně dost dlouho a třeba to i na penalty vyhrát. Samozřejmě, že Švédové mají ambici porazit Francouze třeba i v základní hrací době. Ostatně šance by si k tomu vypracovat mohli v tomto zápase. Teď ale Francouzi s míčem, byť o něj velice rychle přichází, a Vidal Ceterstrem teď zazmatkoval, to se mu nemusí vyplatit v tomto zápase už po druhé. Vyběhl proti míči, který dokázal clonit jeho spoluhráč tak, že Vidal Ceterstrem by mohl vzít míč do ruky, uklidnit to na chvíli, samozřejmě, že tady se to nedá úplně prozdržovat, ale Švédové by se momentálně dokázali vymenit třeba z toho sevření do přibližně 25 metrů před vlastní brankou. Takhle Rabiot přihrává Tchouaméniho, ten na Mbappého, proti Mbappému, jako kdyby hned chtěl vystartovat čtveřice hráčů, že se Mbappému nemůže dát žádný prostor, ale to platí vlastně o všech Francouzích, takže potom budou mít Švédové v dnešním zápase dost běžecké. Olise před Bogutovým územím míchá s míčem, dává si ho na pravačku proti němu Gudmundsen. Strauss se snaží následně vystoupit proti další rozehrávce a Jokerés znovu na zemi a znovu písknutý faul na Viktora Jokerése, který dokázal předskočit Chouameniho v souboji o balón před vlastním pokutovým územím, a tohle Švédům naopak šanci na takové, řekněme, povolené uvolnění dává, protože než si postaví balón, než ho samozřejmě najdou v této situaci, tak to už pár sekund uplynulo. Švédové se vysunuli od vlastního pokutového území, ještě Vidilce Terström dělá, že neví, odkud se bude tak rozehrávat. Teď už mu to rozhodčí naznačil. Vidilce Terström posílá dlouhý balón směrem na levou stranu, kde je znovu Jokerés. Ten se snaží o rychlou přihrávku na Izaka, ale netrefil ho vůbec, tedy Izaka. Takový Elanga dnes není ve hře vůbec, zatím pouze rozhazuje rukama a hledá si prostor, aby dokázal pokrývat francouzské náběhy. Třeba teď je náběh Kyliana Mbappého, proti kterému vystoupili hned dva hráči. Rabiot následně sbírá balon, ještě tam jsou krásné nůžky do tyče a další střela od Dembeleho, která míří z dálky příliš na levou stranu, ale Olise po tom, co byl dlouho neviditelný, předvedl neuvěřitelný fotbalový moment. Na hranici pokutového území se k němu odrazil míč od Svensuna a Olise zkusil krásné nože, které ale zabřínkaly tentokrát ne o levou, ale pravou tyč branky Vidilce Terströma. Ještě se balon vrátil k Dembelemu a ten zazmatkoval, protože zkusil to sice technicky, ale kdyby to trefil napřímo, tak Vidilce Terström, který ležel na zemi, nemá žádnou šanci a tam mířil příliš ze svého pohledu na levou stranu. Teď už Švédové obrací hru. Izak, ale k balónu se nedostal, byť centrovaný balón od Elangy mířil velmi pěkně do náběhu na přední tyč, ale Izak ho nedokázal tečovat a Meňán následně si pro balón dojde až za koncovou čáru, protože ten míč nakonec bez teče proskákal přibližně 2 metry za pravou tyčí. To je ale za tyčí, to Francouzi už trefili tyče obě, pravou i levou. Levou trefil Mbappé z obrovské šance a tu pravou Olise z šance naprosto minimální, ale o to více fotbalové. Teď velmi krkolomná švédská rozehrávka, následně Olise naznačuje, že byl tvrdě sražený jedním ze švédských hráčů poté, co tam Lindelefovi, tuším, že odskočil balón a přichází na řadu Strkanici. Lindelefovi opravdu míč odskočil výrazně a následně se dostal s Olisem do šprajcu, kdy trefil Lindelef míč a současně také Oliseho nohu, což by se rozhodně dalo pískat a dalo se to vyřešit i v barvě švédského dresu, tedy žlutou kartou, ale není z toho nakonec nic, co by Francouze potěšilo, protože Olise si bude muset počkat na nějaký zajímavý moment před další brankou i s touto bolístkou. Švédové budou nakonec čelit pouze francouzskému autovému vhazování, kousek za polovinou hřiště, ale to, co předvedl svou levou holení nakonec, ne nártem, ale holení Olise na hranici pokutového území, to byla opravdová paráda, krásná střela na vzdálenější tyč a přesně do ní. 38. minuta stále bez gólů, ale Francouzi utahují. Trefili dvě tyče, je to stále 0-0. Francouzi znovu s míčem na svých kopačkách. Dembele na pravé straně, ale vrací míč až na vlastní polovinu a tam je pouze Upamecano. Překračuje půlící čáru na Salibu, Saliba na Dyněho. Ten se snaží najít Mbappého, Mbappený tvrdě stražený Berivalem. Berival naznačuje, že to je souboj o míč, že přece musí hrát do těla Kyliana Mbappého. Tento nečekal, byť asi může tušit, že když má zrovna na mistrovství světa balón na své kopačce, takže zkrátka přijde střet. Pro Francouze to je příjemná situace, protože byl Kylian Mbappé stražený Berivalem nějakých 5-6 metrů před pokutovým územím, zároveň ale nějaké 4-5 metrů od postraní čáry, takže dost zleva. Dlouhý nákop do pokutového území, kam se snaží dostat Upamecano. Balón tečovaný, centrovaný, ještě se snaží ho udržet v pokutovém území Tchouaméni. Švédové se s míčem dostali hodně na levou stranu, kde je Straut napadaný jen Salibou a také Upamecanem. Saliba se ale tentokrát pomohl faulem už po několikávté v tomto zápase, byť naznačuje, že to od něj nebyl faul, ale to si nemyslí rozhodčí. Před chvílí Upamecano se dostal k hlavičce, byť si před ní dost pomohl rukama směrem na záda Lindeléfa. Následně povalil spolu s Upamecanem, tedy Saliba, svého soupeře u švédského rohového praporku na zem a Vidil Zetterström může nakopnout směrem dopředu, tam se snaží znovu Jokerés dostat k hlavičce, ale neměl moc šancí. Následně Rabiot rozehrává směrem na Oliseho a Rabiot před sebou má hodně prostoru, stejně jako Mbappé. Mbappé se dostává k míči, střela z dálky přímo do prostřed. Vidil Zetterström chytá. Tohle nebylo úplně složité a Kylian Mbappé možná to uspěchal, možná ne, protože před ním stále byli dva švédští obránci a Mbappé využil toho, že to chvíli má na pravačku. Zpracování, první dotyk, míč do středu, Kylian Mbappé střílel z nějakých 23 metrů a trefil se přímo do prostřed, takže tohle zas tak velká šance nebyla, šance měli Francouzi větší. 41. minuta 0-0, teď francouzský faul kousek za polovinou směrem na Berivala, který je poměrně hodně ve hře, stejně jako Ajary. Celá ta švédská záložní řada ve složení Svensson, Ajary, Berival a Straut to má jako velký běžecký den v tomto zápase, protože se snaží vykrývat řadu prostorů, kam se Francouzi snaží dostat balón a hlavně, aby se dokázali vrátit včas. Ajary bude rozehrávat možná podobnou kulišárnu, jako předtím předvedl s Izakem. Znovu naznačuje, že to bude nějaký signál, tentokrát dlouhý balón až na zadní tyč, kde je pouze Koundé, žádný ze spoluhráčů Ajaryho. Koundé se snaží s míčem rozehrát směrem na Oliseho, ten si píchnul balón podél Svenssona, ale Svensson to dokázal pokrýt, takže balón zamířil až do autu. A tak Švédové budou vhazovat, 42. minuta začíná, vhazování zatím neúplné, protože to bylo jen takové po pohození míče od Strauda směrem na Gudmundsena a Gudmundsen bude hledat koho jiného než Viktora Jukerese. Nakonec balón přeletěl Jukerese směrem až na Izaka. Francouzi se k míči dostávají zásluhou Oliseho, byť ten ještě o balón musí bojovat. Nakonec získává Olise míč, přihrává směrem na Mbappého. Mbappé mu se rozbíhá, Barkola po levé straně. Přečíslení 3-4. Francouzi dávají míč na Barkolu. Ten už je pokud území zpětná přihrávka a Lindelev spolu s Gudmundsenem dokázali míč odpravit těsně před pokutovém území. Tady je Olise, jeho střela těsně vedle levé tyče. Olise míří těsně vedle levé tyče, 42. minuta. Další francouzská střela, pokud dobře počítám, už 12. která mířila směrem k brance, ne ale na branku. Takových 40, možná 45 cm byla levačka od Oliseho příliš takzvaně široká, příliš vedle levé tyče mířila. A tím pádem je to stále bezgólové mezi Francií a Švédskem. Švédové znovu s míčem nakrátko se staží tak nějak tenisově si balon podávat s francouzskou obranou. Nakonec Upamecano má balon, rozehrává směrem na Tchouaméniho, Tchouaméni na Rabiota a Rabiot po levé straně znovu vyváží balon, hledá prostor pro Barkolu, dlouhým nákopem se ho snaží vybídnout Barkola proti Svenssonovi. Barkola stihne balon získat a Svensson odkopne směrem na out, možná rohový kop, neviděl jsem přesně kam míč konkrétně zajel, ale Svensson si znovu plásnul se svými kolegy z obrany, která je dnes vlastně zatím desetičlenná plus brankář. Opravdu Švédové se brání, co to jde, a Olise bude rozehrávat rohový kop. Jeho naznačení signálu, těžko říct, co to bude znamenat, protože dlouhé míče zatím dnes byly výrazně neúspěšné a Lindelef naznačuje, že i ten následující bude neúspěšný. Koundé ale před pokutovým územím má balon, Dembélé na pravé straně, přesně na hranici vápna, zpětná přihrávka na hranici vápna před brankou, ne ze strany, kde byl Dembélé, ale před brankou, nicméně neúspěšná. A Meňán, tedy francouzský golman, si zahraje poté, co Švédovi odkopli balon těsně za polovinu hřiště. 44. minuta minuta končí. Tchouaméni rozehrává za bezgolového stavu. Na pravou stranu tedy před Kundem hodně prostoru. Švédové jsou dost stažení, taky ne. Aby ne, protože oni potřebují pokrývat ty prostory, které jsou pro náběhy. Kunde v jednom z nich právě teď je, na třikrát dokonce se snaží dokopnout míč směrem ke švédské brance, jenomže tam balón není a Straut může rozehrát na levou stranu, snaží se najít prostor pro Izaka, ale vůbec si nerozuměl. Měl tam Izaka, měl tam Jokerese na pravé straně Elangu, kopl to směrem na Salibu, což samozřejmě nebylo žádné vítězství, protože Saliba není jeho spoluhráč. A tak Dyň, tedy další Francouz, může rozehrát, teď už všechno ve stoje, Švédové se vrací na vlastní polovinu, Jokeres před Tchouaménim v podstatě prchá směrem před vlastní pokutové území, Švédové se zatohují v podstatě v pěti hráčích do záložní řady před nimi, nebo spíše za nimi, směrem k brance ještě další čtyři hráči. Olise tentokrát technicky směrem k vlastním spoluhráčům znovu prostor na levou stranu, znovu střela, tentokrát Vidil Cederström musel na zem, protože tenhle míč mířil do branky a Vidil Cederström ho vyrazil na další rohový kop, ale proti Olisému tři hráči šli do skluzu, tak aby svému brankáři co nejvíce pomohli. Švédové znovu se musí bránit, Mbappé už pokud je v území, přihrávka, dobrá střela, gól! Kylian Mbappé posílá Francii do vedení 15 sekund předtím, než vyprší základní hrací doba prvního poločasu. Kylian Mbappé a jeho další gól na tomto světovém šampionátu, další gól v historických tabulkách, další gól stahující Lionela Messiho. Francie míří za postupem, protože se ujímá vedení 1-0 po rychle rozehraném rohovém kopu. Nakrátko si to ťukli Francouzi ve třech hráčích. Kylian Mbappé si sebil hodně na levou stranu, udělal svou typickou kličku na pravou nohu a na vzdálenější tyč zamířil v podstatě z bezprostřední blízkosti, protože byl nějakých 7-8 metrů před golmanem, opravdu na tom takzvaném malém vápně, rychlé ťuknutí si s Dembelem a Olisem, přihrávka na pravou stranu, kam mířil právě Kylian Mbappé, který dokázal obskočit jednoho hráče, dal si to tak, aby mu tam nedokázal dosáhnout Jokeres se svým skluzem, obstřelil na zadní tyč Lindelefa s Lagerbielkem a teď už se může Kylian Mbappé radovat ze svého dalšího gólu na tomto světovém šampionátu. Francie vede 1-0 ve chvíli, kdy už začíná nastavený čas prvního poločasu a Švédové teď budou muset dotahovat vzhledem k tomu, jak je od té reklamně hydratační přestávky Francouzi ždímali, tak to budou mít opravdu velmi, velmi složité. Svensson ale u rohového praporku padá, snaží se získat faul na Francouzích, to se mu nedaří, Berival má ještě míč, protože Francouzi nedokázali odkopnout příliš daleko, Elanga si nabíhá, může centrovat z pravé strany, Elanga už míč v branku, Švédové ještě dorazí, střela těsně jedle! Velká šance, kterou teď měl, tuším, že Straut, který se dostal k odraženému balonu, krásný nástřel od Elangy před branku, který jen tak tat odvrátili Upamecano s Kundem. Kunde na zadní tyči měl před sebou, nebo spíše za sebou, už tam skluzujícího Jokerese, který se jen tak nedostal k míči. To byl klíčový zákrok od Kundeho, jenomže Kunde to odvrátil pouze přibližně na penaltu, tam se k míči dostával Straut, ale protože mu míč nemířil přímo na nohu a ještě se ho musel zpracovat, tak se ho zpracoval mírně doprava a následně se mu to svezlo po noze, takže Straut netrefil branku a Švédové v téhleté velké šanci nedokázali vyrovnat. Francie vede 1-0, poslední minuta nastaveného času. Francouzi znovu trochu zatažení, Elanga, Izak na Strauda, Straudové, ale znovu utíká balon, ale znovu špatná, velmi špatná rozehrávka. Bereval má míč, může na pravou stranu předat Elangovi, Elanga znovu může centrovat další dobrý na běh od Svenssona, který mu jsem tam nabízel, podle mě byl teď Svensson v offside, ale znovu vrací na Elangu, Elanga podle mě faulovaný, ale předtím byl offside, který jsem dobře viděl a nakonec ho dopískli také rozhodčí z Nizozemska a tím pádem v posledních sekundách prvního poločasu není pískán pokutový kop, je pískán offside po přihrávce od nabíhajícího si Ayariho, tam byl v dobré šanci Elanga, ale byl to opravdu pouze náznak šance, když ta šance nemohla být dokončena. Až rozehraje Meňán, tak velmi pravděpodobně skončí první poločas a Francouzi ho zaslouženě vyhrají. Tohle je nákop, který míří až do autu, nicméně na tom vítězství Francouzů v prvním poločase už se nic nezmění, protože teď to je brankář pro změnu Švédska, Vidil Zetterström, který nakopává míč až do autu a Francouzi ještě budou vhazovat ve chvíli, kdy už v podstatě končí i čtvrtá nastavená minuta a Francouzi vedou 1-0 po brance Kyliana Mbappého. Připomeňme, Mbappé trefil levou tyč Olise nádhernými nůžkami. Trefil tyč pravou a potom Kylian Mbappé v závěru prvního poločasu rozhodl po nakrátko rozehraném rohovém kopu, že Francie vítězí v prvním poločase, ne zatím v celém zápase. Tedy po prvním poločase po brance Mbappého favorizovaná Francie vede nad Švédskem 1-0. Druhý poločas začne přibližně našeho času ve 24 hodin, respektive po půlnoci, a to minut 4, 5 minut po půlnoci, co se týče už vlastně července, 1. července, 4 minuty po půlnoci, tak je to přesně. Začne druhý poločas, potom prvním Švédsko prohrává s Francií 0-1.
10: Ano, budeme se těšit na Martina Charváta už 1. července roku 2026, tedy krátce po půlnoci bude pokračovat přímý přenos radiožurnálu Sport ze zápasu Francie-Švédsko na světovém šampionátu ve fotbale. V tom třetím hracím dnu play-off šampionátu už Norsko zdolalo pobřeží slonoviny 2-1 po rozhodující trefě Erlinga Holanda z 86. minuty a postoupilo mezi nejlepší 16. V boji o čtvrtfinále se Norové utkají s Brazilci, další osmifinálovou dvojicí tvoří Maročané a společně s nimi Kanaďané, a co se týká Paragvajců, tak ti čekají právě na vítěze zápasu mezi Francií a Švédskem. No a samozřejmě na radiožurnálu Sport nepřijdete o další přímý přenos zápasu prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale od 3 ráno Mexiko-Ekvádor, taky v podání našeho reportéra Martina Charváta. Máte se rozhodně v našem nočním vysílání na co těšit, tak příjemných posledních pár minut června tohoto roku.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 23 hodina 54 minut. Francouzští fotbalisté vedou nad Švédskem po prvním poločase 1-0 na mistrovství světa v boji o postup do osmifinále a podle čísel zaslouženě, tak si pojďme nějaká představit. 71% držení míče na straně Francouzů, střely 15-3 z pohledu Francouzů, 6-1 na branku, velké šance 2-0, rohové kopy třeba 6-0, takže zatím Francouzi potvrzují roli velkého favorita v zápase se Švédskem, byť těch gólů mohli dát mnohem víc. Třeba Michal Olise trefil krásnými nůžkami z úrovně velkého vápna tyčku, stejně jako předtím Kylian Mbappé, kterému navíc kvůli offsideu nebyl uznaný ještě jeden gól. Útočník Realu Madrid pak skóroval ve 45. minutě. Přímý přenos Radiožurnálu Sport bude pokračovat zhruba za 10 minut. Norsko už zdolalo pobřeží slonoviny 2-1 a postoupilo mezi nejlepší 16 a o to samé se pokusí v zápase od 3 hodin ráno českého času buď to Mexičané, anebo Ekvádorci. Taky toto utkání uslyšíte živě na naší stanici. Máme za sebou i druhý hrací den tenisového Wimbledonu a do druhého kola postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Konkrétně Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, taky Marie Bousková a Karolína Plíšková. Naopak vypadly Tereza Valentová, která podlehla právě v českém derby Karolíně Plíškové. Neuspěla ani Sára Bejlek a hned v prvním kole londýnského Grand Slamu dohrál taky Vít Kopřiva. I dál budeme na Radiožurnálu Sport monitorovat londýnský Grand Slam v dějišti. Přímo v All England Clubu máme reportéra Jaroslava Plašila.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: přímý přenos radiožurnálu Sport.
1: Ze zápasu fotbalového mistrovství světa úvodní kolo play-off Francie-Švédsko druhý poločas a reportér Martin Charvát.
2: Teď začíná druhá půle, poté první Švédsko prohrává s Francií 0-1, když Francouzi měli zvláště od nějaké 23. a 25. minuty řadu šancí, proměnili jedinou těsně před poločasem. Kylian Mbappé po rohovém kopu dal svůj pátý gol na tomto mistrovství světa. Lionel Messi má gólu 6, pravda, zatím má Messi o jeden poločas odehraný méně. Francouzi, stejně jako Švédové, se stejnou sestavou do druhého poločasu. Švédové možná nechtějí nic moc měnit, protože ta jejich sestava vlastně fungovala relativně dobře směrem dopředu, jenom je problémem, že Švédové se vlastně dopředu zas tak moc nedostávali i kvůli tomu, že byli často poměrně dost hluboko zalezlí. Teď mají jednu z možností, protože Berival se dostává k autovému vhazování. Ukazuje, že míč, který tam je, nechce, a tak si z onoho stojánku bere jiný. A Švédové se chystají na Berivalův dlouhý aut, takový aut takzvaný na sadilka či coufala. Jenom v tomto případě uvidíme, jak šikovný bude. Saliba si tam výrazně pomáhá rukama, znovu drží jednoho ze Švédů. Salibovi ruce v tomto zápase už několikrát sehrály důležitou úlohu, teď úplně ne, protože míč byl poměrně dlouhý, následně Koundé upadl, byť tam Alexander Isak naznačuje, že na tom neměl žádný podíl, tak rozhodčí zapískal a tím pádem Koundé, ke kterému se odrazil míč po tom dlouhém autu, tak se k míči dostane po následném dlouhém nákupu brankáře Meňána. Meňán si hodil balon do úplně jiné pozice, než kde byl zapískán faul, ale tohle hlavnímu sudímu Makielmu asi nevadí. Takže ve 47. minutě Francouzi rozehrávají v podstatě od své branky dlouhý nákop, který sbírá Straut, ke kterému si míč odrazil ještě přes Berivala a také Ajariho. Musí Švédové rozehrát, Ajari vrací na stopera Lagerbielke směrem na Elangu. Elangovi se zamotal míč mezi nohy a tak může Rabiot hrát. Teď jsou Švédové otevřenější, oni nebudou mít moc jiných šancí, než zkrátka místy hrát otevřeně, což Francouzům bude nabízet přesně ta okénka, po kterých to Mbappé tentokrát špatně přihrává, snažil se to hned napravit napadáním a vyřešil to poměrně dobře, protože Gudmundsen kvůli němu musel pouze odkopnout míč na polovinu, tam Upamecano přihrál na Meňána a francouzský golman uklidňuje situaci. Tchouaméni se zatáhl, dává na Upamecana, Upamecanovi se nabízí Olise a také Dembele. Dembele, Olise, dvakrát si vyměnili balón přibližně na nějaké 2 metry, Švédové u toho nenapadali, Olise teď ve stoje stejně jako Koundé, kterému přihrává na pravou stranu, zatímco Dembele se vysunul v podstatě vedle Mbappého, jako kdyby naznačoval, tak jsme tady dva, co, dostaneme balón, ne, nedostanete, pánové, hraje se přes levou stranu. Znovu tam jsou Dyň a také Barkola, který se snaží přes Lagerbielkeho přesprintovat a také přes něj dostat míč, dokázal ho dostat pouze na Svensson na ten balón a Svensson trefil rohový prakporek, od kterého se míč odráží do autu. Takže francouzské vhazování ve 49. minutě, kdy Francie vede nad Švédskem 1-0, a vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. 49. minuta utkání, zatím ve druhém poločase nic, co narušilo poločas první, takže po první půli platí a vlastně i teď, že Francie vede nad Švédskem 1-0, trefil si přesně před pauzou francouzský útočník Kylian Mbappé. Martin Charvát, Radiožurnál. Švédové se brání a brání, brání se dál, Dyň rozehrává na levé straně, nabízí se mu tam na spolupráci Saliba a na pravé straně už i Upamecano, ke kterému Tchouaméni přihrál balón, Upamecano na Koundého, Upamecano teď zpátky směrem na levou stranu, tady je Rabiot, Rabiotovi se rozběhl Koundé a také Dyň, ale míč nedostává, Barkola se snaží utancovat Elangu, to zatím nedělá moc dobře, Tchouaméni má míč, má před sebou dost prostoru a tak vystřelil, byť ze stoje, ale vystřelil hodně nepřesně, trochu se tam dostal i do záklonu, proto balón mířil poměrně vysoko nad branku, nějaké 3-4 metry. Opravdu zatím ve druhém poločase Švédové pokračují v tom, co je nedostalo do té současné situace. Oni vlastně nemají moc co hrát, no, proti Francouzům. Francie jim nedává žádný prostor. A také proto Francouzi v tomto zápase zatím vedou 1-0, ale hrají poměrně přesvědčivě. Teď švédský nákop, ale končí pouze u francouzského golmana Meňána. Meňán může rozehrát balón na levou stranu, už to také dělá, přihrává Salibovi ten volným krokem na Upamecana, Upamecano také volně na Salibu a tito dva mírným pokluzem se dostávají až k kulící čáře. Před nimi couvá Jukeres, couvá tam Izak. Švédové zatím s napadáním nikterak nespěchají. Oni jsou si vlastně dobře vědomi celé té situace, jenom se potom musí soustředit na momenty, jako je právě teď, kdy na Jukerese míří balón a proti Jukeresovi jde nejen Upamecano, ale také Tchouaméni s Rabiotem a Jukeres tak v zápětí hned přichází a balón a Francouzi jsou u míče hned a hned zpátky a zase je v podstatě na jejich kopačkách. Dembele teď na pravé straně přihrává na Kundeho. Kunde už pokutovém území, zpětná přihrávka na Oliseho, ale tu si dobře počkal Gudmundsen, jenomže první přihrávka Švédů hned špatná. Teď přihrávka za obranu od Dembeleho, dostává se do zajímavé situace za Lindeléfa, jenomže tam byl až moc už na začátku celé akce. To znamená offside, 52. minuta, Švédsko prohrává s Francií 0-1. A celá ta situace zatím nenaznačuje, že by Švédové jakýmkoliv způsobem měli utkání otočit na svou stranu. Byť už jsme to viděli na tomto šampionátu několikrát, že to může z nějaké možná ojedinělé šance třeba i vyjít, ale zatím to na tu ojedinělou šanci nevypadá. Na konci prvního poločasu to bylo o poznání nadějnější. Teď se snažil Olise o první rychlý protiútok v tomto poločasu, jenomže nebyl úspěšný. K Olisemu se ale dostává míč zpátky. Teď je před ním poměrně hodně prostoru, přihrávka na Mbappého a Mbappé. Pardon, Barkova dává druhý gól v tomto zápase. Švédové se tam vůbec nesešli směrem dozadu a v 53. minutě Barkola dává druhý gól, přihrávka do pokutového území od Oliseho na dvakrát prošla a proti Barkolovi byli pouze couvající Švédové, nikdo nešel do souboje a Bradley Barkola prostřelil na bližší tyč brankáře Vidalce Terstréma a připisuje si druhý gól v tomto zápase celkově, první svůj. 53. minuta, Francie vede nad Švédskem 2-0, Švédové

Souvala. No a Brandy Barkula už to vlastně neměl tak složité, no. Švédové se hodně bojí v tomto zápase, nedá se jim moc divit, samozřejmě je možné, že by třeba od Francie dostali i 5 gólů, kdyby to otevřeli, možná i víc, ale takhle nemají vůbec žádnou šanci hrát a teď už stejně prohrávají 0-2, no, trochu švédské obrany a trochu švédské odvahy, především by to chtělo, aby tento zápas ještě byl nějakým způsobem zajímavý. Takhle v 55. minutě začínající Švédsko bude rozehrávat z pravé strany po té, co Dyně fauloval Elangu v tomto zápase minimálně viditelného hráče. Beribal může rozehrát středem, ale hned ho tam napadá Rabiot a Olise si tam dobře počkal. A teď pro změnu Francouzi dobře vykrývají prostory a nechávají Švédy hrát, ale na vlastní polovině těsně před vlastním vápnem, kde se snaží rozehrát Lindelöf, dává na Lagerbielkeho. Lagerbielke má před sebou v podstatě nepopocházejícího Beribala, přihrává na střed hřiště, kde je Ajari v tomto zápase naprosto minimálně viditelný. Ajari na Izaka, Izak ale špatnou přihrávkou nenachází Beribala, ale Elangu. Elanga vrací Beribalovi. A teď Francouzi v komfortní pozici, stáhli se na vlastní polovinu, Švédové na polovině přesně s míčem, snaží se na jeden dotek přes Elangu dostat míč před branku, což se jim povedlo, ale nebyli tam v situaci, že by snad mohli hrát. Následný dlouhý nákop Miňána končí hlavičkovanou a Švédové s míčem na svých kopačkách před francouzským pokutovým územím. Elanga má prostě sobě Dyněho, může centrovat, trefuje Dyněho a bude z toho poprvé v utkání také švédský rohový kop. Francouzi teď mají nahráno, stáhli se a v 56. minutě už vypadá to, jako kdyby nechtěli nějak riskovat, anebo minimálně chtěli si nějakým tím klasickým fotbalovým způsobem oddechnout na vlastní polovině. Saliba a jeho ruce znovu v akci, už se začínám trochu bát o tohoto francouzského stopera, že jestli v tom bude pokračovat velkou část toho dnešního zápasu, tak tady přijde nějaký střet, který pro Francii nebude úplně příjemný a zapříčiní ho právě Salibovi ruce. Teď velká strkanice před gólmanem Miňánem, protože tam Miňán před sebou má hned několik švédských hráčů, kteří se natločili před branku, rohový kop kopnutý a nakonec hlavičkující Beribal, který ale míč trefil velmi nedůrazně a balon odskákal za koncovou čáru přibližně nějaké 4 metry od branky, takže poměrně dost daleko. Miňán bude moci rozehrát v 57. minutě. Zavedení Francie 2-0, první gól Mbappé, druhý gól Barkola, oba dva góly vlastně po rychlé kombinaci a individuální akci na to navazující, protože tam Francouzi se nedostali nějakou extrémně skvělou kombinací. Jedna přihrávka a potom už si hráč poradil proti ustupující švédské obraně, vlastně v obou případech totožná situace. Švédové znovu ve středu hřiště získávají balón, ale znovu bych to přečetl hlavně francouzskému nedůrazu. Teď Svensson může rozehrát, ale vrací balón zpátky spolu s Lagerbielkem. No a na Jokerese je tohle příliš dlouhý nákop, má ho Meňan. Pro Francii teď pohodlná situace, protože Švédové dopředu pár náznaků měli v prvním poločase, ale nic výrazného. Olise teď mohl mířit směrem dopředu, přeskočil snad čtvery švédské nohy s balónem ještě na svých kopačkách, ale vrátil se na polovinu hřiště. Teď si přihrává s Dembelem, znovu do Olise na Dembelého, teď na Chouaminiho Dembele. A je to jako kdyby Švédové teď běhali ve francouzském bagu přesně na polovině hřiště. Olise už asi po pátý u balónu, zapojil se do toho také Kunde, vytahávají Strauda z jeho pozice, stejně tak i Izaka. Švédové už musí hrát. A tohle, pokud Francouzi budou chtít, míří k výraznějšímu gólovému zápisu v tomto utkání, pokud tedy opravdu Francouzi, jak říkám, budou chtít, což je dost podstatné. Před Mbappém se odevírá trochu prostoru, přihrávka na Dembeleho, Dembele na pravé straně na Kundého, tady už je znovu Olise, tentokrát u pravé postranní čáry, míchá tam s balónem před Gudmundsonem, dává na Kundého, Kunde před branku, ale přímo do branky, nakonec zamířil svou přihrávku, která měla být střílená a měla mířit před gólmana Vindel Ceterstréma, nebo Videl Ceterstréma,
který ale míč

Lapil, nebyla to úplně střela nějaká extra důrazná. 59. minuta, stále 2-0 pro Francii v souboji se Švédskem. Švédové mohou rozehrát, ale Elanga míří k vlastní brance. No, to je čím dál tím těžší situace pro Švédsko, protože Švédové směrem dopředu jsou poměrně bezradní a Mbappé a spol. Už v podstatě vyklusávají v prostorech takových, aby z toho nebylo nic nebezpečného, a zároveň je na švédských hráčích vidět respekt. Možná až příliš respektu pro to, aby Švédové mohli ve vyřazovací fázi vyřadit jednoho z velkých favoritů. Teď se snaží Berival najít s balónem Jokerese. Jokerese znovu zpracovávaný i rukama a Saliby. Teď dostal také do obličeje od Upamecana, což neviděl postranní rozhodčí, neviděl to hlavní rozhodčí, a trochu se divím, že tohle je v pořádku, protože Upamecano jednoznačně trefil Jokerese do obličeje, rozhodčí nechali pokračovat celou hru a Francouzi už rozehráli, ale tohle je velká chyba rozhodčích a žlutá karta pro Upamecana měla být naprosto jednoznačná. Rozhodčí teď upřeli standardní situaci Švédům, protože to bylo těsně za hranicí pokutového území, v podstatě u koncové čáry, a také Upamecano odešel beztrestně, bez žluté karty, ale žlutit se tady rozhodně mělo na francouzské straně. Nicméně pro Francii by to v situaci, kdy vede 2-0 půl hodiny před koncem základní hrací doby, asi nemusela být úplně nějaká klíčová komplikace, pokud by na to nebyly nevazící komplikace další. Francouzi už znovu před švédským pokutovým územím. Přihrávka Kundého směrem na Rabiota. Rabiot vrací na Dembeleho. Dembele teď je na Mbappého, který už je před brankou. Lehký oblouček směrem na Rabiota, který už se snažil dostat za Strauda. Straud v dnešním zápase opravdu dalším obráncem. Další přihrávka na Olyseho. Střela na zadní tyč. Krásný vyboxovaný balón od Vidlce Ter Stréma, který míří až na rohový kop. Olise v tomto zápase snad po třetí, po čtvrté se snaží míč obalit ze vzdálenějšího rohu pokutového území na zadní tyč. Mířil tam velmi pěkně, míč se ale stáčel tak, že zároveň klesal a tím pádem byl pro Vidlce Ter Stréma dosažitelnější. A Vidlce Ter Strém ho také vyboxoval na rohový kop. Oli se naznačuje, že by to chtělo nějakou další sehrávku. Přihrávka z rohu na blížší tyč, ale neúspěšná, a i přes Izakovu hlavu balón odhlavičkovaný Švédy před pokutové území. Tady už je Mbappé připravený na to, aby Francouzi se do pokutového území znovu dostali. Kunde na pravé straně, Francouzi s míčem před vápnem, Upamecano na Tchouaméniho, Tchouaméni na Mbappého, ten si zkontroloval prostor. Na levé straně má Barkolu, ale on dělá kličku do středu, přihrává Dembelému a Francouzi se postupně půl metr po půl metru přibližují švédskému vápnu. Švédové to vycítili, mírně zatlačili, Francouzi zase ustoupili. A tím pádem Rabio se dostává k míči, volným obloučkem přináší hru směrem na Olyseho, který od toho rohového praporku se zatím hnul pouze trochu, zatím se nevrátil do své pozice ve středu, nebo spíš na pravé straně. A teď už do té pozice míří, přiťukává si míč s Mbappem, znovu Francouzi mírně plíživě blíží se k pokutovému území. Ve vápně nikdo z Francouzů, přestože teď vlastně všichni francouzští hráči jsou do 15 metrů před vápnem, ale do něj se nikdo nedostává. Zatím Francouzi čekají, než se otevře nějaký prostor ve švédské obraně. Možný prostor nastává, Dembele přihrává na Kundého, Kunde už v pokutovém území, ale vrací se před vápno. Krásný oblouček od Dembeleho směrem na Olyseho, jenomže Vidlce Ter Strém tam byl rychlej. Rozehrává na Elangu na pravou stranu, jenomže Elanga by měl před sebou soupeře a Švédové se těchto soubojů zkrátka bojí. Ať už rychlostních soubojů, ať už fyzických, poté co fyzicky začali první poločas, tak v tom druhém na této úrovni moc nepokračují, a tak Budmundsen bude rozehrávat po levé straně, vybírá si Ajariho ve středu hřiště, Ajari na Svenssona, Svensson má na pravé straně ještě Elangu, jenomže se tam rychle vrátil Barkula a ještě prý podle signalizace Svenssona ho toho mírně trefil, míč zamířil do autu, Švédové vhodili. Berival může přihrát Svenssonovi,
může přihrát Ayarimu. Mezi těmito dvěma hráči teď míč poskakuje po trávníku, byť trávník je krásně střížený a velmi rovný. Nakonec si zahraje také Lindelöf a Gudmundsen. Strout ví, že by se míč mohl posunout i na pravou stranu. A Švédové uvažují, jak to celé změnit, protože už také jejich trenér Angličan Potter přichystal střídání Elanga na pravé straně, ale mezi tím akci zkusí nějakým způsobem dohrát. Lagerbielke se vysouvá poměrně vysoko, dává na Svensona, Svensson směrem na Elangu, ale tady je Dyně velmi dobře, přihrávka na Jokerese, Jokeres na Elangu, Elanga zvrací Jokeresovi, znovu přihrávka do běhu, tentokrát Elangovi, Elanga se ale nerozběhl příliš daleko a Francouzi na jeden dotek všechno krásně vykombinovávají a před Mbappem a také Barclou, hodně prostoru Olise, si hledá prostor před vápnem Olise, ostřela stečovaná, těsně vedle pravé tyče. Olise byl v další šanci v 65. minutě, gól ale nedává, protože se mu tam dobře vrátil, tuším, že Lindelöf. Nejspíš to bude Viktor Lindelöf, který se dokázal k němu stáhnout, nakonec Gudmundsson. To byl, kdo se vrátil k Michelu Olisemu a Olise tím pádem se v tomto zápase po druhé neprosadil. Střídání odchází Berival a Strout, tedy muži, kteří byli především na levé straně, a přichází Zeneli a také Ali. Neřekl bych, že to budou muži, kteří by nějakým způsobem výrazně promluvili do toho, že by se snad mělo více útočit, ale to už by samozřejmě i Švédové chtěli. Balón rozehratý, už je míč v pokutovém území, ale následná zblokovaná střela Lagerbielkem a ještě k tomu velmi pravděpodobně byla z offsideového postavení. Po pravé straně se k míči dostává Elanga, přihrává na Izaka. Izak, špatné zpracování, špatný první dotek a tak se musí vracet k míči a Zeneli. Poprvé se dostává také k balónu. Muž, který se teď posunul na hřišti právě na pozici Berivala a bude kombinovat s Ayarim a také Ali. Teď na levé straně poprvé u balónu dává na Izaka. Izak centroval, ale příliš pomalý balón směrem na Jokerese, ke kterému se nedostal. 67. minuta, Francie, Švédsko 2-0. Ali a Zeneli zaujali vlastně pozice, které měli jejich předchůdci, tedy ve středu a na levé straně zálohy. Co se týče Strauda, tak ten dnešním zápasem asi chtěl také vědět, jaké to vypadá vepředu, ale spíše velkou část trávil s Olisem a také s Dembelem, kteří nicméně začali poté měnit pozice, takže vlastně už tam tolik prostoru pro následnou spolupráci neměl. Gudmundsen rozehrává, Švédové teď častěji u balónu a Francouzi naprosto poklidně ve čtyřčlenné záloze se snaží, poté co do té zálohy se vysunul Rabiot, pokrývat rozehrávku. Lindelöf se musí snažit o riskantnější přihrávky, přiťuknul si s Izakem, ale ten mu vrátil. Dlouhý nákop z levé strany směrem na stranu pravou, kde se snaží Dyně zpracovat dlouhý nákop, nakonec to vyřeší jeho levačka odkupem do zámezí a budou moci vhazovat Švédové ve chvíli, kdy tady je hydratační přestávka, tak tím pádem čas na občerstvení, ať už ve vysílání radiožurnálu Sport, a nebo také pro vás, co posloucháte, přímý přenos.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: New Jersey. Místa, kde Francie, protože se nezastavuje čas, tak v 71. minutě vede nad Švédskem 2-0 góly Kylian Mbappé a Bradley Barcola a přijde na řadu dlouhé Gudmundsonovo vhazování z pravé strany. Švédové zatím neměli moc příležitostí. Lindelöf v obětí se Salibou, Saliba a jeho ruce, klasika, teď protečovaný míč na zadní tyč, ale tady Švédové dobře dokázali zasáhnout, ale hrne se rychlý protiútok a Kylian Mbappé čekal na útočné polovině na balon, přihrává na Oliseho, Olise zpátky na branku, ale tohle je výborný zákrok od gólmana Vidrlce ter Ströma, který dokázal proti Olisemu vyběhnout a v 72. minutě zabránil třetímu francouzskému gólu, ale Francouzi teď byli blízko, byť si nejsem jistý, jestli na tu přihrávku nečekal předtím Kylian Mbappé v offsideovém postavení, které by se tedy proměnilo v offside. Ale chycená situace od gólmana Vidrlce ter Ströma a Švédové mohou rozehrát přes své obránce, jsou na polovině hřiště a se dobře stojícími Francouzi vlastně teď moc nevědí, co samozřejmě. Na pravé straně Elanga směrem na Zeneliho. Zeneli se snaží najít patičkou zpátky Elangu, ale ten je dobře a těsně bráněný, takže Lagerbielke musí rozehrát směrem na Svensona a ten na Ajariho. Ajari na levou stranu na Aliho. Ali má proti sobě Kundého. Ali vypadá to, že bude sebevědomým Švédem v tomto zápase. Znovu si píchnul balón okolo Kundého. Kundému ještě vrací míč a nakonec odkopl balón do zámezí a teď Švédská, nebo krádež pro Švédy, tohle byl jednoznačný roh pro Švédy, protože rozhodčí neviděl naprosto jednoznačný dotek Kundého, ale možná Meňán na schvál, možná neumyslně špatným nákopem vrátil Švédům balón, ale Švédové teďko měli kopat roh, tam nebylo co řešit, tohle Makiele se svými asistenty výrazně nezvládli. Už v tomto zápase vlastně po druhé, předtím ta jednoznačná žlutá karta pro Upamecana za to, že trefil do obličeje Jokerese, ale také to zvládl bez ní francouzský rozhodčí. Teď ale vidí správně švédský offside. No, působí to trochu zvláštně, každopádně předtím to, jak jednoznačně posunul Kunde balón do zámezí, to bylo pro Švédy opravdu hořké, když už se konečně dostanou tak daleko s balónem, takže potom zastaví ještě rozhodčí. Teď už ale Francouzi s Míšem Olise, krásná přihrávka na Mbappého, Mbappé a jeho šestý gól na mistrovství světa. Mbappé po krásné prostrkávačce od Oliseho přidává třetí gól v tomto zápase. Krásná, rychlá akce, Olise viděl, že si tam Mbappé zabíhá z levé strany. Mbappé dalším obstřelem, stejně jako při první brance toho zápasu, se trefuje za záda Vidalce Ter Stréma a Francie vede 3-0 nad Švédskem. Tohle je pro Švédy už těžké. Před chvílí otočený jednoznačný roh. Teď situace, kdy tam nechají onu skulinku, kterou se snažili utěsňovat, co to šlo. A nakonec z toho je přihrávka na Kyliana Mbappého, který asi nebyl v offsideu. Gudmundsen na opačné straně obrany zabránil tomu, že by to tak mohlo být. Mbappé chytře kolem Vidalce Ter Strémového ramena, paže na zadní tyč. 6-6 Messi Mbappé na tomto mistrovství světa. Pravda, Lionel Messi s Argentinou má před sebou první zápas vyřazovací fáze před sebou, ale Kylian Mbappé ukazuje, že to, že Messi je nejlepším střelcem světových šampionátů, ještě neznamená, že tomu tak bude i po tomto šampionátu, protože tady se to pořád ještě může měnit a Kylian Mbappé spolu s Lionelem Messim teď soupeří také o korunku pro krále střelců. Samozřejmě Francouzi by ideálně chtěli potkat Argentince co nejpozději. To půjde. 3-0 Francie, Švédsko. Francouzi k tomu navíc vystřídali, protože na hřiště přišel Désiré Doué místo Dembélého a také Gusto místo Koundého. To znamená, že střídání na pravé straně z pohledu Francouzů vlastně se zatím střídá pouze na těch místech, která jsou nejblíže střídečce. Švédové se následně snaží dostat k balónu. Ali na levé straně má proti sobě právě také nového muže, stejně jako Ali je na hřišti pár minut, tak Gusto proti němu teď vystoupil na straně levé. Ali se snaží proti francouzskému hráči dostat k balónu, což se mu daří na druhý, třetí pokus. Přihrávka na Jukeréše, který se srazil se svými spoluhráči, následný pas na Svensona. Svensson ale o balón přichází a tady je Barkola. Barkola na levé straně nabíhající si Mbappé, Barkola dělá přihrávku, trikličku do středu, Olise, nabíhá mu tam Mbappé, Olise jde sám na pravé straně, Doué může přihrávat na Mbappého a Mbappé nakonec se k míči nedostává před brankou, teď už to chtějí Francouzi dohrát až do kuchyně. Švédové asi dostanou hodně gólů, ale závisí to na jejich odvaze, no. Asi je rozhodnuto, 77. minuta, Francie vede nad Švédskem už 3-0, Kylian Mbappé se vyrovnává v tabulce střelců mistrovství světa Lionelu Messimu, také on už má 6 gólů, dvakrát se trefil dnes, další branku přidal Olise, Švédové jsou v podstatě neškodní a Francouzi míří k jasnému vítězství a také postupu. 78. minuta začíná, Francie, Švédsko 3-0, Martin Charvát, Radiožurnál. Francouzi s míčem na svých kopačkách na vlastní polovině, Švédové jen chodí kolem nich. Tohle není úplně velká prověrka pro Francii. Švédové by museli být odvážnější, méně bojácní, Francouzi to z nich vyloženě cítí. Teď Tchouaméni se vlastně na jednu přihrávku dostává přes dva hráče naprosto jednoduše, když si to jen přiťukne s Barkolou. Takže pro Francouze jednoduchá situace. Jestli dobře poznám podle obličeje, tak Theo Hernandez se chystá na hřiště a Dini z něj logicky odchází, protože levý bek za levého beka. A tím pádem tedy další francouzské střídání. Francouzi teď opravdu mohou nechat rozehrát všechny, které potřebují nebo které nějakým způsobem chtějí dostat na hřiště. Švédsko je sparring kompars, něco v tom smyslu v tomto zápase, zvláště tedy ve druhém poločase, kdy Švédové opravdu zatím nepředvedli nic. Teď by třeba měli šanci, uvidíme, jak rychlá bude a kvalitní jejich přihrávka a kombinace. A kombinace je to velmi špatná, protože Upamecano se dokázal vrátit před Jukerese a Jukeres následně o balón přišel. Teď Due držený Gudmundsonem tak, že se v podstatě nemohl hnout z místa. Tak oba dva stáli a Due naznačoval, že přece si neroztrhnu dres, tak už to pískni. Také rozhodčí písknul. Olise následně dostal rychlou přihrávku od Gustava, může rychle rozehrát. Mbappé na pravé straně má tam Barkulu. Barkula už před pokutovým územím, otevřená situace, takže Francouzi mohou v podstatě pálit. Hernandez si tam rychle nabíhá, centruje do druhé vlny, jenomže Lagerbielke dokázal dobře zasáhnout a Svensson následně pouze odkopává. Švédská kombinace 0, tady Švédové nemají moc co hrát a Mbappé už patičkou přihrává směrem na Hernandéze, ten na Tchouaméniho, Tchouaméni na Oliseho, Olise na Gusta, Gusto nachází Dueho, Due má proti sobě Gudmundsena, který stále vypadá to, že chce aktivně hrát, což na Švédech je hezké, že směrem dozadu ta jejich snaha nepolevuje, ale směrem dopředu jsou vlastně úplně bezzubí. Isaac Jukeres a Elanga jsou v dnešním zápase vlastně úplně neviditelní. Pravda, je to celé dáno tím, proti komu hrají a že nedostávají prostor, ale myslím si, že i aktivity by mohlo být na jejich kopačkách výrazně více. Due na pravé straně prochází kolem jednoho, dvou, tří hráčů, následně kolem toho čtvrtého střílí na blížší tyč a vidl Citerstrému vypadl balón. Následně si pro něj nicméně došel, takže v 81. minutě začínající. To je stále 3-0 pro Francii v souboji se Švédskem. Na tomto utkání světového šampionátu, kde Švédové už pomalu mohou zásluhou svého realizačního týmu lidově řečeno balit kufry, protože není moc, co by dokázalo zvrátit v tuto chvíli francouzský postup. Rychlé přiťuknutí Oliseho směrem na Rabiota. Rabiot byl jediným běžícím hráčem a Olise tím, že do balonu píchl špičkou, tak rázem vystavil mimo hru hned dva švédské hráče najednou. Teď Zeneli se dostává do pokutového území. Snaha také od Izaka se dostat konečně k balónu před brankou, aby z toho byla nebezpečná střela. Izak v tomto zápase vlastně nebezpečným Švédem jediným střílel dvakrát, jenomže dvakrát střela zblokovaná. A teď je možný rychlý protiútok. Barkola po levé straně má tam Mbappého na středu, rovná si to na střelu levačkou. Barkola už před brankou střílí na blížší tyč a Vidal Zetterström drží Švédy pouze na třech inkasovaných gólech. Barkola si to krásně zasekl, poslal na zem jak Lagerbielkeho, tak také Svenssona. Svensson se ještě potom snažil vrátit do souboje, chytnul za dres Barkolu, ale Barkola se sám vyhnal poměrně dost výrazně z úhlu a nedokázal z něj překonat švédského gólmana. Svensson a Ajari odchází ze hřiště, švédští středopolaři nutně unavení, přichází Nygren a s ním také Svanber. Následuje francouzský roh kopnutý přibližně do středu, tam byli Švédové, Francouzi už v podstatě jenom hlídají, aby se nic nepokazilo v tomto zápase. Zatím to nevypadá, že by mířili za nějakým výraznějším vítězstvím. Zkrátka jim to stačí. Nedivím se, tady je potřeba postoupit a jestli to bude 3-0 nebo 5-0, nehraje úplně velkou roli. Třeba Due, ten by ale gol asi dát chtěl. Na pravé straně se s míčem snažil umotat Edmundsona, ale to se mu nepovedlo. Francouzi pošlou do hry ještě dva hráče. A oba dva to budou muži, kteří se zatím moc nedostali k balónu. Jedním bude Mateta a druhým také Čerky. Takže teď Francouzi v 84. minutě začínající znovu ve středu hřiště a také ve středu, co se týče vzdálenosti od švédské branky. Mbappé se následně po přihrávce snažil udělat kličku do středu, ale tam mu nevyšlo a tak Rabiot ze stoje rozehrává. Spolupráce Rabiot, Tchouaméni v tom zápase bezchybná. Oni si také nedaví úplně složité přihrávky navzájem. Myslím si, že procentuálně Rabiot snad v tomto zápase žádnou přihrávku neskazil, protože všechno to bylo poměrně relativně jednoduché a nebyl na ní ani nějaký výrazný tlak. Pokaždé má kolem sebe metr a půl místa. Švédové zatím nedělají nic, co by bylo nějak výrazně narušující francouzský klid. Mbappé znovu patičkou, následně dlouhým nákupem hledá Olisého. Olisé mu nedal zrovna pěknou přihrávku, také žádné potěkování směrem ke kapitánovi nemíří. Kapitán ale sám odchází. Kylian Mbappé střídá, dva góly pro dnešek stačily. Kylian Mbappé míří ze hřiště, v 85. minutě přenechá místo Cherkimu a stejně taky Olise, který jde za Matetu, nebo za kterého jde Mateta. To jsou dva muži, kteří dnes opravdu hodně bavili. Tedy Kylian Mbappé a Michel Olise a na hřišti zmínění Cherky a Mateta. Mají před sebou nějakých asi odhadem 8 minut. Dá se očekávat, že by zápas trval nějak výrazně déle, protože Švédové snad na tom ani nemohou úplně lpět, teď když ani neví, jak si vlastně ideálně rozehrát. Vidl s Verstrem dává nakonec nakrátko na Lindeléfa, ten na Lagerbielkeho. Ten poprvé dostává do akce také Nygren, nového muže na hřišti. Následně Nygren se snaží probít středem, probíjel se, takže zůstal ležet na zemi po kontaktu s Rabiotem, kousek za polovinou hřiště. Tím pádem to tedy je pro Švédy možnost pro dlouhý nákop směrem na branku a nebo rozhrávku na krátko, která nakonec z toho vyzněla. Zeneli na pravé straně, připravený znovu Elanga. Elanga míchá s míčem centr na bližší tyč, kde se k balónu dostal Hernández a odvrátil ho na roh, tuším, že. A tím pádem budou moci rozehrávat právě noví muži na hřišti, konkrétně Nygren. Od rohového praporku. A ne, nakonec z toho byl ještě out podle hlavních rozhodčích, a tak Nygren bude ten, kdo pošle dlouhý out až do pokutového území, jenomže tady je znovu Hernández a přes Barkulu míč odskákal přibližně na 25 metrů, kde se do toho opřel jeden ze Švédů, ale byla to střela výrazně nevýrazná, abych byl úplně přesný, tak velmi nevýrazná. A taková, která ve statistikách asi nebude úplně velkou ozdobou. Co se týče samotných statistik, abychom doložili to, že Francouzi jsou naprostými vládci tohoto zápasu. Celkové střely 24-5, střely na branku 12-1. Co se týče rohových kopů 9-1. Držení míče, zvláště po tom třetím gólu, nebo zvláště po tom druhém gólu, už se to změnilo, tak se to trochu vyrovnalo, že Švédové drží trochu více míč, ale do té doby Francouzi jim balon v podstatě vůbec nepůjčili. 88. minuta začíná, Saliba, jehož ruce nakonec v tomto zápase žádnou roli nehrály. Teď přihrává Tchouaménimu. Tchouaméni dobře nachází Barkulu. Barkula už je na hranici pokutového území. Přihrávka směrem na Cherkyho. Cherky ale nebude moci střídat, protože Barkula předtím byl v offsideu při tom náběhu. A tím pádem tedy je stále třígólový rozdíl mezi Francouzi a Švédy. Švédové přes Gudmundsona na Lindeléfa, ten na Lagerbielkeho, a už jsou napadaní. Mateta se snaží Lagerbielkeho pohyb stínovat stejně jako Cherky proti Lindeléfovi, a to je pro Švédy samozřejmě o to horší, protože teď si dá Lagerbielky dlouhý balón, přihraje na Nygrena a Nygren poběží chvilku sám a následně velmi pravděpodobně nebude mít už komu, protože Elanga třeba v tomto zápase zkouší rychlé přihlávky, jako třeba teď zpátky na Nygrena, a nevychází mu to, jako třeba teď na Nygrena. Prostě tohle se úplně nedaří. Co se týče francouzských hráčů, tak to vykrývání prostoru už teď místy bývá opravdu i takové kosmetické. Třeba Bradley Barkova teď vykrýval všechno jenom ve stoje, jako kdyby to byl futsal, ale je to stále velký fotbal. 3-0, závěr zápasu, Francie a Švédsko, tady je asi rozhodnuto o tom, kdo postoupí a kdo ne. Ještě Švédové se snaží, aby to skóre bylo příjemnější. A dobrá střela Jokerese, nejlepší v tomto zápase, jakou snad Francouzi museli hasit, protože Jokeres se dokázal po takové nevýrazné kombinaci, kdy sami francouzští hráči trochu pomáhali se dostat balónu po kombinaci Isaka s Jokeresem směrem k Medjanově brance, nakonec v pokutovém území na jeho hraně Viktor Jokeres pálil pravačkou na vzdálenější tyč, neúplně tvrdě, neúplně přesně technicky, a Medjan se dostal včas na zem a gól nakonec nedostal pro Isaka. To byla také poslední akce v tomto zápase, místo něj přichází Nilsson, který si pokusí ještě to množství švédských šancí nějakým způsobem rozšířit, ale aspoň ty švédské střely na branku budou dvě v tomto zápase. Možná přijde i další, ale úplně to nevypadalo, když na dvě potřebovali Švédové v podstatě 90 minut. Aspoň Švédové mohli mít čestný úspěch, byť otázku, jestli by se ho vůbec zasloužili za výkon, který proti Francouzům předvedli. Opakuju ještě jednou, byl to spíše takový slabší sparing, co Švédové proti Francouzům hráli. Nutno říct, že dokud Francouzi chtěli a hráli, tak tam vlastně nešlo moc jiného dělat. Teď Due se bude snažit přes Gudmundsona dostat k míči, ale úplně to nebral jako něco, co by bylo nutně povinné, tak závěr souboje, kdy už Gudmundson měl k míči blíž, vypustil. Následný nákop od Gudmundsona mířil jenom na hlavu Upamecana, který to poslal do autu. Gudmundson může rozehrát směrem na Aliho, Ali si snaží se běhnout, párkrát byl u míče na pravé straně, ale nebylo z toho nic důležitého. Teď je to místy souboj náhradníků, kdy právě Ali u levé strany je proti Čerkimu a taky proti Duemu. Následná kombinace Švédů po pravé straně se snaží dostat znovu do kombinace a do přihrávek také Jukerese, když to se nedaří, a tak Mateta může vyvést míč. Vím, že ještě na polovině ztroskotal na švédských hráčích. A Lager Bjelkit, který dnes bude mít opravdu řadu doteků, ale řadu takových defenzivních, teď může rozhrát směrem na Nilssona, který před chvílí na hřiště přišel. První ze čtyř nastavených minut za námi. Francie vede nad Švédskem 3-0. Francouzi kontrolují závěr zápasu. Barkola směrem do středu na Tchouaméniho. Tchouaméni nachází Čerkyho. Čerky má na pravé straně Dueho. Due se může ještě snažit dostat k míči. Dává na zadní tyč. Tady je Mateta. Matetovi skáče míč na levačku. On přestřeluje branku výrazně. Hezky zakroucený centr od Dueho. Nicméně z toho žádný gol další v síti Švédska není. Dvě minuty do konce nastaveného času, o postupujícím je jasno, Švédsko prohrává s Francií 0-3, dvakrát se prosadil Kylian Mbappé, vyrovnal se tak v čele střelců tohoto šampionátu Lionelu Messimu, oba dva mají 6 gólů, byť Messiho Argentina ještě vyřazovací zápasy nehrála, takže Messi vlastně k tomu ještě má jeden zápas k dobru. Další gól přidal Barkola, také po kombinaci s Kylianem Mbappém. Francouzi opravdu dokud chtěli hrát v tomto zápase, jakože teď v záběru už se jenom brání, vykrývají prostory a neženou se nutně za dalším gólem, tak dokud Francouzi hráli, tak byli naprosto fantastičtí, opravdu skvělé kombinace. Teď se mohou ještě dostat do dalšího protiútoku. Mbappé už dávno vystřídal, místo něj je na hřišti Čerky, který teď táhne možný protiútok. Na pravé straně se mu nabízel Due, ale přes Gudmundsona se k Duemu balón nedostal. A Ali může rozhrát po levé straně, ale to už je taková labutí píseň od švédských hráčů. Due nakonec v souboji s Čerkým padá na zem, rozhodčí píská faul a Švédové budou moci rozehrát v poslední nastavené minutě tohoto zápasu, kdy si Francouzi pohlídají postup do vyřazovací fáze. V tomto zápase vlastně to nejkrásnější, co jsme viděli, tak byly šance, které gólem neskončily. Především šance na straně Francouzů, protože to, jaké vystřihl nůžky Olise v prvním poločase, to byl opravdu jeden z nejzářivějších momentů tohoto šampionátu. Oliseho nůžky krásně břinkly o pravou tyč, přitom Olise ty nůžky mířil přibližně z hranice velkého vápna, z hranice velkého kůtového území, ale netrefil se přesně, udělal to nicméně parádně. Teď ještě Švédové v možném protiútoku. Nilsson, který před chvílí přišel na hřiště ve spolupráci s Nygrénem, střílel na branku, Meňán vyráží, a tak to vypadá, že Meňán v tomto zápase žádný gol nedostane, protože z nastaveného času zbývá posledních 5 sekund a ani ty rozhodčí Makiele nenechá dohrát. Zápas končí, Francouzi jasně postupují, Švédsko převálcovali výkonem, výsledkem 3-0 ho porazili, Francie postupuje, Švédsko na turnaj končí. Martin Charvát, Radiožurnál.

Takový byl samotný zápas. Teď už Leny.

0: porazili Švédsko 3-0 a zajistili si postup do další fáze. Ve 3 hodiny v noci nás čeká utkání Mexiko-Ekvádor.
1: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmelová doplní zpravodajský přehled.
2: SPD navrhuje odebrat Zelenskému řád Bílého lva. Prezident Petr Pavel ale takovou pravomoc nemá. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení, úřady zatím nehlásí oběti. Fotbalisté Francie si zahrají osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25 stupňů, na jihovýchodě ale až 34 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva, uvedl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Hnutí SPD chce, aby Zelenský o nejvyšší státní vyznamenání přišel. Odebrání úřadu ale není v pravomoci prezidenta, říká Šeliga.
4: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
2: Zelenský dostal řád před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zasáhlo zemi v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně ode dneška až do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka, pokračuje PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
5: Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
2: Sport. Francouzští fotbalisté postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Utkání sledoval Martin Charvát.
0: Dvě branky Kyliana Mbappého, jedna branka Bradleyho Barkoli znamenají, že francouzští fotbalisté zvítězili nad Švédskem 3-0. Kylian Mbappé má 6 gólů v tabulce mistrovství světa, je mezi střelci na tom úplně stejně jako Lionel Messi. Ve 3 hodiny v noci začne utkání mezi Mexikem a Ekvádorem. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Do osmifinále světového šampionátu postoupilo po druhé v historii Norsko. Severané porazili v Texasu Pobřeží slonoviny 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Kuberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D1 také počítejte s deštěm, teď mezi Velkým Meziříčím a 9 kříži. Je tam bouřka, na vozovce je hodně vody a připravte se proto na sníženou dohlednost a zhoršené jízdní podmínky. U Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad, mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1 silničáři opravují vodorovné značky. Průjezdné je to aktuálně jedním pruhem k Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5 minut po 1 hodině a vedení české armády převzal generálporučík Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho oficiálně nejprve jmenoval prezident Petr Pavel, funkci pak Hlaváčovi tradičně na Pražském Vítkově předal končící náčelník Karel Řehka. My se k tématu vrátíme v reportáži za okamžik.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl Ed Sheeran v nočním radiožurnálu. A armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generál poručík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově. A ještě předtím ho na Pražském hradě do funkce oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
1: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generál poručík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
2: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
3: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
2: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na Pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
4: Vojáci, nazdar!
2: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
5: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
6: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
7: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
2: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
7: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
2: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Právě personální stabilita armády je podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD klíčová.
8: Od nového náčelníka generálního štábu očekávám opatření, která zajistí, aby vojáci vnímali službu vlasti jako perspektivní a bezpečné zázemí.
2: Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
9: Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev a bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
2: Řehka se s armádou rozloučil, odejít by měl k 31. srpnu. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Některé nemocnice hlásí nedostatek krve. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Krev chybí i v Karlovarské krajské nemocnici. Víc v reportáži nočního radiožurnálu hned po písni.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o práci.

0: Transfúzní oddělení nemocnice v Karlových Varech a Chebu má nedostatek krve. Situace se před létem opakuje každoročně. Důvodem je hlavně karanténa po cestování. Transfúzní stanice proto žádají dárce, aby přišli krev darovat. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
1: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6. a 9. hodinou.
2: Prvodárce?
1: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak asi 4-5 let zpátky.
2: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfuzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
1: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
2: A teď ta krev ještě navíc chybí.
1: Takže budeme rádi, že vyrazí kdokoliv.
2: Primářkou transfuzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?

0: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Virus západodunajské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu.
1: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
0: Nula negativní jako univerzální krevní skupina, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci.
2: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí, nelekněte se, píchnu.
1: Maria, jak dlouho darujete krev?
3: To mohlo být třeba v roce 2010. Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat a pak se snažím, někdy to vyjde. Častějc, někdy méně častějc.
1: Takže paní už má teď všechno připravené, takže
4: za zhruba 6 minutek bude mít hotovo. Odběr hotový.
1: I když mají transfuzní stanice krajské nemocnice asi 3,5 tisíce dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Maximální ceny paliv dnes vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu oproti úterý zdraží o 9 haléřů na 40 korun na 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 36 korun na 61 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, které se naopak postavily za transgenderové studenty. Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. A rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Trump až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují.
4: Sport.
3: Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Kylian Mbappé, který tak s celkem 6 trefami na turnaji dorovnal dosavadního nejlepšího střelce argentinského kapitána Lionela Messiho. Do další části šampionátu prošli i Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny ráno našeho času začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport duel mezi Ekvádorem a domácím Mexikem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Humpolcem má omezení na pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky. Doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně je máme hlášené na Znojemsku, Prachaticku a Chrudimsku. Doporučujeme vhodné osvětlením a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Farmáři přesouvají samosběry česneku kvůli vedru pod stany, nechtějí totiž zájemce vyhánět na rozpálené pole. Vysoké teploty nesvědčí navíc ani kvalitě česneku. Více si poslechněte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: slovenská zpěvačka Kristýna a její novinka ve vysílání Radiožurnálu. To byla píseň Slamky. A na Vysočině začaly první samozběry česneku. Další se přidají o víkendu. Suché jaro poznamenalo úrodu, současná vedra zase ovlivňují způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby nemuseli zákazníci při vysokých teplotách chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují časy prodeje.
1: Česnek si lidé z pole u Bochovic odnáší opravdu ve velkém. Většina zákazníků dorazila s přepravkami nebo s taškami. Zahlédla jsem tu ale i jednoho pána s kolečkem. Už s druhou přepravkou teď míří do auta také paní Anna a Jana.
2: Jako je to tady dobrý, no, tak jako cena je chvále.
3: A česnek je vynikající, že?
2: Jo, cena je dobrá, takže jako to určitě, no, takže proto sem jezdíme.
1: A tohle máte pro sebe nebo i berete
2: další? Ne.
3: My už máme jednu bednu v autě.
2: My budeme nakládat.
1: Zatímco v předchozích letech chodili zákazníci po poli a svazky česneku sbírali přímo tam, letos farmáři česnek pozbírali a ve svazcích připravili do stánku.
4: Jsme přešli trochu v reakci na velký vedra k tomu vlastně, že ty svazky lidem svážíme pod stany, jo, aby nemuseli chodit po poli.
1: Vysvětluje farmář Dominik Jura, že nejde jen o pohodlí zákazníků, ale i o samotný česnek. Současná vedra mu příliš nesvědčí.
4: Protože když na to praží vlastně, jo, je přes 30 stupňů, tak to není úplně ideální a ten česnek. Takže takhle vlastně můžem pořád jakoby zaručit nebo garantovat tu kvalitu a pro lidi je to pohodlnější.
1: Vysoké teploty nicméně urychlily zrání česneku. Se samozběrem tady u Bochovic počítají do 7. července. Pak už bude k zakoupení zřejmě pouze ze skladu. Úrodu současně ovlivnilo také suché jaro.
4: Bez těch srážek v dubnu, březnu, to se podepsalo, některé odrůdy jsou menší, než je obvyklý.
1: Popisuje Dominik Jura, že ve srovnání s minulými roky může být česnek trochu menší. Vůbec poprvé se letos pustili do pěstování i v nedaleké Petrávči na Žďársku.
5: My jsme to ničím nedohnojovali, my jsme šli tou přírodní cestou. To, co jsme zasázeli, tak nám vyrostlo, jenom některé ty odrůdy jsou prostě menší.
1: Podle farmáře Jiřího Na to chvíle bude česneku dostatek pro samozběry až do 10. července. Tereza Pešoutová,

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. Hokejová Olomouc totiž přivedla před startem nové sezóny 11 nových hráčů. Jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého nahané stály už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit. Primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v týmu B nebo v B týmu v Maxalize. Kvůli nízkému vytížení svůj klub Herčík po dlouhých letech opustil.
1: Bylo to takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej hokej mladý.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, při hrávkách jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženě cpát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, jak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy, jako já jsem jim vděčný, jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit. No.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no, už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Fotbalisté Francie vyhráli 3-0 nad Švédskem a zahrají si 8. finále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
3: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Ode dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
4: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
1: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíce. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Sport. Francouzští fotbalisté porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do 8. finále. To si zahrají i Norové, kteří zvítězili nad pobřežím Slonoviny 2-1. O 3 hodiny ráno našeho času se hraje další zápas, a to mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu Krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý